0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

Kaskas, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budíce písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítěz Roníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo dvě písně od mistra dané tématiky. Vaby Rivola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

Měl jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čertví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to mám po...

Pak se kůň jednou zastavil a nechtěl dále jít. Ke stromu jsem ho postavil, abych měl chvíli klid. Pod tím stromem jsem zakopnul o zlatý podloží. Tak jsem to všechno vykutal

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Williho Nelsona. U nás krásně počištěný Michalem Tučným s Zdeňkem Rytířem.

tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jihočeši.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelné kapely Lístek z Prahy. Pražská trimská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské tramské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma, ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

Vesta, já jsem člověk spontánní, vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času bořím, odjíždím vstříc vzpomínkám, vzrušením.

takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. Když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Broš v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Adžie Nostalgie z buchví kolikátého roku. Tady asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

zvonek zvoní, učitel stiskl kliku a vilné víly vily věnce, zavilí vily šakaly a učitelky utopence z gumy.

všechno, co se ve vás hroutí, sadista školník dobíjí, zachráníte až po zákoutích.

0: velké město, v lavičce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň veskrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme. Vy dobře víte, v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou. To druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, kterého vítá Patrik Rozehnal.
3: Já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. A jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí. Je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
0: Humoriáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už seznáme na připraveným Martin Zouna.
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšený.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Dámy, krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje, zdravím Sontáku, z Běle pod Pradědem, a on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2, a teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil bytě svých rodičů, a on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dole dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsí se dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu, kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde přes předsí, zavře, jde doleva, no ježel, no hodinky, otevře, zavře. Teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo. On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, mám se to trošku jako... No tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak... Ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád. No tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak po... pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý, ne. No to, co pak jeba? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar. Martičko, nazdar. Co pak si už vzhůru? Ale nic, to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policaj se neví, co tady dělat. Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. My se celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říkám, prosím vás, za to se snad nezavírá, nebo to, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď je tam prostě vsunul do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župan a zabouchne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostalo. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. Už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Boleček, ježiš, no.
0: Umí to vyprávět ty příběhy, lidské takhle, takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty a nový bet nějakou historiku?
1: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvoudomek, jo. A já, jak jsem to všechno chystal, tak jsem si přivez kluky z Moravy, aby mě pomohli, ale my jsme si pomohli nedřív, to všechno ten den zvládneme odstěhovat. Tak jsme přivezli demižonek, slivovičky, tak jako ťuky, ty buky, ty šuky, ty buk. No a čoveče, ono ty, ten barák souseda, to byly ještě kliky, víš, jako pracovní kliky, aby se tam dalo. A já jsem si splet vchod napravo a ty věci jsem začal stěhovat do toho baráku toho souseda Davida. A teďka přišla maminka Klaudie a říkala, ty vole, co to děláš? Kde jsi to, kam jsi šel? Máme všechno stěhované, je to v pořádku, já jsem, dokonce jsem i zabil nějaké obrázky, aby to viselo.
0: Ne.
1: A ona, ty vole, teď jsme u souseda. Takže odešla samozřejmě, byla strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nasraná, jo. A já jsem do 5 do rána s klukama stěhoval z baráku do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to se spleteš, to si spleteš po té slovici, si pleteš strany.
0: A sousedi to věděli?
1: David to ví, ten se smál, jako, že ten přišel, ty vole, tady jsou ty, proč ty to tady děláš? A já byl, ne. No, do dneška na to vzpomínám, musím říct.
0: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
1: Pozor, pozor. Opití vodky? Tak my jsme tematický uchu.
0: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Připomínám humoriádi jména, která jsou ve hře v ukázkách Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounár.
5: Dobrý den. Vás.
6: Krásné odpoledne, dobrý krás 7. Zdravím všechny posluchače, vás, pane Zounare.
5: Děkuju.
6: Vás, Patriku.
4: Díky.
6: A prosím Ačko, Volečka.
4: Dobře, dobře, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Petr z Hradce Králové.
5: Hradečák. Také Hradečák.
7: A i vy jste taky Hradečák?
5: A jsem taky Hradečák, vidíte
4: no,
5: to.
4: Jo.
5: Hradecký otrok, no, jak se říká.
7: Tak já bych dal samozřejmě taky hlas Volkovi Polívkovi.
5: Děkujeme.
4: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Halo.
5: Halo, halo.
8: Halo, dobrý den.
5: Dobrý den. No.
8: Dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Halo.
5: Halo, dobrý den.
8: Tak vás zdraví.
5: Taky vás zdravíme. Co si
8: no,
5: dáte?
8: Já vás zdravím oba dva, chci to... taky Ačko.
5: No to je dobře,
4: zapsáno.
5: Jdeme pít vodku.
4: A ještě jeden hlas.
9: Dobrý den, tady René Zvišková.
5: Dobrý den.
9: Já bych chtěl pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka.
5: Děkuju.
9: Martina Zounara.
5: Děkuju.
9: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
5: Dobře, děkuju, dobře.
4: My děkujeme, se. No je to rozhodnuto, bude to ta vodka.
5: Bude to ta vodka, no tak jo, ale to se napijem.
10: Spiro z Prahy?
11: To je tak. Ten Spirov je takový ruský to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
10: Bulharský.
11: Spirov. To nevím. Bartuška, Spirov.
10: Olivka.
11: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Opil se na něm ráno a oni dělá pořád se pije koňák a Spirov prostě. Tak ruský to zní a on to je už šampaňský a už v tom paneláku a nech to. On říká, Spirov, já že mám miluju hory, je. Sjezdař. On říká, sjezdař, že tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď kam se na hory, když je léto, je červenec. Spirov, všude jsou hory. A ty to kamarád, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schodech v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse, on říká. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. Já ty začnu štengovat, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodech až dole. Tak dole, ne, já myslím dolů, jako.
10: Vnízu.
11: Vnízu, no, oni říkají vnízu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengne do ty podoby, že ten Spirov normálně, větrovka, šponky, Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď, vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtka, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskrčí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ní sviští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. Paní Macháčková, zlomená noha, chuděrka, otřes vosku, chuděrka, Spirov nic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď ho vyslečil z té ušanky dole. Probuď se. Vstal Nitka, Spirov se probudí druhý den. Říkaj, víš, co si udělal, co jsem, ty starý jezdil na líž? No nebyl mě. Paní Macha, no nebyl mě. Že by se, čoče, já už 3. generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil nohu, otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus? No to je průšvih, to já musím vyžadit. A on jde do ty nemocnice, Spirova, teď hledá paní Macháčková. Paní Macháčková říká, Macháčková, ale žádná není. Až se dostane na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčková, jo, počkej, Macháčková, zlomená noha, otřes mozku. Říká, no, čovič, no prosím tě. Ona, bába, čovič. Ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
4: Takovéhle nějaké podobné sásky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu, bláznivina.
5: No, my jsme měli, s Michalem Dlouhým jsme měli takový klub Alora to sapere vivere, bože, jak ty umíš žít. Jo, také recesist, měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
4: Občance?
5: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli, razítko jsme si udělali, takže to vždycky policisté jako, co to tady, to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schvály.
4: Mě takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přišli, prosím vás, tady to vzadu, na to, tam má nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti.
5: Jo. Poslouchej, no ale my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišly ty okna, že jo, plastový, no. Co tady to, tak ano. Jsem, ale to začalo, to byl zázrak tenkrát. A on ti mě normálně to pustil do vejfuku, takže já jsem to nabopnul, takže já nic. No tak jsem, hele, pomsta je sladká, tak jsem to nechal, jako v pohodě, všecko, ten se smál samozřejmě. Aha. Nechal jsem to, hele, uležet. A potom měl Sába a před Švandovým divadlem a já jsem mu začal sluníčko, už tak jako hezky, tak jsem tam ve výklenku bylo řeznictví, koupil kostku sádla a pěkně jsem tím pomazal přední sklo a zadní sklo. A jak bylo sluníčko, tak to roztáhl, bylo to průsvitný a jen jsem čekal. On přijel ze zkoušky, nastartoval sakra, co je, zmáčknul stěračem a měl chleba se sádlem. To bylo strašný. Konvice z klubu horkou vodou. Rval, já zabiju, kurva!

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár. Co si vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře. Chcete
2: na to?
1: Jo, dáme jim prostor.
2: Dáme. Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bychom měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivnej. Količka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažantapa, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Tam to nevadilo nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To byly dobrý.
2: No jo, to je krásný.
1: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
2: Ježišmarja.
1: V čem to bylo, jak to probíhalo?
2: No první zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho to bylo hodně, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
1: To ano,
2: bylo,
1: to je a pro posluchače sanitka, seriál třeba sanitka,
2: no, jistě, no, tak sanitky, se, ano. No, tak to bylo hodně nebezpečné auto, 1203.
1: Na divadelní zájezdy, jo?
2: No, tak jako zaprvé to bylo podivně zvednutý, vzadu to mělo nějaký lichobičníkový takový ramena a motor to mělo vepředu, jako mezi spolujezdcem. A Latvii byla něco podobného. To bylo zase z motoru z Volohy. Taz, nebo co tam bylo. Tam byl jelen takovej, že jo, volá to. Tak to bylo taky nebezpečný. Ukrutně to nejelo. A v zimě to zamrzalo. Zamrzala tomu benzín. Taky Volha taky takhle zamrzala, čověče. Jo, protože to takže mělo ten sání, to mělo nahoře.
1: Takže jste zahřívali?
2: No, jeli jsme třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
1: Ano, to taky.
2: Ale bylo to,
1: ještě
2: my jsme hráli Mandrágora, no jasně, ježišmarja. To byla ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd tam Mandrágora, Machiavelliho a jezdili jsme já, Vilma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, no a byl to pan Vlček taky, no zájezdovka, pěkný to bylo, čoveče. Hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš co, to bylo nádherný, vydělat za zájezd třeba 350 korun, tak jsem měl 10 zájezdů, jsem měl 3,5 tisíce, víš co to bylo tenkrát? Ty blázne. To byly krásný peníze, jsi mohl koupit pak džíny v Tuzexu.
1: Vzpomíná Martin Zounár, vážení. Vybereme ještě jednou vzpomínky Jiřího Sováka, anebo si dáme scénku se Zdenou Hadrbolcovou a Vladimírem Menšíkem.
2: To bude zajímavý.
1: Nabízím proti já. Tak koho vyberete vy? Dejte hlas, součet hlasů určí vítěze. Takový je princip. Na telefonu 731 800 900 se můžete vyjádřit, popovídat si s námi živě, jsme ve studiu. A vy můžete posílat i SMSky do studia na číslo 90 011 04, heslo Humor, Mezera A nebo B. A k tomu Věra Špinarová a její Valentýno.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to humoriáda. Bereme další telefonáty do vysílání. Bereme. Martin Zunar schvaluje. Tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Já zdravím vás, pana Patriku.
2: Ano.
4: A zároveň zdravím Miroslavu Zunara.
3: Martina, taky někdo je Miroslav. Martina. A děkuji za vzpomínku.
2: A?
4: Velice, velice rád na něho vzpomínám. Osobně
3: Děkuju.
4: Jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a bezvané setkání.
3: A co dáte?
4: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel, no, teď máte nějaký rok 85, tuším, že jste natáčel s Milanem Kněžkem film
3: Nebo být zabit,
4: nebo
3: ano, máte
4: být
3: pravdu.
4: Zabit.
3: Ano, máte pravdu. Super.
4: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
3: Víte co, nemáme čas úplně vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý dělal režii a opravdu to
4: ano,
3: byl velký zážitek.
4: Ano.
3: Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
4: Dám si Ačko třeba.
3: Dobře, děkujeme.
2: Mějte se daří. Kdo další?
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a Martinovi.
3: Děkuju.
5: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale více jak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi. A byla to hra Bose nohy v parku.
3: Ano,
5: myslím si, že tam
3: s Luzkou Zedničkovou.
5: Tak to bylo, ano.
3: Ježíš, tak vidíte.
5: Tak si to dobře,
3: tak. Tak to jsem rád, že na to vzpomínáte.
2: Tak třeba na některém ze zámků, protože ano, Martin teď hraje.
3: Měla paní navdávání.
2: Ano, třeba se uvidíte někde.
3: Mějte se hezky.
2: Ať se daří. A děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme. A ještě někdo přidá hlas?
6: Tady Rová Myslovec Vysoký. Já zdravím pana Zounara.
3: Dobrý den.
6: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
3: Děkujem.
6: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Verunku do Rokovníko.
2: Ať dobře. Je dobře a plno Děkujem. Zdraví přejeme. A ještě uzavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Tady je posluchač Pepa Český Brod.
2: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
7: Tak zdravím pana Zounala.
3: Děkujem.
7: Já vás sleduju v televizi.
3: Dobře, a co se dáte?
7: A hlasuju pro Ačko.
2: Ano. Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
3: Dobře.
8: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
9: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojanci stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý ty bohy, který jsem já, prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Až to bylo u vody, ten brák, já jsem vždycky vylezl, jen kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten krát povídá, trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těmale těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil a nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňoval, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul a tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
0: Humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už
3: v oboru? Ne, musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle jako student a potom jako na vojně, jako, ale hrál jsem a zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který má, tady má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák a teď to začalo v té rekvizitárně nalebo, než se šlo na jeviště. Začal jsem, byl u dveří jsem a teďka oni začali povídat. To tě upozorňuju, to bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumím, do toho přišel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť, no hele, Munzar, teďka to začalo. To ti říkám to, říkali Ježíš Maria, no tak jdeme hrát, no. Ti by všichni povídali samozřejmě, a bylo to opravdu, bylo to gigantický.
2: Jo.
3: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně, to jeviště, jak víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrát, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
3: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, jako potom říkala, Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no, já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let, tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední reži s Miroslavem Macháčkem, s Janičkou Laváčovou.
2: Krásný.
3: A bylo to krásný, chuť medu, Čelek Delejnová. Byl to opravdu, byl to velký zážitek s Vlnou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání, to už se ptám vás, hele, posluchačů, vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála
3: Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: jseš
3: že
2: proti místo,
3: historka z Německa.
2: Místo z Denny Hadrbolcové, tak já ti udělám radost.
3: Ne, je tady Koňas, že se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ale, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou, Ačko, ano, a Bčko dáme Vinkláře.
3: Ježišmarja, tak no klidně, já
2: tak
3: bych
2: jo,
3: hele,
2: tak
3: a Pepička bych rád zavzpomínal.
2: 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář, Martin Zouna.
2: Pistolka z Německa.
1: Ano, co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Dobrý den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně pana Zounara.
2: Děkuji.
3: Byli jsme se teď podívat v Kloskovicích na...
2: Bílý paní.
3: Že bílá paní, ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. I dětem se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her. Těšíme se na příští rok.
2: Ano,
3: a vybírám Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujem.
3: Mějte se krásně, na shranou.
1: Děkuji.
4: Zdraví vás, Háňa.
1: Dobrý den.
5: Dobrý deň, Brano z Martina, pozdravujem vás do štúdia a taktiež poslucháčov Humoriady a hlasujem za Ačko.
2: Dobre.
1: Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
2: Do Martina,
1: ano.
2: Já jdu na Slovensko, do Rimba, Sombat, Filakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza Scholný, panové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
2: Byste potřebovali já taky, je to skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
7: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já vás taky zdravím do studia. Musím říct, že na bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
7: Byl jsem na strašidílku Kentervilském, taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
7: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel v čele s Lukášem Vaculíkem a Davídkem Novotným, je to hezký, moc hezký.
1: Tak, a pro co hlasujete?
7: A budete tam taky alternovat, jestli se...
2: Ne, nebudu, to bych se musel rozkrájet, to nejde.
7: Dobře, a já bych pana Vinkláře.
2: Dobře, děkuji mnohokrát, hezká.
1: No, tak je to jasný.
2: Tak je to jasný,
1: jak tvoje prosba zabrala, Vinklář vyhrál.
2: Děkuju, Pepíš.
8: Si všem vzpomínka na Sováka musí být, protože to povídání bez toho... My jsme točili teda opravdu zbůrek patřičnej. V Německu v NDR film ročník 21, kde Jirka hrál velikou roli a jinak parta Eda Cupák, Luďa Munzer, Standa Fischer, Svatě Matyáš a já. No říkám zbůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Sovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzevák, když jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým Německem a ta věta zněla Herober bitte eine Flasche Weisse Wein, aber erste Klasse und schnell. Já! Přišli a tím prošel celým Německem a vymýšlel neskutečné věci. Takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydli jsme ve Štrázundu, v hotelu Baltic, a jdeme a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s Merunou, která byla z Hadráku, no Hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou pár asi Schrecklich, alles junge, komm her, pojď sem, božím to. A povídá, ich kaufen eine Miete, jo. Teď oni úplně spadli, protože říkali, já koupím jedno unavený. Ich geben dich, jo, a alles... Všech vás to bude, jo? Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den Merunu, tu Merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina. S modrýma šátkama, oni měli ty modrý šátky, říkají, Herr Sovák, já mám ten chrápe nahoře v mým pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? To jsem to čet, čověče, to je hezký dopis. Proč to, ty jsi to taky mohl napsat přes kopíra, když oni by se nesetkali v té Praze. A jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. A oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek.
2: Za to, že jim kopíra.

0: horským námořníkům a tam rozlívali šampáňo na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň, slavnou v té době O Cangaceiro, přičemž uměl jenom tyhle ty dva, jeden citoslovec a jedno slovo, O Cangaceiro, nic víc, jo. Ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film Veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, minister kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to byl malé. Plynul večer ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělá. Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci mít taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívaje se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě ji mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívaje se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc? V tu chvíli propadla skříň a ten Ackermann se otočil na Jirku Srnku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný, hodný člověk a říká, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne, opa, já nejsem žádnej barovej hráč, já jsem hudební skladatel.
1: To úplně poslal.
2: Humoriáda. To byl můj Pepíček, Miklář, můj profesor na herectví.
3: Hezká vzpomínka. Martin, děkuju.
2: Já také děkuju. Děkuju všem posluchačům a my se uvidíme až za měsíc, až v srpnu. To uslyšíme. Tak hezký léto a na bílou paní. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubický dopravní podnik se musí připravit na výluky kvůli opravám náměstí Republiky. Svitavy dostali 500 000 korun na podporu projektů pro rodinných aktivit. Zapojení Česka do mechanismu PURL na pomoc Ukrajině český prezident označil za pozitivní signál. A dnešek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Dopravní podnik města Pardubic se chystá na výluky spojené s rekonstrukcí náměstí Republiky. Práce mají začít nejdříve za rok, ale je nutné na ní pardubickou městskou hromadnou dopravu připravit s předstihem. Na jednom z nejvytíženějších míst ve městě totiž řadu měsíců nebude moct být trolejové vedení, potvrzuje ředitel Tomáš Pelikán.
2: Některé spoje a některé linky budeme moct převést na bateriové trolejbusy a některé budeme muset úplně změnit s tím, že třeba bude nucený přestup na třídě míru na nějaké linky, které pojedou pak směr Dubina, a tohle to si všechno musíme provozně ještě vyřešit.
1: Stavba poldru v Kutříně na Chrudimsku je ve skluzu. Hotová má být příští rok. Postup prací zkomplikovala únorová povodeň, která zasáhla část staveniště. Podle Povodí Labe se tak harmonogram posunul zhruba o měsíc. Investor ale počítá s tím, že ochranou hráz za 500 000 000 korun pustí do zkušebního provozu v polovině příštího roku. Svitavy dostali peníze z projektu Obec přátelská rodině. Od Ministerstva práce a sociálních věcí získali přes 500 000 korun na podporu prorodinných aktivit. Na co přesně peníze město využije, popisuje starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
3: V rámci kterých v tomto roce uspořádáme nejen zájezd pro seniory, ale uděláme spoustu kreativních workshopů, ať už v nadaci Plivy, v našem muzeu či v knihovně.
1: Český prezident Petr Pavel uvítal zapojení Česka do seznamu prioritních požadavků Ukrajiny. Řekl to v Ankaře, kde se koná summit NATO. V rámci tohoto programu země nakupují od Spojených států vojenské vybavení, které pak poskytují Ukrajině na obranu proti ruské agresi. Před odletem do Turecka české zapojení oznámil ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Vláda ANO, SPD a motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu odmítala. Nepřispívá ani do české muniční iniciativy, pomocí které se nakupují dělostřelecké granáty. Během zbraňové amnestie odevzdali lidé skoro 6 000 zbraní. To je dosud druhý nejvyšší počet, uvedla mluvčí policejního prezidia Irena Brodská. V první polovině roku mohli občané beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo, ale taky munici nebo výbušniny. Pyrotechnici asistovali u bezmála 500 výjezdů ke granátům nebo třeba protitankovým střelám. Podle Brodské zatím u žádné zbraně policisté neprokázali souvislost se spácháním trestného činu.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením počítejte ve Vysokém Mýtě, zavřená část ulice Lidická.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nora a Edgar slaví svátek, je středa 8. července, posloucháte Český rozhlas Pardubice na hodinách 4 minuty po páté. Rozpozná drogu a odhalí, odkud pochází. Vědci vyvinuli technologii, která by mohla výrazně pomoct policii v boji s narkomafií. Jak přesně to funguje, tak to uslyšíte za chvíli. Muzice nabídneme Jitku Zelenkovou, taky Pokáče a další song Život je pes, Petra Nováka a teď taky Marcelu Holanovou.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Až do nového dne se protáhlo jednání poslanecké sněmovny až do středy 8. července a sněmovna v noci hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a stvrdila svoji podobu sporné novely rozpočtových zákonů. Senát do ní chtěl vložit omezující podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Opozice předlohu kritizuje a vyjadřuje obavy, že umožní vládě nekontrolovatelné navýšení výdajů a tím i nárůst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO tyhle obavy odmítla a vyzvala k podpoře původní sněmovní verze. Senátní změny by podle ní třeba přinesly právní nejistotu. Další zprávy nabídneme o 17:30. A teď slíbené téma. Drogu nejenom rozpozná, ale pomůže odhalit její původ a propojit ji s dalšími případy. Nové zařízení vyvinuté brněnskými vědci by mohlo policistům i dalším bezpečnostním složkám usnadnit boj s drogovou kriminalitou. Vývojáři ze startupu Lightly a Mendlovy univerzity ho teď chtějí otestovat přímo v terénu. Reportér Marek Hensel zjistil, že zájem o něj už projevila česká anebo americká policie. Poslechněte si víc ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 3 minuty před 17:45.
1: Tady máme toho našeho kečera.
2: Monika Štěpánová ze startupu Lightly a Mendlovy univerzity vytahuje z tašky zařízení, které připomíná malý černý reproduktor. Ve skutečnosti ale dokáže analyzovat neznámé látky.
1: No, tady tohle vybalím.
2: Vytahujete krabičku nebo dávkovač na léky?
1: Tohle jsou teda léčiva z lékárny. Když nemáme ty zakázané látky, tak tím simulujeme to, jak ta naše technologie funguje.
2: Tady vepředu je zásuvka.
1: Vlastně na kartridž. Tak.
2: Otvíráte.
1: Jakoukoliv takhle pilku, tabletu, tak ji můžete vzít a takhle jenom jednoduše otřete o vlastně testovací papírek.
2: Rozpůlila jste pilulku vedví a otíráte to o onu kartridž.
1: A pak už jenom tu kartridž vložíte do toho našeho zařízení. Během 5-10 minut máte ten výsledek.
2: Spustila jste speciální software, ten teď zpracovává ten vzorek.
1: Pokud bychom našli fentanyl, kokain, heroin, tak tady se to vlastně ukáže, ta aktivní látka. Určíme vám opravdu jednak, o co se jedná a zároveň určíme toho správného producenta.
2: Podle Lukáše Nejdla ze startupu Lightly a Agronomické fakulty Mendlovy univerzity přístroj zvládne analyzovat široké spektrum látek.
3: Kam vlastně patří léky, léčiva, drogy, jedy, toxické látky.
2: Klíčové je, že zařízení dokáže nálezy porovnávat a hledat mezi nimi souvislosti.
3: To, co umíme a to, co neumí žádné přenosné zařízení na světě, je propojovat ty zásilky, propojovat ty šarže.
2: Přístroj tak nejen určí složení vzorku, ale umí ho porovnat s ostatními případy. Právě takové informace mohou být pro vyšetřovatele zásadní, říká mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
4: Znát původ drogy je pro policii důležité zejména u dovezených drog, typicky kokainu, například pro mezinárodní spolupráci a výměnu informací ohledně kriminálních skupin.
2: Policie už dnes využívá k identifikaci neznámých látek a drog řadu přenosných přístrojů i laboratorních metod. Každá z nich má ale podle Lubora Fojtáška z Kriminalistického ústavu policie České republiky svá omezení.
5: Pokud by existovala technologie, která by eliminovala tato omezení, byla by dostatečně spolehlivá a umožňovala by analýzu jakýchkoliv látek, tak by to bylo bezesporu přínosné.
2: O test technologie už projevila zájem i policie ve Spojených státech. Pokud se osvědčí při testování v terénu, například na festivalech nebo ve věznicích, mohla by se podle vývojářů stát běžnou součástí policejní práce po celém světě. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Pardubice, středa 8. července. Údery, které včera pozdě večer americká armáda podnikla proti Íránu, byly 4x až 5x silnější než ty z konce června. Serveru Axios to řekl nejmenovaný americký činitel. A už na to reaguje Írán, předseda tamního parlamentu podle agentury Reuters obvinil Spojené státy ze zásadního porušování mírové dohody, kterou znepřátelené země podepsali teprve před několika týdny. V téhle souvislosti zmínil americké útoky na Írán, obnovené americké sankce na íránskou ropu, výhrůžky dalšími útoky, porušování Íránem prosazovaného uspořádání kolem Hormuzského průlivu a pokračující izraelské útoky v Libanonu. V Bahrajnu a Kuvajtu zněly sirény upozorňující na vzdušný útok, v Kuvajtu se aktivovala protivzdušná obrana. Stalo se to právě po útocích USA na Írán. Napjatou situaci dál sledujeme a další zprávy nabídneme o 17:30. A teď něco přímo z Pardubic. Ty už znají předběžné náklady na stavbu cyklostezky podél budoucího jihovýchodního obchvatu. Výběrové řízení na obě zakázky běží od konce loňského roku a výsledek soutěže měl být známý dnes. Na starosti jí má ředitelství silnic a dálnic, které mělo začít rozlepovat obálky. Soutěž tedy má na starosti ŘSD. Termín ale ještě ani minulý týden nebyl jistý. ŘSD podle informací radnice chodí spousta dotazů. Tak uvidíme. Počasí. Jdeme zkontrolovat počasí. V Pardubickém kraji bychom dnešní den měli strávit pod slunečnou oblohou, ale bude větrno, polojasno až jasno, maximální teploty 20 až 23, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Vítr mírný severozápadní s rychlostí do 30 km za hodinu, slábnout bude až večer.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám producenta, režiséra a scénáristu Radomíra Šofra.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 7 minuta bude půl šesté, nabídneme další zprávy ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Rusko v noci zaútočilo znovu balistickými raketami na Kyjev, oznámila to ukrajinská armáda a úřady. Ruská armáda zasáhla taky Charkov. Teď se ale podíváme na něco příjemnějšího, a sice letní tábory. Ty jsou v plném proudu. Vzpomínáte si na ty z dob vašeho mládí? Určitě byly o něco delší než ty dnešní, bývaly tak na 3 týdny. A co bylo a pořád je podstatné, dostat se do dobré party. A o ní vám teď něco poví děti, kterých se ptala Tereza Brázdová.
1: Co je parta?
2: Já vím, parta je třeba, když tam jsou kluci proti holkám, že jsou v partě, že třeba 3 holky, to je parta, 3 kluci, to je taky parta.
3: Třeba když se hraješ fotbal, tak třeba do červeného týmu je parta a do zeleného týmu je třeba parta.
1: Co mají ti lidé společného v partě?
3: Kůže.
1: Co?
3: Kůže.
4: Kůže?
3: Jaký kůže? Kůže. On říkal kůže.
5: On říkal kůže, ne kůže.
1: A kůže, aha. To znamená, že to jsou vaši kamarádi?
2: Jo, to znamená, že jsou prostě naši kamarádi.
1: Co je to vlastně kamarádství?
2: Kamarádství je jako, že se ty lidé mají hodně rádi.
1: Tak jo, tak dobrý?
2: Tak jedem dál.
1: Cože?
2: Jedem dál. Jak to vždycky říkám? Práce švatná, málo platná.

0: středa 8. července Otaku Twirt přináší další ranní zprávy. Půl šesté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Cestující v Pardubicích musí ode dneška počítat se změnou u zastávky městské dopravy nemocnice ve směru do centra. Kvůli opravě rodinného domu v Kyjevské ulici bude uzavřený chodník i nástupní plocha zastávky. Náhradní zastávka bude posunutá před sousední dům. Změna potrvá do 29. července. Nový volnočasový park ve Skutči bude hotový příští měsíc. Relaxační zónu za 7 milionů korun stavbaři připravují vedle koupaliště. Doplní piknikové místo, herní prvky pro děti a taky terénní dráha pro cyklisty. Sklizeň obilovin v Královéhradeckém kraji by letos měla meziročně klesnout asi o 17% na úroveň 422 tisíc tun. Žně v kraji začaly v minulých dnech sklizní ozimého ječmene. Zemědělci je zahájili ve stejnou dobu jako loni. Rodičovský příspěvek by od příštího roku mohl stoupnout o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o sociální podpoře, kterou dnes mají na programu poslanci. Na dvojčata a vícerčata by rodiče mohli dostat 800 tisíc místo současných 700. Druhým dnem hostí turecká Ankara summit Severoatlantické aliance. Hlavními tématy jsou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajiny nebo vztahy mezi USA a ostatními spojenci. Summitu se účastní i americký prezident Donald Trump. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále kyvadlový provoz mezi Pardubicemi a Sezemicemi, počítejte tam s kratším zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Co zkomplikovalo Danu Přibáňovi a jeho týmu zatím poslední výpravu, i to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host. Vysíláme po 13. hodině, ukázka ještě do 6.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, blížíme se ke 6:15. Tento čas tady bude za 5,5 minuty. Je středa 8. července. SPD chce o zapojení Česka do iniciativy na zbraně pro Ukrajinu jednat na páteční koaliční radě. Uvedl předseda hnutí a poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Vládní hnutí s českou účastí nesouhlasí. Teď budeme číst z novin s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
0: Už od nás víte, že Ministerstvo životního prostředí přezkoumá stanovisko krajského úřadu v Pardubicích, který chtěl schválit část obchvatu České Třebové. Úřad vydal souhlasné stanovisko v procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí EIA pro úsek tzv. Červené varianty. Ta zahrnuje asi polovinu ze 14 kilometrů a neobsahuje obchvat sousedních Třebovic. Ministerstvo dostalo podnět k přezkoumání stanoviska. Mohlo být o tzv. Salámovou metodu, která představuje účelové obcházení zákona. Vyplývá to z dokumentu na úřední desce Ministerstva životního prostředí. Takzvaná salámová metoda u liniových staveb spočívá v tom, že se kontroverzní nebo obtížné cíle a řešení rozdělí na dílčí kroky s tím, že první z nich se prosazuje. Současně se během procesu EIA neprovede posouzení záměru jako celku, ale posuzují se jednotlivé úseky. Jak to dál pokračuje, o tom informuje dnešní Orlický deník hned na titulní straně.
1: Městská policie Svitavy zařadila do svého vozového parku nové elektrické auto. Celkové náklady na jeho pořízení byly přes 1 000 000 korun. Město díky národnímu plánu obnovy získalo na vůz dotaci ve výši 455 tisíc. Odteď se zapojí do běžné hlídkové činnosti strážníků, uvedl velitel svitavských strážníků Rostislav Bednář a informuje o tom Mladá fronta dnes.
0: Už 100 let vzpomínáme na spisovatele Karla Václava Raise. Jeho rodné město Lázně Bělohrad na Jičínsku si tohle výročí připomíná hravou výstavou v bělohradské sýpce. Díky textům, ukázkám, ilustracím a artefaktům z umělcova života přiblíží dobu, ve které žil a tvořil, přiblíží jeho vztah k Podkrkonoší i lásku k místním lidem. Výstava začíná dnes a potrvá do konce října, píše na stránce pro severovýchodní Čechy deník Právo.

0: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice ve 6:15 ve středu 8. července. Režisér Jan Svirák natočil nový film Pět švestek, který vznikal dlouhé měsíce v naprostém utajení. Natáčelo se i v Pardubicích. V komedii představí partu přátel, která se rozhodne vzít život ještě jednou do vlastních rukou a vyplout na moře. Je to komedie o dvou rebelujících stařenkách a třech stařících, kteří se vydají na moře bez dozoru dospělých. Ve filmu se kromě hlavní hrdinky v podání Lenky Termerové představí i další výrazné herecké osobnosti. Oldřich Kaiser, Jan Vlasák, Dana Sislová a Petr Kostka. Pět švestek je dojemná i hravá komedie o přátelství, lásce, odpuštění a odvaze žít naplno v každé životní etapě. Nabízí příležitost sdíleného zážitku napříč generacemi. Promítat se bude v parku u Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí dnes od 21 hodin. Mimochodem, Petr Kostka je taky součástí naší Zlaté lásky, jak si připomeneme za malou chvíli. Teď ale ještě jedno promítání, letní kino v Žamberku. Léto v tomhle městě patří nejenom koupaliště a cyklový výletům, ale právě taky filmovým večerům. Letošní novinkou je projekce na louce mezi fotbalovým stadionem a GAF arénou, jak se na pořádné letní kino sluší. Za pěkného počasí se bude promítat na louce a když léto ukáže svoji deštivou tvář, tak se jednoduše promítání přesune právě do zmíněné arény. Žádné promítání se tak rušit nebude a každou prázdninovou středu se na vás budou těšit. Nově bude na místě připravená bohatá nabídka jídla i pití, včetně toho z grilu. Z letního kina by v Žamberku rádi udělali jednu z hlavních letních atrakcí. Grilovat se začíná v 18 hodin, takže můžete film spojit s příjemným posezením a dobrou večeří. No a samotný film uvidíte od 21:30. Dnes to bude snímek Někdo to rád v Plzni. Počasí. Dnešek v Pardubickém kraji by měl být polojasný až jasný s teplotami do 23, na horách do 17 stupňů Celsia. Obejdeme se beze srážek, rozptylové podmínky budou velmi dobré, a to proto, že bude docela foukat, vítr mírný severozápadní, rychlost bude mít do 30 km za hodinu a zeslábne až večer.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, chystáme zprávy na 6. hodinu, což bude za 8,5 minuty. Už od nás víte, že SPD chce na páteční koaliční radě jednat o zapojení Česka do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu. Vládní hnutí s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí, uvedl na síti X šéf SPD a poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Na koaliční radě se podle něj tahle otázka nikdy neřešila a jedná se o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Podle informací deníku N měl změnu českého postoje Macinka představit při včerejší večeři ministrů zahraničních věcí Aliance a Ukrajiny v Ankaře. Teď se pojďme podívat do našeho programu po 13. hodině. Tam najdeme pořad Alex a host a u Alex Minářové uslyšíte novináře, režiséra a cestovatele Dana Přibáně. Dozvíte se i to, jak dlouho chystá své cestovatelské výpravy.
1: Teď jde o to, která, jo, protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za, my to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo, prostě, jo, protože to bylo jednoduchý, ale třeba tahle poslední, to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili, takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Jo. Ještě, a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme jeli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině.
0: Celý rozhovor s cestovatelem Danem Přibáněm si poslechněte odpoledne, začínáme po 13. hodině. Teď zpívá Pavel Vítek.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Rozšíření základní školy doktora Jana Malíka v Chrudimi má stát 50 milionů korun. Nově otevřená naučná stezka po stopách Václava Havla zaujala podle pracovnic Infocentra v Trutnově turisty z celého Česka. Rozpočet školství by měl být příští rok o 40 až 50 miliard korun vyšší než letos, vyzvalo vládu 25 organizací. A dnešek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Chrudim vypsala zakázku na rozšíření.

0: Rozšíření základní školy doktora Jana Malíka. Náklady radnice odhaduje na 50 milionů korun. Nová budova má vyřešit problém s nedostatečnou kapacitou míst.
1: Přízemní dřevostavba je navržená na školní zahradě. Bude v ní prostor pro další kmenovou třídu, kabinety a další zázemí. Radnice počítá s tím, že budova bude v provozu od září příštího roku. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Novou naučnou stezku v Trutnově, nazvanou Po stopách Václava Havla, už navštívili za jeden měsíc od jejího otevření stovky turistů. Tištěný průvodce je vede po místech a budovách, které Václav Havel navštěvoval. Stezka je založená na autentických příbězích pamětníků, kteří disidenta, dramatika a pozdějšího prezidenta znali. Trasu popisuje vedoucí infocentra Renata Portlová.
2: Začíná buď v informačním centru, anebo v barevné kavárně a zavede k pivovaru Krakonoš, na náměstí a okolí, ke kinu, kde máme krásnou sochu Václava Havla, budovu soudu, centrem města do informačního centra, kde je také připraveno razítko s podpisem Václava Havla.
0: Výšší platů státních zástupců se dnes bude zabývat ústavní soud. S žalobou jedné státní zástupkyně se na něj obrátil Pražský obvodní soud. Žena se brání proti tomu, že se jí do výpočtu platu mezi lety 2022 a 2024 nezapočítala mateřská a rodičovská dovolená. Považuje to za diskriminační a neústavní a chce, aby jí státní zastupitelství doplatilo plat a náhrady za nevyčerpanou dovolenou. Obvodní soud jí dal za pravdu. Rozpočet školství by měl být příští rok až o 50 miliard korun vyšší. Upozorňuje na to 25 organizací z oblasti vzdělávání. Vyzvali vládu ke zvýšení výdajů tak, aby splnila svůj závazek a Česko dosáhlo na průměr vyspělých ekonomik.
3: Organizace jako například Eduin nebo Učitel naživo vyzývají vládu, aby navýšila rozpočet školství na 334 miliardy korun, vysvětluje analytik Karel Gargulák z PAK Research.
4: První jsou platy učitelů, bavíme se o nějakých 35 miliardách, další je právě podfinancovaný sektor vysokého školství, kde se bavíme o nějakých 8 miliardách.
3: Ministr školství Robert Plaga za ANO souhlasí, že školství potřebuje desítky miliard korun navíc a chce o nich vyjednávat už teď v létě.
5: Ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení. A nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP.
3: Ministerstvo školství má letos k dispozici rozpočet ve výši 284 miliard korun. Tereza Hybšerová, Český rozhlas. Sport.
0: Poslední čtvrtfinálovou dvojici vytvořili na fotbalovém mistrovství světa Argentinci a Švýcaři. Ti zdolili Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu poté, co v základní hrací době ani prodloužení gól nepadl. Obhájci titulu z Argentiny zdolali po obratu Egypt 3-2. V boji o semifinále šampionátu se utkají taky Francie s Marokem, Anglie s Norskem a Španělsko s Belgií. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor na opravu silnice číslo 36 u Semtína.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pardubičtí basketbalisté se právě dnes dozví své soupeře v základní části Ligy mistrů pro příští sezonu. Východočeši si tuhle soutěž vyzkoušejí vůbec poprvé v novodobé historii klubu. Podrobněji se tomu budeme věnovat kolem 6. hodiny 50. minuty. A dojde taky na kulturu. Mnoho klíčů, tak to je název výstavy, kterou teď v létě můžete vidět v obnoveném muzeu Moravské Třebové. Zavedeme vás na ní už za pár minut. Teď ještě k muzice, k písničkám, které nestárnou. Říkej mi, to bude Petra Janů, čeká nás i František Nedvěd, Frankie Dlouhán a nebo Marie Rotrová. Je krátce po 6. hodině středa 8. července. Vám všem přejeme pěkný poslech a taky hezký den.
6: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Rostoucí ceny benzínu v Rusku zachránili 1000 koní před poslední cestou na jatka. Obyvatelé venkova čím dál častěji kupují raději čtvernožce místo terénních vozidel, protože koně jsou levnější v provozu v krajině bez silnic, při výšťkách do lesa anebo při obhospodařování polností, uvedl zpravodajský kanál Max působící v sociální síti Telegram. Zpráva se dostala i do ruských celostátních médií, a to pod titulkem Rusové kvůli situaci s benzínem masově přesedají na koně. Tak tolik jedna zajímavost z Ruska. Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice je středa 8. července za 3,5 minuty čtvrt na 7 a jdeme za kulturou do muzea v Moravské Třebové. To nabízí po svém znovu otevření aktuálně výstavu dvou místních umělců. K vidění jsou malby zachycující známé prostředí v zahalených podobách a taky prostorové instalace. Prezentace má název Mnoho klíčů a jak reportérce Věře Pavlasové řekla ve výstavní síni kurátorka Zuzana Bartošová, každý návštěvník si tam najde vlastní klíč k pochopení vystavených děl.
1: Tady na zdech vidíte obrazy Martina Kováříka. Ve výstavě vidíte sochařské objekty Františka Žáčka.
2: Já když se podívám na ty obrazy, tak mi připadají trochu depresivní.
1: Možná je na nich patrná taková introvertní povaha malíře, který dosud vlastně se svými díly nevystoupil. Je to vlastně jeho premiéra a on hodně ve svých obrazech se snaží zachycovat světlo a tím, že vlastně pracuje v místní továrně, tak zde můžeme vidět interiéry místních továren.
2: Pojďme k těm sochám, které vytvořil umělec František Žáček.
1: Například zde můžeme vidět bystu sochaře Otáhala. V podstatě se dá říct, že navazují dialog s naším muzejním parkem, protože oni se tak pomyslně jakoby dívají z okna na sochu, kterou zde vlastně vytvořil pan Otáhal a je to socha Bedřicha Smetany.
2: Proč jste dali prostor právě těmto umělcům?
1: Tak je to z toho důvodu, že jsou to rodáci z Moravské Třebové a vlastně v jejich dílech se odráží Moravská Třebová, takže je to symbolické ke znovu otevření muzea.
2: Co tuto výstavu nahradí a kdy?
1: Můžeme se těšit na obrazy Zuzany Míčkové, která zde bude vystavovat začátkem září.
2: Vnitřní prostory muzea jsou obnovené, tady ta výstavní síň v podstatě je stejná, jak by byla jenom trochu vymalovaná, budete dávat možnost vystavovat tady jen místním umělcům?
1: Tak to určitě ne. Chystáme výstavní plán, který bude zahrnovat i umělce z celé České republiky a doufám, že dostanou příležitost třeba i zahraniční umělci.
2: Jedním z umělců, kteří by měli ještě do konce roku vystavovat svá díla v muzeu, je výtvarník Eduard Kasparides z Moravské Třebové, Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Legendární písnička Mendy ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve středečním dobrém ránu s datem 8. července, 7:45. Za chvíli Ona se smála, to bude píseň v podání skupiny Mandraže. A jestli máte rádi dechovku, tak lákáme do pardubických bubeníkových sadů na dnešní 17. hodinu. Tam bude další z promenádních koncertů a hudební produkce letošního roku. Tentokrát se představí Apalucha. Chystáme zprávy na 6:30, sledujeme situaci v Bahrajnu a Kuvajtu, tam se dnes rozezněly sirény. Kuvajtská armáda podle agentury oznámila, že její protivzdušná obrana se aktivovala kvůli útokům nepřátelských dronů a raket. Iránské revoluční gardy podle státní televize informovali, že zaútočili na desítky amerických vojenských objektů v těchto dvou zemích. Bahrajnské ministerstvo vnitra nespecifikovalo, proč se sirény spustily. Vyzvalo obyvatele, aby zůstali v klidu a zamířili na nejbližší bezpečné místo. Oficiální informace o tom, jestli v některém z těchto států byl zasažený nějaký cíl, nejsou k dispozici. Kuvajt neuvedl, odkud drony a rakety pocházely. Americká armáda uvedla, že včera zaútočila na desítky cílů v Iránu v reakci na iránské útoky na 3 tankery v Hormuzském průlivu.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes bude jasno až polojasno, teploty 20 až 23, v 1000 metrech mezi 13 a 17 stupni Celsia. Vítr mírný severozápadní, rychlost bude mít do 30 km za hodinu, takže bude poměrně větrno, večer už bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré.
2: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. 4-dílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice vám přeje krásné dobré ráno. Ve středu 8. července za 7 minut bude 6:30. A v našem prázdninovém vysílání nechybí ani spotřebitelský servis. Dnes potřebujete řešit potíže s rozbitým autem. Na prodlouženou záruku se s vámi podrobněji podívá Josef Černý.
1: Pan Michal má auto v prodloužené 5leté záruce. Nyní má auto vadu, kterou prodejce ani servis nejsou schopni odstranit pro nedostatek náhradního dílu. Pan Michal se domnívá, že má nárok na výměnu vozu nebo vrácení, prodejce to ale důrazně odmítá. Pane posluchači, tady záleží na tom, jak jsou formulovány podmínky prodloužené záruky. Podmínky záruky, která přesahuje 2 roky, si totiž prodejce může stanovit libovolně zcela podle svého. Je tedy potřeba si tyto podmínky důkladně přečíst a pokud tam bude omezení, že v době nad 2 roky není možná výměna výrobku ani jeho vrácení, potom opravdu nezbývá než čekat.

0: Otak Utvírt, další zprávy. Půl sedmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Třemošnice spustila prodej pozemků v nové obytné zóně. U Vápenky nechá radnice připravit přes 30 parcel pro rodinné domy. Mezi základní podmínky patří to, že kupující dokončí stavbu do 5 let od převodu. Objem poštovních služeb klesá. Vyplývá to ze souhrnné zprávy telekomunikačního úřadu, který kontroluje podmínky plnění licence České pošty. Vloni objem základních transakcí představoval 107 milionů korun. O 5 let dříve to bylo skoro 250 milionů. Nejvýraznější propad je patrný u listovních zásilek. V Pardubickém kraji začala sklizeň ozimého ječmene. Ostatní plodiny na polích dozrávají a zemědělci je sklidí později. Průměrný výnos dosahuje 6,5 tuny z hektaru, což je zatím o něco méně než loni. Senát dnes projedná novelu o doplňkovém penzijním spoření. Ta má umožnit důchodcům se spořením založeným před rokem 2023 jeho ukončení bez hrozby sankce. Poslední čtvrtfinálovou dvojici vytvořili na fotbalovém mistrovství světa Argentinci a Švýcaři. Ti zdolali Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu. Obhájci titulu z Argentiny zase porazili Egypt po obratu 3-2. Dnes by mělo být v Pardubickém kraji převážně slunečno, polojasno až jasno. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. S kratším zdržením počítejte na silnici 1/2 na úrovni Pardubického letiště.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 6 minut zbývá do 6:45, je středa 8. července, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Kvůli pádu člověka do kolejiště nejezdí metro na lince A mezi stanicemi Davidská a Želivského. Cestující v Praze můžou použít náhradní tramvajovou dopravu. Podíváme se taky do novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
3: Začínáme v Orlickém deníku. Ředitelce hrozí odvolání, studentovi vyloučení. Kauza ve Vysokém Mýtě graduje. Co se stane se studentem, který se postavil vedení střední technické školy ve Vysoké Mýtě? Filip Hall to zjišťuje na vlastní kůži. Po zaslaném podnětu České školní inspekci čelí správnímu řízení a možnému vyloučení, zatímco inspektorát naopak navrhuje odvolat ředitelku školy Jitku Jiskrovou, která je terčem kritiky i z řad některých bývalých zaměstnanců. Víc v Orlickém deníku.
0: Východočeský Pirate Swing Band s frontmanem Jiřím Ševčíkem chystá tradiční podzimní show, tentokrát bude navázaná na skupinu Queen a bude taky hodně výroční. Jedná se o 13. ročník, který připomene 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Hradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby 80 let od narození Freddieho Mercuryho. Taky 55 let od založení Queenu, 40 let od nejslavnějšího koncertu ve Wembley a taky 15 let od vystoupení Pirate Swing Bandu pro Queen v Montré. Další informace si k tomu můžete přečíst na stránce pro Pardubický kraj v dnešní Mladé frontě dnes.
3: Generální ředitel České televize Hynek Chudárek poprvé veřejně nastínil, jak by se vládní návrh sníženého rozpočtu po zrušení poplatku projevil v provozu veřejnoprávního média. Podle něj by bylo optimální zrušit kvótu povinného podílu produkce z regionu, kromě nich jsou v ohrožení taky zahraniční zpravodajové. Naopak Stardance zůstane. Chudárek v debatě během Karlovarského filmového festivalu mluvil o stavu vyjednávání z politiky, nedostatcích připravované legislativy a nebo o možných dopadech návrhu zákona.
0: Tak to byl Deník N, vám všem přejeme pěkné středeční ráno.

0: Praštěná čarodějnice Petrana dnes bude v Jablonem nad Orlicí na dvorku za informačním centrem od 17.30. Jedná se o letní divadlo pro děti, zábavná kouzelnická pohádka. Trochu líná, ale hodná čarodějnice musí složit čarodějné zkoušky. Pokud neuspěje, přijde o své kouzelné schopnosti a stane se obyčejnou smrtelnicí. Podaří se jí všechna kouzla zvládnout v hlavní roli Petra Mošovská v režii Jakuba Čermáka. Součástí představení jsou opravdové kouzelnické triky, které překvapí nejenom děti, ale i dospělé diváky. Právě díky propojení pohádky a magie je inscenace jedinečná na české zájezdové scéně. Představí se divadlo Elf, ještě podotýkáme, bez strašidelných prvků. Začátek je v 17.30 v Jablone nad Orlicí na dvorku za informačním centrem. Posloucháte prázdninové vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je středa 8. července a 6:45.
1: Počasí.
0: A dnes bude hezky, slunečno, i když větrno, polojasno až jasno, beze srážek, teploty 20 až 23, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Ten vítr bude mírný severozápadní, bude mít rychlost do 30 km za hodinu a večer zeslábne.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Činasky a Bára Hosnedlová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. 6:45 je středa 8. července. Do 7. hodiny se můžete těšit třeba na Michala Tučného a píseň Abych tu žil. A teď se podíváme na sport. Pro basketbalisty Pardubic bude dnes velký den. Dozví se totiž své soupeře pro Ligu mistrů, kterou si vybojovali tím, že v minulém ročníku došli až do finále České ligy. V něm pak výrazně potrápili mistrovský Nymburk a prohráli až v rozhodujícím 7. zápasu. Víc si teď povíme s naším reportérem Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Kterých českých týmů se dnešní los basketbalové Ligy mistrů týká?
1: Tak zmíněné už byly Pardubice, samozřejmě, co by poražený finalista Ligu mistrů pochopitelně bude hrát i vítěz. Zmiňovaný, no už ne Nymburk, ale po fúzi se Slaví Celek, který je nástupcem, to znamená Slavia Praha NBK. No a los Ligy mistrů se bude týkat taky Opavy.
0: Jak budou celky nasazené? Na jaké soupeře můžou teoreticky narazit?
1: Tak samozřejmě nejvýše bude nástupce Nymburka, to znamená Slavia Praha NBK. Ta jde jako 7. v pořadí, protože v minulém ročníku se Nymburku výjimečně dařilo a dokázal se dostat až do čtvrtfinále Ligy mistrů, takže i díky tomu zvedl ten koeficient, takže Nymburk bude v prvním koši. Pardubice si zahrají základní část, nebudou muset hrát kvalifikaci, budou nasazené ve čtvrtém koši. No a co se týká Opavy, tak ta je třetím celkem, který zasáhne do Ligy mistrů. Je to mimochodem vůbec poprvé v historii nejvyšší basketbalové soutěže, kdy tam budou tři české celky, dva v základní části už jednou byly, to bylo v ročníku 2018-2019, ale právě teď dostává příležitost kvalifikace ještě třetí zástupce, kterým je Opavský celek. No a těch soupeřů, tak těch tam je samozřejmě strašně moc a asi bychom to tady úplně všechno nevyjmenovali. Z prvního koše Pardubice můžou narazit na Malagu, AIK, Atény, Galatasaray, Istanbul, Murciu, Holon, Bonn, samozřejmě samá velká jména.
0: Určitě už o tom v pardubickém klubu byla řeč. S čím chtějí jít východočeši do téhle soutěže?
1: Tak Pardubičtí dlouho mluvili o tom, že se chtějí vrátit na evropskou scénu, takže to se jim teď podaří a budou hrát tedy Ligu mistrů. Mluví o tom, že to je pro ně taková top soutěž, kterou ten klub může hrát a bude hrát. V Pardubicích se na to těší, budou hrát v Enteria Areně, to už je jasná věc, protože samozřejmě hala Dašická by nevyhovovala Lize mistrů, ale Pardubičtí s tím prostředím a zajištěním důstojného prostředí pro Ligu mistrů nemají problém, takže Enteria Arena je jasná volba. No a pardubičtí, když jsem mluvil třeba s většinovým majitelem klubu Pavlem Starou, tak ten říkal, že do soutěže jdou s pokorou, že se do ní jdou učit, ale že určitě nechtějí dostávat nějaké výrazné rozdíly a chtějí tam hrát nějakou důstojnou roli, rozhodně ne o tom, aby prohrávali o 20, o 30 bodů, ale samozřejmě bude to pro ně premiéra, takže teprve až potom se ukáže od toho, dejme tomu 6. října, kdy začínají ty základní skupiny, jak to bude vypadat.
0: A co kádr, jak to vypadá s pardubickým kádrem? Došlo v něm po té úspěšné sezóně k nějakým změnám?
1: Ano, ke změnám došlo, ono to bylo logické, dochází vždycky ke změnám, takže když zmíníme příchod, tak Dalibor Vlk přišel, ale je tady i pětice odchodů, Michal Svojanovský, Vladimír Vondra, Filip Horvát, Marek Simonides, no a Jacob Evans, hráč, který pardubickým poměrně dost výrazně pomohl k tomu druhému místu, ale Jacob Evans pokračovat v Pardubicích nebude.
0: Basketbalové Pardubice tedy očekávají dnešní los Ligy mistrů a ovšem nás informoval Otaku Tvirt. Díky.
1: Hezké ráno.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice upravili koncepci rozvoje městských škol do roku 2030. Senátoři dnes budou jednat o zakotvení platby českou korunou do ústavy. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu a dnešek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Navyšování kapacit, digitalizace, využívání umělé inteligence a podpora duševního zdraví u dětí. To jsou hlavní pilíře aktualizované koncepce školství města Pardubice do roku 2030. Dokument mimo jiné vychází z rozsáhlého dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo asi 10 000 rodičů a dětí a taky zaměstnanců škol.
3: Výsledky průzkumu spokojenosti podle radnice poukázaly i na některé slabší stránky, například na malou atraktivitu výuky, nižší podporu duševního zdraví a na nedostatečnou nabídku školních pohybových aktivit. Upravená koncepce školství počítá i s pokračující přípravou nové základní školy v bývalých Masarykových kasárnách a zohledňuje i rostoucí počty dětí cizinců. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.

0: Policisté v Královéhradeckém kraji přijali během půlroční zbraňové amnestie 424 zbraní, skoro 7,5 tisíce kusů střeliva a taky další munici a výbušniny. Lidé mohli od ledna do června beztrestně odevzdat nalezené nebo i nelegálně držené zbraně. Nejčastěji přinesli samonabíjecí pistole. Objevilo se ale i 20 kusů tzv. Zakázaných zbraní, tedy zejména samopaly nebo kulomety. Dnes bude zasedat Senát. Zabývat se bude mimo jiné i dvěma vlastními návrhy. V prvním čtení projednají senátoři návrh na zakotvení práva na placení českou korunou do ústavy. Jednat by měli i o návrhu, podle kterého by vraždy nebylo možné promlčet. Írán v odvetě za noční útoky Spojených států zaútočil na americké vojenské základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Jde o odpověď na údery, které podle Američanů zasáhly v Íránu víc než 80 cílů. Mezi nimi systémy protivzdušné obrany, základny pro vypouštění dronů nebo přístavní infrastrukturu. Spojené státy útok odůvodnili předchozími íránskými údery na 3 obchodní lodě plující v Hormuzském průlivu. Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou porazila po setech 7-6 a 6-4. Muchová si po těžkém utkání zkoušela vzpomenout na pocity po proměněné matchballu.
1: Já si to ani nevybavuju úplně, teď to bylo snad ESO, ESO bylo na mečko. No byla jsem ráda, spadlo to ze mě, byla jsem ráda za to, jak jsem odehrála ten gem, protože jsem věděla, že to bude ještě těžký a podařilo se mi tam supervě zaservírovat, takže to ze mě fakt jako spadlo a byla jsem ráda, že se mi to podařilo urvat. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude polojasno až jasno, teploty mezi 20 a 23 stupni, na horách 13 až 17. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, s kolonou počítejte na příjezdu do Pardubic ve směru od Semtína a Rybitví.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A my se podíváme v Pardubicích ještě dál. Zatímco centru ulevil, okrajové části města výrazně zatížil. Doprava z loni otevřeného obchvatu Trnová, Fáblovka, Dubina ještě víc ucpává silnici a kruhové objezdy u Globusu právě v Trnové. Jestli se to podaří rychle vyřešit, tak to vám povíme za chvíli. Je středa 8. července, 4 minuty po 7. hodině a rychlý pohled na muziku mluví o tom, že nás čeká Pavel Bobek, taky Tereza Mašková a Marek Lambora, Eurythmics, Olympici a na začátek Lenka Filipová. Za všechno může čas, tak věříme, že ho po ránu máte hodně.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte ve středu 8. července roku 2026. Za 3 minuty bude 7:45. Kvůli častým kolonám připravují silničáři rozšíření frekventované silnice a kruhových objezdů u pardubického Globusu v Trnové. Doprava se tam ucpává dlouhodobě, hlavně ve špičkách. Situaci navíc zhoršilo loňské otevření navazujícího obchvatu Trnová, Fáblovka, Dubina, který na výpadovku ke Globusu přivádí víc aut. Podrobnosti probereme právě teď s naším reportérem Ondřejem Wolfem. Pěkné ráno.
1: Dobrý den.
0: Jak moc na silnici u Globusu zhoustla doprava?
1: Tak podle informací radnice v tomto dotčeném úseku stoupl počet projíždějících aut za den o 5 000. To vysvětluje, proč se tam po otevření obchvatu víc než předtím tvoří kolony a doprava stojí hlavně ráno a odpoledne. Fronty se tvoří s obou směrů, kruhové objezdy paradoxně fungují jako dopravní špunt. Podle aktuálního sčítání mezi nimi projede 24 000 aut za den.
0: Co s tím silničáři chtějí dělat?
1: Podle silničářů by mělo přinést řešení rozšíření stávající silnice v úseku mezi Baumaxem a Globusem, jak už si řekl v úvodu, o tom se konec konců mluví dlouhodobě. Podmínkou je ovšem zjistit, jestli by zkapacitnění silnice ustál i současný nadjezd u Doubravic nad Hradubickou silnicí. Podle silničářů to bude nutné změřit a rozhodnout, co dál. Výpočet kapacity nadjezdu bude možné udělat až po spuštění venkova mostu a po letních prázdninách. První výpočet plánuje ředitelství silnice dálnic na říjen.
0: A je už jasné, jak dlouho si řidiči počkají na zlepšení dopravy v téhle části města?
1: To zatím jasné není. V tuto chvíli víme pouze to, že rozšíření silnice u Globusu chtějí silničáři dělat po 9 etapách. Přípravné práce navíc komplikuje to, že mezi městem Pardubice a společností Globus se doteď nepodařilo dosáhnout dohody ohledně pozemků potřebných právě pro navýšení kapacity silnice. Podle informací radnice nechce obchodní řetězec situaci blokovat, má ale obavy, že by přestavba území výrazně omezila provoz obchodního domu.
0: Situaci v Pardubicích kolem dopravy budeme pochopitelně dál sledovat a děkujeme za informace. To byl Ondřej Wolf. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Hezké ráno, tady je Český rozhlas Pardubice, 2 minuty po 7:45, v kalendáři je středa 8. července a my zdravíme do Žamberka. V Sokolovně bude v 18 hodin program Jak se žije v USA, tradice amerického sokola. Bude to beseda s Anou Kukovou, bývalou vzdělávací ředitelkou a ředitelkou archivu spolku American Sokol. Počet míst je tam omezený. A v městské knihovně ve Svitavách začíná ve 14 hodin letní robohraní. Můžete si přijít užít odpoledne plné robotů, objevování a zábavy. Vyzkoušíte si různé robotické pomocníky, budete experimentovat, plnit výzvy a objevovat, co všechno roboti dokážou. Čeká vás prostor pro hraní, zkoušení i vlastní nápady. A to byla výzva hlavně pro děti, protože tahle akce je ideální pro zájemce ve věku od 6 let, pro děti, které rády zkoumají, jak věci fungují, od 14 hodin v městské knihovně ve Svitavách.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude v Pardubickém kraji polojasný až jasný a taky větrný. Vítr bude mírný severozápadní s rychlostí do 30 km za hodinu, až večer zeslábne. Teploty 20 až 23, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Dnešek bude beze srážek a rozptylové podmínky budou velmi dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Bleskovka.
1: Věříme, že máte víru i sílu, abyste se zapojili do Bleskovky Českého rozhlasu Pardubice 7 minut po čtvrt na 8 ve středu 8. července. Nabízíme za odměnu za správnou odpověď společenskou hru od Alby Tipni si Česko. A to taky proto, že od čtvrtka bude v pardubické Enteria aréně mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Tahle hra, tak ta je velmi zajímavá, můžete v ní typovat odpovědi na spousty zajímavých otázek, celkem jich je 1188 v 6 kategoriích. Typovat budete letopočty, počty obyvatel, rozlohu a další veličiny. Vtipnou formou se dozvíte spoustu zajímavostí, kuriozit a rekordů, o kterých jste třeba doteď ani neslyšeli. Tak lákadlo tady máme a my se ptáme na letiště, které se otevíralo před 90 lety. Je momentálně největší v Německu a v Evropě 6. největší. Ve světě mu pak patří 20. příčka. Ročně odbaví kolem 60 milionů cestujících. Rozkládá se na ploše 2300 hektarů a disponuje 3 terminály, 4 vzletovými a přistávacími drahami a rozsáhlými logistickými a údržbovými zařízeními. Ptáme se, ve kterém městě najdeme tohle největší letiště v Německu. Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Tak já se dívám na náš telefon, už tam máme prvního zájemce do dnešní Bleskovky. Hezké ráno.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak, co myslíte, které pak letiště to je?
2: Možnosti mě asi nenabízíme.
1: Nenabízíme?
2: No, prostě typuju Berlín.
1: Tak Berlín to není, bohužel, mějte se naslyšenou. 726 46 48 48, tak zkusíme to u někoho dalšího, kdo snad už typne správně, anebo to i bude vědět. Tak kdo pak teď volá? Hezké ráno.
3: Dobrý den, Martin Pardubice.
1: Pane Martine, co myslíte?
3: Tak já budu taky typovat, abych řekl Mnichov.
1: Ani Mnichov to není správně, Frankfurt nad Mohanem. Tak škoda, zkuste to příště, naslyšenou. Teď si připomeneme Pavla Bobka a za 6 minut tady budou zprávy.
4: Říkávali to jo, ten, co se stále bojí,

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzík jede na lyžařský výcvik a Jája pátrá po Markově tajemné minulosti. Seriál Vyprávěj. ČT2. Naivní obchodníček se stane nedobrovolným pašerákem diamantů. Louis de Finé a Bourville v komedii Smolas. A ČT Art uvádí životní příběh jedné z největších osobností české kultury 20. století. V dokumentu Miroslav Horníček – Humor není žádná sranda. Středeční večer s Českou televizí.
2: Středa 8. července a teď nabízíme další zprávy s Otou Butwirtem.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Cestující v Pardubicích musí ode dneška počítat se změnou u zastávky městské dopravy nemocnice ve směru do centra. Kvůli opravě rodinného domu v Kyjevské ulici bude uzavřený chodník i nástupní plocha zastávky. Náhradní zastávka bude posunutá před sousední dům. Změna potrvá do 29. července. Nový volnočasový park ve Skutči bude hotový příští měsíc. Relaxační zónu za 7 milionů korun stavbaři připravují vedle koupaliště. Doplní ji piknikové místo, herní prvky pro děti a taky terénní dráha pro cyklisty. Sklizeň obilovin v Královéhradeckém kraji by letos měla meziročně klesnout přibližně o 17% na úroveň 422 tisíc tun. Žně v kraji začaly v minulých dnech sklizní ozimého ječmene. Zemědělci je zahájili ve stejnou dobu jako loni. Rodičovský příspěvek by od příštího roku mohl stoupnout o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o sociální podpoře, kterou dnes mají na programu poslanci. Druhým dnem hostí turecká Ankara summit Severoatlantické aliance. Hlavními tématy jsou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajiny nebo vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehodu máme hlášenou z obce Břehy na Hrázi. Osobní auto se tam srazilo se zvěří.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Včerejší americké útoky na desítky cílů v Íránu byly absolutně nezbytné, protože Írán porušuje příměří, řekl šéf NATO Mark Rutte podle agentury Reuters. Zároveň na summitu v Ankaře očekává silný závazek pokračovat v podpoře Ukrajiny. Spojenci budou diskutovat i o obnovení plavby v Hormuzském průlivu.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte ve středu 8. července 6 minut před 7:45. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO byl při zahajovací neformální večeři summitu NATO v Ankaře ve společnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Na summit se taky podíváme v přehledu tisku, ale začneme v Pardubicích s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
3: Případem nevhodného chování muže k ženám ve vozech pardubické městské hromadné dopravy se zabývali policisté. Podle informací iDnes.cz si muž cíleně přisedával k samostatně cestujícím ženám a dívkám, které potom osahával. Svoje nenechavé ruce maskoval batohem. Některá média už informovala o jeho dopadení. Policie vyzývá případné další poškozené i svědky, aby se přihlásili. Zároveň doporučuje všem cestujícím, aby věnovali pozornost svému okolí. Nabádají je, aby při jakémkoliv nevhodném chování dali jasně najevo nesouhlas, přesunuli se na bezpečnější místo a požádali o pomoc ostatní. V případě ohrožení je důležité neprodleně kontaktovat linku 158.
0: V pondělí 13. července začne rozsáhlá oprava Malšovického mostu v Hradci Králové. Práce za necelých 8 milionů korun bez daně potrvají do poloviny letošního listopadu. Malšovický most patří mezi důležité dopravní stavby ve městě a jeho oprava je dalším krokem v péči o mostní infrastrukturu. V posledních letech se zaměřili na mosty v centru a v této práci pokračují i dál, říká v tiskové zprávě náměstek primátorky pro technické služby Hradec Králové Pavel Verbický. Oprava si vyžádá dočasná omezení, výsledkem má být bezpečnější a kvalitnější most pro všechny jeho uživatele. Po dobu prací se po mostě pojede vždy jedním jízdním pruhem, dopravu bude řídit světelná signalizace. Chodci projdou vždy po jedné straně mostu, druhý chodník bude v dané etapě uzavřený. Další informace ohledně oprav Malšovického mostu najdete v hradeckém deníku.
3: Německý týdeník Der Spiegel ostře kritizuje postoj evropských lídrů vůči tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi při příležitosti summitu NATO v Ankaře. Erdogan se pokouší akci proměnit ve svou vlastní politickou show a demonstraci moci. List ale zdůrazňuje, že by Evropané neměli na tuhle hru autoritářského vládce přistupovat. Radí opustit dosavadní opatrnou diplomatickou taktiku a začít otevřeně kritizovat porušování demokratických principů v Turecku. Summit Severoatlantické aliance jinak poslouží jako bezplatná kulisa propagandy tamního režimu.

0: Český rozhlas Pardubice, za půl minuty bude 7:45, středa 8. července. Jak jsme vás informovali, kvůli pádu člověka do kolejiště dnes brzy ráno zhruba hodinu a půl nejezdilo pražské metro na lince A mezi stanicemi Davidská a Želivského. Cestující mohli použít náhradní tramvajovou dopravu, pravidelné tramvajové linky anebo prodloužené autobusové linky, informoval dopravní podnik. Nehoda se stala na stanici Náměstí Míru, kdy muž spadl pod projíždějící soupravu metra, řekl ČTK mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Okolnosti neštěstí policisté prověřují. Krátce po 7. hodině byl provoz metra obnovený po celé její trase. Informace o stavu sraženého muže ČTK zjišťuje u záchranné služby. A ještě doplníme, že v centru Prahy od soboty až do pátku nejezdí metro na lince C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující vozí náhradní autobusy XC, které kopírují trasu metra. Tak to je pro vás, kdybyste se chystali do hlavního města a chtěli jet metrem.
1: Počasí.
0: Noc na dnešek v Pardubickém kraji byla ještě poměrně větrná, taky deštivá, kránu už ale oblačnosti ubývalo a vypadá to, že dnešek bude hodně slunečný. A my si to necháme potvrdit v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové u pana Imricha Drapáka. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Souhlasí to?
2: Souhlasí to. Prošla nás studená fronta, začne se k nám rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Dneska k nám ještě bude pokud takový chladnější vzduch, takže ty nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na obozu už převážně polojasno až jasno, ale bude trošku víc foukat. Severozápadní vítr 4 až 7 metrů za sekundu, teplo až večer bude slábnout. Rosté podmínky ale budou velmi dobré a biostupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: A když vydrží takhle protrhaná oblačnost a obloha, tak se dá očekávat trochu chladnější noc. Jak to bude vypadat?
2: Ty minimální teploty 14 až 11 stupňů a polojasno až jasno a vítr slabý, postupně většinou mírný severozápadní až západní 2 až 5 metrů za sekundu a zítra opět slunečno, jasno až polojasno. Ty teploty budou o něco vyšší, 22 až 25 stupňů a vítr mírný severozápadní až severní opět 3 až 7 metrů za sekundu, opět bude večer slábnout a v těch následujících dnech se bude postupně oteplovat. Ty oblačnosti nebude moc, jenom přechodně přes den může být polojasno a teploty už půjdou nahoru v pátek někam k těm 27 stupňům a o víkendu bychom se měli dotknout i nějaké té třicítky.
0: Tak to byla už letní předpověď počasí z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a pan Imrich Drapák. Tak děkujeme a přejeme vám pěkný den, naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Hlavními tématy bilaterálních jednání českého prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře byly vyšší obranné výdaje anebo podpora Ukrajiny. Další zprávy chystáme na 8. hodinu, budou tady za 13 minut.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude novinář, cestovatel a režisér Dan Přibáň.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 8. července. Svátek mají ženy a dívky, které nosí jméno arabského původu Nora. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První české představení v Praze ve vlasteneckém divadle Bouda na Koňském trhu dnešním Václavském náměstí se hrálo před 240 lety v roce 1786. Hra se jmenovala Vděčnost a láska k vlasti. Byla přeložena z němčiny. První rozhlasový přenos činohry se u nás uskutečnil přesně před 100 lety. V roce 1926 vysílal radiožurnál z Národního divadla hru Jiříkovo vidění Josefa Kajetána Tyla. Jedno z největších a nejdůležitějších evropských letišť bylo otevřeno před 90 lety. V roce 1936 odbavilo první lety letiště v německém Frankfurtu nad Mohanem. Dopravní uzel dnes odbaví skoro 65 milionů pasažérů ročně. Tenistka Helena Suková se před 30 lety stala za jediný den dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou. Nejprve s Martinou Hingisovou vyhrála dámskou čtyřhru a večer triumfovala s bratrem Cyrilem ve smíšeném deblu. Raketoplán odstartoval naposledy před 15 lety. K poslední misi ke stanici ISS se vydal Atlantis. Před 105 lety se v Teplicích narodil klasik českého humoru, komik Felix Holzmann.
3: Já jsem vám tady ztratil tady takový klíček malej, aluminiovej.
2: 75. narozeniny má dneska držitelka Oscara, americká herečka Angelica Houston. A kulatou 60. má dneska moderátorka Lenka Hornová. Já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Holice rozhodnou o další rekonstrukci bývalé banky na náměstí až po komunálních volbách. V Pardubicích vznikne cvičná kuchyň pro lidi se zrakovým handicapem. Senát se dnes bude zabývat novelou o doplňkovém penzijním spoření. A dnešek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Ani po třech letech nevyřešilo město Holice nedokončenou opravu budovy bývalé komerční banky na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Rekonstrukci zastavila skrytá vada na nosných konstrukcích. Radnice od té doby zvažuje několik variant, jak pokračovat dál. Jednou z možností je kompletní oprava za 55 milionů nebo částečná rekonstrukce, anebo taky odprodej budovy.
2: Dům na hlavním náměstí město koupilo od komerční banky před 5 lety za 12 milionů korun. Jak si ho opravou naloží dál, by mělo rozhodnout až nové zastupitelstvo po podzimních komunálních volbách. Podle původních plánů měla budova sloužit pro provoz ordinací lékařů a různých služeb. Z Holic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Organizace Tiflo Service, která pomáhá lidem se zrakovým handicapem, chce v Pardubicích otevřít cvičnou kuchyň. Klienti se v ní lépe připraví na každodenní fungování ve vlastní domácnosti. Každý rok by ji mohlo využít přibližně 150 lidí z Pardubického kraje.
3: Cvičná kuchyň bude součástí nového centra služeb pro osoby se zdravotním postižením v Bělehradské ulici. Součástí budou kontrastní prvky pro slabozraké a bezpečně rozmístěné spotřebiče. Některá zařízení navíc půjde ovládat na dálku přes chytrý telefon. Prostor má lidem se zrakovým handicapem ukázat, jak si mohou podobně přizpůsobit i vlastní domácnost. Využívat ho budou nejen klienti Tiflo servisu, ale také jejich rodiny nebo odborníci. Z Pardubic, Anna Svobodová, Český rozhlas.

0: Hasiči v Bratčicích na Brněnsku zhruba od půlnoci bojují s rozsáhlým požárem. Na ploše asi 2 hektarů tam hoří skládka. Na místě je vyhlášený 3. ze 4 stupňů poplachu. Skládka je ve svahu a zásah komplikuje silný vítr. Hasičům se ale podařilo zabránit dalšímu šíření plamenů. I tak bude podle mluvčího hašení pokračovat až do dopoledne. Senát dnes projedná novelu o doplňkovém penzijním spoření. Ta má umožnit důchodcům se spořením založeným před rokem 2023 jeho ukončení bez hrozby sankce. Řešení tzv. Uzamknutých klientů hájil ve sněmovně poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
1: Jdeme odemknout ty uzamčené klienty v penzijním připojištění s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla tím návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky. Sport.
0: Argentinští fotbalisté zdolali Egypt 3-2 a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V něm se v noci na neděli českého času utkají se Švýcarskem. To zvítězilo nad Kolumbií 4-3 po penaltách. Hokejový útočník David Kempf odešel po 9 letech z NHL a podepsal 3-letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. V zámoří nastupoval mistr světa z Prahy za Chicago, Toronto, Vancouver a Washington. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Dvojité zdržení na silnici 1/35 na příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta a pak právě u Vysokého Mýta na úrovni letiště.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dánsko je připravené bránit každý centimetr území NATO, včetně dánského království. Uvedla na summitu v Ankaře tamní premiérka, tedy dánská Frederiksenová. Mimochodem taky s ní seděl u stolu český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO při neformální pracovní večeři. Taky tam byl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, litevský prezident a bulharský premiér Radev. Novinářům to dnes ráno sdělil šéf odboru komunikace úřadu vlády Martin Vodička. Summit NATO dál pokračuje a my ho sledujeme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Taky se podíváme na silnice, krátce po 8. hodině, je středa 8. července, ale ještě předtím nás čeká i muzika, písničky, které nestárnou. V téhle půl hodině Rosa na kolejích, Babi Daněk, taky Holky, Michal David, Beach Boys a nebo Meky Žbírka. Písnička Denisa otevírá tuhle hodinu a my vám všem přejeme pěkný poslech, ať už jste kdekoliv a ať prožíváte léto s tímkoliv.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Je středa 8. července, posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 4 minuty bude 8:45. Přes léto si můžete připomenout ty nejromantičtější a nejdojemnější příběhy zlatých manželských párů z naší zlaté lásky. Jsou to příběhy o skutečné lásce. Během 3 let jsme natočili 45 medailonků a vy si je můžete poslechnout každý všední den po 21. hodině až do konce letních prázdnin, anebo už teď na webu, kde nechybí ani fotogalerie. Tak odkaz pro vás zlatalaska.cz. Přes léto se taky toho hodně děje na silnicích, hlavně z pohledu různých oprav a úprav, tak my míříme na východočeskou trasu 1/11. Co se tam v nejbližší době chystá, to už řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici první třídy číslo 11 v Česticích jsme 6. června zahájili práce na opravě povrchu vozovky. Na téměř 700 metrů dlouhém úseku před a za okružní křižovatkou vyměníme krytové vrstvy a upravíme a obnovíme svislé i vodorovné dopravní značení. Práce budou probíhat po polovinách. Provoz bude vedený kyvadlově, přes den řízený pracovníky stavby a mimo pracovní dobu světelnou signalizací. Dokončení akce je v plánu ve druhé polovině srpna.
2: Český rozhlas Pardubice žije.

0: Každé mraveniště má systém. Královna za svůj život dokáže vyprodukovat až 150 milionů vajíček. Tak my se za chvíli podíváme právě do mraveniště. Jeho fungování v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo přiblíží Martin Písařík. Posloucháte Český rozhlas Pardubice ve středu 8. července. Jsou 8:45. A ještě jedna zpráva, která se týká summitu v Ankaře. Česko letos podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nesplní závazek vydávat na obranné výdaje 2% HDP. Babiš to řekl právě na summitu v Ankaře. A my se jdeme podívat i na naše zprávy, ty tady budou 8:30, v nich nebude chybět ani předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešek bude polojasný až jasný a taky větrný, vítr bude mít rychlost do 30 km za hodinu, slábnout bude večer, teploty 20 až 23, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Jitka Slezáková bude vysílat po 9. hodině a my se s ní podíváme třeba na Pardubický zámek. Hezké ráno.
2: Je to tak, krásné ráno. Pardubický zámek vlastně je v jedné budově s Východočeským muzeem. No a tam chystají zážitkové prohlídky pro děti. A to si myslím, že stojí za to. My jsme tam vyslali našeho regionálního stopaře a věřím, že si to projde také tu zážitkovou cestu Tereza Brázdová a že nás pozdraví jak po 9, tak po 10. hodině.
0: A nejenom no, to bude dopoledne, víš?
2: No, když už jsme u těch dětí, tak bych třeba mohla upozornit na dnešní radioporadnu, protože hostem bude lektorka Veronika Bubáková a zase děti ne všechny zvládly na výbornou vysvědčení. Některé dokonce musí pokračovat a reparát je čeká v září. No a existují různé doučovací platformy, které jim s tím pomohou, s tím učivem všechno to dohnat, tak budeme mluvit s lektorkou jedné takové doučovací platformy, jak se to daří.
0: Děti mají prázdniny, tak se jim budeme hodně věnovat v našem letním dopolední. Tak Jitko, těšíme se na tebe po 9.
2: Taky se moc těším a hezké ráno všem.
1: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
3: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srst plný džbál, už to vzpěj.
1: Písničky, které nestárnou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Otaku Twirt a další zprávy. Půl deváté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Třemošnice spustila prodej pozemku v nové obytné zóně. U Vápenky nechá radnice připravit přes 30 parcel pro rodinné domy. Mezi základní podmínky patří to, že kupující dokončí stavbu do 5 let od převodu. Objem poštovních služeb klesá, vyplývá to ze souhrnné zprávy telekomunikačního úřadu, který kontroluje podmínky plnění licence České pošty. V loni objem základních transakcí představoval 107 milionů, o 5 let dříve to bylo skoro 250 milionů. Nejvýraznější propad je patrný u listovních zásilek. V Pardubickém kraji začala sklizeň ozimého ječmene. Ostatní plodiny na polích dozrávají a zemědělci je sklidí později. Průměrný výnos dosahuje 6,5 tuny z hektaru, což je za ním o něco méně než loni. Senát dnes projedná novelu o doplňkovém penzijním spoření. Ta má umožnit důchodcům se spořením založeným před rokem 2023 jeho ukončení bez hrozby sankce. Poslední čtvrtfinálovou dvojici vytvořili na fotbalovém mistrovství světa Argentinci a Švýcaři. Ti zdolili Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu poté, co v základní hrací době ani prodloužení gól nepadl. Obhájci titulu z Argentiny zdolali po obratu Egypt 3-2. Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude polojasno až jasno, teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s kyvadlovým provozem mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Oči do kořán a v těch očích tání

0: Český rozhlas Pardubice, přejeme vám všem hezké dobré ráno a přivítáme dnešního hosta, což je vedoucí tanečního studia Riden do Hlinsko, Richard Bokvaj. Pěkné ráno.
1: Krásné dobré ráno vám i posluchačům.
0: Tak vy teď máte na kontě spoustu skvělých úspěchů. Kdybychom si je chtěli projít, tak skoro ani nevíme, kde začít. Ale kdybychom se ohlédli za tím letošním rokem, který okamžik byl pro vás osobně nejsilnější? Co byste z toho všeho vypíchnul?
1: Asi to byl opravdu ten závěr té sezóny, kdy teda jsme se v jeden den v podstatě sešli na dvou soutěžích, a to v Praze na mistrovství České republiky Svazu učitelů tance a druhé bylo mistrovství Evropy v Brně Time Dance Cupu.
0: Na mistrovství republiky tam jste sbírali medaile napříč věkovými kategoriemi od nejmenších dětí až po seniory. Je to důkaz, že v Hlinsku funguje dlouhodobý systém práce s tanečníky?
1: Já musím říct, že 26 let práce tanečního studia Ridendo, myslím si, že se zúročuje rok co rok a letos to je opravdu ta sezona velice nabitá byla a je ta práce vidět za námi, já si myslím.
0: A je těžší vychovávat nové tanečníky nebo udržet motivaci těch zkušených?
1: Spíš tanečníků je dostatek, to je určitě. Ten zájem je opravdu obrovský a i to v tom Hlinsku, ať jsme malé město, ale spíš je problém ano udržet u toho ty starší, neb nám odcházejí na ty vysoké školy do větších měst a aby nám tam zůstali a tančili a potažmo i nám trénovali tu novou generaci, to je na tom to nejhorší.
0: Možná někoho překvapí, že v tanečním studiu se netančí jenom společenské tance, ale je tam i street dance, hip-hop nebo art dance, takže velmi pestrý svět dnes nabízíte jako taneční studio.
1: Jako taneční studio ano, primárněm teda se stal pro nás choreografie jako takové a art dance jako takový, ale i ty doplňkové, které jste opravdu všechny ostatní četl, se u nás objevují a i ty poháry máme a medaile z těch ostatních tanečních světů.
0: Tak poháru tady máte opravdu hodně, celé dvě tašky. To je asi radost takhle to nést v rukou.
1: To je samozřejmě jenom ta špička toho ledovce. Přinesl jsem opravdu dneska jenom ty nejdůležitější za tu sezonu. I toho máme samozřejmě daleko víc za sebou a těch medailí a těch pohárů je daleko víc. To bychom se možná ani nevešli.
0: Jak jste zmiňoval ty choreografie, tak každá z choreografií je pochopitelně jiná. Jak dlouho vzniká soutěžní vystoupení, než je připravené na mistrovství, než je ta choreografie opravdu tak dokonalá, že s ní můžete jít ven?
1: Tak ta práce je minimálně takzvaně půlroční, je to někdy od toho září plus minus do toho ledna, února, kdy opravdu už se musí finišovat, kdy taneční sezóna vlastně, nebo soutěžní sezóna začíná od toho konce března, půlky března až do června.
0: A jak vůbec vzniká nápad, který nakonec dokáže oslovit porotu i diváky, nápad pro tu danou choreografii?
1: Není to jednoduchý, samozřejmě ty trenéři, potažmo choreografové, kteří těl stavějí, musí mít ten nápad a to je velice individuální, bych řekl, protože každý máme jinou představu a 100 lidí z toho chutí, takže přijít si na to, co vlastně chci vytvořit a co s těma dětma chci natrénovat, není jednoduchý a ta práce už začíná v podstatě teď, aby jsme v září mohli začít pracovat na něčem novém.
0: Stává se někdy, že se ty motivy opakují, nebo je pořád debrát a pořád je tam něco nového do těch choreografií?
1: Ne, stane se to opravdu, přijedete pak na soutěž a klub z druhé části republiky v uvozovkách může mít podobnou hudbu a bohužel i samozřejmě i ty prvky jako je... Není už nic, co by asi člověk nevymyslel, už všechno jednou bylo vymyšleno, bych řekl, a jenom záleží na to, jak to umícháte v podstatě za sebou a dohromady, aby to dalo tu vítěznou choreografii.
0: A jak se potom určuje samotné pořadí, protože víme, že tam je důležitá technika, jsou tam určité emoce, tak co nakonec rozhodne o tom, že některá choreografie vyhraje další na druhém místě?
1: Samozřejmě ty kritéria jsou různá a liší se i od typu samozřejmě soutěže. Porota, která musí vybrat toho vítěze, to nemá určitě jednoduché. Sám jsem se o tom také párkrát přesvědčil i z té druhé strany. A hodnotí se primárně samozřejmě technika, celkový vzhled té choreografie jako takový. Nesmíme zapomenout určitě i na kostým, který je velkou součástí choreografie. Pokud se týká nějaký show dance, tak tam je i důležitý samozřejmě příběh. A jestli ten příběh byl stvárněn tak, jak to má být samozřejmě. No a samozřejmě to, jak ty tanečníci jsou synchronní, nejsou synchronní, tak to hraje velkou roli taky.
0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice dnes máme zástupce tanečního studia Ridendo z Hlinska. Je to přímo vedoucí Richard Bokvaj a za chvíli v tomto rozhovoru pokračujeme.

0: Český rozhlas Pardubice i nadále s vámi. Dnes si povídáme s vedoucím tanečního studia Ridendo Hlinsko, což je pan Richard Bokvaj. Těch úspěchů, o kterých bychom mohli mluvit, je skutečně hodně. Ten váš vrchol, jak jste to zmiňoval, přišel na mistrovství Evropy. Tam třeba expedice Apalucha získala titul šampionů. Jaké byly ty emoce po vyhlášení, když zaznělo, že skutečně jste vyhráli?
1: Já bych neřekl nejenom až po vyhlášení, ale spíš teda už při tom vlastně vyhlašování jako takovým. Je to vždycky těžký. Čekáte vlastně až do poslední chvíle, jak to vlastně dopadne. Je pravda, že choreografií nás tam bylo vlastně 6 a opravdu, jak se posouváte postupně tím žebříčkem, tak je to emotivnější a emotivnější. Zlom většinou přichází mezi čtvrtým a třetím místem, kdy čtvrtý vlastně být nechcete. Poslední, když už jste překonal, že nejste, tak to je už superový. A vlastně od čtvrtého místa už je všechno super, jako já vždycky říkám. A je pravda, že tam teda emoce opravdu byly veliký. Řekněme si, jsou to navíc všechno maminky, tatínkové v uvozovkách, zkušení tanečníci, anebo případně někteří i amatérští tanečníci úplně zcela ta kategorie, a tudíž je superový vidět, že v podstatě můžou mít úplně stejnou radost jako ty malí děti.
0: Ten evropský úspěch doplnila choreografie vzhůru bronzovou medailí a navíc získala ocenění za nejlepší choreografii. Co pro vás znamená, když právě takové uznání dostanete od odborné poroty?
1: Tak je to hlavně ocenění té práce těch choreografů jako takových, a kdy opravdu 3/4 roku stráví nad tím, že tu choreografii musí vypiplat k těm nejlepším výkonům, a zároveň hlavně ta práce s těmi dětmi. Není to jednoduché s těma dětma pracovat a naučit je něco. Mají na to 2x týdně hodinu a půl, aby z nich zvládli vykřesat to nejlepší. A ještě když vás ocenějí i nějakou finanční částkou, tak samozřejmě je to příjemný bonus k tomu, k těm medailím a k těm pohárům.
0: No, tu práci bychom měli vidět za těmi poháry a medailemi. Je to skutečně hodně velká dřina, řehole, řekl byste něco takového o tanci?
1: Určitě jo, není to jednoduchý. Tančit může každý, to určitě jo, to v žádném případě jako se nedá bezesporu říct, ale pokud chcete tančit na nějaký vyšší úrovni, je opravdu zatím spoustu času, který musíte strávit na tom parketě a neustále se furt dokonovat, protože i ten zbytek té republiky, potažmo zbytek té Evropy, stále čerpá a stále se učí něco nového, posouvá se to, sám si to pamatuju, přece jenom tančím přes 20 let, takže na tom, na čem jsme začínali a tam, kde dneska ty děti tančí, je to opravdu obrovský rozdíl.
0: Asi je náročné udržet se na téhle úrovni, když teď budete zase obhajovat ty úspěchy, tak to je asi taky složitá část vaší činnosti, být na tom vrcholu.
1: Je pravda, že obhájit ten vrchol, to je vždycky těžký a je to velká směsice toho, jako není to jenom o té píli, ale samozřejmě záleží, co taky přijede za týmy a jak oni budou připraveni na těch soutěžích velkých samozřejmě. Ale nikdo nespíme, všichni se snažíme posouvat dál a dál, takže může se stát samozřejmě, že to taky nezvládneme a neobhájíme. Ale to je tak, to je sport prostě.
0: Leto bývá časem prázdnin, dovolených. Ridendo odpočívá nebo už chystáte nové choreografie, další sezónu? Co teď děláte takhle v červenci na začátku?
1: Ridendo na začátku července chvilku odpočívá, ale nicméně už v plném proudu jsou přípravy na taneční soustředění, které každoročně konáme na přelomu vlastně července srpna. Na týden odjíždíme s dětmi a budeme se připravovat už na začátek sezóny samozřejmě. To znamená, pak hned jak přijedeme ze soustředění, už je potřeba začít pracovat na tom, jak bude vypadat nová sezóna, nový choreografie, kdo co bude učit a tak dále.
0: A kdyby nás poslouchal někdo, kdo by chtěl přihlásit svoje dítě k vám, co pro to má udělat?
1: To je dobrá otázka a dostává mi poměrně dost často. Aktuálně teda taneční studio Ridendo nemá otevřené ještě skupiny pro nábor nových členů, protože opravdu už je nás přes 170. Ta kapacita je bohužel omezená, nejenom prostorama, ale i počtem těch skupin, který máme. Nicméně pokud bude nějaký nábor, tak to říkám všem, sledujte naše stránky www.ridendo.cz, případně Facebook a Instagram. Tak na konci srpna si myslím, že případně zveřejníme, pokud budou volná místa. A budeme rádi samozřejmě, když nás navštíví noví tanečníci.
0: Tak jsme si nespovídali o tom, co všechno má za sebou a taky ještě částečně před sebou určitě taneční studio Ridendo Hlinsko. Mimochodem, máte ještě nějaký svůj taneční sen, kterého byste chtěli dosáhnout jako taneční studio?
1: Snů máme určitě spoustu, já si myslím, že letos jsme si jich hodně splnili a pokud se nám podaří cokoliv z toho, co jsme letos dokázali obhájit, tak bude jedině splněný další sen.
0: To říká vedoucí zmíněného studia, tedy Ridendo Hlinsko, Richard Bokvaj. Díky za rozhovor, ať se vám daří, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a krásný den.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Rozšíření základní školy doktora Jana Malíka v Chrudimi má stát 50 milionů korun. Druhý den čeká summit NATO v turecké Ankaře formální jednání státníků. Za Česko se ho zúčastní prezident i premiér. Rusko znovu útočilo na Kyjev balistickými raketami. A dnešek bude slunečný, teploty do 23 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Chrudim vypsala zakázku na rozšíření základní školy doktora Jana Malíka. Náklady radnice odhaduje na 50 milionů korun. Nová budova má vyřešit problém s nedostatečnou kapacitou míst.
2: Přízemní dřevostavba je navržená na školní zahradě. Bude v ní prostor pro další kmenovou třídu, kabinety a další zázemí. Radnice počítá s tím, že budova bude v provozu od září příštího roku. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Cestující v Pardubicích musí ode dneška počítat se změnou u zastávky městské dopravy nemocnice ve směru do centra. Kvůli opravě rodinného domu v Kyjevské ulici bude uzavřený chodník i nástupní plocha zastávky. Náhradní bude posunutá před sousední dům. Změna potrvá do 29. července. Správa Krkonošského národního parku se snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu všivec sudecký. Na stříbrné návrší nedaleko luční boudy proto poslala na pastvu dvě krávy. Pilotní projekt má ověřit, jestli může řízená pastva přispět k vytvoření lepších podmínek pro tuto rostlinu. Krkonoše jsou v současné době už jediným místem na světě, kde všivec sudecký roste. Krávy se do těchto hřebenových partií vrací po 69 letech, připomíná pracovnice Krkonošského národního parku Klára Tlachařová.
3: Spasou ten porost a trošku tam i naruší ten drn, což by právě mohlo pomoct tady tomu druhu, který je konkurenčně slabý a potřebuje přesně v tom porostu také otevřený plošky, volný, aby se zde mohl jakoby semenit a rozmnožovat.
0: Lídři států NATO by dnes na summitu v Ankaře měli podle prezidenta Petra Pavla potvrdit své závazky výdajů na obranu. Řekl to novinářům před začátkem jednání. Očekává taky debatu o podpoře obranného průmyslu a pomoci Ukrajině.
4: Je tam ten závazek, který předneslo Německo a který je obsažen v deklaraci, to znamená 70 miliard

0: Ukrajině v tomto roce a vyjádřit stejný závazek na příští rok. S tím, že zatím neproběhla žádná debata o alokaci nějakých příspěvků z konkrétních národů. Myslím, že tohle bude hlavní obsah.
1: Formální části summitu se zúčastní prezident Pavel i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, který je šéfem české delegace. Rusko po třetí za 7 dní zaútočilo balistickými raketami na Kyjev. Tamní starosta Vitalij Kličko informoval o 2 zraněných a požáru skladišť. Agentura Ukrinform píše, že úřady vyhlásily poplach až po prvních výbuších. Noční údery hlásí taky druhé největší ukrajinské město Charkov. Po útoku ruských raket je tam poškozených přes 20 rodinných domů. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 17. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale pozor, na silnici 1/35 na úrovni Koclířova je pro poruchu odstavené nákladní auto.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Zpravodajství v 9 hodin je za námi a může se rozjet dobré dopoledne. Vítejte při poslechu vln Českého rozhlasu Pardubice. No a jak jste zvyklí, bude to na pohodu. Stella Zázvorková, její hlas uslyšíme za chvíli. Potom hlas Terezy Brázdové, která nás vezme na stezku podél východočeského zámku. My se podíváme v Pardubicích, co tam je nachystané pro děti. Taky si řekneme, jak vzniklo slovo syrovátka, jak ušlehat tuhou šlehačku. No a potom už se vydáme na další ze zámků v našem zámeckém létě, které startuje ve 9:45 a tam si můžete i zasoutěžit. Doufám, že program je pestrý a že zůstanete naladěni.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Trochu humoru určitě nezaškodí, třeba teď v 9 hodin a 11 minut na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Venku zima, ale ve vás to vře. Kolega vás nevyzvedl ve smluvený čas, jede pozdě a vy zatím pěkně mrznete. Plánujete, jak si na něm schladíte žáhu, ale všechno nakonec dopadne úplně jinak. Takové kontury má příhoda, kterou nám kdysi vyprávěla herečka Stella Zázvorková. Tak si ji poslechneme.
1: Já jsem se jednou strašně rozzuchřila, protože jsem si vzpomněla na Bohuška Záhorského, který říkal: a já budu čekat pouze, to jsem do toho patřila, já taky tenkrát, že ano. Já budu čekat pouze 5 minut a když nepřijede to auto s těma mladýma lotrama, tak já se odeberu nahoru, zamknu se a točit nebudu. Ať si to s nima ta produkce vyřídí. A já jsem si řekla, já to udělám jako on. A už jsem si říkala, protože bylo chladno, já byla po chřipce, mlha byla před domem a auto nikde a já věděla, že oni zase zaspali, protože tam byli všichni tyhle ty mladí kluci, že jo. No a najednou, jak jsem se otočila, že odejdu, tak z té mlhy vyjelo to auto, ten řidič se koukal, jestli někde nelítají vlaštovky, ten se na mě vůbec nepodíval, protože věděl, že mám vztek a vystoupil Ondřej Vedchý. Ty očička měl takový čárečky, nosejček takhle v té mlze měl a přišel ke mně a si říkám, ale teď tě spucuju, teď uvidíš, jo. Už jsem byla připravena, on dostoupil až ke mně, položil mi takhle ruku na ramena a povídal, prochladla jste, vidíte, jo. Bylo po autoritě.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A teď už se vydáme na zámek, ale tak trochu i do pohádky, na ten pardubický zámek. Od začátku letních prázdnin totiž na pardubickém zámku fungují speciální dětské prohlídky. Rodiny s menšími dětmi si tak renesanční památku můžou užít úplně novým způsobem a domů si možná odvezou i malé rytíře. Víc už se teď určitě dozvíme od reportérky Terezy Brázdové, která je přímo na zámku. Terezo, pěkný den.
2: Hezké dopoledne.
1: Dokážu si představit, že ty nové dětské prohlídky mají méně odborného výkladu, o to víc ale hravých zážitků, že?
2: Je to přesně tak. Dětské prohlídky doplňují oblíbený návštěvnický okruh Pernštejnská rezidence a nejmenším návštěvníkům nabízí zážitkovou cestu do doby Viléma z Pernštejna. Prohlídka se jmenuje Na návštěvě u Pernštejnu a je určená dětem od 5 let a trvá přibližně 45 minut. A nejde samozřejmě hlavně o výklad, o nějaká přesná data, ale o takové to nahlédnutí do života v minulosti, o vjemy té atmosféry okolo. A děti se vlastně do zámku už dostanou netradiční cestou, a to zadním vstupem přes parkán a věžici, kde jsem právě teď s vedoucí prezentace a služeb Východočeského muzea v Pardubicích Veronikou Pokornou Kristlovou. Tak kam ta cesta proti proudu času vlastně potom pokračuje?
3: Dobrý den. Takže děti vlastně se dostanou právě z toho točitého vlastně schodiště, kde pak pokračují do sloupového sálu. Ano, tam poté se odeberou do Maashausu a vlastně místnosti Vojtěchova sálu přes arkády a zakončená je cesta v místě, která se nazývá Zámecká kaple.
2: Co všechno si mohou děti sami vyzkoušet na té cestě?
3: Děti, protože vlastně tahle ta prohlídka je právě zaměřená na tu zážitkovou složku těch dětí, ano, aby všechno navnímali těmi smysly, takže je to koncipované i tak, že právě se mohou vyzkoušet třeba helmu, to znamená různé rytířské vlastně zbraně, mohou si vyzkoušet houfnici, pak vlastně je jim poskytnuto i možnost vyšívání, vyzkouší si nějaké vlastně oblečení, jo, takže to je takové vlastně pestré.
2: Takže pro holky i kluky.
3: Pro holky i kluky, přesně tak.
2: Vy jste, Veroniko, říkala, že děti zavedete i do kaple a tam by se měl odehrávat nějaký zábavný ceremoniál.
3: Ano, přesně. Je to tak, jak vy říkáte, ano. To znamená, že děti vlastně tohoto všechno absolvují, vlastně navnímají, co se tam naučili, tak pak vlastně průvodce jim předá pasovací listinu, kde je pasuje na do stavu vlastně rytířského, do vlastně toho šlechtického stavu.
2: Jaký je zájem o ty prohlídky?
3: Zájem je veliký, vlastně tím, že se to otevřelo od prvního, nebo zpřístupnilo veřejnosti, teda dětem, rodičům s rodinami, od 1.7., tak ten opravdu zájem je dost veliký. Máme z toho velkou radost.
2: Teď ještě taky důležitá informace. Je třeba si tyhle prohlídky dětské dopředu nějak předem rezervovat?
3: Ano, rezervace probíhá vlastně o víkendech, to znamená sobota a neděle, o 10. hodiny nebo na 10. hodinu a na 2. hodinu. A jinak v týdnu je to tak, že vlastně rodiče s dětmi přijdou na pokladnu, kde nejsou vlastně jakoby předem objednané, ale na ten konkrétní čas, třeba 10., 11. hodinu, pokud je kapacita těch průvodců volná, tak můžou také absolvovat tyto dětské prohlídky.
2: Tak tolik pozvánka od Pernštejnů.
1: My moc děkujeme za informace a s pardubickým zámkem se ještě rozhodně loučit nebudeme. Zatímco teď byla řeč o malých návštěvnících zámku, v další hodině vysílání, konkrétně v 10 hodin 10 minut, pozveme třeba tatínky. Zavítáme do expozice Příběhy palných zbraní a přiblížíme vám, jaké unikáty ve sbírce Východočeského muzea mají. Tak moc děkujeme a naslyšenou za hodinu.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Pardubické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: syrovátka. Někdo řekne, že to je zázračný přípravek na hubnutí a krásnou pleť, ale kde se vzal název? I to nám řekne jazykovědkyně Dagmar Maginsová právě teď.
1: Brambory na loupačku, zapíjené syrovátkou nebo pod máslím, to bývala za starých časů běžná venkovská večeře. Pod máslí bylo lepší. Přece jen to byl tekutý zbytek smetany po slučení másla. Kdežto syrovátka byla žluto-zelená tekutina zbylá po sražení mléka. Ovšem v některých nářečích se i tomu podmáslí, říkalo syrovátka. No a ta se zase na severní Moravě nazývala kapálka, podle toho, že odkapávala při tvoření tvarohu. Nebo sivula, podle šedavého zbarvení. Nebo podle němčiny molka. Ale všude jinde se jí říkalo syrovátka, což vzniklo ze slovanského přídavného jména s významem syrový, kyselý, vlhký.
0: Chuťově tedy zřejmě nic moc, ale měl by to být dobrý pomocník pro detoxikaci těla, podporu trávení a hubnutí. Syrovátka působí protizánětlivě na střeva, pomáhá snižovat cholesterol a dodává tělu důležité vitamíny. Tak můžeme někdy ochutnat.

0: Éterem Českého rozhlasu Pardubice se za chvíli rozezní hlas Františka Kinského a taky Pavla Kudrny. Zámecké léto je na spadnutí, startujeme ve 9:45, tak pokud chcete soutěžit, připravte se, anebo si jenom tak v klidu poslechněte reportáž ze zámku, který nás čeká. Ale teď ještě babské rady a budeme připravovat šlehačku, která krásně drží tvar a obejde se bez zbytečných stužovačů.
1: Babské rady.
2: Konzistence šlehačky se různí podle toho, jaký má obsah tuku. Čím ho má více, tím je přirozeně hutnější, pevnější a žádné zpevňovače nepotřebuje. Pokud tedy pracujete se smetanou, která má 33 až 40% tuku, stačí ji vyšlehat a udrží si svůj tvar sama. V případě smetany s poměrem tuku 30 až 31% se ale bez stužovače neobejdete. Klasický stužovač funguje na bázi modifikovaných škrobů. Vy ale místo něj můžete využít želatinu, ať už tu v prášku, plácích nebo instantní. Podle postupu na obale želatinu zpracujeme a přidáme v poměru půl lžičky na 250 ml smetany a vše vyšleháme. Výsledná šlehačka vypadá krásně, má hladkou strukturu a drží tvar. Pokud chcete, aby měla zajímavější chuť, můžete do ní vmíchat nadrobno nakrájené ovoce, například jahody, borůvky nebo maliny. Barevného efektu, třeba na narozeninové dekorace, docílíte přidáním jednoho balíčku jahodového nebo čokoládového pudinku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme plněná kuřecí prsa. Budou to vlastně takové rolky, ty jsme připravovali už několikrát, ale myslím si, že náplň, kterou budeme dělat, jsme ještě nedělali. Budeme je totiž plnit jablky, sýrem a brusinkami. Zkusíte to s námi?
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Vydejte se s námi vlakem po nejvýše položené trati v Pardubickém kraji. Čeká nás zastávka v Borové, pohled na pustou kamenici z kopce, na kterém už 250 let roste unikátní javor, a také připomínka tragické železniční nehody v Krouně z roku 1995. Na společnou cestu vás zve Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto.
1: Pěknou středu vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Já dnes zámecké léto začnu takovou malou statistikou. Pražský hrad je absolutně největším hradním a zámeckým komplexem zemi. Kombinuje prvky hradu, zámku a paláců. Státní hrad a zámek Český Krumlov pak drží druhou pozici. Zahrnuje 40 budov a palácových stavení soustředěných kolem 5 nádvoří a zámeckou zahradu. No a státní hrad a zámek Jindřichův Hradec drží pozici třetího největšího zámeckého komplexu. Rozkládá se na ploše více než 3 hektarů a nabízí přes 300 místností. A právě tam se dnes podíváme s Františkem Kinským.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás honosné renesanční sídlo, zámek Jindřichův Hradec. Jeho posledními soukromými majiteli byli Černínové, patřící k prastarému českému panskému rodu. Více nám prozradí Filip Černý.
3: S kastelánem Janem Mikešem jsme stanuli ve středověkém hradu a přesto jsme na zámku v Jindřichově Hradci. Jak to tedy se zařazením té stavby je?
4: No je to tak, protože vlastně Jindřichův Hradec má jednu neskutečnou výhodu, že vy tady za půl den můžete projít 8 staletí. Je to dáno tím, že Jindřichův Hradec je jeden z vůbec největších zámků u nás. Vzniklo někdy už v půlce 10. století jako knížecí přemyslovské hradiště. Ten kamenný hrad začal vznikat někdy na začátku 13. století pro Jindřicha z rodu Vítkovců. A ten zámek je tak velký, že vlastně ten hrad, ve kterém nyní stojíme, mohl být, dá se říct, ponechán svému osudu, protože kolem něj začaly vyrůstat ty další stavby, které jsou tím zámkem. A díky tomu my jsme vlastně v interiéru, který se stavebně nezměnil někdy od té druhé čtvrtiny 13. století.
3: Je tady nádherná nejenom akustika, to možná bude slyšet, ale i výmalba. To jsou události z dějin nebo biblické události.
4: To je jedna ze zvláštností, o kterých se dodnes úplně přesně neví, proč, ale kolem nás je výjev několika desítek obrazů z legendy o svatém Jiří. Víme, že tu legendu v roce 1338 nechal namalovat Oldřich III. Z Hradce. Víme, že to souvisí s řádem německých rytířů, který v Hradci působil. Pod tou legendou jsou vymalovány i erby předních šlechtických rodů, kdy je zřejmé, že ti lidé z rodu třeba pánů z Landštejna nebo Buziců, Ronovců, takže sem přijížděli a že se v téhle místnosti scházeli. Jenom nevíme proč.
3: Teď jsme ale z původního hradu přešli do jednoho ze zámeckých křídel a tady ale už víme proč. Tady se bydlelo.
4: Tohle to je první z 5 dochovaných renesančních pokojů v Adamově stavení. To Adamovo stavení začalo vznikat někdy v půlce 16. století, ale úplně ho dostavil až Adam II. Z Hradce. Předtím jsem zmiňoval právě Jindřicha, který byl zakladatelem rodu Hradeckých a ten Adam byl naopak jeho předposledním členem toho rodu. A on měl doslova stavební mánii a skutečně vlastně přetvořil celý ten obrovský areál úplně v jednotný, aspoň vzhledově, renesanční komplex. Což teda jednak znamenalo, že se skutečně zadlužil tak, že téměř zrujnoval celou svou rodinu. Ale druhá věc je, že všichni následující generace majitelů Jindřichova Hradce, včetně tedy současného Národního památkového ústavu, tak už se jenom snaží, aby se ten areál nerozpadl.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Jindřichův Hradec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Je to nádherný komplex. Pokud jste tam byli, tak mi asi dáte zapravdu i to divadlo. No a pak to otáčivé hlediště, tak to taky je taková veliká kuriozita. Stále se mluvilo o tom, bude se rušit, nebude se rušit. Tak je to památka. No, tak my budeme soutěžit, máme připravený zámecký balíček, vy už víte, co v něm všechno je. Jsou tam sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky, batoh. Tak to je denní výhra, pak v pátek losujeme prohlídku a tak dále. To vy už možná všechno znáte, já to i za chvilku upřesním. Tak pojďme na soutěž. Chcete-li soutěžit, zavolejte 731 800 900. No a držím palce, abyste byli třetí, protože to je naše podmínka. Třetí, který se dovolá z vás, tak jde do vysílání.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dofidlat, dotoulat, soutěžit se bude, ano, součástí zámeckého léta je tedy i soutěž, nezbytná soutěž a oblíbená, já to vidím podle monitoru tady, jak mi naskakují telefony. Třetím volajícím byl pan Zdeněk z Říkonína. Dobrý den, pane Zdeňku.
1: Dobrý den, vás zdravím.
0: Já vás taky zdravím. Já se přiznám, já jsem v životě neslyšel Říkonín. Kde je Říkonín?
1: Říkonín to je 10 kilometrů od Tišnova.
0: 10 kilometrů od Tišnova, to už je jasné. Tak, pane Zdeňku, jste připraven na soutěž?
1: Jsem, děkuju.
0: Tak ta otázka, jak se jmenoval zakladatel rodu Hradeckých, který působil na zámku v Jindřichově Hradci? Za A. Adam, za B. František, za C. Jindřich.
1: Já bych řekl, že za C. Jindřich.
0: Jindřich. A to říkáte správně, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, takže brýle, deka, termoskaletní ponožky, batoh. V pátek budete ve slosování, tam pravidelně celé prázdniny hrajeme o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby. No a na konci prázdnin budete rovněž ve slosování a tam můžete vyhrát zámecký pobyt, bude to pro tři výherce. Tak já vás zdravím, mějte se moc pěkně, zdravím do Říkonína, pane Zdeňku, nemáte zač? I vám přeji hezký den. Jinak mě zaujal ten Adam, ani ne Jindřich. Stavební mánie, všechny málem zadlužil, všechno přetvořil. No a teď to Národní památkový ústav tak krásně všechno opatruje, je to tam moc pěkné. Já vám přeju pěkný den, ať se vám daří. Zítra se vydáme na zámek v Čechách pod Kosířem. Mohu vám slíbit také zajímavou návštěvu. No a pochopitelně i soutěž. Pavel Kudrna přeje pěknou středu.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice upravili koncepci rozvoje městských škol do roku 2030. SPD podle předsedy Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Tenistka Linda Nosková bude bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. A dnešek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Ota Gutwirt. Navyšování kapacit, digitalizace, využívání umělé inteligence a podpora duševního zdraví u dětí. To jsou hlavní pilíře aktualizované koncepce školství města Pardubice do roku 2030. Dokument mimo jiné vychází z rozsáhlého dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo asi 10 000 rodičů a dětí a taky zaměstnanců škol.
2: Výsledky průzkumu spokojenosti podle radnice poukázaly i na některé slabší stránky, například na malou atraktivitu výuky, nižší podporu duševního zdraví a na nedostatečnou nabídku školních pohybových aktivit. Upravená koncepce školství počítá i s pokračující přípravou nové základní školy v bývalých Masarykových kasárnách a zohledňuje i rostoucí počty dětí cizinců. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Novou naučnou stezku v Trutnově, nazvanou Po stopách Václava Havla, už navštívili za jeden měsíc od jejího otevření stovky turistů. Tištěný průvodce je vede po místech a budovách, které Václav Havel navštěvoval. Stezka je založená na autentických příbězích pamětníků, kteří disidenta, dramatika a pozdějšího prezidenta znali. Trasu popisuje vedoucí infocentra Renata Portlová.
3: Začíná buď v informačním centru, anebo v barevné kavárně a zavede k pivovaru Krakonoš, na náměstí a okolí, ke kinu, kde máme krásnou sochu Václava Havla, budovu soudu, centrem města do informačního centra, kde je také připraveno razítko s podpisem Václava Havla.
0: SPD podle svého předsedy Tomia Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Oznámil to na sociální síti X. Podle něj jde o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů a nikdy se neprojednávalo na koaliční radě. Macinka zapojení do iniciativy oznámil před úterním odletem na summit NATO v Ankaře. Evropští spojenci a Kanada skrz ní můžou nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte označil obnovené útoky Spojených států na Írán za absolutně nezbytné. Írán podle něj porušil příměří a rázná reakce Spojených států je tak na místě. Rutte to dnes řekl novinářům před začátkem summitu NATO. Spojené státy v reakci na poškození několika tankerů v Hormuzském průlivu zaútočily asi na 80 cílů v Íránu. Ten odpověděl raketovými a dronovými útoky na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Sport. Tenistka Linda Nosková bude bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. Od 14 hodin se utká poprvé v kariéře s Belgičankou Mertensovou. Noskovou čeká oproti minulému duelu s Američankou Kýsovou jiný typ zápasu i

0: soupeřky, ale chce se hlavně soustředit na svůj výkon.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 17. Tlak slabě stoupne, biopředpověď, ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou s mírným zdržením. Počítejte na silnici 1/14 mezi Českou Třebovou a Rybníkem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A my pokračujeme v našem prázdninovém putování a vracíme se do našeho kraje, konkrétně na Pardubický zámek, kde je také expozice zbraní. Tak tam se vydáme, no ale nejenom to. Řekneme si, jakou barvu by měla mít střecha domu, aby se tam nedrželo vedro právě v těchto čtyřicítkách, které nás možná ještě v létě čekají. No a také nás čeká soutěž, věřte, nevěřte, ručník s logem Českého rozhlasu Pardubice se doufám bude hodit.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A my se vracíme na Pardubický zámek. Před hodinou jsme vám přiblížili prázdninovou novinku, a to zážitkové prohlídky pro rodiny s dětmi. Teď míříme na výstavu, která ale taky počítá s malými návštěvníky. A užijí si ji hlavně kluci, s jejich tatínky nebo dědečky. Ta výstava je totiž věnovaná palným zbraním. A víc nám ji přiblíží reportérka Tereza Brázdová. Ještě jednou hezký den, Terezo.
2: Hezké dopoledne.
1: Ve kterých prostorách konkrétně Pardubického zámku jsou ty zbraně vystaveny?
2: Navštěvníci expozici zbraní uvidí v Kaňkově sále a v malém gotickém sále. Ta výstava je skutečně velkorysá, vypráví o vývoji palných zbraní od 16. století do současnosti, a to nejen těch běžných vojenských a civilních zbraní, ale taky těch luxusních, výjimečných. Kurátorem výstavy, která vznikla ve spolupráci s Olomouckým vlastivědným muzeem, je Jan Tetřev. Pane Tetřeve, která ta zbraň tady v expozici je třeba nejstarší a která naopak reprezentuje takovou tu žavou současnost?
3: Tak nejstarší zbraň, kterou tady vidíme, je torzo kolečkové pistole ze začátku 16. století. Jak vidíte, je to vrak, který ležel v zemi, ale přesto je nesmírně vzácná. A na druhé straně, přes ten sál, je moderní samonabíjecí pistole Glock, ta je někdy z roku 2008-2009. To je žavá současnost zbrojní výroby.
2: Možná řada posluchačů neví, že kolekce zbraní Východočeského muzea v Pardubicích patří vůbec k těm největším v Česku.
3: Je tomu tak, my máme ve sbírce zbraní a militárií kolem 2800 předmětů, ale počítáme do toho i přilby, plynové masky, uniformy a tak podobně. Těch palných zbraní je něco přes 1000, chladných taky tak.
2: Výstava se jmenuje Příběhy palných zbraní a je zajímavé se tu dozvědět, kde třeba ta konkrétní zbraň bojovala, na jakých frontách se vyskytla. A my se teď právě díváme na takovou v skutku velmi zajímavou mapu, kudy ta věc putovala.
3: My se díváme na mapu, která ukazuje cestu, životní cestu kulometu Bryn Mawr 1. Oni ho vymysleli v Brně, dovymysleli ho v Enfieldu v Anglii, ale vyroben byl na druhé straně světa v Lightgow v Austrálii, bojoval v Tichomoří, pak se vrátil do Anglie, tam ho znehodnotili. V roce 94 nebo 5 ho tam koupil český emigrant, který obchodoval se zbraněmi, a odvez ho do Vsetína. No, odvez ho tam, protože měl blázna, Pardubické muzeum, které chtělo Brena, se mnou v čele tedy, já jsem si pro něj dojel, a ten kulomet svou cestu kolem světa zakončil tady.
2: Navštěvníci si tu mohou spoustu věcí i vyzkoušet sami na vlastní ruce.
3: Určitě, to je naše tradice, že ve zbrojních výstavách a expozicích necháváme návštěvníky sahat na makety a řezy palných zbraní, takže je tu maketa křesadlové pušky, perkusní pušky, řez opakovačky Mosin a řez samopalu.
2: To kdy výstava potrvá?
3: Výstava potrvá do ledna příštího roku, ale přijďte teď, protože teď jsou prázdniny, neodkládejte to.
2: A pro ty nejmenší my musíme říct, že na zámku tu nejsou tady jediné zbraně v expozici, vy tu máte vlastní zbrojnici.
3: My tu máme pernštejnskou zbrojnici, ta je komplet dělaná na to, aby si ti malí i velcí, kluci i holčičky na ty předměty sáhli, aby si je vyzkoušeli, aby je vzali do ruky, aby se oblékli do brnění, takže se zbraněmi si u nás lze hrát.
2: To je od nás ze zámku vše?
1: My moc děkujeme za ty informace, no úplně nejvíc mě dostala ta cesta kulometu kolem světa. Děkujeme moc a vítáme, nebo spíše zveme všechny posluchače na Pardubický zámek, určitě si tam vyberete. Naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Před chvílí jsme byli na zámku v Pardubicích a teď míříme do muzea v Moravské Třebové. Tam nabízejí po svém znovu otevření aktuálně výstavu dvou místních umělců. K vidění jsou malby zachycující známé prostředí v zahalených podobách a taky prostorové instalace. Prezentace má název Mnoho klíčů a jak reportérce Věře Pavlasové řekla ve výstavní síni kurátorka Zuzana Bartošová, každý návštěvník si tam najde vlastní klíč k pochopení vystavených děl.
1: Tady na zdech vidíte obrazy Martina Kováříka. Ve výstavě vidíte sochařské objekty Františka Žáčka.
2: Já když se podívám na ty obrazy, tak mi připadají trochu depresivní.
1: Možná je na nich patrná taková introvertní povaha malíře, který dosud vlastně se svými díly nevystoupil. Je to vlastně jeho premiéra a on hodně ve svých obrazech se snaží zachycovat světlo a tím, že vlastně pracuje v místní továrně, tak zde můžeme vidět interiéry místních továren.
2: Pojďme k těm sochám, které vytvořil umělec František Žáček.
1: Například zde můžeme vidět bystu sochaře Otáhala. V podstatě se dá říct, že navazují dialog s naším muzejním parkem, protože oni se tak pomyslně jakoby dívají z okna na sochu, kterou zde vlastně vytvořil pan Otáhal a je to socha Bedřicha Smetany.
2: Proč jste dali prostor právě těmto umělcům?
1: Tak je to z toho důvodu, že jsou to rodáci z Moravské Třebové a vlastně v jejich dílech se odráží Moravská Třebová, takže je to symbolické ke znovu otevření muzea.
2: Co tuto výstavu nahradí a kdy?
1: Můžeme se těšit na obrazy Zuzany Míčkové, která zde bude vystavovat začátkem září.
2: Vnitřní prostory muzea jsou obnovené, tady ta výstavní síň v podstatě je stejná, jak byla. Byla jenom trochu vymalovaná, budete dávat možnost vystavovat tady jen místním umělcům?
1: Tak to určitě ne. Chystáme výstavní plán, který bude zahrnovat i umělce z celé České republiky a doufám, že dostanou příležitost třeba i zahraniční umělci.
2: Jedním z umělců, kteří by měli ještě do konce roku vystavovat svá díla v muzeu, je výtvarník Eduard Kasparides z Moravské Třebové, Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: ČTK vydává novou zprávu. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun v případě narození dvojčat a vícerčat. Jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Pojďme na další téma, které se bude týkat bydlení na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Vědci sice různými pokusy prokázali rozdíly v zahřívání světlých a tmavých střešních krytin, ale nabídka výrobců i poptávka se v Česku téměř nemění. Vedou tmavé barvy, černá střecha vede. Rozdíly v teplotě krytin v horkých dnech jsou přitom podle odborníků až v desítkách stupňů Celsia. I když má dům kvalitní termoizolaci, stejně se do něj teplo postupně dostává. Pokud se tedy chystáte na výměnu střechy, promyslete si, jakou bude mít barvu. A jestli se chystáte upravit podkroví a zajistit i tam příznivé teploty v létě, poslechněte si následující rozhovor s Tomášem Pirklem ze společnosti Izovere.
1: Můžeme začít u těch novostaveb, tam samozřejmě u toho podkroví nám dochází k tomu přehřívání z toho důvodu, že je to přímo exponovaná část a slunce na to svítí v plný svý síle a téměř ty paprsky nám v letním období dopadají na tu šikmou střechu kolmo. To znamená, že opravdu se to velice rozehřívá, rozehřívá se celá ta konstrukce a pokud tam nezajistíme vlastně ochlazování ty konstrukce tou izolací, kterou tam vkládáme mezi ty krovy, tak samozřejmě potom dochází k přehřívání toho interiéru a vyvětrat potom takhle přehřátý interiér je velký problém. To není jako, že si v zimě zatopíte a vytopíte to. V létě se pak zbavit toho akumulovaného tepla v té místnosti je docela problém, takže to potom přes noc nevyvětráte. Takže tam potom vám zbývá buď to nasadit nějakou klimatizaci nebo nějakou rekuperační jednotku, ale to jsou všechno systémy, které by měly přijít až po zateplení toho domu a ten dům by se měl v prvním kroku určitě nejdřív pořádně zateplit. Takže pak nám nezbývá nic jiného, jedno jediné řešení je zateplení.
0: No a teď zpátky k těm izolacím, protože jsou různé vnější, vnitřní typy. V dnešní době taková nabídka, jak se v tom vyznat?
1: Tak izolantů dneska na trhu je poměrně dost. Já bych vždycky na prvním místě se díval, jestli ta izolace splňuje protipožární vlastnosti, to znamená je nehořlavá. Určuje nám to takzvaná třída reakce na oheň, která má různé třídy, je to otáčka až do F-ka. F-ko to je největší průšvih, to hoří, to je prostě plnohořlavý materiál. Pak se to postupně zlepšuje až do toho A-čka a veškeré minerální izolace, to znamená jak kamenné, tak i skalné, jsou v reakci na oheň v třídě A. A já bych dneska doporučoval skutečně používat jenom tyto izolanty, které mají třídu A do podkroví, protože my tam bydlíme a nikomu nic zlýho nepřeju, ale víte, že s požárama se občas prostě setkáváme, takže bych opravdu při první volbě doporučil dívat se na tu hořlavost, aby to byla třída reakce na oheň A. Mají to veškeré technické listy a to by bylo takový první, po čem bych šel jako uživatel, aby to mělo to Ačko.
0: Vlastně my se to všechno tak zateplíme, utěsníme, vy radíte ale i vyvětrat. Pěkně řízeně.
1: Vyvětrat a doporučuji i v zimním období se nebát a větrat. Jsou lidi, kteří nebo jsou uživatelé, kteří šetří každou korunu, nechtějí větrat, aby jim náhodou neuteklo teplo z domu, ale není to tak. Takže když 5 minut intenzivně vyvětráte průvanem, denně třeba dvakrát, tak nestratíte vůbec žádnou energii toho domu a žádná energie vám oknem neuteče. Naopak tam máte čerstvý vzduch, který je suchý a ten vzduch se potom mnohem lépe ohřívá. Takže naopak to je výhodný a zbavíte se taky od toho těžkého vzduchu v té místnosti a větra takovým průvanovým způsobem, to znamená otevřít do kořán třeba naproti domu 2 okna a pustit to tam a třeba 5 minut tam průvanově vyvětrat a potom vám jako můžu garantovat, že nebudou vám tam hrozit nějaký plísně.
0: No, to v zimě ano, ale v létě ty 40 se vyvětrat zkrátka nedají. Tak teď, dokud není ještě takové teplo, to můžeme zkusit. Pojďme dále, písnička Jakub Smolík, Jen blázen žárlí, potom ještě jedna a pak už nás čeká soutěž.

0: se taky hodí docela do naší soutěže. Škrtni, co se nehodí.
1: Věřte, nevěřte.
0: A tento týden soutěžíme o praktický, rychle snoucí ručník vhodný jak k vodě, tak například na sport. Je tam logo Českého rozhlasu Pardubice. V neděli skončila Smetanova Litomyšl, tak si pojďme připomenout hudební nástroje v orchestru. Můžete tam občas vidět i čelestu. Čelesta je hudební nástroj, podobný činelům, je součástí bicí soustavy a hraje na něj čelestista. Tak to je dneska celé. Čelesta, bicí nástroj podobný činelům a hraje na ní čelestista. 726 46 48 48, první odvážlivec vystřelí do éteru přímo. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, Jaromír Zucázový.
0: Já jsem si to myslela. Tak vy jste takový dobrý střelec, Jaromíre. Znáte čelestu?
2: Neznám. Ani paní Čelestovou.
0: Tak teď opravdu záleží na tom, jestli budete nebo nebudete věřit. Není to totiž vůbec žádná ostuda, když to neznáte, protože je to velmi neznámý hudební nástroj, tvrdím.
2: Ale někde jsem to slovo jakoby zaslech, ale jestli se to týkalo jako bicích nástrojů nebo ne, to vůbec nevím. Takže bych dneska zkusil souhlasit.
0: Dobře, tak jo, tak děkuju za ten první výkop, moc vás zdravím, pohodovou středu přeju, ať se daří.
2: Naschledanou.
0: Další z posluchačů nebo posluchaček, dobrý den.
3: Dobrý den, Blanka ze Žamberka.
0: Budete následovat pana Jaromíra, nebo víte?
3: Ne, nesouhlasím.
0: Slyšela jste někdy ten název čelesta?
3: Čelesta ne, čelista.
0: No to jo, to čelista, ano, no, violončelo,
3: ale
0: čelista,
3: tohle
0: je čelesta, takže vůbec nevěříte, že by to byl nějaký hudební nástroj?
3: Ne.
0: Myslíte
3: ne,
0: si, že jsem tam jenom změnila to písmenko? Dobře, tak jo, Blanko, děkujeme i vám za váš tip a za dobrou náladu, kterou přinášíte do rozhlasu a pěkný den.
3: Tak jo, nashledanou.
0: A ještě tady máme třetího volajícího. Krásný den.
4: Dobrý den, paní Slezáková, Karel Divička.
0: Moc zdravíme do nádherného Jevíčka. Pořád vzpomínáme na náš přenos, ale už to utíká, už by bylo na čase zase se k vám vrátit, že jo?
4: Určitě.
0: Tak pane Karle, já to ještě jednou zopakuji. Čelesta je, podle mě teda, hudební nástroj, je podobný činelům a na čelestu hraje čelestista. A je to tedy součást bicí soustavy. Našli byste to tam v té sekci v orchestru.
4: Tak já vám taky nebudu věřit.
0: A
4: jako nic mi to neříká.
0: Vůbec.
4: Čelesta mi něco říká, čelesta, ale čelesta to v životě neříká.
0: A co vám říká čelesta?
4: To je spíš něco takového, já nevím. Já tak nevím, ale slyšel jsem.
0: Dobře,
4: ale
0: no teda.
4: To nemá opravdu nic společného.
0: Dneska to je hodně těžké. Já vám děkuju, že jste se odvážil a zavolal. Hezký den.
4: Taky, nashledanou.
0: Tak zkoušejte ještě na mailu a moc vás poprosím, protože dnes je to lehké si vygooglit, ale věřte, že já to poznám, takže zkuste si opravdu jenom tak tipnout. Je to hra. Čelesta. Bicí nástroj v orchestru je podobný činelům a hraje na něj čelestista. Ano nebo ne? No ještě ta adresa studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: uspívává. My si můžeme tím pádem říct, co je to čelesta, nebo taky celesta. Italsky je lepší ta výslovnost, tedy čelesta. Pan Karel říkal, že zná celestu, nicméně nedokázal zařadit, tak je to hudební nástroj. A dá se říct, že na čelestu česky správně by měl hrát čelestista, i když tohle slovo se moc nepoužívá, spíše se používá pianista nebo klavírista. Takhle to zní. Tohle je melodie z Harryho Pottera, ale možná, že si tenhle nástroj vybavujete v klasické hudbě, v Louskáčkovi Petra Iljiče Čajkovského, kde celesta nebo čelesta solově provází slavný tanec cukrové víly. Je to takový příjemný zvuk. Tenhle nástroj je klávesový bicí nástroj. Nicméně není podobný činelům. To byla ta jediná věc, která byla na tom mém tvrzení špatně, protože čelesta vypadá jako takové malé pianino. Uvnitř se nachází systém ocelových destiček a rezonátorů a po stisknutí klávesy udeří plstěné kladívko do destiček, což právě vytváří ten charakteristický andělský jemný a třpitivý zvuk. Takže kdo dnes úplně stoprocentně nevěřil, tak dobře udělal, ale bylo to velmi těžké a já zase moc musím poděkovat vám všem, kdo jste se zúčastnili odvážně soutěže. No a dnes tedy všichni víme, co je to celesta nebo taky čelesta a že ji můžeme občas zahlédnout i v orchestru, když se hraje třeba Louskáček. Tak pojďme vylosovat jednoho z vás, kdo získává ručník. A je to posluchačka Zdeňka, kterému zgratulujeme. A nabízíme další písničku.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Holice rozhodnou o další rekonstrukci bývalé banky na náměstí až po komunálních volbách. Příměří s Íránem je podle amerického prezidenta mrtvé. Režim v Teheránu označil za prolhaný a násilnický. Pardubičtí basketbalisté se dozví soupeře pro základní skupinu Ligy mistrů. A dnešek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Ani po třech letech nevyřešilo město Holice nedokončenou opravu budovy bývalé komerční banky na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Rekonstrukci zastavila skrytá vada na nosných konstrukcích. Radnice od té doby zvažuje několik variant, jak pokračovat dál. Jednou z možností je kompletní oprava za 55 milionů, nebo částečná rekonstrukce, anebo taky odprodej budovy.
2: Dům na hlavním náměstí město koupilo od komerční banky před 5 lety za 12 milionů korun. Jak si ho opravou naloží dál, by mělo rozhodnout až nové zastupitelstvo po podzimních komunálních volbách. Podle původních plánů měla budova sloužit pro provoz ordinací lékařů a různých služeb. Z Holic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: V Třemošnici spustili prodej pozemků v nové obytné zóně. U Vápenky nechá radnice připravit přes 30 parcel pro rodinné domy. Mezi základní podmínky patří to, že kupující dokončí stavbu do 5 let od převodu. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by to měl být dvojnásobek. Vládní novelu schválila sněmovna. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má růst rodičovské snížit dopady inflace. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Česko přispěje na financování amerických zbraní pro Ukrajinu podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jednorázovou částkou. Babiš tak reagoval na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy PURL. Skrz ní můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Podle Babiše dál platí, že Česko financovat zbraně pro Kyjev nebude.
3: To je záležitost pana Macinky, který našel nějaké peníze, které byly určeny pro Ukrajinu, ale jelikož my jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty muničnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program PURL, ale je to jednorázová menší částka.
0: S rozhodnutím ministra Macinky nesouhlasí koaliční SPD. Na síti X to oznámil předseda hnutí Tomio Okamura. Babiš k tomu řekl, že si koalice vše vyříká na páteční koaliční radě. Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře ostře kritizoval členské země aliance. Není spokojený s jejich postojem vůči americkým nárokům na Grónsko i vůči americké a izraelské válce proti Íránu. Na něj v noci Spojené státy podnikly sérii náletů, při kterých zasáhly asi 80 cílů. Reagovali tak na opakované útoky na lodě plující Hormuzským průlivem. Podle Trumpa je memorandum o porozumění a příměří mezi oběma stranami mrtvé. Sport. Basketbalisté Pardubice dnes dozvědí soupeře pro základní skupinu Ligy mistrů. Pardubičtí si soutěž zahrají poprvé. Nasazení jsou ve čtvrtém koši. Losovat se bude v Ženevě od 11:30. Východočeši se na soutěž už několik týdnů chystají. Jak říká předseda představenstva klubu Pavel Stara, bude potřeba navýšit rozpočet i doplnit kádr.
4: Navýšení finančního budžetu, bez toho to nepůjde. My musíme trošku ještě rozšířit ten hráčský kádr, protože můžou přijít zranění a my v tu Ligu mistrů a Českou ligu nemůžeme hrát, že to ten tým, jako když to řeknu, odstřelí. Takže na tohle už musí to být i širší

0: kádr, zapojit třeba i ty víc českých hráčů, je to obrovská příležitost a motivace.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude polojasno až jasno. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, kratší zdržení v Pardubicích u hlavního vlakového nádraží a taky za Českou Třebovou směrem na Rybník.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Je tady třetí finální hodina našeho středečního dobrého dopoledne a budeme ji věnovat dětem, těm, které nezvládly školní rok na výbornou. Tisíce z nich budou muset v září učitelům dokázat, že učivo skutečně umí. Jak se s takovou nepěknou známkou na vysvědčení popasovat a jak učivo za celý rok dohnat tak, aby dítě nepřišlo zcela o radost z letních prázdnin a zároveň reparát zvládlo. Poradí lektorka Veronika Bubáková, která přijela z Olomouce a je z doučovací platformy Populo. Takže na tohle téma bude dnešní radioporadna. Za pár minut začínáme. Tak příjemný poslech přejeme.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Jak už jsem říkala před chvílí, reparátů letos přibylo a proto jsme pozvali do studia lektorku Veroniku Bubeníkovou z doučovací platformy Populo, která nám to asi zřejmě dosvědčí tohle. Já vás tady moc vítám, pěkný den přeji.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Opravdu je těch reparátů víc než jindy?
2: Určitě ano. Sledujeme to už nějakého poloviny června, že těch reparátů přibylo a jich opravdu více než třeba v minulých letech.
1: Veroniko, vy jste ředitel, když to takhle můžu říct, pobočky v Olomouci. Jaké to je doučovat? Je to trošku jiné než učit, že? Klasicky.
2: Určitě ano, já jsem manažerka, já rozhodně neučím. Spoustu přátel se mě na začátku ptalo, co tam teda doučuju a já říkám, to by úplně nešlo, ale já se starám, aby to všechno klapalo, aby byli lektoři spokojení, rodiče a studenti se naučili.
1: Vy patříte s tou vaší platformou Populo mezi největší nebo úplně největší doučovací platformy, jak to funguje? Řekněme si rovnou, jak se tam mohou děti nebo rodiče dětí přihlásit a učit se teď o prázdninách.
2: Stačí zavolat na naše telefonní číslo. My máme opravdu pobočky ve všech velkých městech. Doučujeme děti prezenčně, ale i online. A to vlastně třeba v létě velmi dobře funguje. Ty děti mohou z pohledu domova nebo někde z prázdnin od babiček, od dědečků si můžou doučit a připravit se na ten reparát.
1: Je pravda, že děti s tím nemají problém, že napojit se a učit se online.
2: Dnešní doba, jako i ty menší děti vlastně, se jim to velmi líbí, ten přístup, ten online a že jsou najednou trošku víc dospělí. A ti pubertáci nebo středoškoláci, no tak pro ně to je každodenní jídlo.
1: Pojďme jenom ještě k tomu začátku, k těm reparátům a k tomu množství. Je toho tedy víc než v jiných letech?
2: Je toho opravdu víc. Opravdu, jak říkám, od poloviny června, což většinou úplně nebývalo. Rodiče jsou jaksi trošku více a možná dopředu informovaní, než to bylo v minulých letech. A ozývají se a ještě i teď a věřím, že to tak bude i v průběhu toho léta. Spousta rodičů vlastně neví, že se vůbec může obrátit na někoho, nebo že by mělo se obrátit. Že na ten reparát úplně není možné se připravit jenom pomocí toho, co rodič vysvětlí, nebo nějaký kamarád.
1: A týká se to jak základních, tak středních škol?
2: Ano, ano, určitě základní střední školy.
1: Které předměty jsou takové nejproblémovější?
2: Tak klasicky matematika.
1: Ano, je mi to jasné.
2: To je prostě, v matematice je to o tom, že tam ta látka na sebe navazuje. To znamená, někde uteče nějaký základ a už najednou má to dítě pocit, že vlastně neumí vůbec nic. A přitom to o tom není. Co třeba udělá ten lektor, on velmi rychle rozpozná, kde je ta mezera, kterou je potřeba doplnit. Že není o tom, že se musím učit celou látku, ale že jenom ta část nějaká mi tam prostě vypadla. A to je prostě důležité.
1: Tak, takže tím úkolem je právě poznat to, co tam chybí v tom řetězu těch následných.
2: Přesně
1: potom.
2: Tak.
1: Učiv, no.
2: Přesně tak.
1: Tak to je jasné, to mnozí rodiče nemohou dohledat.
2: Nemohou. Já vždycky říkám rodičům, vy jste tady úplně z jiného důvodu pro ty děti a to učení nechte na nás, na někom, kdo je specialista. Naši lektoři jsou vlastně parťáci těm dětem. Oni jsou jim věkově blíž. Jak já vždycky říkám, mluví stejnou řečí, jo, a to se týká i třeba těch 18letých třiťáků, kteří prostě najednou jim ta matematika prostě už fakt nejde. A dokáží přátelským vlastně přístupem je opravdu naučit to, co potřebují.
1: Říkáte, jsou věkově blíž než rodiče, takže mezi vašimi učiteli jsou hlavně mladí?
2: My máme vlastně od studentů vlastně vysokých škol pedagogických po učitele, který už nechtějí třeba učit ve škole, baví je ten individuální přístup k těm svým studentům. A pak tam máme spoustu i u nás Olomouci na pobočce lektorů babičky. Jo? To jsou učitelky, které už jsou v důchodu, ale pořád je to baví, pořád je to naplňuje. Tak ty vždycky propojují s těmi třeba mladšími studenty a oni v nich vidí ty svoje babičky a fakt to krásně funguje. Takže máme celou škálu.

0: Tisíce dětí budou muset v září svým učitelům dokázat, že učivo zvládli a že ten reparát dají. No a my tady máme dnes Veroniku Bubeníkovou, která je z doučovací platformy Populo a vysvětluje mi tady i teď během písničky, jak ono to vlastně funguje, to doučování. Vy jste už předtím říkala, nechte to na profesionálech, to učení. Ono je pravda, že i když dítě třeba přihlásíte do lyžařského kurzu, tak je to lepší většinou, než když učíte sami lyžovat, i když ne všichni rodiče jsou takový, že se hned vztekají, když jeho dítku něco nejde, ale většinou to tak asi je, že?
1: Určitě, přesně tak.
0: No a co se týká té psychické stránky, jakým způsobem se s tím děti vyrovnávají? Vy jste v tom, tak to můžete říct.
1: Já samozřejmě vedu rozhovory s rodiči na začátku. Člověk tam cítí opravdu tu frustraci, to zklamání, tu bezmoc těch rodičů z toho výsledku, který nakonec byl. Oni rodiče většinou doufají, že poslední písemka dopadne dobře, nebo že naopak učitelka přimhouří to oko a na průměr 4,51 dá ještě za 4. To jsou opravdu reakce od rodičů, s kterým jsem v poslední době mluvila. Takže ty emoce tam jsou, já jim vždycky říkám, není to tragédie, neberte to jako konec světa, není potřeba vlastně těm dětem nakládat, oni sami ví, že je tady problém, nějak se k tomu postaví, takže spíš podržet, říct jim nějaký plán. Dovolili jsme se do školy Populo, domluvili jsme ti doučování a tady někdo do ti pomůže. A to je prostě základ. Nejhorší je říct, teď se tady budeš učit každý den sám někde zavřený. To dítě, kdyby vědělo, jak se tu látku naučit, tak se v této situaci prostě nikdy neocitne.
0: Vy na to koukáte velmi pozitivním pohledem, jinak byste tu práci nemohla dělat, protože věřím, že i rodiče někdy řeknou, to je prostě beznadějný případ, to naše dítě, je to lajdák, my ho nemůžeme donutit.
1: Jo, a to jim, na to jim přesně odpovím. Ty děti nemusí být líné, oni jenom prostě už to tolikrát zkusili, nikdy to nevyšlo, takže už v tom nevidí ten smysl. A teď najednou přijde někdo, kdo ti to vysvětlí. Přesně v tvým stylu chápání. Ono třeba, když se vrátíme zpátky k matematice, tak rovnice se dají řešit třemi způsoby. Ono standardně ve škole vám ukáže jeden, který pochopí většina studentů, a náš lektor vám ukáže všechny tři. A každé dítě se v nějakém tom způsobu najde. Jo, já opravdu tohle vím ze zkušeností, vím z těch zpětných reakcí od rodičů. Já mám za mě jednu z nejúžasnějších prací, protože ty rodiče mi nadšeně volají, jak najednou ze čtyřkaře je jedničkář.
0: Až takový skok? Ne,
1: opravdu,
0: se vám
1: opravdu
0: stává.
1: Ano. Ano, jak najednou to jde, volala mi uplakaná maminka, že si neměl vlastně skoro dodělat devítku, věděl, že půjde na učňák, ale potřeboval tu matiku zvládnout a ona mi říká, ona si samý pětky. A po 6 lekcích u nás mi maminka volala, že on to najednou chápe, že ho ta matika prostě baví, že najednou úplně jo, v 9. třídě.
0: Jde o to pochopení. Někdy skutečně tam může být i zádrhel mezi učitelem a tím dítětem.
1: Může to tak být, opravdu, a je to prostě třeba ten předmět slabší. Já vždycky říkám rodičům, jeden prostě předmět nejde, to je standardní u každého, nejste v tom sami, tak pojďme mu pomoci s tímhle a uvidíte ty výsledky. Ty děti u nás odchází se sebevědomím, s pocitem, že to zvládnou, že tomu rozumí. A jednou z outsiderů jsou děti, kteří odevzají písemku první. Jo? Takže fakt takhle to funguje. Je to ten individuální přístup ke každému z těch našich dětí.
0: Jste říkala na začátku, že k těm dětem přistupujete jako k parťákům, takže předpokládám, že si tykáte jako i na některých soukromých školách. Používáte i některé ty metody Montessori a podobně?
1: Určitě lektoři, každý z těch lektorů má svůj způsob vlastně vyučování. Já o nich vím a pak poslouchám rodiče. Já na začátku si vždycky vyptám na toho studenta, abych opravdu měla informace, abychom mu dodali toho správného lektora. Toho, který mu bude nejvíc prostě sedět, kdy se to prostě propojí. Jo? A tenhle to funguje.
0: To mě teď napadlo, že bychom v tom dalším vstupu mohli některý z těch konkrétních vztahů, váš lektor a dítě, samozřejmě nebudeme jmenovat, říci, abychom lépe pochopili, jak to funguje, jak to u těch prázdninách funguje a samozřejmě s dobrým koncem, pokud by to určitě mohlo být, jsou prázdniny.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Teď jsme tady měli dotaz paní posluchačky a to jsem si myslela, že tedy vy dospělým nepomáháte a bylo to vtipné, volala paní a říkala, mně už je 61, ale chci ještě v práci něco dokázat a teď s těma počítačema, mně to úplně tak nejde, já bych potřebovala taky doučování. No co vy na to, Veroniko?
1: No tak samozřejmě, u nás jsou dveře vítané všem kategoriím. My doučujeme, třeba učíme i předškoláky nebo malé děti jazykům, protože jak jsem zjistila, tak většinou to všude ostatní nabízí od 10-12 let. A my doučíme i 4-leté. A s ní tak doučujeme, a náš teďka jeden z nejstarších nebo nejdospělejších klientů byl pán, který se zamiloval a potřeboval se naučit srbsky, protože jeho milá byla Srbka, měl 76 let a my jsme mu pomohli. Jo?
0: No,
1: takže my doučujeme opravdu jak jazyky, tak i počítače, výpočetní techniku. Sami teďka u nás na Olomouci na pobočce máme dva klienty, kteří právě chtějí změnit práci a ví, že k tomu potřebují tyto znalosti, takže pomáháme opravdu komukoliv.
0: Dobře, tak zdravíme i dospělé naše, kteří potřebují doučit, no kdo by něco nepotřeboval doučit, ale zpátky k těm dětem, protože tam ten reparát je opravdu potřeba, aby v září zvládli. Tréma bude obrovská, my jsme mluvili o matematice. Druhý problematický předmět bych si typla český jazyk, nebo
1: přesně tak. Je to český jazyk, tam určitě pravidla pravopisu, určitě slohové nějaké různé práce nejdou. A takový největší problém, strašák, a řekla bych, že i nás dospělých, je prostě porozumění textu. Tím, jak nám třeba sociální sítě dávkují všechny informace do 30 sekund, tak je prostě náročné tu pozornost udržet. A to by byl problém. I třeba v té matematice, že nejsem schopný ten text vůbec rozklíčovat.
0: To je obrovská chyba právě, nebo chyba ta současná doba nahrává těm rychlým informacím. Však i my dospělí si občas, co si budeme povídat, přečteme první dvě věty a hned máme jasno, o čem asi ten článek je, i když to tak vůbec
1: není. A jedeme dál. Takže
0: dál.
1: Nejsou v tom jenom děti a jsme v tom i my dospělí. Je to prostě taková doba. No.
0: A co se týká těch maturit, máte tam hodně dětí nebo studentů, kteří nezvládli maturitu, v čem nejvíce ztroskotávali?
1: Tak určitě to jsou didaktické testy, český jazyk, matematika, taky angličtina. Anglický jazyk. Tam u těch didaktických testů je to obzvlášť o porozumění textu. Tam to není o ničem jiném. A to je potřeba prostě natrénovat.
0: Dá se to i opravdu přes ten počítač online? Nebo když je to možné, tak upřednostníte tu prezenční výuku?
1: Já to vždycky nechávám opravdu na rodičích. My 11 let doučujeme prezenčně, 9 let online. Naši lektoři jsou na to školení, takže oni opravdu umí udržet pozornost i malého dítěte přes obrazovku. Takový maturant, když už se domluví na doučování, tak ví, co o toho čekat, ví, co o toho chce a není opravdu problém i ta online výuka. A dá se i třeba kombinovat prezenční s online.
0: Jak často by mělo to doučování trvat? Teď o prázdninách, když se dítě chystá na ten reparát, možná se to i liší, děti základní škola nebo studenti už na střední?
1: Ne, tam se to opravdu jako neliší. Základní, střední škola nebo opravná maturita, je to to stejné. Je úplně dobré vlastně nedávat příliš prostor bez toho učení. Ty děti velmi jako rychle vypadají z toho systému, neudrží už potom pozornost.
0: Takže když se řekne, teď je dovolená, jsme 14 dní někde, nemusíš nic, tak to je špatně.
1: Ne, určitě ne. Když nám třeba rodiči dají děti na tu prezenční, tak my už spolu na začátku nedáme ten plán přes léto. No a my pojedeme na dovolenou. Říkám, no to určitě jeďte, dovolenou si všichni zaslouží. A vemte sebou počítač. A dvakrát týdně na tu hodinku nic se tomu dítěti nestane, je dobrý prostě to nepřerušovat, nevypadávat, ať to, co se naučí, ať tam prostě zůstane.
0: To je to minimum dvakrát týdně hodina?
1: Já doporučuji opravdu, je to vždycky student od studenta, tak jak rodič popíše tu jejich situaci, ale opravdu dvakrát až třikrát týdně s naším lektorem. A pak určitě v malých dávkách každý den sám pro cvičení. Ono lektor vysvětlí a pak dva dny, dejme tomu, si to ten student v hodinovém bloku, není to o tom, že celý den se musí učit, to by opravdu nedávalo smysl, ale v hodinovém bloku si projedu to, co mi lektor vysvětlil, jestli prostě tomu všemu rozumím, ať můžeme potom pokračovat a navázat dál.
0: A tam už je to potom i na spolupráci s rodiči nebo prarodiči, pokud jsou u babičky, u dědy,
1: tak.
0: Aby
1: jako
0: se zajímali.
1: Babička nemusí doučit matematiku, ale může vytvořit klidné, hezké prostředí. Dodržet ten režim, pojď teď teď nastala ta hodinka se učit, nebo naopak, dej si tu pauzu, tady jsem ti udělala něco dobrého. Může pochválit, zeptat se, jak to dneska šlo.
0: Jo? Nebo vysvětli mi to, že jak to vlastně, co tam probíráte.
1: Tak, to by mě zajímalo. Ano, určitě babičky jsou velmi důležité a dědečkové.

0: Máme tady takové téma, které je velmi aktuální pro děti, ale i pro vás, kdo se o ně teď o prázdninách staráte. Jak se o prázdninách učit tak, aby se podařilo dohnat látku za celý rok, na co se soustředit? Lektorka Veronika Bubeníková je naším hostem a mluvíme tady o doučovací platformě Populo, která je po celé republice, je největší a nejbližší tady je v Hradci Králové, jste říkala, v Pardubicích nám chybí. Jak to?
1: Pracujeme na tom, ale Pardubice doučíme online.
0: Dobře. Mluvíme tady i o té prezenční výuce, online výuce a i o učitelkách, babičkách, což mě teda strašně zaujalo. Říkala jste, že sednou spíše k těm menším dětem. Máte i nějaký hezký příběh, že se děti potom vrací nebo si přejou toho svého učitele i potom, co zvládnou ten reparát a už by nemuseli?
1: Určitě ano, určitě se k nám studenti vrací a vlastně pokračují s námi, protože zvládneme reparát, doučíme nějakou část látky, ale říkám rodičům, nechcete asi úplně, aby třeba další školní rok to dopadlo stejně, takže většina těch dětí pokračuje už nějaké nižší frekvenci, jen do vysvětlení té látky. Ti studenti sami najednou cítí, že vlastně tu podporu, že mají za kým jít, že jim to jde a oni neradi z toho opouští. My jsme teďka připravovali jednoho 12letého chlapce na speciální matematickou školu.
0: Čili pozor, to nebyl reparát?
1: Ne, to byl velmi chytrý chlapec, ale jenom prostě chtěl opravdu se na tu školu dostat. Takže potřeboval tu matematiku ještě víc do hloubky a úspěšně se dostal a maminka mi potom volala, že byl tak spokojený s lektorkou, s těmi lekcemi, že vlastně by si je dal jen tak. Jo? On je jako opravdu vůbec nepotřebuje, ale tak ho moc to bavilo, takže to jsou takové
0: taková
1: hezké
0: výjimka. Veroniko, vzpomenete si na svoje dětství, na vaše známky a učení se o prázdninách?
1: Ještě tak to jsem určitě raději zapomněla. Já jsem měla vždycky nějakým způsobem vyznamenání, ale vím, že určitě diktáty mi nešly a doplnila jsem to možná slohovkou a možná svým mluvením, no, když to teďka jsem schopná tak posoudit.
0: Je pravda, že většina dětí prostě hodí tu tašku někam do rohu v pokojíčku, nechává to být a teprve, když rodiče začnou tlačit někdy v poslední týden v srpnu, že by zase měli začít, tak možná, že ji vytáhnou. Ale to byste mohla na závěr ještě poradit, jak to změnit, protože asi je to potřeba, že třeba aspoň už v tom srpnu postupně.
1: Určitě my děti připravujeme třeba i na přijímací zkoušky, což je dneska jako důležitý vždycky krok v životě toho dítěte. A tak, aby třeba nešli úplně do té školy po tom létě trošku mimo a zmatení, tak spousta rodičů fakt jako na ty naše rady a hlavně na to, že to funguje. Posledních 14 dní si ty děti přijdou vyzkoušet, trošku se dají dohromady, není to na rodičích, ale je to na tom lektorovi, aby zase srovnali jsme se ty znalosti a děti se trošku sklínili a chystali se na ten školní rok. A rodiče, co to vyzkoušeli, tak v tom už potom pokračující opravdu i ty následující roky.
0: Tak já vám moc děkuju, že jste nám tady takhle hezky vysvětlila, jak to doučování může fungovat. No a všem dětem, které to postihlo, ten reparát, tak přejeme, aby to nevzdávali, aby to zkusili takhle, aby byli důslední a to samé i rodičům a prarodičům. Ať přesně to všechno tak dobře dopadne.
1: Moc. Jo, ať se daří.
0: Naším hostem byla Veronika Bubeníková z doučovací platformy Populo. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: protože jsou prázdniny, nabízíme další téma plné prázdninových zážitků a to jsou letní tábory. Možná vzpomínáte na ty z dob vašeho mládí. Určitě byly o něco delší než ty dnešní. Bývaly tak na 3 týdny a zvládli jsme to. Co bylo a pořád je podstatné? No, dostat se do dobré party. A o ní vám teď něco poví děti. Ptá se Tereza Brázdová.
1: Co je parta?
2: Já vím, parta je třeba, když tam jsou kluci proti holkám, že jsou v partě, že třeba 3 holky, to je parta, 3 kluci, to je taky parta.
3: Třeba když hraješ fotbal, tak třeba do červeného týmu je parta a do zeleného týmu je třeba parta.
1: Co mají ti lidé společného v partě?
3: Kůže.
1: Co?
3: Kůže.
1: Jaký kůže?
3: Kůže! On říkal kůže!
4: On říkal kůže, ne kůže!
1: A kůže, aha. To znamená, že to jsou vaši kamarádi?
2: Jo, to znamená, že jsou prostě naši kamarádi.
1: Co je to vlastně kamarádství?
5: Kamarádství je jako, že se ty lidé mají hodně rádi.
1: Tak jo, tak dobrý?
6: Tak jedem dál.
1: Cože?
6: Jedem dál. Jak to vždycky říkám? Práce chvatná, málo platná.
7: Český rozhlas Pardubice.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude novinář, cestovatel a režisér Dan Přibáň.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Kapela Poetika zpestřila naše vysílání. Věříme, že se vám písnička líbila. Jmenuje se Půlnoc, tak třeba si ji můžete přát někdy o víkendu, když si budete chtít nechat zahrát něco pěkného. A teď už je tady se mnou Mirek Hruban. Ahoj, vítej.
1: Hezké dopoledne.
0: A máš na hlavě brýle proti slunci, tedy na hlavě, na vršku, na šišulce.
1: Ano,
0: takže už
1: ano.
0: Svítí sluníčko, venku je
1: pěkně. Svítí sluníčko je pěkně, trošku chladnější vítr, ale dá se to vydržet.
0: No tak jo. Pojďme na dnešní odpoledne.
1: Já koukám, mám toho tady strašně moc a samé zajímavé věci, tak nevím, co vypíchnout. Felix Holzmann, 105 let od narození, připomeneme určitě. Budeme mluvit o archeoparku, který město plánovalo, nebo vznikla studie na vytvoření archeoparku v roce 2009. Stále tam není, byť tedy v těchto místech.
0: A teď mluvíš o kterém archeoparku?
1: Pardubice, pardon. Místo prvního osídlení Pardubic, to jsem nezmínil. Mm-hmm. Tak vzniká tam park, archeo asi nebude. Ona nám to všechno vysvětlí, Šárka Rusná. Martinice v Krkonoších, nádherné nádraží, jinak vřele doporučuji k návštěvě, pokud jste milovníci železnice, tam mají ještě takové to klasické staré elektromechanické zabezpečovací zařízení, filmaři to tam hodně používají.
0: To už je nostalgie taková.
1: No ale proč o tom mluvím, malá obec na Semilsku přivítala zástupce mistrovských Pardubic, takže takové propojení krajů, no a jak dopadla půlnoční zbraňová amnestie v našem kraji, i o tom budeme mluvit.
0: Tak vám přejeme dobrý poslech, jsme rádi, že jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Pardubice.
2: Hey!

0: nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Rozšíření základní školy doktora Jana Malíka v Chrudimi má stát 50 milionů. Podpora na bydlení v superdávce se nově stanoví podle okresů. Tenistka Linda Nosková bude bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. A nás čeká slunečno, teploty do 23 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné poledne z Pardubic. Chrudim vypsala zakázku na rozšíření základní školy doktora Jana Malíka. Náklady radnice odhaduje na 50 milionů. Nová budova má vyřešit problém s nedostatečnou kapacitou míst.
2: Přízemní dřevostavba je navržená na školní zahradě. Bude v ní prostor pro další kmenovou třídu, kabinety a další zázemí. Radnice počítá s tím, že budova bude v provozu od září příštího roku. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Nový volnočasový park ve Skutči na Chrudimsku bude hotový příští měsíc. Relaxační zónu za 7 milionů stavbaři připravují vedle koupaliště. Doplní piknikové místo, herní prvky pro děti a taky terénní dráha pro cyklisty. Organizace Tyflocentrum, která pomáhá lidem se zrakovým handicapem, chce v Pardubicích otevřít cvičnou kuchyň. Klienti se v ní líp připraví na každodenní fungování ve vlastní domácnosti. Každý rok by ji mohlo využít přibližně 150 lidí z Pardubického kraje.
3: Cvičná kuchyň bude součástí nového centra služeb pro osoby se zdravotním postižením v Bělehradské ulici. Součástí budou kontrastní prvky pro slabozraké a bezpečně rozmístěné spotřebiče. Některá zařízení navíc půjde ovládat na dálku přes chytrý telefon. Prostor má lidem se zrakovým handicapem ukázat, jak si mohou podobně přizpůsobit i vlastní domácnost. Využívat ho budou nejen klienti Tyfloservisu, ale také jejich rodiny nebo odborníci. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
1: Situace kolem Grónska je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Spojené státy velký problém. Trump to řekl na summitu lídrů NATO v Ankaře. Zopakoval, že arktický ostrov by měl být pod kontrolou Spojených států. Evropské spojence kritizoval kvůli jejich odmítavému postoji k americkým snahám. Víc reportérka Zdenka Trachtová.
4: Přístup evropských zemí ke Spojeným státům není férový, prohlásil Trump. Spojené státy podle něho platí na společnou obranu příliš mnoho peněz. Lídři států NATO nyní na formální části summitu jednají o plnění aliančních cílů v investicích do obrany. A také o pomoci Ukrajině, jak uvedl prezident Petr Pavel.
5: Podpora Ukrajiny není o tom, jestli máme rádi nebo nemáme rádi Ukrajince, ale je to o tom, že chceme, aby Evropa byla bezpečná a stabilní.
4: Pavel také uvítal oznámení ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, který uvedl, že se Česko zapojí do programu nákupu amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu.
1: Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října vypočítávat asi podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti obce. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo do 7 let. Změny v dávce dnes schválila sněmovna a v novele o zvýšení rodičovského příspěvku. Teď je posoudí Senát. Sport. Tenistka Linda Nosková bude bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. Za 2 hodiny se utká poprvé v kariéře s Belgičankou Mertensovou. Noskovou čeká oproti minulému duelu s Američankou Keesovou jiný typ zápasu a soupeřky, ale chce se hlavně soustředit na svůj výkon.
6: Tak asi nejdůležitější je prostě v těchto zápasech si zvyknout na určitý to tempo, který člověk ví, že ta soupeřka nějak nastaví, ale pro mě je to vždycky nejdůležitější, abych se soustředila sama na sebe, takže samozřejmě některé styly herní mi sedí méně, některé více. Počasí.
1: A nás čeká slunečno, polojasno až jasno, k večeru přibývání vysoké oblačnosti, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 17. Vítr mírný, tlak slabě stoupne, rozptylové podmínky velmi dobré a biojednička, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: 4,5 minuty po 12. velmi rušno na silnicích Pardubického kraje.

0: Nehoda hlášená ze silnice nižší třídy na Svitavsku u Stavšova. Srazil se tam autobus a traktor, je to tam nebezpečné. Další komplikace Svitavsko, 35 u Koclířova, je tam porouchané auto, nákladní, odstavené. Na místo už míří hlídka policie. A další tentokrát nehoda osobního auta silnice 355 Chrudimsko a Hrochův Týnec. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Na silnicích výživné, tak ještě jednou šťastnou cestu, doražte do cíle v pořádku a klidně si k tomu vychutnejte některou z připravených písniček, které nám budou dělat společnost v příštích minutách. Já už se koukám, kdo nám zahraje a zaspívá a koho si také můžete samozřejmě vybrat, protože krátce po 12. jsou to písničky od srdce. Takže před námi je Lucie Bílá, také Elan, Brontosauři, vidím tady skupinu Miraj, Iveta Bartošová zaspívá, Rod Stewart, No Name, Richard Miller a začínáme s Jiřím Kornem. Hezké poledne, dobrou chuť, pokud obědváte, a jestli se chcete zapojit do písniček od srdce aktivně, za chvilku řeknu, jak na to.
1: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: Pořád jako déšť, Jiří Korn na úvod středečních poledních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Hudební nabídku už jsem představil, teď ještě v rychlosti připomenu kontakty, pokud chcete v našem vysílání někoho pozdravit, někomu popřát, tak nám napište, kdo to má být a co máme vyřídit. E-mailová adresa je vám k dispozici studio.pardubice@rozhlas.cz. Kromě toho nám můžete posílat také SMSky, jenom pozor na správný tvar, takže než začnete psát ten vzkaz, který máme vyřídit, napište nejdřív slovo Pardubice, udělejte mezeru a pak tedy připojte zbytek textu a tohle všechno je potřeba ještě namačkat do 160 znaků, takže se moc nerozepisujte. Lepší, pokud toho máte víc, je využít e-mail, ale samozřejmě i SMSky rádi vyřídíme. Ještě to číslo SMSko, abych na ní nezapomněl, 90 011 04. A pak také telefonní linka pro ty, kteří chtějí promluvit do vysílání živě, 726 46 48 48. A na našich internetových stránkách pardubice.rozhlas.cz najdete objednávkový formulář, také všechny kontakty hezky pohromadě. Richard Miller zaspívá právě teď a budeme hrát a gratulovat norám, které dnes mají svátek, tak všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody a koukám, ještě tam je jedno jméno, Edgar, tak také Edgarům letí veliká gratulace.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající.

si zdravý, lekou blíž. Jo, jo, karton na oborek a taky porcelán.

0: traje. Sí.
1: Štěstí je krásná věc. O tom zpíval Richard Miller v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Pěkné odpoledne. Chtěli bychom poslat písničku Drahunce Kroupové do Chrudimi k jejímu zítřejšímu svátku. Takže takto dopředu už budeme gratulovat. Přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti, stále dobrou náladu, úspěchy jak doma, tak v práci a aby si svůj zítřejší sváteční den hezky užila i dnešní předoslavu v práci. Písničku posílají kolegyně Martina a Jana a my se ke gratulaci připojujeme. Jen to nejlepší přejeme.

srdeční písničky od srdce pokračují a ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice teď zazní další pozdrav. Tentokrát napsal posluchač Mirek. Milé rádio, prosím o zahrání pro sebe. Dopoledne jsem odpeckovával třešně. Docela špinavá práce, ale zvládl jsem to. No tak gratulujeme, pane Mirku, jedna písnička, která se rozhodně hodí

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám producenta, režiséra a scénáristu Radomíra Šofra.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

S láskou má svět naději, tolik Petra Janů ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a další pozdrav před námi. Zahrajte písničku Denise Pokorné, Vlastě Paterové a Mirce Ticháčkové pro dobrou náladu, radost a pohodu. Neveklovi a Němcovi posílají pozdrav a my k tomu připojeme skupinu No Name.

Dlouho jsem v rádiu nepozdravoval kamarádku Marušku, tak bych to dnes chtěl napravit. Zahrajte prosím nějakou pěknou, kdyby to šlo, českou písničku a pošlete ji do Hermanova Městce. Pozdrav a přání krásného letního dne posílá s Chrudimi František.

Doufám, že jste po obědě, pokud ne, tak vám teď možná budeme dělat chutě, tvarohové knedlíky s jahodami máme v sobě a teď ke kávě ještě nějakou pěknou muziku. Hezký den do rozhlasu i všem, kterým zpříjemňujete čas v práci, píše Hela.

Rod Stewart doznívá v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice a my budeme hrát ke narozeninám synovi Michalovi do Chrudimi všechno nejlepší, zdraví, pohodu a aby se mu ve všem dařilo, to přeje mamka. My se připojeme, všechno nej, splněná přání, štěstí, zdraví, radost a elány posíláme na vrch.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme plněná kuřecí prsa. Budou to vlastně takové rolky, ty jsme připravovali už několikrát, ale myslím si, že náplň, kterou budeme dělat, jsme ještě nedělali. Budeme je totiž plnit jablky, sýrem a brusinkami. Zkusíte to s námi?
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

domofonu k dobru mít aspoň jeden.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolal a koho z nás máš na hraní.

Před chvílí mi tady v SMS bráně přistála jedna zpráva, tak pojďme i na ní. Zahrajte písničku Martě Jandáskové, Veronice Sokolové a Petře Valentové. Pro dobrou náladu, radost a pohodu. Babička s dědečkem posílají pozdrav.

Vypadá to, že všechny vzkazy, které zatím dorazily do písniček od srdce, máme za sebou. Jeden nás čeká ještě právě v tuto chvíli, ale pokud byste chtěli využít prostor v našem vysílání, tak když rychle, hodně rychle napíšete SMSku ve tvaru Pardubice, mezera a text a pošlete ji na číslo 900 11 04, tak se na ní určitě ještě dostane. A pojďme tedy na to, co napsala posluchačka Hanka. Ta přeje krásné, prosuněné odpoledne a prosí o příjemnou písničku k odpolední pohodě všem, kteří užívají spokojeného důchodu a těší se z dnešního dne. Pro Marušku, kamarádku, která před chvílí přinesla větrníky, a ještě pěknou písničku od vás. Díky, Hanka.

rychlá kontrola naší SMS brány, jestli dorazila ještě nějaká zpráva. Ne, vše, co přišlo, tak už jsem vyřídil. No a co se týká e-mailu, tak tady to máme také zvládnuto, takže můžu odškrtnout a další vzkazy necháme opět na zítřek, kdy mezi 12. a 13. zazní další písničky od srdce. Teď do celé, třeba ještě skupina Miraj, pak tu budou další čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou, po nich Alex Minářová se svým hostem. Tentokrát dorazí novinář, cestovatel a režisér Dan Přibáň.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Pardubice upravili koncepci rozvoje městských škol do roku 2030. Ta počítá s větším využitím umělé inteligence. Na Rychenburku bude pokračovat oprava hradního mostu. Premiér Babiš vystoupil na Severoatlantické radě v Turecku s projevem za Českou republiku. A nás čeká slunečno, polojasno až jasno, teploty do 23 stupňů. Zprávy má Petra Beránková, vítám vás. Navyšování kapacit, digitalizace, využívání umělé inteligence a podpora duševního zdraví u dětí. To jsou hlavní pilíře aktualizované koncepce školství města Pardubice do roku 2030. Dokument mimo jiné vychází z rozsáhlého dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo asi 10 000 rodičů a dětí a zaměstnanců škol.
2: Výsledky průzkumu spokojenosti podle radnice poukázaly i na některé slabší stránky, například na malou atraktivitu výuky, nižší podporu duševního zdraví a na nedostatečnou nabídku školních pohybových aktivit. Upravená koncepce školství počítá i s pokračující přípravou nové základní školy v bývalých Masarykových kasárnách a zohledňuje i rostoucí počty dětí cizinců. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Objem poštovních služeb klesá. Vyplývá to ze souhrnné zprávy telekomunikačního úřadu, který kontroluje podmínky plnění licence České pošty. Vloni objem základních transakcí představoval 107 milionů korun. O 5 let dřív to bylo skoro 250 milionů korun. Nejvýraznější propad je patrný i v Pardubickém kraji u listovních zásilek. A pardubické hejtmanství chystá druhou etapu opravy hradního mostu na Rychenburku. Náklady odhaduje na 4 miliony a už je vypsaná soutěž na dodavatele stavby.
3: Druhá fáze rekonstrukce má prodloužit životnost mostu a zároveň mu vrátit původní vzhled. Stavbaři obnoví oblouky a vybourají necitlivé přístavby. Původní klenby pak budou sloužit jako propojení severozápadních a jihovýchodních zahrad a usnadní tak přístup návštěvníkům. Z Rychenburku Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Jednáním Severoatlantické rady pokračuje v turecké Ankaře summit NATO. S formálními projevy vystupují jednotliví lídři členských států. Mezi posledními řečníky ho za Česko přednese premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Důležitým faktorem v pořadí projevů je, kolik daná země vynakládá na obranu. Právě Česko podle předsedy vlády Babiše letos nesplní závazek 2% HDP.
4: My jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat imunitě, tak je to jednorázová menší částka.
1: V příštím roce chce vláda dát na obranu o 630 miliard korun víc, aby Česko poprvé závazek splnilo. Na summitu je taky prezident Petr Pavel, ten se zúčastnil i včerejší neformální večeře. Prezident mimo jiné ocenil, že se Česko zapojí do programu Pearl, přes který můžou spojenci nakupovat americké zbraně pro Ukrajinu.
0: Počasí.
1: Na Pardubickém kraji čeká slunečno, polojasno až jasno, k večeru přibývání vysoké oblačnosti, teploty 20 až 23 stupňů Celsia, teploty na horách 13 až 17 stupňů. Vítr mírný k večeru zeslábne, tlak slabě stoupne, rozptylové podmínky jsou velmi dobré, aby odnes jednička, a to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Čerstvá komplikace v tuto chvíli hlášená ze Svitavská v Poličce v ulici Zákrejsova. Spadl strom na silnici. Na místo už míří hasiči a budou ho odstraňovat. A nezapomeňte, s dopravními problémy musí počítat řidiči až do konce prázdnin na Pardubicku, na hlavní silnici z Lázní Bohdaneč do Pardubic. Opravují tam silnici u Rybitví.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Cestuje proto, aby o tom mohl vyprávět. Se žlutými trabanty projel svět. Pak usedl do auta, které i plave, a vydal se do Mongolska. Vypravěč a filmař Dan Přibáň. Vítám vás, dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host a tím hostem je Dan Přibáň, novinář, režisér, který procestoval svět a rád o tom vypráví. Tak dneska to bude vaše, já vám budu jenom tak trochu přizvukovat. Řekněte, o čem nejraději vyprávíte?
1: No mě vlastně nejvíc baví vyprávět o těch lidech nakonec, který ten člověk jako potkává, jo, protože třeba Marek, ten náš motorkář, si udělal piloťák, lítá, jenomže vlastně, když jsme řešili jako vážně, jestli by se udělala nějaká letecká výprava, tak to vlastně člověk nepotkává ty lidi, jo? On prostě teleportem vidí nádherný krajiny, je to úžasný, ale nejsou tam ty lidi. A při tom putování po té zemi je to strašně moc různých jako mikropříběhů jeden za druhým, ať když někdo na to auto zamává, protože to vypadá, jak jsme to ukradli z hračkářství, nebo prostě nám ty lidi nějak pomůžou. A je to strašně jako super, jo. A ty auta mají strašnou výhodu, to je jako pejsek, jo? Když máte roztomilýho psa, tak lidi mají tendenci si s váma jako povídat, chtějí si ho pohladit a tohle je jako podobný, jo? Ty lidi mají jako důvod se s váma začít bavit a je to strašně super. V tom Mongolsku to teda bylo složitější, jak tam jako opravdu nikdo není, ale když jsme někde stáli, tak tam chodili spousty lidí, díky tomu jsme záhy zjistili, že spousta Mongolů umí česky, jo? Kdy prostě oni viděli tu vlaječku a dobrý den, protože tady prostě studovali nebo tady pracovali, takže vlastně jako ty příběhy s těmi lidmi jsou úplně nejlepší.
0: Tak určitě nějaké přidáte, nějaké příběhy lidí, které jste během své cesty po světě poznal. Abyste zmiňoval auto, že je trochu taková jako lákadlo na ty lidi, aby přišli, povídali si s vámi a mluvíte i o Trabantu a no, i o Luazu.
1: Naopak, my jsme si mysleli, že my jsme se báli. Ten Trabant má strašnou výhodu, že vypadá, jak když malý dítě namaluje autíčko, jako se vším všudy, ty kulatý očíčka to má, jo, ten tvar, ty červený světýlka vzadu z toho vejfuku se kouří, tak jak, když děti malují auto, takhle vypadá auto prostě, jo, to vypadá, že toho Trabanta designovalo nějaký tak šestiletý dítě. A my jsme se trochu báli u těch Luazů, u těch žab, že to fungovat nebude, že to vlastně nemá, že to krabička. No funguje to úplně stejně. Jako pravda, že ten Luaz vypadá, že ho designovalo šestiletý dítě, který neumí kreslit, jo, jako, jo, protože to je fakt jenom jako kostka s okýnkem. Takže a ptali se nás, jestli jsme si to složili sami, jako nezčetněkrát, jo. Takže i ten Luaz, takže u Trabíka to fakt fungovalo, protože on je fakt legrační a roztomilej. A u toho Luazu to fungovalo naštěstí taky.
0: Tak aby jsme to vzali postupně, jenom když se vrátíme o mnoho let dozadu, nasvědčovalo něco tomu, že budete cestovatel a potom vypravěč. Už v dětství byl jste takový, řekněme, akční, povídavý dítě, zvídavý?
1: No, asi jo, když to člověk jako veme jako zpětně, jo, protože my jsme prostě točili amatérský filmy, jo, když já mi bylo 13, tak prostě kamarád z bohatší rodiny měli videokameru a já jsem úplně vzpomínal, to byl jeden z takových těch momentů, úplně jako takový ten výbuch v hlavě, říká, já jako můžu mít zařízení, který zaznamenává obraz a zvuk, to je úplně neuvěřitelný, jo? A to byl vlastně takový jako definující moment, jo? Stejně jako jsem vyrost na Verneovkách a těchto těch vlastně dobrodružných věcech, plus jsem vyrost na ABčku, na tom časopise vlastně pro děti, pro ty mladé techniky a přírodovědce, kde se řešily takovýhle dobrodružní věci, byly tam ty komiksy, takže vlastně u mě je to spíš o tom, že podle mě asi skoro každý, když je malej, tak má tyhle ty sny. A pak toho nechá a já jsem akorát u toho zůstal, jo, to je si myslím, jo, takže, ale jako jo, jo, protože opravdu třeba to, že točíme ty filmy, začalo už někdy v roce 1991, nebo jo, v době, kdy vlastně ten kámoš měl tu kameru a my jsme začali točit na bývalým pionýrským táboře, kam jsme jezdili spolu, který pak jako přestal být pionýrský, jakože místní televizi a ono se to nacházelo v Klokočově, což je prostě Useče, prostě a my jsme to pojmenovali Klok TV a když se na to někdo podívá, tak ty naše první dva filmy produkovala v uvozovkách ta firma Klok TV a já mám třeba strašně radost znova a znova, když hrajou v televizi naší Afriku, že tam je to Klok TV. Jo? Takže to, co my jsme založili s tím kamarádem, tu naši fiktivní televizní společnost, tak skutečně ten náš africký film, který normálně chodí v televizi, má tam v tom titulku to Klok TV prostě vždycky.
0: Tak tam to asi začalo.
1: No jako, já vždycky říkám, jestli se spojili všechny věci, které mám rád, jo, mě strašně vždycky bavilo psaní, mě bavilo to filmování, hrozně mě bavila ta technika a fascinovaly mě ty jako ty velký výpravy do těch dalekých krajů, říkám ty Verneovky, jo, nebo v ABčku tehdy bylo strašně fascinovaný Camel Trophy, což byla vlastně normální propagační soutěž pro výrobce cigaret, který jezdili Land Roverama v terénu a ty auta navijákov a bylo to úplně, oh, tyjo, to je boj. A nosili ty béžový oblečí, který mám.
0: No, neříkal jste si někdy, že jste měli spíše zvolit Land Rover, než
1: no, tak to celý vzniklo, že jo? Tak to celý vzniklo, protože my jsme v roce asi, to fakt před 20 lety, no, v roce 2006 s kamarádama řešili, že bychom jeli Land Roverem do Afriky a ten nápad pohořel na tom, že nemáme Land Rover. A já říkám, no tak vezmeme Trabanta.
0: No, lidi říkali, to skoro
1: stejný. A lidi říkali, že to nejde. A tím to celý začalo vlastně.
0: Za malou chvíli budeme pokračovat dál naším v povídání. Samozřejmě naším hostem je Dan Přibáň.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Danem Přibáněm, cestovatelem, režisérem, který Trabantem už projel Afriku, Hedvábnou stezku a Jižní Ameriku. Jak dlouho se chystá taková cesta a na čem může zkrachovat? Na čem to celé může prostě bouchnout?
1: Teď jde o to, která, jo? Protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady my to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo? Prostě, jo? Protože to bylo jednoduchý, ale třeba tahle poslední to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Jo. Ještě, a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme jeli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a odjeli jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině, která to strašně zkomplikovala, do toho, že ta původní trasa byla vymyšlená jednoduše, že pojedeme jenom Ruskem do Magadanu a tím, že pojedeme tím Ruskem a máme to auto z toho Sovětského svazu, tak tam budeme mít jako nějaký jako podporu od těch místních mechaniků, který to jako můžou znát a můžou na to být díly. Teď jsme to kvůli té válce na Ukrajině tudy jet nechtěli, že jsme to celý naplánovali jihem přes Turecko, Irán, Turkmenistán, což jsou země, kde to auto samozřejmě v životě nikdo neviděl a nikdy tam ani nebylo. Jo, takže se takhle sčítali ty jako problémy a člověk by řekl jako výzvy. Ale jako tohle bylo něco, co jsme ještě nedělali.
0: To už přestávala být pomalu výzva toto.
1: No, ona to výzva byla pořád, ale člověk říkal, ježišmarja, proč to děláme?
0: No ano, a proč vlastně Luas? Proč Trabanty nahradili Luas auta, když říkáte i, že jak dlouho, že stál v garáži?
1: 2014 a 2026 let, no. Protože my jsme v Jižní Americe, když jsme jeli, tak jsme přejížděli Jižní Ameriku východ, západ, Guajany do Peru, Atlantik, Pacifik, a když jsem přijel do Pacifiku, tak tam byla nádherná pláž, po který místní zimě normálně jezdili. A my jsme říkali, tyjo, to je něco, to se jako nesmí jen tak někdy, to si musíme jako zažít a pojedeme do toho dalšího města po pláži. A teď jsme vyrazili, ale jako, že by nás napadlo řešit jako jakou věc, jako je příliv nebo něco podobného, že jo. Teďka samozřejmě příliv se absolutně vůbec neděje pravidelně, to je neočekávaná věc, kterou člověk nenaplánuje. No přišel příliv, že jo. Takže my jsme vlastně opravdu ty auta zachránili na poslední chvíli, tam fakt stála voda, my jsme vrtali díry do podlahy, aby to z toho vyteklo prostě a krabíka jsme tam našli. A pak jsme putovali dál a vedli jsme nějaký debaty, jako zapíš, že nechceme už nikdy vidět žádnou vodu ani z dálky, ale potom jako, s čím by ten problém nebyl? A pak jsem řekl, to je jasný, to potřebujeme plovoucí auto. No a teď plovoucí auta jsou drahý z podstaty vůči Trabantu tehdejším toplem a Marek Sloboník, ten náš motorkář, a my jsme neměli připojení k internetu, to je jako strašně důležitá věc, teď už si to člověk neumí představit, teď si všechno vygooglá, jo. Tak začal popisovat auto, že viděl plavací, který je jako tak strašně divný a strašně onusný, že nemůže být jako drahý, prostě taková věc jako nemůže být drahá. A potom, a to je na tom jako to nejvíc fascinující, když jsme se dostali k internetu, my vždycky jsme někde někomu kradli Wi-Fi, že jsme si sedli jako někomu k fitku nebo ke kavárně
0: na
1: zápraží a připojovali jsme se tam na data, tak jsme zjistili, že já jsem tu věc viděl na naší úplně první cestě, když jsme se vraceli z té Hedvábné stezky na Ukrajině. A přišla nám tak strašně jako divná, že to je jediný auto za celou historii těch výprav s Trabantama, který jsme postavili s tím Trabantem k sobě a vyfotili jsme si to. To jsme nikdy neudělali. Takže my jsme to auto, který jsme si koupili v roce 2014 a s kterým jsme v roce 2024 jeli do Mongolska, poprvé viděli v roce 2007, seděli jsme v něm a fotili jsme si ho.
0: Takže jste měli fotky, takže,
1: no,
0: důkaz.
1: Je to strašně roztomilý, že opravdu, tak jsem říkal. No, to je znamení, no a takže my jsme si ho koupili hlavně, protože nám to přišlo jako dobrý nápad, tehdy jsme si ho rok na to 2014 dovezli z Ukrajiny, jenomže právě potom poprvé se nám povedlo dostat nějaký film do kin, jsme měli Jižní Ameriku v kinech a následně v březnu 2000, nebo v dubnu, to je jedno, prostě v první polovině roku 2014 šel do televize náš seriál. A najednou jako strašně moc lidí po 7 letech našeho putování zjistilo, že existujeme. A my jsme říkali, sakra, tak ten, jako teď, když si někdo všim našich Trabantů, budeme dělat něco s nějakým Luazem. A vlastně jsme ho jako opravdu odložili a udělali jsme ty dvě velké výpravy, vlastně tu výpravu z Austrálie do Bangkoku, z Pertu do Bangkoku a potom z celou Indii až domů. A pak jsme na to chtěli navázat, jakože, a už jsme to tak jako plánovali, jo, že ta cesta z Indie domů dojede domů, a to bude jako ten konec a začneme vlastně s těma žábama.
0: Tak se žábama jste skutečně začali, jenom to chvilku ještě trvalo. Dan Přibáň je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes vypravěč, cestovatel Dan Přibáň, který nejprve se žlutým trabantem objel svět, pak se pustil ještě do větší vizi autem, které plave, se vydal do Mongolska. To auto se jmenuje Luas, jim říkáte žlutá žába a to auto tedy umí plavat. A řekněte mi, než jste vyrazili na tu dlouhou cestu do Mongolska, tak testovali jste to tady v České republice, myslím to plavání hlavně.
1: No my jsme měli to tak, to byly v té výpravě bylo všechno jako dobře vymyšlené a pak nic nevyšlo, jo. Takže my jsme skutečně, když jsme to auto dokázali konečně zprovoznit, vyřešit všechny těsnění a tohleto, tak jsme s tím plavali nějakých 50 metrů rovně v takovém jako žlabu, ve kterém se měly mít tanky nebo vojenská technika, který byl plný vody, zjistili jsme, že to plave. No a potom jsme měli naplánovaný ještě test v lomu, aby jsme s tím třeba zkusili zatáčet, jo, protože ten žlab byl jenom o trochu širší než to auto. No jenom, že pak jsme měli veliký problémy s technikou, s motorem, než jsme odjeli a ten test nikdy nedošlo. Takže my jsme prostě odjeli s tím, že to auto se udrží na hladině a to je všechno. A vlastně ten první skutečný test probíhal až v Mongolsku na takový jako poměrně veliký řece, kterou jsme teda, jako vybrali jsme to místo aspoň trochu s rozmyslem, za prvý tam podle mapy byl přívoz, který nakonec ty auta nebyl schopný uvíst, to bylo pár barelů a taková podlážka, ale hlavně nebylo nutný na ten druhý břeh jet, jo, vlastně to byla jedna alternativa, bylo jet tudy, druhá alternativa bylo jet jinudy, vlastně nebylo to jako bezpodmínečně nutný, takže jsme jako neměli ten tlak, že se jako musíme za každou cenu dostat na druhou stranu, no, takže my jsme jako doopravdy reálně to poprvé testovali v Mongolsku a to druhý auto plavalo až v tom Mongolsku, protože v době, kdy my jsme testovali to pravání toho prvního, to druhý ještě nebylo celý složený. Takže Vašek, ten mechanik náš a šofér toho druhého auta, poprvé reálně za tím volantem seděl až uprostřed Mongolska, jo? Takže on prostě dojel autem, ujel 12 000 kilometrů a tam s tím jel do řeky. Jo?
0: To jste docela odvážný.
1: No, to je nejdůležitější věcí v životě člověka je nutnost, jo? Tam prostě jako nebyla možnost to vyřešit jinak.
0: No jaký to je pocit, když to auto vyjíždí do vody? Jak se chová? Co dělá?
1: No já to vždycky přirovnávám k horský dráze. Jo. Vy jdete na horskou dráhu s tím, že to má jako padat dolů a má to jet strašně rychle. Ale ten moment, kdy vás to jako táhne nahoru, tak člověk tak jako přemýšlí, jestli to byl dobrý nápad. To je fakt velký kopec, co to bude dělat, až pojedu dolů. Jo? A vlastně, jakmile jede nahoru, tak si není už jako úplně jistý, že to byl dobrý nápad, že to je fakt klpál. A pak a je to hezký a strašidelný najednou. A tohle je hodně podobný. Jo. Ten člověk vlastně jako, není to samozřejmě, vyjíždí velmi opatrně, pomalu a teď najednou v jednu chvíli to plave, to je cítit, jo? Že ten, ztratí ten kontext a najednou je z toho loď a teďka čím je člověk dál od břehu, tím víc, že je pod ním větší a větší hloubka, ale že když se to potopí, tak je to v háji. A je to jako fakt jako krásný i děsivý moment v tom, že to auto není moc dobře vymyšlený na to plavání. To je fakt pramice, jo. Ten okraj tý palu nebo toho bortu není moc daleko od hladiny. Nemá to vzadu žádný kryt, takže když se to zakloní, může to nabrat vodu, ale hlavně nemá to žádný lodní šroub. To pohání jenom to, že to zoufale otáčí kolečkama a tím se to odláží jako na základě fyziky, jako se to pohybuje a fakt to jako plave. Takže tam jsou jako spousty faktorů, který člověka děsí, ale pak je to jako hrozně hezký. Bylo to opravdu, my jsme to jako projeli, člověk se jako bál, vyjel na břeh, řekl, pojďme to udělat znova.
0: Takže čím víc vody potkávat tady potom. Jako no, směřovali jste to i k tomu, abyste nechali vozidlo co nejvíce plavat?
1: No, my jsme v tom Mongolsku museli trošku, tohle to třeba opravdu nebylo nutný, jo, to byl fakt jako test. My jsme na té původní trase, kterou jsme plánovali třeba tou Sibiří, tak tam bylo víc té nutnosti toho plavání než tady, ale jako vlastně to naše druhé plavání, to už nutnost byla, by to byla hlavně naše navigační chyba, protože to Mongolsku se strašně špatně orientuje, jsou velikánský pláně, i když jsme měli GPSku, která nám ukazovala jako špendlík na mapě, tak furt, jestli má člověk je zlevo vpravo, určovali vrstevnice, jo, tam nejsou vesnice, tam občas je řeka, jo, když jsme našli dráty elektrického vedení, tak jsme byli šťastní, protože jsme věděli, že někam vedou. A prostě jsme byli na špatném břehu. A tak jsme se rozhodli, že teď už jako buď pojedeme strašně dlouho, než najdeme most, protože podle mapy tam měl být, anebo to přeplavem. Jo, ale takže to už jsme jako přeplavali, to nebyl takový veletok, to bylo několik takových jako úzkých ramen, ale vlastně vzhledem k tomu, že u toho auta, to je takový jako lítání, jo, ten start a to přistání jsou nejnebezpečnější a ta plavba vlastně je v pohodě, takže vlastně překonat úzkou řeku, nebo několik ramen úzký řeky, znamená mnohem víc jakoby vplutí a vyplutí, vplutí, kdy je to největší riziko, jestli to nějak jako pokazí, potopí, nakloní.
0: No, jo, a to, jo,
1: takže vlastně opravdu to bylo spíš horší, jo, protože vlastně pak už jenom plavat je strašně jednoduchý.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Během písničky jsem se ptala našeho dnešního hosta Dana Přibáně na takovou praktickou věc, jestli když Luas začíná plavat, vstupuje do vody, tak jestli mají na sobě nějaké záchranné vesty, plavací vesty.
1: Ne. A
0: jednoznačná odpověď byla ne. Ono to auto celkově jako je takové neúplně bezpečné. Ono prostě nemá ani dveře.
1: Já si myslím, že termín neúplně bezpečné pasuje na Trabanta, jo. Ten Luas je jako prostě nebezpečný.
0: Doslova.
1: Jo, tam jako opravdu, tam nejenom, že nejsou dveře, ale vlastně tam není ani moc jako prostoru třeba těm dvou spolujezdcům, že tam řidič sedí uprostřed, což je taky jako, co jsme zjistili v historii automobilismu, to měli tři sériově vyráběné auta, Luas, McLaren F1, což je supersport, a nějaký francouzský auto předválečný, tak ty dva, co sedí po bocích, těm už kouká rameno ven z toho auta, jo. Takže vlastně jako, i když tam normálně jako sedíte, tak už kus těla máte jako vystrčenou z toho auta jako standardně, jo. Takže stejně jako vedle těch dvou spolujezdců, oni mají, já jen 8-10 cm takový jako, to je fakt pramice. Jako představte si, že sedíte v pramici na tím sedátku, ta pramice má kolečka a jede 80 po D1, jo. To je jako, opravdu to je ono, jo. Takže to není bezpečný, za to je v tom strašlivý hluk, ten motor je vzduchem chlazený a ten horký vzduch proudí dovnitř do té kabiny. Takže čím je větší vedro, tím je vám větší vedro vevnitř.
0: Ano, musíte mít dokonce sluchátka během toho, tak, co jste uvnitř. A vypekl vás někdy Luas
1: na
0: cestě? Kopnul jste do něj někdy a řekl jste už nikdy?
1: No, já jsem si spíš říkal už nikdy, protože k jednomu člověku, který mu jsme dali převodovky a jeden ten motor jako do opravy, a to bylo vlastně největší, to auto, stejně jako ten Trabík, jo, on by vydržel daleko víc, kdyby ty díly se dali sehnat nový a bylo to vlastně jako úplně pindlich. On to už nejde s těma starýma součástkama udělat úplně dokonale, ale my jsme dali repasovat prostě díly jednomu člověku a on to udělal blbě. A my jsme opravdu celou dobu nejvíc trpěli s tím, to je takový motoristický závodníci to říkají, závody se vyhrávají v garáži. Jo, když je to dobře připravený, tak ta možnost toho úspěchu je mnohonásobně větší, než když není. A já jsem chtěl jako, tohohle člověka jsem chtěl zaškrtit a potom jsem teda jako to chtěl rozšlapat, jo, protože opravdu tam se furt objevovaly jako drobný problémy, ale co mě nejvíc iritovalo, jenom na tom jakoby autě, se kterým jsem jel já, jo. Prostě my jsme měli dvě a s tím druhým nebylo v podstatě nic a s tím naším bylo všechno. Jo, a my jsme ho skládali jako první a bylo to částečně i tím, jo, že vlastně už jsme u toho druhého víc věděli, plus jsme tam dávali právě třeba tyhle ty věci, jako co dělá tenhle ten člověk, a jo, takže to bylo jakoby opravdu to největší peklo. A když jsme potom jako to řešíte po 350, tak to chcete jako rozkousat. Ono to nevadí, když jsou to jako různý nový věci a vy si s tím jako poradíte a opravíte to, říkáte si, jo, to jsme ale šikovný, jo. Ale když se to, vy to opravíte a on se to stane znovu, tak za první si neříkáte, že jste šikovný. A za druhý se to dělá po čtvrtý, tak už to jako nenávidíte. Jako.
0: Tak a když pak nějaký ten karambol přijde uprostřed pouště Gobi, tak si říkáte co?
1: A to se stalo na tom druhém autě konečně.
0: Aha, ne, jako, to nebylo ve kterém jste byli.
1: To bylo celou dobu v pořádku a pak se, a uprostřed pouště Gobi se nám vlastně rozbilo řízení na tom jednom druhém autíku, kterým doteďka s ním nebyly problémy. S tím, že rozbitý řízení byla fakt novinka, jo, protože když se rozbije motor, to, co nám stalo, tak to auto můžete odtáhnout. I když nebrzdí, tak můžete pořád aspoň někam ho dostat, jo. Ale když má rozbitý řízení, tak ona má prostě kolečka v té poloze, ve které se rozbilo, a může opisovat jaký zábavný jako o spirálky a to je všechno. Takže my jsme potřebovali dostat náhradní díly do té Gobi. A vlastně jenom díky tomu, že jsme měli satelitní telefon a díky tomu, že Česko má nečekaně silný napojení na Mongolsko, tak opravdu se nám povedlo kontaktovat Mongola z Prahy, který došel na Žižkov, tam vyzvedl ložiska, dal to dalšímu, ten letěl do Ulaanbaatru, ten dal dalšímu, ten letěl k jihu a ten třetí měl tetičku a ta znala někoho, kdo vozí turisty do těch dun, kde my jsme byli. Akorát to byla hodinu jízdy od nás. My jsme věděli, to byla taková veliká křižovatka, my jsme záměrně od toho turistického místa jako odjeli, aby jsme se dostali na to hezký a tam to byl jako takový jako spot, kde oni měli i jurtový městečko. No tak jsme tam asi 3 dny jezdili a bylo strašně vtipný, oni se ptali, jak nás poznají. A my jsme řekli, nebojte, nás uvidíte a poznáte nás. A opravdu třetí den přijel nějaký terénní auto, my nevíme, kdo to byl, odkud byl, prostě takhle z okýnka se vystrčila ruka a to držela ten balíček. A jim trvalo skutečně tomu mongolskému Pony Expressu 7 dní dostat díly ze Žižkova do pouště Gobi. Já vždycky říkám, že už chápu, proč tak rychle dostali z Mongolska až k Vídni, jo, protože zjevně tuhle tu super schopnost má jako pořád i v obráceně.
0: Dan Přibáň je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s vypravěčem, cestovatelem, také filmařem Danem Přibáněm. A to by mě zajímalo, ta filmařina, to dokumentární dílo, které vznikne z vaší cesty, kolik materiálu si vezete?
1: Strašně moc. Jako ono to ještě navíc, teďka vlastně jsme to natáčeli ve 4K v tom vyšším rozlišení, takže ty objemy dat jsou jako astronomický a spousta lidí si myslí, že to někam jako uploadujeme, ale ty objemy jsou tak astronomický, že bychom se museli dostat, já nevím, tady u nás na kole v Barrandově nebo někde, kde je jako fakt ta páteřní linka, kde je to extrémně rychlý, ale to není. Jo, takže my si opravdu vozíme harddisky, jo, ale a současně jak to probíhá, jo, aby jsme ty data někam zabrali, tak jsme myslili, že Alza měla před odjezdem nějakou velkou slevu, nám to přišlo skoro jako chyba v systému na disky, tak jsme rychle nakoupili obrovský 20-terabajtový disky a takhle to jako my pitlikujeme, jo.
0: Jak uchováváte třeba během té cesty, abyste oni nepřišli?
1: Jsou jako kufří takový ten jako na munici nebo na zbraně, jo, ne, ale není to ten úplně nejdražší, protože ten zase my nemáme, ale je to prostě nějaká ta kopie takových těch, jak vždycky v těch filmech, v tom mají tu atomovou bombu, že jo, jak to tak jako vycvaknou, to odevřou, je to takový ten černý kufřík a v tom jsou ty stříbrné věci a ten displej, který počítá, tak tyhle ty typy kufříku, do těch si necháme vyrobit vyřezaný takový ty vložky, no a v tom jsou vložený ty harddisky s tím, že jsou vlastně dvě sady. Jo, a ještě to jsou jako otevřený harddisky, to nejsou jako, ty nejsou v těch krabičkách, jako, jo, to je opravdu to, co je vevnitř v počítači a máte na to tu redukci, aby to bylo menší a vlastně v každém v tom autě je jedna ta sada a kameraman vlastně každý den nebo maximálně každý druhý den to všechno musí zazálohovat, zkontrolovat, jestli je to stejný, ty data na obou těch discích a potom, když se dostaneme někam do civilizace, kde jsme trošku díl, tak buď to posíláme nějakou spedicí, ale většinou naštěstí se skoro všude objeví nějaký Češi, kteří se s náma chtějí sejít. Takže my vždycky někoho z nich také zneužijeme, jo? Že on také přijede a my řekne, OK, tak my ti řekneme, kde jsme, ale až pojedeš domů, tak ty dostaneš harddisk a tam ho odneseš. Takže to je jako pravidelně, jsme takhle po světě už jako využili spoustu poslů, což je bezpečnější, levnější a současně i rychlejší. Jo? Takže vlastně ten objem dat je jako obrovitánský a nezmenšuje se.
0: Takže přijedete z daty domů a nebo už tady jsou, protože poslíček je dovezl ještě dřív, než jste přijeli vy. A za jak dlouho třeba jdete do střižny, nebo co
1: hned
0: si děje pak?
1: Jako my třeba tenhle ten film začal ten náš Michal, což mimochodem to je vždycky věc, kterou se strašně snažím vyzdvihnout. Těch dokumentárních filmů obecně, a u toho našeho obzvlášť, má ten střihač tak jako astronomický podíl na tom celkovém vyznění toho filmu. Takže stejně jako prostě střihač filmu seriálu, nebo teda filmu Michal, anebo střihači seriálu Michal, Petra a Pepa. Abych je tady však všechny tři jmenoval, má jako obrovskou zásluhu na tom, jak to vypadá. Jo, takže on dostal ty data, ještě než my jsme vůbec přijeli a už se tím začíná probírat a protože už to spolu děláme nějaký rok, tak jako ví přibližně, co má jako dělat a já potom přijedu a vytváří se něco jako bodovej scénář, do kterého jako já píšu, co si myslím, že by fungovalo, co by se mělo udělat, ale on stejně, plus má teda asistenty střihu, který mu to pomáhají připravit, ale jako je to třeba jeden člověk, většinou nějaký student, který chudák se tím probírá. A vlastně se to opravdu opracováváte jako sochařství. Jo? Máte ten blok kamene a vy z něj odebíráte ty věci, které tam nemají být, až vytvoříte tu krásnou sochu. Nebo doufejme, že krásnou. A takže ten stříhač jako opravdu sestavuje ty jednotlivé příběhy a já mu říkám, jo, to je dobrý, ale tady se stalo jako tohle, zkus to najít, nebo hele, tohle bych udělal spíš takhle a pak se řeší, když se z toho vytvoří taky kostičky, jak se to poskládá, jo, tam ne vždycky ty věci jsou chronologicky seřazený tak, jak se staly, protože někdy to prostě funguje líp. Stejně jako se zejména u toho filmu řeší vlastně ty hmoty v tom ději, že třeba tenhle film je dělaný jinak než ty předchozí, kdy my jsme napřed udělali jakoby film o Mongolsku, který měl asi hodinu a potom jsme udělali začátek a pak jsme řekli, jo, má to mít 2 hodiny a vyrobili jsme to mezi tím v takový jako nařachaný formě, kde má být vlastně to nejvíc. A třeba teďka ve středu jde díl seriálu, který v tom filmu, kromě malinkatý pasáže, kraje jako písnička, reálně jsou 3 záběry. Jo? Takže to, co teďka vlastně půjde ve středu v televizi, je něco, co v tom filmu je zastoupený jedním jakoby songem, kdy kluci, že naši 2 Markové hrozně rádi skládají písničky, takže ještě je to muzikál navíc. Jo? Takže vlastně část je ta oprava té závady je uvnitř té písničky, skončí ta písnička, jsou 2 záběry a ta písnička a ty 2 záběry, nebo půlka té písničky a 2 záběry je celý ten díl toho seriálu. Jo? Takže, takže vlastně najednou jsou tam věci, které nikde jinde nejsou a zase ten Pepa, který třeba stříhal tuhle tu epizodu, to musí jako vytvořit z ničeho a já ho vlastně jako navádím, on mi to pak dá nějak postříhaný, já mu řeknu, jak bych to předělal, jo, takže to je vlastně strašně moc práce.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dan Přibáň je naším hostem. Kdo by náhodou Dana Přibáně neznal, tak jenom připomenu, že projel s Trabantem celý svět, pak usedl do auta, které plave, a zamířil do Mongolska, vytvořil o tom film další, dokumentární, také seriál. A to je teď všechno hotové, to běží, vy přednášíte také, pořádáte různé přednášky. Ale co bude dál? Až dopřednášíte.
1: No, my už teďka samozřejmě chystáme další cestu s tím, že ještě furt jako neříkáme kam, že to furt není jako jistý. Vždycky se na to někdo ptá, tak já říkám, že to nebude Severní Amerika, kde jsme nikdy nebyli, protože prostě cestovat jako mezi Wendy's a Burger Kingem mi nepřijde jako dobrodružo. A nebude to Antarktida, to jsme jako reálně řešili, ale to je jako extrémně drahá. Plus jsme zjistili, že všichni kromě našeho kameramana nesnášíme zimu. Jo? Takže musíme na nějaký kontinent, kde už jsme byli, s tím, že chceme určitě vzít znova ty žáby. Za první to s nima byla fakt sranda a za druhý nám dali tolik práce a tolik peněz, že by byla škoda je nevyužít znova. Jenom ten náš motorkář Marek jel na té tříkolce, což je mimochodem světový rekord. On na té tříkolce jako udělal světový rekord. Ta věc se vyráběla v roce 1983 a od roku 1983 s tím nikdo neujel vzdálenost, která by se ani přibližovala tomu, co on ujel. Jo? To je opravdu světový rekord v jízdě na této nesmyslnosti. No a Marek řekl, že už na tu tříkolku nevleze. Jo? Já vždycky říkám, že to je buď tím, že je to fakt špatný, anebo je fakt starý. On tvrdí, že je to ten první případ. No, takže teďka řešíme nový vozítko, novou motorku pro Marka. Teď bychom snad měli jako někdy na jaře pro to jet. Takže doufám, že to dopadne. Ale jako příští rok bychom rádi vyjeli a věříme tomu, že tentokrát to vyjde, jo? Protože ty auta jsou víceméně kompletní. Už se v nich jako vyznáme a už v létě počítáme, třeba oni mají ty plachty na sobě úplně úžasný a ty kluci, co nám je šili ve Znojmě, tak by za náma měli přijet na základnu a už bychom je měli začít jako ladit, protože tam je potřeba něco opravit, něco předělat, takže počítáme, že v létě už jako ty auta svlíkneme z těch plachet konečně a pustíme se do toho.
0: Pustíte se do toho a příští rok někam vyrazíte.
1: Tak.
0: A já to vidím na Afriku.
1: My nemůžeme ani naznačovat.
0: Protože vy jste, jako když jste mluvil o Africe, tak úplně jste říkal, že je to trochu jiný kontinent, liší se od těch ostatních kontinentů, zkrátka
1: Afrika
0: výjimečná.
1: Afrika je prostě výjimečná. Za prvý je to symbol, jo, prostě my, ta naše první cesta s těma trabíkama měla je do Afriky, my jsme se toho lekli, jeli jsme tu hedvábnou stezku a vždycky se někdo ptá, jako moje nejoblíbenější cesta, já říkám, že je to strašně nefér, jo, protože všechno mělo něco, ale jako když si musím vybrat, tak je to vždycky ta Afrika, protože jako už jenom ty zvířata, to skutečně nemá na světě obdoby, aby člověk jel a viděl tolik jako zvířat exotických. V džungli je slyší, jo. V těch pláních té Asie je vidí, ale většinou jsou ty zvířata jako tam jsou stáda velbloudů, ale ono to někomu patří, jo. Nejsou to. A tam prostě opravdu člověk, že vidí slona, jak jde přes silnici, to je prostě.
0: Já se budu těšit na další vyprávění z vaší další cesty. To byl Dan Přibáň. Díky, že jste to byl.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na náměstí Republiky v Pardubicích ve směru na Sukovu třídu dočasně zastavují autobusy.

0: Účastně zastavují v jízdním pruhu. Dělníci tam opravují kanalizaci. Uzavřený je taky přechod pro chodce u kostela svatého Bartoloměje. Omezení podle zjištění Českého rozhlasu Pardubice potrvají do poloviny července. Kolbiště na dostihovém závodišti v Pardubicích prošlo výraznou obměnou a je prakticky dokončené. Rekonstrukce trvala celkem 8 měsíců. Mluvčí dostihového závodiště Pardubice Kateřina Nohavová říká, že tento prostor určený pro všestrannost nebo parkour je v podstatě úplně jiný.
1: To kolbiště je z brusu nové a doslova to takto můžu říct, protože to staré kolbiště bylo odstraněno úplně. Je to největší a možná i nejmodernější kolbiště v České republice. Je opravdu velké, má zavlažování ze spodu, bude osvětlené, takže se na něm budou moct konat závody i těch nejvyšších kategorií, a to nejenom ve dne, ale i večer.
0: Majitelé odevzdali v Pardubickém kraji skoro 300 nelegálně držených zbraní. Během půlroční amnestie mohli policii předat pistole, pušky a výbušniny, aniž by riskovali postih.
2: Policisté v regionu převzali 291 ručních zbraní, skoro 7000 kusů střeliva, půl kila výbušnin, ale třeba i rozbušky nebo světlice. Mezi kuriozity celorepublikové zbraňové amnestie patří pevnostní protitankový kanon odevzdaný v Moravskoslezském kraji nebo minomet sestrojený pro bažinotovou linii, který převzala policie v Českých Budějovicích. Z Pardubic Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře ostře kritizoval členské země aliance. Není spokojený s jejich postojem vůči americkým nárokům na Grónsko i vůči americké a izraelské válce proti Íránu. Na něj v noci Spojené státy podnikly sérii náletů. Reagovali tak na opakované útoky na lodě plující Hormuzským průlivem. Podle Trumpa je memorandum o porozumění a příměří mezi oběma stranami mrtvé.
3: Myslím, že je konec. Už s nimi nechci mít nic společného. Je to spodina. Vedou je nemocní lidé, krutí násilníci. Budu ještě mluvit s našimi vyjednavači, ale ti se nakonec zodpovídají mně. A podle mě je další jednání jen ztráta času. Jsou to lháři.
0: Právo 16-letých vystupovat na obecních zastupitelstvech Senát neschválil. V předloze Václava Lásky ze SEN 21 nepřijal žádné usnesení. Zaznívaly například argumenty, že návrh je populistický a zbytečný, protože zákony teď vystoupení nezakazují. Podle Láskova návrhu by se mohli mladí lidé od 16 let vyjadřovat taky k obecnímu rozpočtu a podávat podněty, kterými by se muselo zastupitelstvo, rada nebo starosta zabývat. Sport. Jedna aktuální zpráva ČTK. Basketbalisté Pardubice při své premiéře v Lize mistrů utkají ve skupině E s Malagou, Regianou a Juventusem Utena. Podrobnosti zjišťujeme. Tenistka Linda Nosková se pokusí projít do semifinále travnatého Grand Slamu v Londýně. Právě teď nastoupila ve Wimbledonu v poprvé v kariéře proti Belgičance Mertensové. Noskovou čeká oproti minulému duelu s Američankou Kýsovou jiný typ zápasu a soupeřky, ale hlavně se chce soustředit na svůj výkon.
4: Tak asi nejdůležitější je prostě v těch zápasech si zvyknout na určitý to tempo, který člověk ví, že ta soupeřka nějak nastaví, ale pro mě je to vždycky nejdůležitější, abych se soustředila sama na sebe, takže samozřejmě některé styly herní mi sedí méně, některé více. Počasí.
0: Nadcházející noc bude polojasná až jasná, přechodně až oblačná, noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítra tedy ve čtvrtek čekáme většinou slunečno, lehce se oteplí, bude jasno až polojasno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se výrazně měnit nebude a biojednička mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Čerstvá nehoda teď hlášená z Orlicko-Ústecka, silnice 368 u obce Tatenice, havarovalo osobní auto.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jak jste slyšeli před malou chvílí ve zprávách, tak po 6 měsících skončila zbraňová amnestie. Stovky nelegálně držených pistolí a pušek odevzdali i majitelé v Pardubickém kraji. Další podrobnosti k tématu nabídneme už za pár minut. Také si budeme hrát písničky, které nestárnou, už jsou připravené. Koukám se, na koho těšit se můžeme všichni společně. Abba, Eva Farná a třeba také Marie Rotrová s Pavlem Bobkem zaspívají, a nebo Petr Muk. Je středa 8. července a Norám a také Edgarům posíláme přání všeho nejlepšího k dnešnímu svátku a pohromu.

is that? Že chtěl bych jenom mít.

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak zvládají lidé se zrakovým postižením běžné činnosti, jako je třeba vaření nebo příprava jídla? Právě na to se zaměřuje nový projekt organizace Tiflo Service. Ve svém středisku v Bělehradské ulici v Pardubicích chce totiž vybudovat speciální cvičnou kuchyň, která bude přizpůsobená potřebám nevidomých a slabozrakých. Na první pohled může připomínat běžnou domácí kuchyň, její uspořádání ale má být prý promyšlené do posledního detailu. Důležitou roli sehrají kontrastní barvy, které usnadní orientaci lidem se zbytky zraku, také přehledně rozmístěné spotřebiče nebo pracovní plochy navržené tak, aby se v nich dalo bezpečně pohybovat. Chybět nebudou samozřejmě ani moderní technologie, zmínit můžu třeba možnost ovládat některé spotřebiče pomocí chytrého telefonu. Tahle kuchyň nevzniká jen jako místo pro výuku, má sloužit také jako takový vzorový prostor, kde si lidé se zrakovým postižením i jejich rodiny budou moci prohlédnout nejrůznější řešení a třeba načerpat inspiraci pro úpravy vlastního bydlení. Na návrhu spolupracuje designérka Veronika Loušová s týmem instruktorek rehabilitace, které mají dlouholeté zkušenosti s nácvikem samostatného života lidí se zrakovým postižením. A ještě doplním, že nová cvičná kuchyň tím pádem nebude určená jenom klientům Tiflo servisu. Otevřená bude také odborníkům anebo veřejnosti, která se zkrátka zajímá o bezbariérové navrhování interiéru a moderní způsoby, jak právě lidem se zrakovým postižením usnadnit každodenní život. Tak snad se kuchyň povede a myslím, že o tomhle nápadu ve vysílání ještě určitě hodně uslyšíme.

0: všechno nebo nic, tak o tom zpívá Eva Farná ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je 14.21. Půlroční zbraňová amnestie skončila. Policisté během ní převzali arzenál se 6000 položkami, včetně kanonu nebo minometu. Příležitost beztrestně se zbavit nelegálně dřených zbraní využili i stovky lidí v Pardubickém kraji a výsledky amnestie podrobněji představíme s redaktorem Josefem Kopeckým. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co tedy majitelé pardubickým policistům odevzdali?
1: Celkem to bylo 291 kusů zbraní, to je ve srovnání s ostatními kraji spíš nižší číslo. Nejvíc práce měli během amnestie středočeští policisté, kde to bylo přes 1000 kusů. Zpátky do Pardubic naprostou většinu tvoří běžné zbraně, jako jsou pistole, pušky nebo lovecká výzbroj. Policisté ale převzali i 6 kusů zbraní, které podléhají výjimce. Ty jsou mimořádně účinné a patří sem třeba samopaly nebo útočné pušky. A lidé donesli také skoro 7000 kusů střeliva, půl kila výbušnin, pyrotechnici museli zajistit bednu plnou světlic, rozbušek nebo zapalovačů do dýmovnic.
0: Objevily se během amnestie i nějaké vzácnější zbraně?
1: Ano, na severní Moravě policie převzala nejmenší sériově vyráběnou pistoli na světě, Kolibri, ráže 2,7 mm, kterých existovalo jen 1000 kusů. A znovu Moravskoslezský kraj, ale tentokrát těžší kalibr, československý protitankový kanon vzor 36, určený pro pohraniční pevnosti. Do Českých Budějovic dovezl majitel francouzský minomet, určený pro mažinotovou linii. A třeba na služebnu v Náměšti nad Oslavou dorazilo 15 kilo průmyslové tráviny Permon, kterou mimochodem vyrábí pardubická Explozia.
0: No a jaký bude další postup, kde zajištěné zbraně skončí?
1: Policisté u nich musí ověřit, jestli nebyly použité k trestné činnosti. Pokud se to nepotvrdí, můžou je původní majitelé získat zpátky. Ale jen v případě, že splní zákonné podmínky a budou mít potřebná oprávnění. Na doložení těchto dokladů mají lhůtu 6 měsíců.
0: Jak dopadla zbraňová amnestie, přiblížil redaktor Josef Kopecký. Děkujeme a hezký den, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Martinice v Krkonoších zažili hokejovou slávu. Malá obec na Semilsku totiž přivítala zástupce mistrovských Pardubic. Ti přivezli fanouškům ukázat pohár, rozdali autogramy a také cenné suvenýry. Pavel Petr přináší další informace.
1: Jsme moc rádi, že jsme se sešli tady v Martinicích. Děkujeme za to a bez dalších průtahů bych chtěl přivítat největší hvězdy dnešního odpoledne. Ligové šampiony Romana Vila a Tomáše Vondráčka.
2: Pardubické hokejisty doprovodil majitel klubu Petr Dědek. Pohár Dynamo vybojovalo na konci dubna. On sám si splnil velký sen, se kterým do hokeje v Pardubicích vstupoval.
3: Je to tak, byly to úžasné emoce, ten den toho vítězství a byl to cíl, který se podařilo splnit.
2: K radosti také fanoušků, kteří se na pardubické hokejisty přišli podívat.
4: Vašek?
5: Taky Vašek.
4: Honza?
2: Tak jak jste to prožívali tu sezónu?
4: Náročně jako vždycky. Každá sezóna je náročná, tahle byla s dobrým koncem.
5: Už ze začátku nebyla to taková ta dominance jak v těch minulých sezónách, ale vyhráli jsme, no.
6: Já se ta sezóna líbila a konečně jsme to dotáhli až do konce.
2: A řekněte mi, jaké máte oblíbence v týmu?
5: Pro mě to je určitě Honza Mandát.
4: Já mám Honzu Mandáta a pak tam máme ještě kamaráda Daniela Rákose.
6: Pro mě to je Roman Vil.
2: Právě golman Roman Vil a útočník Tomáš Vondráček do Martinic dorazili. Pohár pro oba hodně znamená.
7: Pro mě to je jako velký okamžik, takže já si to užívám. Samozřejmě je s tím spojeno spoustu akcí a já si myslím, že je skvělý, že ty lidi mají tu možnost vidět ten pohár a čekalo se na to dlouho a je to takový ten hnací motor zase do budoucna, aby když dá štěstí, aby se to mohlo zopakovat.
8: Jo, já si myslím, že to jako pořád živý je, že jo, je teď pořád všude vyskakují nějaký videa, takže člověk to má furt v hlavě a je to hezký.
2: Jenže to už je minulost. Hokejisté Dynama pomalu ale jistě spřádají plány na další sezónu. A jejich majitel moc dobře ví, že obhajoba bude nesmírně těžká.
3: My už se na to připravujeme a my určitě nechceme usnout na Vavřínech a budeme pokračovat v nastolený lajně a uděláme všechno pro to, abychom zopakovali vítězství, protože nám chutná. Po těch dvou prohraných finále doma, tak bychom rádi, aby taky v brzký době jsme před domácíma fanouškama to udělali.
2: Uzavřel šéf pardubického hokeje Petr Dědek povídání nejen o mistrovském poháru. Z Martinic v Krkonoších, Pavel Petr, Český rozhlas.

0: Bielý kvet, tak tolik Meky Žbirka ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, je 14.39. A také ty letošní prázdniny jsou podobně, stejně jako ty loňské, v našem vysílání ve znamení zámeckého léta. Nabízíme vám další více než 50 zámků, které stojí za to navštívit. Průvodce nám dělá František Kinský a právě tomu teď předávám slovo.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás honosné renesanční sídlo, zámek Jindřichův Hradec. Jeho posledními soukromými majiteli byli Černínové, patřící k prastarému českému panskému rodu. Více nám prozradí Filip Černý.
3: S kastelánem Janem Mikešem jsme stanuli ve středověkém hradu a přesto jsme na zámku v Jindřichově Hradci. Jak to tedy se zařazením té stavby je?
4: No je to tak, protože vlastně Jindřichův Hradec má jednu neskutečnou výhodu, že vy tady za půl den můžete projít 8 staletí. Je to dáno tím, že Jindřichův Hradec je jeden z vůbec největších zámků u nás. Vzniklo někdy už v půlce 10. století jako knížecí přemyslovské hradiště. Ten kamenný hrad začal vznikat někdy na začátku 13. století pro Jindřicha z rodu Vítkovců. A ten zámek je tak velký, že vlastně ten hrad, ve kterém nyní stojíme, mohl být, dá se říct, ponechán svému osudu, protože kolem něj začaly vyrůstat ty další stavby, které jsou tím zámkem. A díky tomu my jsme vlastně v interiéru, který se stavebně nezměnil někdy od té druhé čtvrtiny 13. století.
3: Je tady nádherná nejenom akustika, to možná bude slyšet, ale i výmalba. To jsou události z dějin nebo biblické události.
4: To je jedna ze zvláštností, o kterých se dodnes úplně přesně neví, proč, ale kolem nás je výjev několika desítek obrazů z legendy o svatém Jiří. Víme, že tu legendu v roce 1338 nechal namalovat Oldřich III. Z Hradce. Víme, že to souvisí s řádem německých rytířů, který v Hradci působil. Pod tou legendou jsou vymalovány i erby předních šlechtických rodů, kdy je zřejmé, že ti lidé z rodu třeba pánů z Landštejna nebo Buziců, Ronovců, takže sem přijížděli a že se v téhle místnosti scházeli. Jenom nevíme proč.
3: Teď jsme ale z původního hradu přešli do jednoho ze zámeckých křídel a tady ale už víme proč. Tady se bydlelo.
4: Tohle to je první z pěti dochovaných renesančních pokojů v Adamově stavení. To Adamovo stavení začalo vznikat někdy v půlce 16. století, ale úplně ho dostavil až Adam II. Z Hradce. Předtím jsem zmiňoval právě Jindřicha, který byl zakladatelem rodu Hradeckých a ten Adam byl naopak jeho předposledním členem toho rodu. A on měl doslova stavební mánii a skutečně vlastně přetvořil celý ten obrovský areál úplně v jednotný, aspoň vzhledově renesanční komplex. Což teda jednak znamenalo, že se skutečně zadlužil tak, že téměř zrujnoval celou svou rodinu. Ale druhá věc je, že všichni následující generace majitelů Jindřichova Hradce, včetně tedy současného Národního památkového ústavu, tak už se jenom snaží, aby se ten areál nerozpadl.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Jindřichův Hradec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Zpěvačka, textařka, skladatelka Alice Springs a jízda ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Včerejšek byl velkým dnem pro studenty brněnského VUT, kteří se podíleli na vývoji družice, která nese jméno Kostka. Ta se totiž právě v úterý dostala na palubě rakety Falcon 9 společnosti SpaceX na oběžnou dráhu Země. Samotný start rakety byl první částí podívané. Pro studentský tým ale byly mnohem zásadnější momenty, které přišly přibližně hodinu po startu. Tehdy se od nosiče začaly oddělovat jednotlivé satelity. Díky kameře umístěné přímo na nosiči mohli tedy studenti tento proces také sledovat v sále univerzity. Hodinu po oddělení zůstala družice ještě uspaná, potom se probudila v uvozovkách, rozvinula antény a začala vysílat. No a její první přelet nad naší republikou byl zhruba ve 22 hodin. Jinak co se týká těch přeletů, tak denně by měly být 2 až 4. Životnost družice je 3 až 5 let. Postupně by kontrola měla být úplně automatizovaná. Jinak, co se týká ještě nějakých dalších zajímavých údajů, družice Kostka je satelit typu 1U, tedy taková kostička o hraně asi 10 cm a váze odhadem 1 kg. Tento typ satelitu bývá označován jako CubeSat nebo nanosatelit a jde tedy o velmi dostupné, finančně dostupné řešení, které umožňuje zapojení do vesmírného výzkumu i univerzitním týmům. Jinak nápad na sestavení družice přišel už v roce 2023. Původně to byl 5členný tým, teď má asi 50 členů, jinak na vývoji družice se podílelo 83 lidí. Od ledna 24 do srpna loňského roku studenti družici navrhovali a vyvíjeli systémy, pak postavili model. Letos v únoru družice absolvovala vibrační testy, které ověřily, že vydrží silné vibrace při startu rakety a teď už nám tedy krouží nad hlavami. Vidět tedy není pouhým okem, protože, jak jsem říkal, je skutečně malinká. Nicméně i tak přejeme, ať vydrží sloužit co nejdéle.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Policisté v Pardubicích pátrají po vězni, který včera večer odešel z nestřeženého pracoviště. Spojenci z NATO se na summitu v Ankaře zavázali k plnění článku 5 o kolektivní obraně. Ukrajině přislíbili vojenskou pomoc za 70 miliard eur. Česko má podle předsedy ODS Kupky přispívat do vlastní muniční iniciativy, nikoli v americké. A zítra bude ještě tepleji než dnes, většinou slunečno, jasno až polojasno, denní maxima do 24 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Krásnou slunnou středu z Pardubic. Policisté v Pardubicích pátrají po vězni, který včera večer odešel z nestřeženého pracoviště. Muž je odsouzený za majetkovou

0: centrum. Skončily bourací práce a začíná stavba budov nových, za kterou město zaplatí 43 milionů korun. Popisuje další postup vedoucí městského odboru investic Petr Matějka.
1: Nyní došlo k instalaci podzemních nádrží na dešťovou vodu. Odstraněny jsou výstuhy a nyní dochází ke kompletnímu vlastně obsypání a povrchové úpravě těchto nádrží, které jsou zapuštěny v zemi.
0: Země NATO potvrzují závazek o kolektivní obraně podle 5. článku Washingtonské smlouvy. Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Spojenci ve společném dokumentu také oznamují nákup vojenského vybavení v hodnotě 50 miliard dolarů. Pro letošní rok také členové aliance přislíbili, že dodají Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur. Česko se má podle předsedy ODS Martina Kupky soustředit na vlastní muniční iniciativu a přispívat do ní. Řekl to v reakci na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy PURL. Přes ní můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a potom je poskytovat Ukrajině. Podle Kupky se má Česko primárně držet vlastních projektů.
2: Především tu máme muniční iniciativu, kterou Česká republika iniciovala. A pokud máme někam pomoci, tak je to právě tenhle projekt. A myslím, že tady má prostě premiér jednoznačně uplatňovat zájem České republiky, ne Spojených států amerických. Nevím, jestli to je snaha se nějak zavděčit Donaldu Trumpovi.
0: Se zapojením do iniciativy nesouhlasí koaliční SPD. Podle jeho předsedy Tomia Okamury je rozhodnutí v rozporu s programovým prohlášením vlády. Řešit to bude na páteční koaliční radě. Ústavní soud zrušil jedno ze starších rozhodnutí o vazbě pro Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Týká se jeho žádosti o propuštění z jara letošního roku. Tu nejdřív zamítl městský soud v Brně a v dubnu rozhodnutí potvrdil krajský soud. Ten se teď bude muset argumenty ústavního soudu znovu zabývat. Ve vazbě ale Jiříkovský zůstává, potvrdil soudce zpravodaj Tomáš Langášek. Bitcoinová kauza se týká miliardového daru ministerstvu spravedlnosti. Rezignoval kvůli tomu i tehdejší ministr Pavel Blažek z ODS.
3: Počasí.
0: Nadcházející noc bude převážně oblačná, polojasná až jasná, teploty 14 až 11 stupňů, zítřek slunečný, jasný až polojasný, teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 15 až 18, vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak se měnit nebude a biozítra 1, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda v tuto chvíli hlášená z Orlicko-Ústecka ve Vysokém Mítě v ulici generála Svatoně. Osobní auto tam srazilo cyklistu, je to tam nebezpečné. A jak už víte z našeho vysílání, cestující v Pardubicích musí ode dneška počítat se změnou u zastávky městské dopravy nemocnice ve směru do centra. Kvůli opravě rodinného domu v Kyjevské ulici je zavřený chodník i nástupní plocha zastávky. Náhradní zastávka je posunutá před sousední dům. Změna potrvá až do 29. července.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 15. ladíte Český rozhlas Pardubice, kde pokračuje středeční dobré odpoledne, 8. červencový den. Nora a Edgar dneska v kalendáři. Přejeme všechno nejlepší, přejeme i pohodový poslech. Kdo nám zaspívá? Ilona Čáková, Václav Neckář, nabídneme i skupinu Činasky a spoustu dalších interpretů. Nové lavičky, altán, grilviště a zeleň vedle kostela a hřbitova v Pardubičkách vzniká nový park. Sousední pozemek, kde je už 17 let plánovaný takzvaný archeopark, ale stále zůstává prázdný. Téma, kterému se ve vysílání budeme podrobněji věnovat už za malou chvíli. Hezkou středu.
3: Dobré odpoledne.

0: Mídlový princ Václava Neckáře doznívá ve středečním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice. Koukám se, kdo nám ještě zaspívá z těch českých interpretů. Michal David, Marcela Holonová, také si dáme skupinu Činasky. Máte se na co těšit.
1: Počasí.
0: Ale teď v 15 hodin a 11 minut se jdeme podrobněji věnovat počasí, nejenom tomu dnešnímu, nahlédneme i do dní nadcházejících, a to s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, Jindřichem Drapákem. Dobré odpoledne.
2: Pěkně odpoledne.
0: Tak v Pardubicích svítí, dneska nějaká přeháňka bude ještě, nebo vydrží počasí až do večera?
2: Vydrží počasí až do večera, už za středním frontou, která nás dopoledne přecházela, ta oblačnost ubývala a budeme převážně polojasno až jasno. Ty teploty budou takhle těch třeba 20 stupňů, ale trošku nás trápí vítr, tady je přechodně čerstvý, severozápadní 6 až 10, ale ta na večer už podstupně bude slábnout. A rostlé podmínky jsou dneska velmi dobré a bio stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: Tak to máme dnešek, ten tedy vydrží, no a pojďme kouknout na noc a na zítřejší den.
2: I v těch následujících hodinách i dnech zatím to vypadá spíše na slunečné počasí, takže v noci pojasno až jasno, jenom přechodně oblačno, 14 až 11 minimální teploty, zítra ty maximální teploty 21 až 24 stupňů a převážně jasno až pojasno a mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 metrů za sekundu bude večer opět slábnout a v těch následujících dnech převážně nějaký polojasno, jasno. Teploty půjdou nahoru. Pátek bychom se mohli dostat už někam k těm 27 stupňům. Sobota nějakých 28, tak jen to vypadá, že neděle a potom i začátek týdne bychom se dostali k tropické 30.
0: Takže to zase poletí nahoru. Takové extrémy, jako jsme měli před týdnem, to už nebudou?
2: Zatím to nevypadá.
0: Dobře.
2: Když bychom se mohli na začátku toho příštího týdne dostat i na 30, ale na nějaký ty extrémy, jako byly těch 40, zatím to nevypadá.
0: Dobře, tolik o počasí, meteorolog Jindřich Drapák, díky za informace a hezký den do Hradce, naslyšenou.
2: Nemáte za český den, naslyšenou.

0: Můj svět jsou divadelní rekvizity. To byly Čunasky ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Poblíž kostela a hřbitova v pardubické části Pardubičky vzniká nový park, o tom už jsme mluvili před malou chvílí. Úpravy obecního pozemku začaly letos v květnu a hotové jsou už nové cesty. V létě přibude také altán nebo griloviště, no a na podzim nové stromy a keře. Původně měl hned vedle v místě nejstaršího osídlení Pardubic vzniknout také archeopark, o kterém se mluví už od roku 2009. Co všechno se v této části Pardubiček mění, to zjišťovala reportérka Šárka Rusnáková. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak bude nový park vypadat a k čemu bude sloužit?
1: Radnice chce z prostoru vytvořit odpočinkovou zónu. Lidé tam najdou nové chodníky, lavičky, altán, griloviště i další mobiliář. Tyto úpravy tentokrát nezajišťuje externí firma, ale městská společnost služby města Pardubic. Podle vedení čtvrtého obvodu se tak podařilo stavbu urychlit i výrazně zlevnit. Zatímco původní odhad počítal z náklady kolem 5,5 milionu korun, teď by měl park vyjít zhruba na 3 miliony 400 tisíc korun. Stromy, keře i trávníky zahradníci vysadí až na podzim, kdy mají rostliny lepší podmínky pro zakořenění. Konečnou podobu tak park získá až na jaře příštího roku. V místě zůstaly zachované také některé historické prvky. Návštěvníci tam najdou například studnu z 18. století.
0: To je zajímavý objev, ale co je ještě výrazně starší, údajně kolem dnešního kostela v Pardubičkách měly stát nejstarší Pardubice.
1: Ano, potvrzují to archeologické nálezy. Hned vedle území, kde dnes tedy vzniká nový park, odkryli archeologové v 90. letech minulého století základy středověkých staveb a dospěli k závěru, že šlo o pozůstatky kláštera řádu Kyriaků ze 13. století, tedy místa označovaného jako Pordoby, později Pordubice. Našli také kamenné archeologické prvky, lidské ostatky i část středověké vesnice. Právě na tyto objevy měl navázat projekt archeoparku, o kterém město začalo uvažovat, jak už si říkal, v roce 2009. Návštěvníci si tam měli prohlédnout právě odkryté základy staveb, archeologické nálezy, měly tam být taky informační tabule, které by přibližovaly nejstarší historii Pardubic. Jenže město s jeho výstavbou v nejbližší době rozhodně nepočítá.
0: Proč tedy archeopark nevybuduje sám obvod?
1: Jednak na rozdíl od nového parku jde o pozemek města a také proto, že by na takovou stavbu neměl dostatek peněz. Studie z roku 2009 počítala z náklady kolem 16 milionů korun. Podle starosty Jana Procházky z Hnutí ANO by dnes byly nejméně dvojnásobné takové náklady. A protože ani město podle něj stavbu archeoparku skutečně stále nemá v plánu, není jasné, kdyby se projekt vůbec mohl posunout dál.
0: Říká redaktorka Šárka Rusnáková. Děkujeme za informace a hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 8. července. Svátek mají ženy a dívky, které nosí jméno arabského původu Nora. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První české představení v Praze ve Vlasteneckém divadle Bouda na Koňském trhu dnešním Václavském náměstí se hrálo před 240 lety v roce 1786. Hra se jmenovala Vděčnost a láska k vlasti. Byla přeložena z němčiny. 5 dní po bitvě u Hradce Králové před 160 lety v roce 1866, ve které pruská vojska porazila rakouskou armádu, zavlály černobílé pruské prapory i nad Prahou. Prusové tehdy obsadili hlavní město království. První rozhlasový přenos činohry se u nás uskutečnil přesně před 100 lety. V roce 1926 vysílal radiožurnál z Národního divadla hru Jiříkovo vidění Josefa Kajetána Tyla. Jedno z největších a nejdůležitějších evropských letišť bylo otevřeno před 90 lety. V roce 1936 odbavilo první lety letiště v německém Frankfurtu nad Mohanem. Dopravní uzel dnes odbaví skoro 65 milionů pasažérů ročně. Americká rocková skupina R.E.M. vydala svůj první single Radio Free Europe přesně před 45 lety, v roce 1981. Tenistka Helena Suková se před 30 lety stala za jediný den dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou. Nejprve s Martinou Hingisovou vyhrála dámskou čtyřhru a večer triumfovala s bratrem Cyrilem ve smíšeném deblu. Raketoplán odstartoval naposledy před 15 lety. K poslední misi ke stanici ISS se vydal Atlantis. O 12 dní později po jeho přistání byl ukončen i celý vesmírný program Space Shuttle. Před 105 lety se v Teplicích narodil klasik českého humoru, komik Felix Holzmann.
3: Já jsem vám tady ztratil, promiňte, tady takový klíček malej, aluminiovej.
2: 75. narozeniny má dneska držitelka Oscara, americká herečka Angelica Houston. 65 by slavil člen skupiny Depeche Mode Andy Fletcher. A kulatou 60 má dneska moderátorka Lenka Hornová. Já přeju hezký den.
4: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze Bohu.

0: Petr Jungmann před chvílí připomněl události spojené s dnešním datem, také osobnosti, které dnes slaví nebo by oslavili nějaké to výročí, a zaznělo tam jméno, u kterého teď chvilku zůstaneme a vy určitě hned pochopíte, o kom je řeč. Pruhované tričko, červený šátek kolem krku a silné kulaté brýle. A především humor postavený na klaunské tradici, který je dodnes baví diváky. Tak přesně takový byl Felix Holzmann, komik, který se narodil před 105 lety. Vytvořil desítky scének, v nichž mu často nahazovali slavní umělci, včetně Karla Gotta nebo Ivy Janžurové. Tomáš Maleček připravil malou vzpomínku.
1: Co hrajete v sobotu?
2: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano, a po zejtří?
2: Po pozejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, včera v neděli ráno.
3: Jak se jmenuje film, který v kině hrají, se snaží přes 5 minut dozvědět od pokladní v podání Ivy Janžurové v nezapomenutelné scénce Včera, dnes a zítra. S Lubomírem Lipským se Holzmannovi zase nepodařilo vyluštit křížovku.
1: Tak to je dost nejasný tohleto, že jo? A jestli se někdo prokopal nějakým divadlem?
4: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
3: Většinu scének ale Holzmann vytvořil s Františkem Budínem, účetním u drah, jinak kouzelníkem a konferenciérem. Holzmann scénky vymýšlel a do posledního slůvka piloval. Budín mu pak s anglickým klidem přihrával.
5: Řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
1: Addis a kdo?
5: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
1: Jo, kde leží Addis Abeba.
3: Výstupy, které spolu vytvořili, patří do Zlatého fondu Československé televizní zábavy. Tím patrně nejznámějším je následující scénka z restaurace.
6: To pivo má ale divnou chuť.
1: Na hořky, jak pivo, no jo.
6: Dívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
1: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
3: K estrádním výstupům Holzmann tíhnul už od dětství, navazoval na klaunskou tradici, ale jeho projev byl civilnější. O poznání temnější byl jeho soukromý život. Jeho první žena v roce 1970 spáchala sebevraždu. 11 let po komikově smrti v roce 2013 se objevily spekulace, že ve 40. letech minulého století sloužil jako dělostřelec nacistického námořnictva. To loni potvrdili historici z Ústeckého muzea.
7: Já jsem se tady ptal, kdy se dozvěděla poprvé, že tatínek sloužil v německé armádě a řekla, že jí mohlo být tak 8.
3: Říká historik Martin Krsek a listuje Holzmannovou kartou.
7: Rozhodně nebyl vojákem snaživým, dokonce se v jeho kartě objevuje poznámka, že je tedy nicht geeignet, tedy nevhodný k povýšení.
3: Protože se jeho rodiče přihlásili k německé národnosti, musel jako občan Třetí říše v 19 letech narukovat, potvrzuje Václav Houfek, ředitel Ústeckého muzea.
8: Tomu rozkazu se tenkrát prakticky nešlo vyhnout jinak než nějakou sebevraždou, protože pokud byste ho odmítli splnit, tak by vás čekal stejně trest smrti a rodina by mohla skončit v koncentračním táboře.
3: Válečné angažmá se Holzmannovi podařilo utajit nejen před rodinou, ale především před veřejností. Na sklonku života se k námořnímu prostředí svým způsobem vrátil, když svými komickými výstupy bavil německé pasažéry na zaoceánských lodích. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám producenta, režiséra a scénáristu Radomíra Šofra.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Vydejte se s námi vlakem po nejvýše položené trati v Pardubickém kraji. Čeká nás zastávka v Borové, pohled na pustou kamenici z kopce, na kterém už 250 let roste unikátní javor, a také připomínka tragické železniční nehody v Krouně z roku 1995. Na společnou cestu vás zve Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tolik James Blunt ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Blíží se Humoriáda, těšit se dnes můžete na Josefa Dvořáka a Pavla Kučeru, ale teď je tu spotřebitelský servis, ve kterém tentokrát potřebujete řešit potíže s rozbitým autem. Na prodlouženou záruku se s vámi podrobněji podívá náš odborník Josef Černý.
1: Pan Michal má auto v prodloužené 5leté záruce. Nyní má auto vadu, kterou prodejce ani servis nejsou schopni odstranit pro nedostatek náhradního dílu. Pan Michal se domnívá, že má nárok na výměnu vozu nebo vrácení, prodejce to ale důrazně odmítá. Pane posluchači, tady záleží na tom, jak jsou formulovány podmínky prodloužené záruky. Podmínky záruky, která přesahuje 2 roky, si totiž prodejce může stanovit libovolně zcela podle svého. Je tedy potřeba si tyto podmínky důkladně přečíst a pokud tam bude omezení, že v době nad 2 roky není možná výměna výrobku ani jeho vrácení, potom opravdu nezbývá než čekat.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: U krajské nemocnice v Pardubicích se dnes veřejnosti otevřela nově upravená parkovací plocha v oblasti Kyjevska. Při amnestii odevzdali lidé v Pardubickém kraji skoro 300 zbraní. Senát znovu zamítl návrh na ústavní zakotvení práva platit v hotovosti. A zítra bude zase slunečno, jasno až polojasno, teploty lehce vyšší než ty dnešní, do 24 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy pro vás připravila Petra Beránková. Krásné slunné středeční odpoledne z Pardubic. U krajské nemocnice v Pardubicích se dnes veřejnosti otevřela nově upravená parkovací plocha v oblasti Kyjevská sever, kde auta stála i v minulosti. Vjet na něj jde jenom přes areál nemocnice. Přímý příjezd z Kyjevské není možný. Díky tomu se zároveň obnovil průchod od nemocnice směrem k parku na Vinici. Majitelé odevzdali v Pardubickém kraji skoro 300 nelegálně držených zbraní. Během půlroční amnestie mohli policii předat pistole, pušky nebo výbušniny, aniž by riskovali postih.
3: Policisté v regionu převzali 291 ručních zbraní, skoro 7000 kusů střeliva, půl kila výbušnin, ale třeba i rozbušky nebo světlice. Mezi

0: znevýhodňuje tak například seniory.
1: Bylo to o jeden hlas, právě Senát rozhodl zamítnutí toho návrhu. Chtěla bych poděkovat té skupině senátorů a určitě mě velmi mrzí, že Senát a tito senátoři nechtějí řešit téma, které velmi trápí občany této České republiky.
0: Podle senátora Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 návrh taková úprava nepatří do ústavního zákona a je nadbytečná. Obecnou povinnost přijímat tuzemské bankovky a mince obsahuje zákon o jejich oběhu. Evropská unie proplatila všechny zemědělské dotace, které letos v květnu získaly firmy z holdingu Agrofert. Potvrdil to Státní zemědělský intervenční fond. Celkem šlo o 204 milionů korun. Nebylo přitom jasné, jestli Brusel peníze zpátky uhradí. Evropská komise totiž posuzovala, jestli premiér Andrej Babiš vložením Agrofertu do svěřenských fondů splnil pravidla pro předcházení střetu zájmu. Zemědělský fond začal firmám z Agrofertu dotace znovu přidělovat letos na konci dubna na základě právních analýz.
2: Počasí.
0: Nadcházející noc bude oblačná, polojasná až jasná, teploty 14 až 11 stupňů, čtvrtek většinou slunečný, jasný až polojasný, teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 15 až 18, vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biojednička, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: V Pardubicích si v tuto chvíli postojíte na 36 na příjezdu od Sezemic na Hůrkách kvůli práci na silnici. Jinak kolony ve směru na Rybitví a Semtín, víte, je to taky kvůli pracím na silnici. No a nehoda v tuto chvíli hlášená ze Svitavská, Moravská, Střebová silnice 368. Před kruháčem se srazila dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Kdo končí?
4: Prosím, končí.
5: Já mám nalíkají.
6: To je ostruda.
7: My jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
8: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
9: Hluboká poklona, Pavlíku, a krásné odpoledne, vážení posluchači.
8: Dámy a páni, plánujeme s vámi a s Pepou zábavu velkolepou.
2: Humoriáda.

0: Humoriáda začala, Josef Dvořák je připraven nám povědět, jak prožívá letošní léto.
1: Hele, já ti řeknu jednu věc, ten rozhlas na mě prodělává.
0: Jak to?
1: No, protože pokaždý, když jsem přijel, dostanu kafe.
0: Ale pravda, a pokaždý, vodu ještě.
1: A vodu?
0: Dokonce.
1: No.
0: Živou.
1: No.
0: Živou vodu.
1: No.
0: No.
1: Tak když to je na mě vidět, ne?
0: Ale někteří hosté si to zaslouží.
1: Doufám, že patří mezi ně. Hele, léto prožíváme, přátelé, je to nádherný léto. Takový hit se ještě fakticky, já to teda nepamatuju, už i v naší chaloupce, že to byly ty roubený chalupy tím pověstný, že to bylo tak chytře postavený, že v tom největším vedru vevnitř byl chládek teda. Jo. Už i tady bylo teplo.
0: Mm-hmm.
1: No ale já to mám rád, já mám rád teplo.
0: Ty si užíváš jako vodník v takovým vedru?
1: A to miluju to. No. Moje žena, ta ne, to je opak pravý. Asi říkám, že oni mi postrčili jako eskimáka. Už nešla na odbyt, tak jsem jí dostal já teda. No jo, pozor, ona nás poslouchá. Ona
0: no to právě.
1: Jenomže to bys měl vidět u nás, jak to běží teda, že jo. Když je zima, když je chládek, jo, tak přesto ona chodí a odevírá okna.
0: Mm-hmm.
1: My už jsme tak daleko, že už jí to nevyčítám, že počkám, až odejde a zase zabouchnu. Jo.
0: Už se nějaký ten pátek znáte.
1: No.
0: Tak bude určitě ráda, když povíš posluchačům, kde budeš hrát.
1: Je,
0: i přesto, že je léto.
1: Počkej, abych to dal dohromady. Na Harfě zítra, na Harfě hrajeme Čochtaná a pozítří v tom nádherném amfíku podvěží na Žižkově hrajeme Pidlu s Pidlou v zádech.
0: Mm-hmm. Takže dvě ze tvých nejoblíbenějších představení.
1: No tak dajme jenom dvě.
0: No právě.
1: Už uvidí. Na repertoáru. Už, aby to ta hlava udržela všechno,
0: ona
1: tak jsme
0: udrží.
1: To zmrskli na dvě představení.
0: Dobře, tak posluchače jsme pozvali. Pojďme teď do našeho archivu komiků a bavičů, koho vytáhneme úvodem.
1: A to mám tady napsané.
0: No.
1: Václav Faltus, Vaška Faltuse, a bude nám vyprávět o setkáních s politiky. A celá ta scéna se jmenuje Když se směje Václav Faltus.
0: A ještě dodám, že ho zpovídá Vladimír Bernášek.
1: To je dobrý.
2: Takže si říkám, jak dlouho toho dotyčného v tom nechat, jako v té radosti. Že jo, samozřejmě na celý život ne, ale aspoň na pár dní, jo.
3: No, radost až do rána.
2: Radost až do rána, ano, to je pravda, no. Ono vůbec takový to setkání s těmi politiky, já jsem se s těmi politiky jenom některými zatím sešel a pan premiér Klaus mi jako položil otázku a říká, a nechtěl byste mě někdy zastupovat? A já mu říkám, a kdo by zastupoval mě? A je to pravda, protože já říkám, každý jsme dostali od Pána Boha nějaký dar. A někdo třeba řekne, já nemám žádný dar, ale to je chyba, protože každý někdy v životě to objeví. Někdo ve třech letech, že jo, perfektně na housličky a krasobruslí. A někdo třeba až těch 90, že jo, začne podnikat. Takže
3: ještě máme čas.
2: Takže každý v životě dostane nějaký dar, jen v sobě objevit a najít si čas a říct si, tak tohle je dar, který jsem dostal.
3: To je jako když se člověk vypraví do Bludiště,
2: ano.
3: Teď tam prochází a vidí se v těch zrcadlech někde široký, někde úzký, všelijak zkreslený a směje se, dojde na konec a tam je to zrcadlo, kde se vidí, jak vypadá ve skutečnosti a tam se rozpláče.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Když už byla řeč o tom daru životním, kdy jsi zjistil, že máš ten dar bavit lidi? Byl ten okamžik, kdy jsi to uvědomil?
1: Tak neudělal jsem si čárku ten den, ale víš, že to bylo nějak na škole a možná i před školou už, že mě to bavilo něco dělat, blbnout prostě a aby se tomu ostatní smáli, no.
0: Dobře, tak uvidíme, čemu se budou smát posluchači dál, jestli to bude další Václav Faltus, anebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem, jmenovcem našeho dnešního hosta.
1: No, já jsem si nedávno nemohl vzpomenout, jak se jmenuje křestní jméno.
0: No, už to víme, je to už Vladimír, ve studiu Josef, těší se taky na vaše hlasy. Posílejte je SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Dvořák a Pavel Kučera. Připomenu, koho si můžete vybrat, pro koho hlasovat. Budou tu hlasy Václava Faltuse anebo hlasy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Ptáme se vás právě teď na našem telefonu ve vysílání. Tak kdo nám to začne? Dobrý den.
5: Miloslav Karviné. Dobrý den, pane Dvořáku.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Pavle.
4: Dobrý
5: a hlasuju
4: den.
5: Pro pokračování.
4: Máme zapsáno, přejeme, ať se máte hezky naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Podívám drazně na Twitter a zdravím Pavla Kučeru a skvělého Petru Dvořáka, ale
6: dobrý
7: já
6: den.
7: Kuřátka.
6: Jasně.
7: No to se nezapomíná. A ne. Já bych chtěl určitě Vladimíra Dvořáka.
4: Jo. Takže pozdravil se Dvořáka jednoho a druhého Dvořáka nám volíte. Dobře, Ondro, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Šikovnej člověk.
4: Šikovnej kluk. Dobrý den, kdo je dál s námi?
8: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba, páni kluky zdraví. A chtěl bych pokračovat.
4: Páni kluci zdraví vás a děkujeme za hlas. Naslyšenou.
6: Hezký den.
4: Dobrý den, celý den.
9: Dobrý den, tady Honza Scholin, já zdravím celou úžasnou humoriádu, všechny účastníky, samozřejmě pánové vás oba taky.
6: Jste výborný.
9: Moc děkuju za váš úžasný pořad a potřeboval bych prosím vás Ačko.
4: Máme zapsáno.
10: Ano, prosím.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Dobrý den.
11: Honza, dobrý den. Já nevím, jestli jsem dobře slyšel, ale na Bčku byl Václav Faltus?
4: Ne, ten je Ačko, Bčko je Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem.
11: Tak já bych teda Václava Faltuse na Ačko.
4: Ano, Ačko zapsáno a mějte se krásně,
11: mějte
4: vám
11: se
4: taky. Naslyšenou, přátelé, sečteno, potrženo, Václav Faltus bude pokračovat, Pepo, vybral si dobře.
6: Hezký, dobrý.
4: Potvrzeno, že jo?
6: Ano.
4: Jdem na něj.
12: No já, když jich bylo asi 40 hlasů, tak jsem si řekl a dost. A když jich bylo 80, tak jsem si řekl, teďka už opravdu dost, už nebudu blbnout. No a když jich bylo 100, tak se přihlásili gumáci. No a pak už to chtělo, že jo, pořád aktuálnost. No je fakt, že vlastně, když člověk se dá na to napodobování, tak je potřeba, aby v tom krku těch hlasů bylo co nejvíc. Že
13: to znamená, když já si teď na někoho vzpomenu, dejme tomu na Jana Pivce.
12: Jan Pivač, no proč ne? Že já nevím, když vezmu třeba Oldřicha Nového, takže to by mělo znít asi takhle. Přijde ho do restaurace, říká pane vrchní, prosím vás pěkně, přinesl byste mi jednu kávu, ten mu ji přinese a ten hospovídá, prosím vás, dejte mi tu kávu tady na židli a proč, prosím vás, je příliš slabá, potřebuje si odpočinout. Že? Takže já vždycky dám takový věty, který jako sednou mýmu přesvědčení a který jako sednou taky k tomu hlasu, který zrovna napodobuju, nebo nedávno jsem začal zkoušet, když jsme ještě u těch pamětníků, Václava Trégla. To byla taky zajímavá postavička, ty malinkatý očička, že jo, často
13: to je
12: po boku.
13: Ten ve filmu s Verichem, když jdou vraždit toho psa, aby oživili goléma, bojím, to je Václav Trégla.
12: Přesně on, jak říkal, přišel jsem k doktoru, já říkám, pane doktore, když mě bolí na prsou, tak piju džin, když mám chrapot, tak piju jalovcovou, když mám rýmu, tak piju žitnou, a když pijete vodu, takovou nemoc jsem ještě v životě neměl. Prosím vás pěkně, mám radost vašeho potlesku. Ten potlesk, ten nezanikne, protože si ho budu vozit po svých vystoupeních a tam, kde bude kožené publikum, tam ho spustíme.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak to bylo Deja Vu, Martina Maxi, Helena Vondráčková.
2: No,
1: krásná
2: hezký,
1: to byla.
2: Hezký,
1: dokonce hezký. Pepa tady simuloval hru na klavír. Ty hraješ? Nebo to bylo jenom jako?
2: Ne, to já dělám jenom jako. Já nevím, proč mě to napadlo, to, ale už jsem nachytal pár lidí, kteří se na mě dívali a pak říkají, ty fakt hraješ na klavír? Já jsem říkal, dobře, ale nesmí ten být klávesnice. Takhle umím docela.
1: Dobře, dobře. Jsi herec, takže zvládneš i zahrát hráče na piano. A teď prosím tě, koho nám vybereš dál posluchačům?
2: No tak teď tady máme paní Zuzanu Bubílkovou a uslyšíme scénku, nebo ano, dialog, období ženy a zásilka léku. Ty tomu rozumíš?
1: Ano, je to nejlepší z pořadu politické harašení s Miloslavem Šimkem společně.
2: No, tak to se nechám překvapit teda.
3: Paní Bubílka, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
4: Cože, věk ženy?
3: Nevíte,
4: ne,
3: já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
4: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
3: Proč poloviční?
4: No vědomosti nikdy, akurát na hlavě máte tři vlasy.
3: To není pravda. Prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
4: Ne, já vás vlastně potřebuju.
3: No, to bych řekl.
4: Potřebuju, protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
3: Vy máte skvělý nápad.
4: Já mám skvělý nápad.
3: Nemohu si sednout.
4: No tak můžete klidně.
3: Já bych se aspoň přidržel.
4: Ne, pamatujete si na Radio Jerevan?
3: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo.
4: No.
3: V letech, na který nerad vzpomínám, to výborná věc. Je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
4: No a tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
3: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd.
4: No.
3: Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vrátíme se k těm obdobím ženy. Třetí období bylo Vypadáš výborně. A já to převedu na Pepu. Vypadá výborně. Udržuje se tenisem a sportem? V kondici?
2: No, možná taky teda. Já jsem tenisu propadnul. No. Propadnul jsem tenisu, ale díky amfoře. Protože já jsem začal hrát v 59 letech.
1: No počkej, ale amfora to byl fotbal, nebo je?
2: No jo, ale k tomu si přibrali ještě tenis a golf. A já jsem chodil na fotbale, už jsem jenom začínal, vykopával jsem, ale tenis mě začal příšerně bavit. Něco neuvěřitelného.
1: No, proč tě to baví tak, že porážíš kde koho v amfoře?
2: Ale no taky.
1: No tak to řekni.
2: Ale no tak ne. No to nejde, to nejde. To vypadá, že se člověk vytahuje hrozně. Ale mám radost toho, že vím určitě, se tam bude hrát turnaj. A protože hodně hráčů, tak se hrajou zkrácený hry. Jo? A protože mě jinak jezdit na klasický turnaj, takhle to mě nebaví. To začíná ráno v 9 a končíš někde v 5 hodin odpoledne. A to už je pro mě trošku marnění času. Ale tohle je senzace. A Salava je šikovnej člověk, chytrej, vybere to bezvadně. Ale já bych vyprávěl jednu příhodu, ale to asi nemůžu, ona je delší. Představ si, my jsme byli v Kapském městě. Před lety jsme byli v Kapském městě a jedno odpoledne prej vejlet velkou plachetnicí na moře. A potom já toužil celý život, ty blázny. Nasedli jsme na tu plachetnici, tam bylo asi 40 lidí, velikánský, a hnalo to na moře. To je úžasný. Ten vítr, který fouká, vlny jak šplouchají, jak to na tebe lítá. Zajeli jsme normálně za horizont. Všecko zmizelo, stmívalo se, loď se otočila. Já jsem si vyškemral, že jsem směl ke kormidlu na chviličku. Tak jsem kormidloval, předtím jsme dostali hodně šampaňskýho, takže bych nechtěl vidět tu svoji cestu z vrchu, ze satelitu. Ale takhle, a to už jsme se vraceli k cíli a představ si, oni neustále nosili šampaňský. Já jsem si říkal, milá pozornost.
1: To je proti mořské nemoci? Nebo
2: no to já nevím, no a možná, ale pro dobrou náladu, ale hlavně mi měli hlad a já měl hlad jako šílený. Takže když jsme viděli světla na břehu a už to zajelo na tu rejdu, takhle za to molo teda, a teď se to chystalo přistát, tak se najednou ta plachetnice otočila a vracela se zpátky na moře.
1: S hladovými opilými námořníky.
2: Ano. A teď ale začala opravdu panika, co teď bude. A vyšel kapitán, říkal, dámy a pánové, stala se velice nepříjemná věc. My jsme nezlikvidovali všechny zásoby šampaňského a s tím se nesmí přistávat. Touhle jednoduchou výmluvou nás dodělal. Aha. Ale bylo to noblesní.
1: Dobře, tak hlavně, že si to pamatuješ po tom všem. A to bylo s amforou?
2: S amforou.
1: A s Petrem Salavou?
2: No jinak bych to nepovídal, protože já si ho hrozně vážím. Třeba, protože už jsme s ním najezdili léta, jsme s ním jezdili po světě. Někdo to bere jako samozřejmost, ale ten Petr Salava je úžasný organizátor. Pečlivej, vymyslí všechno. Všechno funguje. Hluboká poklona, Petře.
1: Tak ty si ho pochválil. Zítra se ho zeptám na ten tvůj úspěch, když o něm nechceš mluvit ty sám v rámci skromnosti. Protože Petr Salava bude naším hostem zítra v Humoriádě.
2: Jo, ať povídá hodně. Jo.
1: A to bude. Nám bude povídat buď to Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, nebo někdejší parťák Miloslava Šimka, Jiří Grossman. Takový to souboj máme. Ačko.
2: Hezký.
1: Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, Bčko, Jiří Grossman. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Teď vám hraje Elán.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když už byla řeč o hvězdách, no. Máte ještě romantické chvilky s Jajou, Pepo, třeba na chalupě, že sednete, večer koukáte na oblohu. Takže ne, když se dívám na tvoji reakci.
2: Když tak bleskově odpovídáš, no ona sedí na zápraží a
1: pláče, že s ní nechceš pozorovat hvězdy.
2: Ne, ale ona chce, abych seděl s ní a koukal právě na hvězdy a na to já už nějak jsem vyblednul a koukám se na zprávy. A nebo si čtu. Mm-hmm. Ale sem tam přijdu a ptám se, milostivá paní si přála kávu, ano. Prosím, malou, velkou. To jo, jako jsem kruce.
1: Ano, s hvězdami jste trošku v rozporu, ale jinak ledíte spolu už dlouho a krásně a bude to tak i dál.
2: Ano.
1: My jdeme dál do Humoriády. Prosím vás, Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem nebo Jiří Grossman. Aktuální otázka na naše posluchače a mohou povídat i na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne, přeji vám i Pavle a srdečně zdravím pana Dvořáka.
2: Dobrý den.
3: Kterého si vážím, si vážím jako herce a člověka a přeji vám hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
4: Vy jste laskavá, děkuju.
3: A vybírám Pavle Ačko.
1: Mějte máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou, dobré odpoledne. Haló, haló. Zdravíme vás. Dobrý den.
5: Zdravím vás, tady Milan ze Soběsuk. Mm-hmm. A chtěl jsem hlasovat teda pro Bčko, pro pana Grossmana.
1: Ano.
5: A chtěl jsem poprosit, jestli by mohl pan Dvořák zazpomínat, jak natáčel cirkus Humberto. Jo, děkuju moc, mějte se hezky.
1: Děkujeme.
2: Je, jenom několika
1: máme
2: slovy.
1: Máme něco z cirkusu?
2: To byl můj splněnej sen, mm-hmm. Cirkus Humberto. Já miluju cirkus. A zejména, když jsem byl takhle mrňavej, když jako je ten, jak se jmenoval ten chlapec, ten kluk, ten... Ano, doplňte si. Tak já jsem od malička chtěl aspoň do cirkusu nahlídnout na prázdniny. Tatínka jsem přemlouval, pusť mě tam, tátí, prosím tě, já budu pomáhat tam, budu stavěč, budu nosit piliny do manéže, budu každý večír koukat na vystoupení. Nepustil mě, ale nepustila mě taky ta myšlenka a ta radost z cirkusu. Já miluju světský.
1: No a něco k tomu natáčení, bylo tam něco pro
2: no,
1: tebe?
2: Bylo tam.
1: Zajímavého opravdu, pro naše posluchače.
2: To vás teda potěší, protože no. Já měl poslední natáčecí den a takže už jsem šel z vesela na natáčení, přinesem lahev šampaňskýho do maskérny, nachystali mě a točili jsme, já už neměl text žádnej, jenom se točila nějaká taková ta panoptikální scéna v manéži, kdy jezdili na koních, kolem mě byl uvázaný u totému. A všichni už věděli, že já mám poslední, nebo všichni, vědělo se, že já mám poslední natáčecí den a František Filip, vynikající pán, vynikající režisér, říkal, Pepo, a my tě teď přivážeme k tomu totemu. Já jsem říkal, dobře, poslušte si, říkal, a kolem krku ti dáme krajtu. Aha. No jo, jenomže to já nemůžu teda. Ale tam opravdu krajta byla. Měl jí tam v bedně a on říkal, pojď na ní podívat. A já jsem říkal, nepůjdu se na ně koukat. Ne, ale nedáte mi kolem krku. On říkal, dáme. Já jsem říkal, nedáte. Já vás ujišťuju, že nedáte, protože to, na mě přejete autem, to je to samý. Odvezte mě rovnou někam, protože já už jenom, když na to myslím, už se o mě pokouší.
1: Já myslím, že málo kdo z nás i z našich posluchačů by strpěl dát si krajtu kolem krku.
2: No jo, tam byl někdo z Národního divadla, ten den předtím měl na krku a tím František argumentoval. Já jsem taky říkal, tu jsou z Národního, tam jsou zvyklí na věci, člověče, ale já jsem z Malého divadla. A my si s krajtama nehrajeme.
1: A jak to dopadlo?
2: Neměl jsem ji na krku.
1: Neměl.
2: Ale víš co? Já to lituju teď. Já jsem mu měl udělat radost, měl jsem si dát štamprle, nesměl jsem asi dejchat na tu krajtu, aby jí to nevedlo k nějaký nebohulibý činnosti, ale měl jsem to udělat. Ježišmarja, ono by to bylo pěkný.
1: Takže až uvidíme tento záběr Pepa přivázený u totemu, tak tam měla být ještě
2: tak tam
1: ta krajta.
2: Tak měla být krajta ještě.
1: Aj ta krajta.
2: Ano.
1: Dobře. Tak děkujeme za historku, jdeme dál za posluchači. Dobrý den. Haló. Haló, haló. Dobrý den.
6: Zdravím vás, pánové, oba.
1: Zdravíme, Františku.
6: Zítra bude událost, teda, Pavlíku. Budete tam mít prezidenta, víte?
1: No, Floriádě. Ano, amfory.
6: Amfory, přesně, to je událost.
1: Abychom to upřesnili.
6: To je jedinej pořad, kde vystupuje prezident, který smelí národ. Dejte se hezky a přeji stáli zdraví a přeji bubu.
1: Bubu, děkujeme za hlas, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Přejeme hezký den a zveme dalšího z vás. Dobrý den, halo.
7: Dobrý den, bude nás Martina.
1: Zdravíme.
7: Hlasujem za Bečko a pohodový deň prajem.
1: Nápodobne.
7: Pekné dovidenie.
1: Děkujeme. Dobré odpoledne, vítejte.
8: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
2: Děkuji.
8: A chlapi, já bych hlasoval určitě pro paní Bubilkovou s panem Šimkem.
1: Děkujeme, Honzo. A mějte se hezky taky.
8: Taky, nashledem.
1: Sečteme všechno, co dorazilo, no a Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem může pokračovat.
9: No a ještě takhle bych to řekl. Mám jednu zprávu, respektive dvě zprávy, vážení přátelé, mám pro vás. Dobrou a špatnou. Tak nejprve tu dobrou. Podle průzkumu veřejného mínění 99% občanů věří našim politikům. To je nádherný, ne? Ta špatná zpráva je, že průzkum se dělal výhradně mezi politiky.
10: Jak to, že to nebylo 100%?
9: To zavinil jeden poslanec. On se tak opil ten den, že začal být soudnej a mluvil pravdu.
10: Vážení diváci, inspirováni úspěchem našeho desetibojaře Tomáše Dvořáka.
9: Ano, vím, že ho milujete, tam má všude jeho obrázky. Ale pardon, ještě jedna zpráva, zejména obdivuje skok o tyči. Ve skutečnosti politikům věří pouze 16% lidí. Mezi ostatními koluje hádanka. Víte, co to je, když se srazí dva autobusy plné politiků?
10: Co to je?
9: No nesmysl, té politici by nikdy nejeli autobusem, že? Taková hypotetická možnost, kdyby třeba jim řekli, že se jede do vinýho sklípka a obsadili ty autobusy a kdyby se srazili, co by to bylo?
10: No nevím, co by...
9: Hromadné štěstí.
10: Teď jste mi připomněl, víte, že ten herec Sylvester Stallone, znáte
9: znám
10: ho?
9: Znám Stallone, teda znám Sylvestra. Já jsem se s ním dokonce setkal v Los Angeles posilovně, víte? Tak jsme se tak pozorovali. Já na něj koukal, on teda na mě přímo zíral, víte, co tam dělám. A pak jsme si zasoutěžili spolu. My jsme porovnávali svaly. A hádejte, kdo vyhrál.
10: Tak
9: já vám něco řeknu, náhodou jsem vyhrál já. Protože ona ta soutěž zněla, kdo ty svaly má líp utajený. Nenašel mi ani jeden, víte? No já jsem Čech, já nebudu přeci vystavovat na odiv svaly, teď vím, jak se tady krade, že jo?
10: Ne, tak Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film, má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?
9: No to nevím.
10: Nulová šance.
9: Jo, tak to odpovídá, tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku, víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibujou výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
10: No, počkejte, třeba se změní, a třeba to změní ta nová politická strana, co má vzniknout, ta cesta změny.
9: Cesta změny, no, přece. No, no. Já bych radši uvítal změnu cesty, protože u nás v Dejvicích se už nedá jezdit. Tam by se dali sázet na ulici přímo brambory. Hmm. Říkáte změna cesty?
10: No, ne, cesta změny.
9: Cesta změny, cesta změny. Název je to zajímavý a to ještě nic neznamená, protože sliby politiku připomínají před volbama brzlík.
10: Brzlík?
9: Brzlík.
10: Proč brzlík?
9: Chodila jste do školy?
10: No, chodila.
9: No tak víte, že brzlík se v dospělosti ztrácí, ne? No, tak vidíte. Tak podívejte se třeba na takového Jana Rumla.
10: Ano, bezbrzlíkovec.
9: Ano, typický. Ano. Ten ho snad neměl ani jako dítě.
10: No,
9: jo?
10: On Jan Ruml stále sliboval, že odejde z vysoké politiky.
9: Ne, stále a několikrát to slíbil.
10: No,
9: že aspoň odejde.
10: Čtyřikrát, ano. No. A pak na to vždycky zapomněl.
9: Zapomněl, no. Mm. Víte, který to je Ruml? Hlava jako Agassi, tváře jako Rafter, backhand, forehand, nula. Prostě. Prostě. Nezbrzí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pohled do historického politického hrašení. No dřív mývali, tuším, politici i prázdniny, že si brali stejně jako divadelníci. To už dneska asi neplatí.
11: Ježišmarja, a proč?
1: No, mě se neptej. Zeptáme se posluchačů, s kým do finále v tuto chvíli. Vracíme do hry Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem proti Jiřímu Grossmanovi. To je aktuální výběr. Volte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, nebo zavolejte na 731 800 900. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem o divácích a spokojenosti z televariety v roce 1980. Už je nějaký ten pátek,
2: zajímavý.
1: 46 let, stará zábava. A stále možná mladá, uvidíme. A nebo Jiří Grossman, zrození mladého Trumpa, tedy psáno s A, ne Trumpa, ale Trumpa, Trumpa. Jo?
2: Je bej zajímavý.
1: Pepo, jezdil si do přírody pod stan, nebo pod Širák dokonce?
2: Jasně, jezdili jsme na vodu.
1: Znáš to?
2: No.
1: Tak třeba vylovíš nějaký zážitek. Máš na to jednu celou písničku.
2: No, mám na to krásný zážitek.
1: Tak já ho z tebe třeba vytáhnu za chvíli. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda jde do svého závěrečného souboje. Připomenu o divácích a spokojenosti s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Můžete mít, když dáte hodně Aček, když dáte hodně Bček, bude tu zrození mladého Trampa s Jiřím Grossmanem. Trampský zážitek máme slíbený od Pepy.
2: Spoustu jich, spoustu,
1: tak
2: na to nemáme.
1: Tak aspoň jeden,
2: my jsme jezdili na vodu na Slovensko a tady jsme se jezdili řeky, ale čověče, my jsme, přátelé, my jsme byli na Berounce, jeli jsme Berounku a já jsem tenkrát vyrazil pod Křivoklát a stavil jsem se v hospůdce a v noci jsem se vracel, už byla tma a stany jsme měli ve Višňoví. A šel jsem čověče a najednou už mi byla ta cesta dlouhá a najednou v lese jsem viděl oheň.
1: Světýlko.
2: Tak jsem vyburácel a přišel jsem k ohni a kolem na kamenech seděli skvav, krasavice nějaký a na dvou kamenech takhle vyvýšeně seděl kluk, jako náčelník nějaký. Tak jsem říkal ahoj, pozdravil jsem je, nikdo neodpověděl. A byl tam volný kamen, jsem říkal, můžu si sednout? A on takhle pokynul rukou, jo. Já jsem říkal, ježiš, ty blbnou, to tady se mi bude líbit. A sednul jsem si a teď bylo ticho, já jsem říkal, stalo se něco, nějaký malér? A nikdo neodpověděl.
1: Třeba drželi bobříka mlčení.
2: Já jsem říkal, já je rozpovídám a však jsem a vytak jsem flašku vína a odšpuntoval jsem jí a říkal, dá se někdo, napije se někdo? Nikdo. Tak jsem se napil já, dal jsem si dlouhý doušek, zavřel jsem to, ticho. Tak jsem říkal, no jo, tak počkejte, já vás zvednu ze židlí. Zapál jsem si cigáro, což už s ním až kublo, a potáhnul jsem jednou, dvakrát a teď jsem udělal to, co jsem věděl, co způsobím. Hodil jsem to do ohně. Zakázaný, nejde. Přestoupení všech zákazů. On se vymrštil, ten kluk, jak kdyby ho něco ďoblo, zvednul ruku před sebou jak Vinetů a zaburácel, odejdi, zneuctil si v oheň. Já jsem říkal, já už jsem stejně chtěl vypadnout, jenom jsem nevěděl, jak to util. Tak se mějte hezky tady. A smál jsem se a šel jsem. No, tohle já mám.
1: Jsi udělal veselý večer na rozdíl od dní?
2: No.
1: Možná tam sedí dodnes?
2: Ne, to ne. To nevěřím.
1: Dobře, děkujeme za tento zážitek. Přátelé, neodhazujte nedopalky ani cigára, ani zbytky v lese, v přírodě. Potažmo vůbec si tam nezapalujte. Ať nám ta příroda zůstane
2: my
1: celá v těch
2: nevedech. My na kraji lesa, víme, co to znamená.
1: Tak tolik závěrečné poučení. No a teď si dáme Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem. To jsou Vítězové.
2: No to je ono. No. To je ono.
3: Tak jsem vám, kolegyně, tuhle četl, že se u nás dívá večer na televizi až 6. Dokonce i 7 milionů diváků, to je co?
4: To je co?
3: Co?
4: Co?
3: No to je hodně, ne?
4: No to je hodně, to jo.
3: Se mi zdá být hodně.
4: Já vy myslíte, že i v tuhle chvíli se dívá 6 až 7 milionů diváků?
3: No tak, buďme skromní, tak řekněme, že se dívá 5 milionů, nejde to dost.
4: To je taky ale slušná partička,
3: no,
4: 5 milionů.
3: Je,
4: představte si, že by nám každý spokojený divák poslal 20.
3: Jo.
4: Co?
3: To by bylo, no. Spokojený, říkáte?
4: No.
3: To by nám hodilo každému i 200 možná.
4: No, jestli vy nejste pesimista teda.
3: Vy si vážně myslíte, kolegyně, že divácká spokojenost sahá až do 20 halířů? Náš milý koncesionář shlédne mistrovství světa v hokeji, Ein Kessel Buntes, Spartakiádu, Kolomba, Johnny Cash, já nevím co. A není jeden, který by neříkal, já nevím, za co platím 25 korun měsíčně.
4: Musíme se víc snažit.
3: Já myslím, že se snažíme, já teda jsem úplně usnažený už
4: za
3: ty
4: leta. Podívejte se, vymýšlet třeba nový anekdoty.
3: No, hlavně já bych řekl, rozpomínat se na starý, víte?
4: Ano, to nemyslíte vážně, přece lidi se nebudou smát vtipom, který znají.
3: A to byste se divila. To byste koukali. Já byl tuhle v jedné společnosti pánský, tam si vypravujou týden co týden ty samý starý osvědčený anekdoty. No. Dokonce si je očíslovali, aby se nezdržovali a říkají si jenom čísla.
4: Yeah.
3: Já jsem byl svědek, tam stál třeba pan Kabát a řekl 28 a všichni se plácali do kolen. A pak stál jiný pán a povídá 16 a zase bouřlivý veselý. Ovšem pak stál nějaký pan Holeček Povídá 11 a mrazivý ticho.
4: Jak to?
3: A pan Holeček povídá, tak co je, co pak to není výborný fór 11. A oni mu říkali, no co pak fór je to dobrý, ale ty ho blbě vypravuješ. Ono totiž...
1: Tak čísla jsme si řekli, čísla vtipů, že jo, už tam nic dalšího nemáme, jenom poslední písničku. V blbým věku se jmenuje od Xindla X. Doufám, že dámy a pánové jsou v tom nejlepším, díky nám omládli, smíchem se mládne, že Pepo?
2: No, říká se to.
1: No a rozloučíme se po horníčkovsku, humor není žádná sranda, ale my to zkusíme i zítra.
2: Dámy a pánové, Pavle, začínají prázdniny, užívejte
1: Hurá!
2: Si
1: je. Josef Dvořák, Pavel Kučera, sloučí, mějte se hezky.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Rekonstrukce kolbiště na pardubickém dostihovém závodišti jde do finále. Ve Svitavách modernizují jídelnu v základní škole Masarykova. Úspěšný československý film z Berlinále měl premiéru v Karlových Varech. A zítra bude zase většinou slunečno, jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Lehce se oteplí. Aktuální zprávy pro vás má Petra Beranková. Krásnou slunou středu z Pardubic. Oprava kolbiště na pardubickém dostihovém závodišti je skoro dokončená. Prostor prošel výraznou úpravou, zbývá dokončit jenom několik detailů. Pokračuje mluvčí dostihového závodiště Pardubice Kateřina Nohavová.
2: Jezdecké kolbiště je téměř před dokončením, už se opravdu finišují takové věci, jako je třeba chodník okolo samotného kolbiště. Povrch i s tím moderním zavlažováním je hotový. Přes prázdniny budou probíhat ještě nějaké dokončovací práce a hned na začátku příštího školního roku bychom ho měli slavnostně otevřít.
1: Základní škola na ulici TG Masaryka ve Svitavách bude mít po prázdninách moderní jídelnu. Radnice za právě zahájenou rekonstrukci zaplatí 10 milionů korun. Podrobnosti přidává starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
3: V současné době probíhají rekonstrukce na objektu jídelny základní školy TG Masaryka. V průběhu letních prázdnin dojde ke kompletní rekonstrukci střechy a částečným opravám i v samotném gastroprovozu. Od začátku školního roku již by měl naběhnout nový provoz.
1: Soud Evropské unie zamítl žaloby Apple na pravidla fungování velkých firm na unijním trhu. Americká firma se ohrazovala proti označení strážce přístupu. Apple v takovém postavení musí splňovat přísnější pravidla. Film Kdyby se holuby proměnily ve zlato měl premiéru před českým publikem. Snímek zvítězil na Berlinále v kategorii dokument. Na Karlovarském filmovém festivalu ho uvedla

0: opravdu dotknout.
1: Dokument využívá i AI, pomocí které autorka rozpohybovala fotky z dětství. Do českých kin půjde snímek na konci září.
2: Počasí.
1: Noc bude převážně s malou oblačností, jasná až polojasná, noční teploty klesnou ke 14 až 11 stupňům Celsia, na horách 11 až 8 stupňů. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré. A zítra, tedy ve čtvrtek, zase většinou slunečno, lehce tepleji než dnes, bude jasno až polojasno, denní maxima 21 až 24 stupňů. Nejvyšší teploty na horách 15 až 18. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré. Tlak se nemění nebo slabě klesne a bio na jedničce. To bude znamenat mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: 3,5 minuty po 17. přesně díváme se na silnice Pardubického kraje. Jak už víte z našeho vysílání, komplikace na 630 na Hůrkách na příjezdu od Cezemimc. No a kvůli čerstvému omezení na silnici 1/36 ve směru na Lázně Bohdaneč a Rybitví si v tuto chvíli postojíte třeba právě tam u Globusu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
3: Dobré odpoledne, jak jste slyšeli v dopravním zpravodajství, tak u Globusu je zase dlouhá fronta, tak dopravě kolem Globusu v Pardubicích se budeme věnovat v této hodině pořadu Den v kraji. Pozveme vás i na výstavu v Moravské Třebové, která se jmenuje Mnoho klíčů, a povíme, jaké speciální okruhy pro děti teď o letních prázdninách fungují na Pardubickém zámku, a přidáme i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Jitku Zelenkovou, Tinu Turner se Stingem, Jiřího Korna a nebo Janu Bartošovou.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji, a Jan Vamberský.

0: To je pravda pravdoucí, to bych klidně nechal vytesat někam do skály, tohle moudro. Jitka Zelenková zpívala v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Souhrn událostí ze dne 8.7. připravila Petra Beránková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné slunné středeční odpoledne z Pardubic. U krajské nemocnice v Pardubicích se dnes veřejnosti otevřela nově upravená parkovací plocha v oblasti Kyjevská sever, kde auta stála i v minulosti. Vjet na něj jde jenom přes areál nemocnice. Přímý příjezd z Kyjevské není možný. Díky tomu se zároveň obnovil průchod od nemocnice směrem k parku na Vinici. A cestující musí ode dneška taky počítat se změnou u zastávky městské dopravy nemocnice ve směru do centra. Kvůli opravě rodinného domu v Kyjevské je zavřený chodník i nástupní plocha zastávky. Náhradní zastávka bude posunutá před sousední dům a změna potrvá až do 29. července. Autobusy na náměstí Republiky v centru města ve směru na Sukovu třídu zase dočasně zastavují v jízdním pruhu. Dělníci tam v Pardubicích opravují kanalizaci. Uzavřený je taky přechod pro chodce u kostela svatého Bartoloměje. Omezení potrvají do poloviny července. A kvůli častým kolonám připravují silničáři rozšíření frekventované silnice a kruhových objezdů u pardubického Globusu v Trnové. Doprava se tam ucpává dlouhodobě, hlavně ve špičkách. Situaci navíc zhoršilo otevření navazujícího obchvatu Fáblovka Dubina loni v prosinci. Více dozvíte od našeho reportéra kolem 17:45. Chrudim vypsala zakázku na rozšíření základní školy doktora Jana Malíka. Náklady radnice odhaduje na 50 milionů. Nová budova má vyřešit problém s nedostatečnou kapacitou míst.
3: Dřevostavba je navržená na školní zahradě. Bude v ní prostor pro další kmenovou třídu, kabinety a další zázemí.
2: V Moravské Třebové začala další etapa přestavby bývalé továrny na kulturně společenské centrum. Skončily bourací práce a začíná stavba budov nových, za kterou město zaplatí 43 milionů.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: zkuste si to i sami prožili, vy řidiči jezdící přes Pardubice. Kvůli častým kolonám připravují silničáři rozšíření frekventované silnice a kruhových objezdů u pardubického Globusu v Trnové. Doprava se tam ucpává dlouhodobě, hlavně teď ve špičkách, a situaci navíc zhoršilo i loňské otevření navazujícího obchvatu Trnová Fáblovka Dubina, který na výpadovku ke Globusu přivádí víc aut. Moderátor Jakub Malý se na situaci ptal redaktora Ondřeje Wolfa. Jako první se zeptal, jak moc na silnici u Globusu zhousla doprava.
1: Tak podle informací radnice v tomto dotčeném úseku stoupl počet projíždějících aut za den o 5 000. To vysvětluje, proč se tam po otevření obchvatu víc než předtím tvoří kolony a doprava stojí hlavně ráno a odpoledne. Fronty se tvoří s obou směrů, kruhové objezdy paradoxně fungují jako dopravní špunt. Podle aktuálního sčítání mezi nimi projede 24 000 aut za den.
2: Co s tím silničáři chtějí dělat?
1: Podle silničářů by mělo přinést řešení rozšíření stávající silnice v úseku mezi Baumaxem a Globusem, jak už si řekl v úvodu, o tom se konec konců mluví dlouhodobě. Podmínkou je ovšem zjistit, jestli by zkapacitnění silnice ustál i současný nadjezd u Doubravic nad Hradubickou silnicí. Podle silničářů to bude nutné změřit a rozhodnout, co dál. Výpočet kapacity nadjezdu bude možné udělat až po spuštění Vonkova mostu a po letních prázdninách. První výpočet plánuje ředitelství silnice dálnic na říjen.
2: A je už jasné, jak dlouho si řidiči počkají na zlepšení dopravy v téhle části města?
1: To zatím jasné není. V tuto chvíli víme pouze to, že rozšíření silnice u Globusu chtějí silničáři dělat po 9 etapách. Přípravné práce navíc komplikuje to, že mezi městem Pardubice a společností Globus se doteď nepodařilo dosáhnout dohody ohledně pozemků potřebných právě pro navýšení kapacity silnice. Podle informací radnice nechce obchodní řetězec situaci blokovat, má ale obavy, že by přestavba území výrazně omezila provoz obchodního domu.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Zazníval nás Jiří Korn v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Ještě nabídneme třeba Vianu Bartošovou za malou chvíli. Těšit se můžete i na Honzu Nedvěda anebo na kapelu Mandraže. A teď také na pár historických dat. Tak podíváme se do roku 1845 a nebude to jenom tak, protože právě v tento den byl 8. červenec zatím a stále je vedený jako nejteplejší. Bylo naměřeno 35 stupňů Celsia. Do této doby stále nepřekonaná historicky nejvyšší teplota pro tento den. Nejnižší je z roku 1780, tehdy bylo jenom necelých 9 stupňů. Počasí. Imrik Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové nám potvrdí, že nás včera jednak překvapily přehánky a také se samozřejmě budeme zajímat o to, jestli i dnešek přinese podobné překvapení.
1: I v těch následujících hodinách i dnech zatím to vypadá spíše na slunečné počasí, takže v noci pojasno až jasno, jenom přechodně oblačno, 14 až 11 minimální teploty, zítra ty maximální teploty 21 až 24 stupňů a převážně jasno až pojasno a mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 metrů za sekundu bude večer opět slábnout a v těch následujících dnech převážně nějaký polojasno, jasno, teploty půjdou nahoru. Pátek bychom se mohli dostat už někam k těm 27 stupňům, sobota nějakých 28, tak jen to vypadá, že neděle a potom i začátek týdne bychom se dostali i k tropické 30. Zítra bychom se mohli na začátku toho příštího týdne dostat i na 30, ale na nějaký ty extrémy, jako byly těch 40, tak to nevypadá.
0: No tak jak jste slyšeli, možná uklidňující informace, že tropy, tedy ty extrémní, jaké jsme prožívali v minulých dnech, se zatím, jak to tak vypadá, hned tak nevrátí. Ale teď, podle slibu, se vrací písničky, které nestárnou.

0: před půl šestou posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Zdravíme v tuto chvíli do Hlinska. U vás mimo jiné funguje úspěšné taneční studio. Ridendo a jeho vedoucí Richard Bokvaj se přišel pochlubit do dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice k Jakubu Malému. Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu pardubice.rozhlas.cz. No a první otázka Jakubova směřovala ke skončené sezóně. Co v ní tedy bylo pro hlinecké nejlepší?
1: Asi to bylo opravdu ten závěr té sezóny, kdy teda jsme se v jeden den v podstatě sešli na dvou soutěžích, a to v Praze na mistrovství České republiky Svazu učitelů tance a druhé bylo mistrovství Evropy v Brně Time Dance Cupu.
2: Na mistrovství republiky tam jste sbírali medaile napříč věkovými kategoriemi od nejmenších dětí až po seniory. Je to důkaz, že v Hlinsku funguje dlouhodobý systém práce s tanečníky?
1: Já musím říct, že 26 let práce tanečního studia Ridendo, myslím si, že se zúročuje rok co rok a letos to je opravdu ta sezona velice nabitá byla a je ta práce vidět za námi, já si myslím.
2: Možná někoho překvapí, že v tanečním studiu se netančí jenom společenské tance, ale je tam i street dance, hip-hop nebo art dance, takže velmi pestrý svět dnes nabízíte jako taneční studio.
1: Jako taneční studio ano, primárněm teda se stal pro nás choreografie jako takové a art dance jako takový, ale i ty doplňkové, které jste opravdu všechny ostatní četl, se u nás objevují a i ty poháry máme a medaile z těch ostatních tanečních světů.
2: Tak poháru tady máte opravdu hodně, celé dvě tašky. To je asi radost takhle to nést v rukou.
1: To je samozřejmě jenom ta špička toho ledovce. Přinesl jsem opravdu dneska jenom ty nejdůležitější za tu sezonu. I toho máme samozřejmě daleko víc za sebou a těch medailí a těch pohárů je daleko víc. To bychom se sem možná ani nevešli.
2: Leto bývá časem prázdnin, dovolených. Ridendo odpočívá nebo už chystáte nové choreografie další sezonu? Co teď děláte takhle v červenci na začátku?
1: Ridendo na začátku července chvilku odpočívá, ale nicméně už v plném proudu jsou přípravy na taneční soustředění, který každoročně konáme na přelomu vlastně července srpna na týden, odjíždíme s dětmi a budeme se připravovat už na začátek sezóny samozřejmě, to znamená pak hned jak přijedeme ze soustředění, už je potřeba začít pracovat na tom, jak bude vypadat nová sezóna, nový choreografie, kdo co bude učit a tak dále.
2: A kdyby nás poslouchal někdo, kdo by chtěl přihlásit svoje dítě k vám, co pro to má udělat?
1: To je dobrá otázka. Dostávám ji poměrně dost často. Aktuálně teda taneční studio Ridendo nemá otevřené ještě skupiny pro nábor nových členů, protože opravdu už je nás přes 170. Ta kapacita je bohužel omezená, nejenom prostorama, ale i počtem těch skupin, který máme. Nicméně pokud bude nějaký nábor, tak to říkám všem, sledujte naše stránky www.ridendo.cz, případně Facebook a Instagram, tak na konci srpna si myslím, že případně zveřejníme, pokud budou volná místa. A budeme rádi samozřejmě, když nás navštíví noví tanečníci.
0: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Regionální stopař.
1: A s regionálním stopařem jsme dnes zamířili na Pardubický zámek, kde od začátku letních prázdnin fungují speciální dětské prohlídky. Rodiny s menšími dětmi si tak renesanční památku můžou užít úplně novým způsobem a domů si možná odvezou i malé rytíře. Víc jsme se dozvěděli tedy právě od Terezy Brázdové.
2: Dětské prohlídky doplňují oblíbený návštěvnický okruh Pernštejnská rezidence a nejmenším návštěvníkům nabízí zážitkovou cestu do doby Viléma z Pernštejna. Prohlídka se jmenuje Na návštěvě u Pernštejnu a je určená dětem od 5 let a trvá přibližně 45 minut. A nejde samozřejmě hlavně o výklad, o nějaká přesná data, ale o takové to nahlédnutí do života v minulosti, o vjemy té atmosféry okolo. A děti se vlastně do zámku už dostanou netradiční cestou, a to zadním vstupem přes parkán a věžici, kde jsem právě teď s vedoucí prezentace a služeb Východočeského muzea v Pardubicích Veronikou Pokornou Kristlovou. Tak kam ta cesta proti proudu času vlastně potom pokračuje?
3: Dobrý den. Takže děti vlastně se dostanou právě z toho točitého vlastně schodiště, kde pak pokračují do sloupového sálu. Ano, tam poté se odeberou do Maashausu a vlastně místnosti Vojtěchova sálu přes arkády a zakončená je cesta v místě, která se nazývá Zámecká kaple.
2: Co všechno si mohou děti sami vyzkoušet na té cestě?
3: Děti, protože vlastně tahle ta prohlídka je právě zaměřená na tu zážitkovou složku těch dětí, ano, aby všechno navnímali těmi smysly, takže je to koncipované i tak, že právě se mohou vyzkoušet třeba helmu, to znamená různé rytířské vlastně zbraně, mohou si vyzkoušet houfnici, pak vlastně je jim poskytnuto i možnost vyšívání, vyzkouší si nějaké vlastně oblečení, jo, takže to je takové vlastně pestré.
2: Takže pro holky i kluky.
3: Pro holky i kluky, přesně tak.
2: Vy jste, Veroniko, říkala, že děti zavedete i do kaple a tam by se měl odehrávat nějaký zábavný ceremoniál.
3: Ano, přesně. Je to tak, jak vy říkáte, ano. To znamená, že děti vlastně tohoto všechno absolvují, vlastně navnímají, co se tam naučili, tak pak vlastně průvodce jim předá pasovací listinu, kde je pasuje na do stavu vlastně rytířského, do vlastně toho šlechtického stavu.
2: Jaký je zájem o ty prohlídky?
3: Zájem je veliký, vlastně tím, že se to otevřelo od prvního, nebo zpřístupnilo veřejnosti teda dětem, rodičům z rodiny, od 1.7., tak ten opravdu zájem je dost veliký. Máme z toho velkou radost.
2: Teď ještě taky důležitá informace. Je třeba si tyhle prohlídky dětské dopředu nějak předem rezervovat?
3: Ano, rezervace probíhá vlastně o víkendech, to znamená sobota a neděle, o 10. hodiny nebo na 10. hodinu a na 2. hodinu. A jinak v týdnu je to tak, že vlastně rodiče s dětmi přijdou na pokladnu, kde nejsou vlastně jakoby předem objednané, ale na ten konkrétní čas třeba 10. 11. hodinu, pokud je kapacita těch průvodců vhodná, tak můžou také absolvovat tyto dětské prohlídky.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Vydejte se s námi vlakem po nejvýše položené trati v Pardubickém kraji. Čeká nás zastávka v Borové, pohled na pustou kamenici z kopce, na kterém už 250 let roste unikátní javor, a také připomínka tragické železniční nehody v Krouně z roku 1995. Na společnou cestu vás zve Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: minuta a půl po 6:15, posloucháte středeční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a teď vyrážíme také do Moravské Třebové. V muzeu v Moravské Třebové totiž nabízí novou výstavu dvou místních umělců s názvem Mnoho klíčů. K vidění jsou malby zachycující známé prostředí v zahalených podobách a také prostorové instalace. Jak reportérce Věře Pavlasové řekla ve výstavní síni kurátorka Zuzana Bartošová, tak každý návštěvník si najde ten svůj vlastní klíč k pochopení vystavených děl.
1: Tady na zdech vidíte obrazy Martina Kovaříka. Ve výstavě vidíte sochařské objekty Františka Žáčka.
2: Já když se podívám na ty obrazy, tak mi připadají trochu depresivní.
1: Možná je na nich patrná taková introvertní povaha malíře, který dosud vlastně se svými díly nevystoupil. Je to vlastně jeho premiéra a on hodně ve svých obrazech se snaží zachycovat světlo a tím, že vlastně pracuje v místní továrně, tak zde můžeme vidět interiéry místních továren.
2: Pojďme k těm sochám, které vytvořil umělec František Žáček.
1: Například zde můžeme vidět bystu sochaře Otáhala. V podstatě se dá říct, že navazují dialog s naším muzejním parkem, protože oni se tak pomyslně jakoby dívají z okna na sochu, kterou zde vlastně vytvořil pan Otáhal a je to socha Bedřicha Smetany.
2: Proč jste dali prostor právě těmto umělcům?
1: Tak je to z toho důvodu, že jsou to rodáci z Moravské Třebové a vlastně v jejich dílech se odráží Moravská Třebová, takže je to symbolické ke znovu otevření muzea.
2: Co tuto výstavu nahradí a kdy?
1: Můžeme se těšit na obrazy Zuzany Míčkové, která zde bude vystavovat začátkem září.
2: Vnitřní prostory muzea jsou obnovené, tady ta výstavní síň v podstatě je stejná, jak by byla jenom trochu vymalovaná, budete dávat možnost vystavovat tady jen místním umělcům?
1: Tak to určitě ne. Chystáme výstavní plán, který bude zahrnovat i umělce z celé České republiky a doufám, že dostanou příležitost třeba i zahraniční umělci.
2: Jedním z umělců, kteří by měli ještě do konce roku vystavovat svá díla v muzeu, je výtvarník Eduard Kasparides z Moravské Třebové, Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Víte, jaký je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou? Tak nejenom tohle se dozvíte v zítřejším Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Hostem totiž bude vedoucí oddílu moderní gymnastiky SKMG Dynamo Pardubice Kristýna Běloušová. V našem regionu je další firma, která potřebuje dovést pracovníky ze zahraničí, konkrétně přeloučský výrobce Novanta. Přijme 70 Filipínců, ti přijdou v rámci programu Ministerstva obchodu a průmyslu. Podrobnosti se od nás dozvíte v zítřejším vysílání. Na Pardubický kraj pokračuje v modernizaci areálu léčebného ústavu v Jevíčku. Za asi 10 milionů opraví parkoviště i navazující cestu a přibudou i nová parkovací místa a úpravy okolní zeleně. A ve čtvrtek pokračuje v podvečer v Pardubicích.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji a Jan Vamberský.
0: Ano, tak už to neřeknu.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Policie pátrá po vězni, který odešel z pracoviště v Pardubicích. Evropská unie podle zemědělského fondu proplatila květnové dotace firmám z Agrofertu. Český tenis má dvě zástupkyně v semifinále Wimbledonské dvouhry. Po Muchové postoupila i Nosková. A zítra bude zase slunečno, jasno, polojasno, teploty do 24 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Policisté v Pardubicích pátrají po vězni, který včera večer odešel z nestřeženého pracoviště. Muž je odsouzený za majetkovou trestnou činnost a odpikává si trest v pardubické věznici. Vysoký je 168 cm, je hubený, má krátké černé vlasy a na tváři strniště. Na sobě měl naposledy černé monterky a šedou blůzu. Má tetování na hrudníku, pravém nadloktí a předloktí, na hřbetu levé ruky a na pravém i levém lýtku. Policie prosí svědky, aby jakékoliv informace o něm volali na linku 158. Ani po třech letech nevyřešilo město Holice nedokončenou opravu budovy bývalé komerční banky na náměstí TG Masaryka. Rekonstrukci zastavila skrytá vada na nosných konstrukcích. Radnice od té doby zvažuje několik variant, jak pokračovat dál. Jednou z možností je kompletní oprava za 55 milionů nebo částečná rekonstrukce a odprodej budovy.
2: Dům na hlavním náměstí město koupilo od komerční banky před 5 lety za 12 milionů korun. Jak si ho opravou naloží dál, by mělo rozhodnout až nové zastupitelstvo po podzimních komunálních volbách. Podle původních plánů měla budova sloužit pro provoz ordinací lékařů a různých služeb. Z Holic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Pardubický kraj chystá druhou etapu opravy hradního mostu na Rychomburku. Náklady odhaduje na 4 miliony a už je vypsaná soutěž na dodavatele stavby.
3: Druhá fáze rekonstrukce má prodloužit životnost mostu a zároveň mu vrátit původní vzhled. Stavbaři obnoví oblouky a vybourají necitlivé přístavby. Původní klemby pak budou sloužit jako propojení severozápadních a jihovýchodních zahrad a usnadní tak přístup návštěvníkům. Z Rychomburku Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Evropská unie proplatila všechny dotace, které státní zemědělský intervenční fond poskytl firmám z Agrofertu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí fondu. Fond v květnu poskytl koncernu až 200 milionů. Doteď ale nebylo jasné, jestli je unie Česku zpětně proplatí. Posuzovala totiž možný střet zájmu premiéra a podle Češpivy se nakonec rozhodla peníze.

0: Oblačná, polojasná až jasná, noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítřek slunečný, jasný až polojasný, denní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pomalu jedoucí vozidlo údržby 35 Svitavsko u Linhartic. Tam tedy buďte trpěliví. A jinak přejeme, ať už míříte kamkoliv, klidnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A je to tady.
1: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
2: Kvízovkáři, dočkali jste se. Příjemný podvečer s Českým rozhlasem. Hezký 8. červencový, krásný letní podvečer. A s kvízovkou. Parádní výhra dnes. Hra na léto Smashball. Zábavná hra z prvky volejbalů. Určitě motivace zatelefonovat k nám do kvízovky Českého rozhlasu. Popovídat si, jak se máte, jak trávíte tyto dny a zahrát si s námi dnes kvízovku. Na našem webu Českého rozhlasu v pořadu kvízovka už je šťastné číslo úplně nahoře. A inspirovat se můžete písničkami od jedničky do 25. A Jakub Kovášovský lovec na vás také nachystán. Pokud narazíte na číslo, kde je, dostanete od něj otázku. Tak ať se dnešní kvízovce Českého rozhlasu daří, to vám přeje Karel Sladký, který vás zdraví. Krásný podvečer.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Krásné léto, krásné prázdniny, krásnou dovolenou, no a pokud jste měli pracovní den, tak si možná teď právě při Kvízovce Českého rozhlasu odpočinete, zkusíte i štěstí, zkusíte dovolat se k nám do Kvízovky, popovídat si, zahrát si s námi, zkusit nějaký ten kvíz, pobavit se. A možná už jste si našli šťastné číslo na webu Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Na mě, já bych připomněl teď pravidla naší hry, jsou poměrně jednoduchá, horší je dovolat se do Českého rozhlasu. Když se vám to podaří, uslyšíme se, pozdravíme se. Vy si vyberete číslo od jedničky do 25. Pod každým je soutěžní otázka. Pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy dnes opravdu uděláme radost. Hrou na léto, smashball, zábavná hra z prvky volejbalu, hodnotná výhra, při které se rychlost a postřeh počítá. Je to tak, že proti sobě hrají dva týmy o dvou hráčích a snaží se skórovat údery balonu přes napnutou síť.

0: Zní to dobře. Někdo z vás určitě hodnotnou výhru Hru na léto Smashball získá před 19. hodinou. Zkuste štěstí, zkuste se dovolat. Můžete vybírat i z písniček, jejich seznam na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Šťastné číslo jsem zmiňoval, je tam také. Pokud se dovoláte, řeknete ho, automaticky postoupíte do slosování. Dnes je někde ukryt Jakub Kvášovský. Pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Jenom nesmíte říct číslo, které už si vybere posluchač před vámi, to pozorně sledujte, protože podle pravidel kvízovky bychom se museli rozloučit. Držíme pěsti, ať se vám v další červencové kvízovce Českého rozhlasu daří, ať správně odpovíte, a nebo se podaří dovolat právě se šťastným číslem. Budeme se i dnes hrát tak, jak to máte rádi. Písničky jsme nasadili na léto, na prázdniny, vycházeli jsme z vašich přání a hrát si můžeme i takto. Pod dvojkou Letní láska, Zuzana Norisová. A není na vás sama, na dvojka. Prachovské skály, na ně se můžeme vydat s Ivanem Mládkem a Benjo Bandem. Pod číslem 5 Prachovské skály.
1: Spadnete do písku a svou rodnou výsku.
0: Tak to je pětka, číslo 5. Pod devítkou Jennifer Rush v kvízovce Českého rozhlasu. Číslo 9. Patnáctkou máte Valdemara Matušku. Jo, třešně zrály. Číslo 15. A Kylie Minogue pod číslem 24. 24. Že by to bylo šťastné číslo pro dnešní hru? Podívejte se na web Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka, pokud jste to ještě neudělali. Taky takto si můžeme příjemně hrát v této hodině vysílání Českého rozhlasu a kvízovky. Ale já myslím, že už jste netrpěliví dovolat se k nám. Tak pustíme to společně s vámi, teď to odstartujeme. 3, 2, 1 a jedeme.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: Kvízovkáři, příjemný podvečer, hodně štěstí. Je s vámi Český rozhlas a jako každou středu kvízovka.

0: Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: A i dnes parádní výhra, hra na léto, Smashball. Někomu z vás věnujeme zábavnou hru z prvky volejbalu. Krásný letní podvečer přejeme a zdravím pana Petra, který se k nám dovolal. Pane Petře, krásný podvečer i vám.
2: Dobrý podvečer. Tak já jsem si tentokrát vybral číslo samozřejmě, který je hlavní bez otázky, a to je 11.
1: A kdo pak vám našel číslo 11?
2: Máma na internetu.
1: Máminka na internetu, takže to znamená, že 11 je pro dnešek tím... Co je 11? Co znamená?
2: Šťastným číslem.
1: Tak jsem chtěl slyšet, ano, šťastné číslo, číslo 11. A jestli pak se maminka podívala i na písničku, na interpreta, který pod tou 11 je, co jsme tam nasadili?
2: Jo, dívala se.
1: A je to?
2: Teďka nevím přesně z paměti, ale už ji hráli teď před chvilkou.
1: No, to nemohli hrát, protože jste si vybrali 11 teprve teď, takže je to léto, jak má být.
2: Jo, prej, tak teď máma napovídá Karel Zík.
1: Ano, maminka. Maminka má vždycky pravdu. Maminka a režisér se říká. Léto, jak má být, nádherná letní písnička, která je pod číslem 11, tak vám ji posíláme. A mamince také. A držíme pěsti. Pane Petře, ať to vyjde před tou 19. s číslem 11.
2: Děkuju.
1: S šťastným číslem. Mějte se hezky. Nashledanou. Šťastné číslo už vám vybral pan Petr za pomocí maminky, ale pole neorané stále je, z čeho vybírat od jedničky do 25 a zahrát si o hru na léto Smashball určitě za to stojí. Držíme pěsti, ať si dovoláte.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Tak jaké je léto, pana Tomáše? Tomáši, zdravím vás a vítám v Kvízovce. Dobrý podvečer.
1: Vám taky krásný podvečer přeju. U nás teda v Račí tady u Úpice je dneska docela větrno.
0: No a jinak? Malinko, jak si užíváte léto jinak?
1: Malinko mě chytli ledviny, takže se nemůžu moc hejbat. Žádná sláva.
0: Takže se ptám. Ale to přejde určitě, zase se dáte do pořádku. No, tak. A když jste v kondici, když je dobře, nebo kde je vám dobře právě v létě? Kde dobíjíte baterky a kde je příjemně a pohodově?
1: A tak já jsem nejradši doma za baráčkem.
0: Za baráčkem.
1: A nebo někde na koupališti.
0: Mm-hmm. A máte za baráčkem třeba nějakou pergolu nebo posezení, když je hezky, si uděláte takový příjemný večer, pohodový.
1: V obyčejem kavičku a stoleček.
0: Ano, ano. K tomu něco dobrého. Třeba i něco dobrého ugrilovat. I to je kouzlo těch letních dnů a letních večerů. Tak pane Tomáš, já držím pěsti v dnešní hře, v dnešní hudební soutěžní hodině. Ať se daří.
1: To jsem zvědav na otázku.
2: Posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: To já jsem také zvědav. Podle toho, jaké číslo od jedničky do 25 vyberete, jaké zvolíte. Tak je to na vás, Tomáši. Hodně štěstí.
1: No, mně se líbí podle té písničky, 16.
0: 16. Sunshine Reggae. No tak to si dáme. To si pustíme. A co je pod tou 16?
2: Sázka na Jakuba.
1: Jejda, Jakub Kvášovský. Jejda.
0: A je tady Jakub.
1: A je to tady.
0: Je tady Jakub Kvášovský. Tak, já jsem sám zvědavý, co si na vás dnes vymyslel, připravil Tomáši. Tak, dávejte dobrý pozor a jestli může, tak vám položí otázku Jakub Kvášovský, lovec Tomáši.
1: Může. Ať se ptá, no.
0: Dobře, tak otázka pro Tomáše od Jakuba.
3: Housenice čínská je druh motýla, který se používá v tradiční medicíně.
0: Tomáši, ano nebo ne? Housenice čínská, v tradiční.
1: Housenice čínská, ano, zní to jako, že by to asi mohla být pravda. Takže já říkám ano, je to pravda.
0: Souhlasíte s Jakubem?
1: Mm.
0: Říkáte, že, nebo souhlasíte? Říkáte, že ano, tak.
1: Souhlasím, no, ano.
3: Tohle není pravda, je to totiž druh houby.
0: Tak žádná housenka.
1: Tak za týden to zkusím zase.
0: Tak, dnes byl míček na straně Jakuba, ale za týden se to může úplně otočit, určitě zkuste. Rád jsem vás slyšel, jsem rád, že jsme si mohli popovídat. Přeju, ať už brzy ledviny nebolí, ať to přejde, ať je zase dobře, ať je pohoda, ať si můžete užívat. Určitě těch hezkých dnů, které jsou před námi, meteorologové nám zase slibují tropy, zase se to má vrátit Tomáši, takže no, někde pod deštníkem bude určitě příjemně, pod nějakým slunečním. Nebo u teorii právě třeba. Tomáši, Sunshine Reggae pro vás.
1: Rád jsem vás slyšel a rád si poslechnu písničku veselou.
0: Určitě, posíláme. Mějte se hezky, pěkný večer. Naslyšenou.
1: Vám taky.
0: Tak to byl pan Tomáš v Kvízovce Českého rozhlasu a vy další máte možnost.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Na letní radosti a radůstky se teď zeptám paní Bohumily, která telefonuje z Ústí nad Orlicí. Zdravím do Pardubického kraje, hezký podvečer, paní Bohumilo.
1: Pěkný podvečer i vám.
0: Jaké zatím léto u vás?
1: No, v podstatě teplé, plné radosti, překvapení. Dneska větříček.
0: Co vás překvapilo, když říkáte překvapení, tak jaké milé překvapení?
1: Tak já myslím, že těch malých milých překvapení, když člověk chce, tak může denně najít spoustu. Jo, asi vám nedokážu vyjmenovat. Já bych mezi ta překvapení řekla to, jak se mění to počasí.
0: To je velké překvapení pro nás všechny.
1: Ale jako nestěžuju si, tak to není myšleno.
0: Ano. Je horší naplánovat dovolenou. Dřív jsme věděli, jak bude zhruba. Byla dlouhodobá předpověď, tak nějak to vycházelo. Teď i meteorologové jsou kolikrát v rozpacích, říkají, budeme upřesňovat. Že tak je to takové všelijaké, ale když jsme s někým, s kým je dobře, tak si myslím, že za každého počasí. Už jste někde byla, výletovala jste, podívala jste se někam?
1: My budeme dělat asi zejména malé výlety, takže pokud mezi to můžu počítat i výlet do krajského města, tak jsme na malém výletě byli.
0: Pardubice?
1: Ano, přesně tak, Pardubic. Ale chystáme se i do vašeho krajského města, no i do Hradce.
0: Teď jste to se napravila, ano, dobře.
1: Ne, my jsme tam dokonce byli, abych to upřesnila, v pondělí, jo, v Hradci.
0: Dobře,
1: ale věřím, že to zvládneme během prázdnin určitě znovu.
0: Bohumilo, máte tady jedno nepatrné plus. No ale teď, protože jsme v kvízovce, tak po vás budu chtít něco jiného a vy víte co?
1: Chcete po mně číslo a já jsem si vybrala veselou písničku od Jarka Nohavici, Pijte vodu, a to je pod 12.
0: Vy ráda pijete?
1: Vodu? Ano.
2: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Tak to jsme dva, mám tady taky nalito výbornou vodu svěžující. Tak co tady máte za otázku, za úkol pod 12? Režisér Zdeněk Troška natočil trilogii Slunce, seno. Kolika dílnou a vyjmenujte nám všechny díly té trilogie, paní Bohumilo. To by nemuselo být tak těžké.
1: Slunce, seno, jahody, slunce, seno, erotika a pak přesně tak, slunce, seno a pár facek.
0: Říká kdo? Přesně.
1: Manžel.
0: No, ale možná ještě, kdybyste to trochu srovnali, ono to šlo po sobě jinak. Slunce se na jahody první.
1: Ano, skončilo to erotikou a začínalo to jahodama.
0: Ano, tak. A v prostřed, a v prostřed bylo přesně to, co jste říkala.
3: Tohle doktor je u nás furt. Když já si tady připadám spíš jak krotitel divý zvěře, než jako milující dcera. Ta u nás je takový ořevu, že si sousedí ono myslí, že vás tady snad blásí.
4: To už nevím, jak jste mě bavili. Tak teda ti budu do toho svý vrťáku, než tady tohle.
5: Ale tak, babi, já vám teď předepíšu takovou moc dobrou medicínu. Jinou, lepší. A dostali budete zase jako rybička.
4: Já se ti na ty tvoje medicíny vyprnu.
3: A už ani slovo, maminko. Už jsem tisíckrát říkala, že se takovýhle slova neříkají a on je to furt prd platný, co? Že se nestydíte, tak vás teda snad už byste mohla mít taky trochu rozum, ne? No, ček, kouká, abyste se měla. A vy co děláte? No musím mě nekoukejte, když vám ček ten šátek opravil, takže staně vidět.
6: Se zase zabejčila, aspoň na chvíli pokoj.
0: Je to tak, paní Bohumila, toto bylo právě z toho prostředka, jak jste říkali, s manželem. Paní Bohumilo, číslo 12, ať vám přinese štěstí i před tou 19. hodinou. Hra na léto Smashball, dali byste si s manželem?
1: Se všemi členy rodiny, připojili bychom k tomu děti.
0: Všechny.
1: Takže jo, ráda bych to vyzkoušela.
0: Ano.
1: Ale necháme to na osudu.
0: Necháme to na osudu, jinak já tady vidím, hrají proti sobě dva týmy o dvou hráčích a snaží se skorovat údery balonu přes napnutou síť. Tak asi s tím manželem a pak třeba děti by si to zase dali a zahrali si. Ale jak jste říkala, necháme to na osudu. Před 19. budeme vědět víc. No zatím velká konkurence není. Jenom pan Petr s tím šťastným číslem 11 je tam a teď vy s 12. Tak držíme pěsti, mějte se hezky v Pardubickém kraji, mějte se hezky v krajském městě v Pardubicích, mějte se hezky v krajském městě v Hradci a vůbec mějte se hezky celé.
1: Všude jinde.
0: Díky.
1: To samé přeju i vám a posluchačům. Pěkný podvečer.
4: Ten spocená jako vrata uchlíva.
7: To je hnus. Já už bych se nejradši na to vypadla.
8: Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum. Pijte vodu.

0: Hra na léto Smashball, zábavná hra z prvky volejbalu, je hlavní výhrou dnešní kvízovky s datem 8. července. Přejeme příjemný středeční podvečer.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Pan Petr s 11, paní Bohumila s 12 a možná se k ním přidá i pan Ondřej, dostane se do finále. Pane Ondřej, zdravím vás, hezký letní podvečer vám přeji.
2: Já vás zdravím taky, pane Sladký, jsem rád, že vás slyším.
0: Jak se máte? Jak se daří? Co vás těší? Co vás potěšilo?
2: Co mě těší, jak se daří? No tak daří se tak jako úplně pohodově, relaxuju, poslouchám kvízovku a doufám, že se dostanu to závěrečné slování.
0: Doufají všichni, kteří se dovolají do kvízovky Českého rozhlasu, protože ta cena vždycky za to stojí. Dnes také hra na léto, Smashball, zábavná hra z prvky volejbalu. Ondřej, kdybyste získal tuto cenu, s kým byste si zahrál? To je o těch dvou hráčích, dva hrají, tak s kým byste to dal?
2: Smashball. Já bych to asi dal buď s rodinkou, nebo i s tam částečně, protože tam jsou taky sportovci.
0: Ano. Výborně. Tak držíme pěsti, ať to dopadne, ať se do toho závěrečného slosování dostanete. Jaké číslo jste si vybral od jedničky do 25?
2: Já jsem říkal jedničku.
0: Jedničku. To možná proto, abyste byl jednička dnes.
2: Tak to zase úplně ne, ale vím, že je tam jedna z nejkrásnějších písniček, které v 90. budou byly vyparát.
0: To je pravda a série už je to připraveno. Ondřej, zvládnete to jako teta Kateřina? Otestujeme vás z přísloví, ta jsou pod jedničkou.
2: Ježišmarja.
0: Máme tady něco málo přísloví, já vždycky začnu, vy doplníte a bude to. Tak, pane Ondřej, teplé pivo je horší než, dám vám možnosti, studená Němka, kovářova kobyla anebo hrubá záplata?
2: No... Já myslím, že to háčko.
0: Teplé pivo je horší než studená Němka, říkáte.
2: Mhm.
0: Máte nějaké zkušenosti?
2: Ne, ale jako pasujeme to tam, protože vím, že na hrubé pivo je hrubá záplata.
0: Ano, je to tak, je to tak. Padlo to krásně. Tady byly možnosti, protože to bylo třeba trochu složitější, ale krásně jste to odvodil. Tak Ondřej, to byste mohl zvládnout. Co je v domě...
2: Není pro mě.
0: To se taky říká a já vám dám další možnosti. Co je v domě ke stáru, jako když najdeš? Co je v domě, to se rád mívá? A nebo co je v domě, to se počítá?
2: Co je v domě, to se počítá?
0: Ano, co je v domě, to se počítá. Odkládám výborně. A ještě poslední, třetí. Držím pěsti. Kdo čočku vaří, Ondřeji?
2: No.
0: Najde si brzo holku, sklízí bouři, nesmí do lesa. Kdo čočku vaří, najde si brzo holku, sklízí bouři, anebo nesmí...
2: No, tady si nejsem moc jistý, tak plátnu Bčko.
0: Myslíte, že kdo čočku vaří, sklízí bouři? Vy nevaříte čočku?
2: Vařím.
0: No, a nějak bouří nebo něco se děje?
2: Ne.
0: Tak ještě jednou ty možnosti nabídneme.
2: Kdo čočku vaří, najde si holku, najde sklízí si... bouři a tu třetí nevím.
0: Mm-hmm, nesmí do lesa. Kdo čočku vaří, Jela. Najde si brzo holku, sklízí bouři nebo nesmí do lesa. Tak, jak?
2: To nevím. Kdo čočku vaří...
0: No jednou už jsme vyloučili, tak už tam máte jenom dvě možnosti.
2: Tak. Najde si holku.
0: Je to tak? Skutečně. Kdo čočku vaří, najde si brzo holku. Tak, pánové, vařte.
2: Tohle ani neznám, toho přísloví.
0: Ano, tak jsme si ho teď také připomněli v kvízovce Českého rozhlasu, abyste splnil vše, co jste splnit měl, což znamená, že vaše přání se splnilo také, že jste ve finále, jste tam v tom slosování a budete, Ondřej. Držíme pěsti.
2: Díky.
0: Vám také díky za to, že jste s kvízovkou, že i takto trávíte středeční podvečery. A pamatujte si jednička, jestliže zazní jednička, no tak my se ještě ozveme z Českého rozhlasu.
2: Jasný.
0: A získáte hlavní cenu. A teď si dáme tu parádní písničku, kterou jste tak hezky okomentoval a zmiňoval. Jdeme na to, tak jo? Mějte se hezky. Pěkný večer.
2: Krásný večer.
0: Krásný večer.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: No je to dnes lítý boj dovolat se, málem jste nám strhli telefonní ústřednu, ale máme radost, že čekáte na kvízovku, že se bavíte, že to mnozí berete jako hru, že si vybíráte třeba i podle písniček z internetové stránky Českého rozhlasu a pořadu Kvízovka. Zdravím pana Jirku, pane Jirko, hezký podvečer.
2: Krásný podvečer, pane Káje, já vás zdravím a taky tady zdravím souseda pod číslem 2 na Podrač.
1: Vy si umíte určitě léto užít, Jirko.
2: Tak to víte, že ano, hlavně 20. července nám začíná dovolená, sice jenom týden, jak se říká, je hodně práce, ale i za ten týden si člověk určitě nějaký velikýky užijem.
1: A je to taková motivace, když člověk ví, že se to blíží, že, tak si říká, tak to ještě zvládnu, dám to a pak bude to volno, pak bude ta dovolená, že?
2: Přesně, je to taková aspoň motivace, sice je pravda, jak říkám, ten týden uteče jako voda, pak už bude bohužel konec.
1: Na to teď nemyslete, ono je to teprve před vámi, ale plány nějaké jsou, plánuje to ten týden nějak?
2: No určitě, chceme právě na výlet do Pardubic, podívat se za kamarádama do Prahy, a co tady mám vlastně za humný v Havlovicích, Hrad Vízenburg, ta už jsem hrozně dlouho nebyl, tak se říkal, aspoň se podívat.
1: Pardubice, Praha, Vízenburg, taky dobrý tip. Kdo tam nebyl, tak můžeme doporučit. Tam se dá kolem toho Vízenburku procházet, že pěkně, procházka.
2: Právě. A hlavně teďka tam má 11. krásnou akci, že se tam bude i zpívat, hrát, můžete tam za 200 přenocovat na tom hradě, takže věřím tomu, že teďka těch akcí je přes léto hrozně hromada.
1: Je jich opravdu hodně a myslím si, že každý si vybere, inspirace na internetu v dnešní době. Těch akcí je spousta také na internetových stránkách Českého rozhlasu. Pane Jirko, jste v kvízovce Českého rozhlasu, šťastné číslo už bylo, to už nám neřeknete.
2: Ano, slyšel jsem, tak zdravím pana Petra a gratuluju a maminku jeho samozřejmě a já bych zkusil, pane Karle, číslo 9.
1: Číslo 9, má to nějaký důvod?
2: Ani ne, prostě mi to číslo taky jenom nějako blesko hlavou.
1: Já jsem myslel, jestli třeba Jennifer Rush, která tam je pod tou 9.
2: O, no to ta písnička je krásná. Nebo tak. Jako zpěvačka, zpěvačka a má krásné písničky.
1: Tak, písničku, jednu z písní Jennifer Rush si určitě dáme v kvízovce. A otázka pro vás pod 9. Držím pěsti, pane Jiří.
2: Děkuju.
1: Na které hoře má svou sochu pohanský bůh úrody, pohostinnosti, slunce a hojnosti Radegast? Na které hoře má svou sochu pohanský bůh úrody, pohostinnosti, slunce a hojnosti Radegast?
3: No to je...
1: Sněžka, Říp, Radhošť. Sněžka, Říp, Radhošť.
2: Tak Sněžka ani Říp určitě nebude, protože Radegast je Moravskoslezský kraj, tak to bude Radhošť.
1: Vzal jste to takto, vylučovací metodou.
2: Ano.
1: Tak... A dobře jste udělal, je to tak, samozřejmě. Ještě k tomu doplním, že originál sochy je umístěn ve vestibulu Frenštátské radnice. Kopii můžete kromě Radhoště vidět třeba i v zoo Praha. A víte, co znamená to jméno Radegast, Jirko? A teď nemyslím to, co pijeme, a co to znamená?
2: Nemyslím to jako pivo, ano, mě to věci, ale nevím co. Nevím, co to.
1: Jméno Radegast znamená ten, kdo je rád přijímán jako host. Tak, to je hezké.
2: No, to je krásné. Tak i díky vám je člověk aspoň i chytřejší a moudřejší.
1: Popovídali jsme si v kvízovce, postoupil jste také, máte šanci získat hru na léto, smashball, zábavnou hůzku
2: v pivovýboru.
1: Kdo by nechtěl, krásná výhra. S 9 je tam pan Jirka. Pan Jirko, tak držíme pěsti také.
2: Děkuju.
1: A teď už si dáme jednu v podání Jennifer. Hezký večer.
2: Yeah, a oni hroní minulou tu Tears in the Rain. Mějte se moc krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou, krásný večer. A ještě někdo z vás dostává šanci v kvízovce. Vytáčejte, neváhejte. 726 46 46 46.

0: Paní Zdenuště, přivítám naší kvízovce Zkusí štěstí také a zahraje si o hru na létu, smashball, zábavnou hru z prvky volejbalu. Zdravím po Torlické hory, hezký podvečer, paní Zdenu.
1: Dobrý podvečer.
0: Jaké číslo jste vybrala vy? Jaké jste si vybrala?
1: Desítku.
0: Desítku. Pod desítkou máte hudební kvíz. Pustíme vám jednoho interpreta, no a na vás bude, abyste ho poznala. Mezi nebem a zemí, tak se jmenuje písnička.

0: zemi. Je to také historicky první šarmantní osobnost v oblíbené rozhlasové anketě. Paní Zdeno, koho jste poznala?
1: No já jsem teda nepoznala a není to Pokáč?
0: Historicky první šarmantní osobnost v anketě Českého rozhlasu, která letos slaví 30 let jubileum.
1: To už si nepamatuju.
0: Tak to
1: mám smůlu.
0: Tak vám pustíme ten nepříjemný zvuk, je to Marek Eben a bratři Ebenové. Hlas Marka Ebena, ano. Tak paní Zdenko, dnes to bude za písničku, ale vybrala jste hezkou, Michal Tučný, tak vám ho posíláme po Torlické hory. Mějte se pěkně třeba za týden v kvízovce.
1: Naschledanou,
0: hezký večer. No za chvíli už budeme vybírat výherce dnešní kvízovky. Bude napínavé z vás, kteří jste se dostali až do finále. Parádní hra na léto, Smashball, držíme pěsti.

Dnešní kvízovka je ve finále. Jedenáctka Petr, paní Bohumila 12, Ondřej s jedničkou, Jiří s devítkou. Držíme vám pěsti, ať se v kvízovce Českého rozhlasu daří. Jeden z vás získá hru na léto Smashball zábavnou hru z prvky volejbalu. Kdo se může těšit, komu udělá kvízovka dnes radost a komu přinesla štěstí? A je to číslo 12, 12 a 12ku si vybral nebo vybrala paní Bohumila. Gratulujeme. Číslo 12. Výherní číslo kvízovky s datem 8. července. Za chvíli budeme telefonovat do Pardubického kraje. Vám všem děkujeme za hru, za to, že jsme si hezky popovídali. Písničky jsme pouštěli také pro vaše hezké letní chvíle. No a za týden ve středu po 18. hodině na kvízovku opět nezapomeňte. Také se nezapomeňte podívat na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu kvízovka nejpozději před 18. Bude tam šťastné číslo pro další hru. A připravíme i další výhru, která bude určitě motivací kvízovku s námi zkusit. Karel Sladký děkuje za dnešní hru. Pěkný večer s Českým rozhlasem. V 19 z hodin vám nabídneme zprávy a pak další pořady a za týden kvízovku.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: V bývalé továrně v Moravské Třebové skončily bourací práce. V areálu vznikne nové kulturně společenské centrum. Rozpočet školství by měl být příští rok o 40 až 50 miliard korun vyšší než letos, vyzvalo vládu 25 organizací. Česko se podle premiéra Babiše nebude podílet na pomoci za 70 miliard eur pro Ukrajinu. A zítra bude zase většinou slunečno, teploty do 24 stupňů, lehce se oteplí. Zprávy má Petra Beránková. Dobré pozdní odpoledne. Autobusy na náměstí Republiky v Pardubicích ve směru na Sukovu třídu dočasně zastavují v jízdním pruhu. Dělníci tam opravují kanalizaci. Uzavřený je taky přechod pro chodce u kostela svatého Bartolomie. Omezení potrvají do poloviny července. V Moravské Třebové začala další etapa přestavby bývalé továrny na kulturně společenské centrum. Skončily bourací práce a začíná stavba budov nových, za kterou město zaplatí 43 milionů. Popisuje další postup vedoucí městského odboru investic Petr Matějka.
4: Nyní došlo k instalaci podzemních nádrží na dešťovou vodu. Odstraněny jsou výstuhy a nyní dochází ke kompletnímu vlastně obsypání a povrchové úpravě těchto nádrží, které jsou zapuštěny v zemi.
3: Členské státy NATO přislíbily Ukrajině vojenskou pomoc za 70 miliard eur. Dohodli se na tom na summitu Aliance v turecké Ankaře. Česko se na tom podle premiéra Andreje Babiše z ANO podílet nebude. Podle něj by se Evropa měla soustředit hlavně na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám.
5: To nejdůležitější je vyvinout vlastně evropský patriot. Ukrajina má ty patrioty, ale jak jsem slyšel, nejsou vždy efektivní a proto si myslím, že toto je strašně pro nás důležité.
3: Premiér Babiš zároveň v Ankaře zopakoval, že Česko v příštím roce dosáhne výdajů na obranu ve výši 2% HDP. 25 organizací z oblasti vzdělávání vyzvalo vládu k navýšení rozpočtu školství. Podle nich by příští rok potřebovalo 334 miliard korun. To je o 40 až 50 miliard víc než letos. Česko by se tím přiblížilo průměru OECD, ke kterému se vláda zavázala. Výzvu podepsali například organizace Edwin, PAC Research nebo Učitel naživo. Školství bude potřebovat desítky miliard navíc, i podle ministra školství Roberta Plagy za ANO.
6: Ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní program prohlášení a nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP. A jsou to desítky miliard korun navíc, protože pokud chceme, aby naše děti učili ty nejlepší z nás, tak je musíme jako společnost být ochotní zaplatit.
2: Počasí.
3: Nadcházející noc bude polojasná až jasná, přechodně oblačná, noční teploty 14 až 11 stupňů, na horách naměříte 11 až 8 stupňů Celsia a vítr mírný. Zítra zase slunečno, většinou jasno až polojasno, denní maxima 21 až 24 stupňů, na horách pak naměříte 15 až 18 stupňů Celsia, vítr

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V současnosti se často mluví o emigrantech, imigrantech, běžencích. Tak se musím zeptat, jestli ta slova expat, emigrant, uprchlík, běženec jsou vlastně synonyma a můžeme je používat rovnoceně a měnit v textu třeba, aby se nám jedno slovo neopakovalo.
2: To je moc dobrá otázka, protože když se podíváme do slovníků, tak nám z toho vyjde, že jsou to vlastně synonyma. Tam žádné stylové rozdíly nenajdeme.
1: Řekl jsem expat, tak to je možná slovo, které je méně známé pro naše posluchače.
2: A ještě ani není v těch slovnicích, ano. Mm-hmm. To jsme převzali z angličtiny jako zkratku z expatriate. Mm-hmm. A používá se docela často už i tady u nás a význam slovníky nám jednoznačně řeknou, že je to emigrant, vystěhovalec nebo někdy se tomu říká přestěhovalec.
1: A teď tedy ta slova emigrant, uprchlík a běženec, řekli jsme, že je můžeme měnit a používat, že mají stejný význam.
2: Mm-hmm. Ano, emigrant neboli vystěhovalec, to máme z latiny, uprchlík, tam je ten význam i ten původ jasný.
1: Od toho slovesa uprchnout.
2: Ano, a běženec, ten je docela zajímavý teda, protože význam je opět uprchlík, vystěhovalec, emigrant, ale zajímavé na tom slově je, že v našich slovnících najdeme, že to slovo jsme převzali z ruštiny. Mhm. A v ruských slovnících najdeme, že ruština to slovo převzala od nás. A jak to je, to jsem nikde nezjistila teda.
1: No ale běženec, tam je asi jasný ten původ, prostě člověk, který běží z různých důvodů z jedné země, ze své země někam jinam. Aby si buď zachránil holý život, nebo aby měl svobodu projevu, anebo aby měl z toho ekonomický profit.
2: A běžet máme i v češtině, i v ruštině, těžko říct, jak tedy ta cesta byla. No a když se podíváme do médií, tak zjistíme, že když je to ten běženec, uprchlík, emigrant, tak se tahle slova používají a jsou to lidé, kterým jde o život. No a když je to někdo z bohaté země, z toho globálního severu, kdo se pro lidi zřejmě z nepochopitelných příčin přestěhuje do nějaké chudší země, tak tam už se mu ku podivu emigrant neříká, no tak se mu říká expat. Takže vlastně jsou a nejsou to synonyma.
1: Takže to expat stojí trošku stranou od emigranta, uprchlíka a běžence.
2: Přesně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Část pravomocí v pomoci bydlení převezmou od obcí nově úřady práce. Novelu schválil Senát. Olomoucká radnice se odvolala proti rozhodnutí soudu ohledně veřejného osvětlení v centru města. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude. Celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Předlohu v Senátu hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO.
2: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
0: Zástupci města Olomouce se odvolali proti verdiktu krajského soudu, který nařídil samosprávě vrátit na horní náměstí lampy typu Torn. Technické služby je před 12 lety nahradily navzdory nesouhlasu autorů rekonstrukce historického centra osvětlením jiného druhu. Vedení města to vysvětlilo nedostatečnou svítivostí lamp Torn. Důvody odvolání proti rozhodnutí krajského soudu popisuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
3: Město je přesvědčeno, že před vydáním takového rozhodnutí měly být podrobně posouzeny technické, bezpečnostní a provozní souvislosti navrhovaného řešení. Podle vedení města nebylo dostatečně prověřeno například to, zda je dnes vůbec možné původní typ lamp znovu vyrobit, instalovat a provozovat v souladu se současnými požadavky na veřejné osvětlení.
0: Správa Krkonošského národního parku se snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu všivec sudecký. Na stříbrné návrší nedaleko Luční boudy proto poslala na pastvu dvě krávy. Pilotní projekt má ověřit, jestli může řízená pastva přispět k vytvoření lepších podmínek pro tuto rostlinu. Krkonoše jsou v současné době už jediným místem na světě, kde všivec sudecký roste. Krávy se do těchto hřebenových partií vrací po 69 letech. Připomíná pracovnice Krkonošského národního parku Klára Tlachačová.
4: Spasou ten porost a trošku tam i naruší ten drn, což by právě mohlo pomoct tady tomu druhu, který je konkurenčně slabý a potřebuje přesně v tom porostu taky otevřený plošky, volný, aby se zde mohl jakoby semenit a rozmnožovat. Sport.
0: České volejbalistky na úvod Ligy národů v Bělehradě prohrály. Němkám podlehly 1-3 na sety. Zítra nastoupí proti Nizozemkám. V dalších dnech vyzvou ještě Bulharky a Francouzky.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 190,5 směrem na Ostravu je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Srazila se tam dvě osobní auta a na místo

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host a tím hostem je Dan Přibáň, novinář, režisér, který procestoval svět a rád o tom vypráví. Tak dneska to bude vaše, já vám budu jenom tak trochu přizvukovat. Řekněte, o čem nejraději vyprávíte?
1: No mě vlastně nejvíc baví vyprávět o těch lidech nakonec, který ten člověk jako potkává, jo, protože třeba Marek, ten náš motorkář, si udělal piloťák, lítá, jenomže vlastně, když jsme řešili jako vážně, jestli by se udělala nějaká letecká výprava, tak to vlastně člověk nepotkává ty lidi, jo? On prostě teleportem vidí nádherný krajiny, je to úžasný, ale nejsou tam ty lidi. A při tom putování po té zemi je to strašně moc různých jako mikropříběhů jeden za druhým, a když někdo na to auto zamává, protože to vypadá, že jsme to ukradli z hračkářství, nebo prostě nám ty lidi nějak pomůžou. A je to strašně jako super, jo. A ty auta mají strašnou výhodu, to je jako pejsek, jo? Když máte roztomilýho psa, tak lidi mají tendenci si s váma jako povídat, chtějí si ho pohladit a tohle je jako podobný, jo? Ty lidi mají jako důvod se s váma začít bavit a je to strašně super. V tom Mongolsku to teda bylo složitější, jak tam jako opravdu nikdo není, ale když jsme někde stáli, tak tam chodili spousty lidí, díky tomu jsme záhy zjistili, že spousta Mongolů umí česky, jo, kdy prostě viděli tu vlaječku a dobrý den, protože tady prostě studovali nebo tady pracovali, takže vlastně jako ty příběhy s těmi lidmi jsou úplně nejlepší.
0: Tak určitě nějaké přidáte, nějaké příběhy lidí, které jste během své cesty po světě poznal. Abyste zmiňoval auto, že je trochu taková

0: a jako lákadlo na ty lidi, aby přišli, povídali si s vámi a mluvíte i o Trabantu a no, i o Luazu.
1: Naopak, my jsme si mysleli, že my jsme se báli. Ten Trabant má strašnou výhodu, že vypadá, jak když malý dítě namaluje autíčko, jako se vším všudy, ty kulatý očíčka to má, jo, ten tvar, ty červený světýlka vzadu z toho vejfuku se kouří, tak jak, když děti malují auto, takhle vypadá auto prostě, jo, to vypadá, že toho Trabanta designovalo nějaký tak šestiletý dítě. A my jsme se trochu báli u těch Luazů, u těch žab, že to fungovat nebude, že to vlastně nemá, že to krabička. No, funguje to úplně stejně. Jako pravda, že ten Luaz vypadá, že ho designovalo šestiletí dítě, který neumí kreslit, jo, jako, jo, protože to je fakt jenom jako kostka s okýnkem. Takže a ptali se nás, jestli jsme si to složili sami, jako nestětněkrát, jo. Takže i ten Luaz, takže u Trabíka to fakt fungovalo, protože on je fakt legrační a roztomilej. A u toho Luazu to fungovalo naštěstí taky.
0: Tak aby jsme to vzali postupně, jenom když se vrátíme o mnoho let dozadu, nasvědčovalo něco tomu, že budete cestovatel a potom vypravěč. Už v dětství byl jste takový, řekněme, akční, povídavý dítě, zvídavý?
1: No, asi jo, když to člověk jako veme jako zpětně, jo, protože my jsme prostě točili amatérský filmy, jo, když já mi bylo 13, tak prostě kamarád z bohatší rodiny měli videokameru a já jsem úplně vzpomínal, to byl jeden z takových těch momentů, úplně jako takový ten výbuch v hlavě, říká, já jako můžu mít zařízení, který zaznamenává obraz a zvuk, to je úplně neuvěřitelný, jo? A to byl vlastně takový jako definující moment, jo? Stejně jako jsem vyrost na Verneovkách a těch vlastně dobrodružných věcech, plus jsem vyrost na ABčku, na tom časopise vlastně pro děti, pro ty mladý techniky a přírodovědce, kde se řešily takovýhle dobrodružní věci, byly tam ty komiksy. Takže vlastně u mě je to spíš o tom, že podle mě asi skoro každý, když je malej, tak má tyhle ty sny. A pak toho nechá a já jsem akorát u toho zůstal, jo, to je si myslím, jo, takže, ale jako jo, jo, protože opravdu třeba to, že točíme ty filmy, začalo už někdy v roce 1991, nebo jo, v době, kdy vlastně ten kámoš měl tu kameru a my jsme začali točit na bývalým pionýrským táboře, kam jsme jezdili spolu, který pak jako přestal být pionýrský, jakože místní televizi, a ono se to nacházelo v Klokočově, což je prostě Useče, prostě, a my jsme to pojmenovali Klok TV a když se na to někdo podívá, tak ty naše první dva filmy produkovala v uvozovkách ta firma Klok TV a já mám třeba strašně radost znova a znova, když hrajou v televizi naší Afriku, že tam je to Klok TV. Jo? Takže to, co my jsme založili s tím kamarádem, tu naší fiktivní televizní společnost, tak skutečně ten náš africký film, který normálně chodí v televizi, má tam v tom titulku to Klok TV prostě vždycky.
0: Tak tam to asi začalo.
1: No jako, já vždycky říkám, jestli se spojili všechny věci, které mám rád, jo, mě strašně vždycky bavilo psaní, mě bavilo to filmování, hrozně mě bavila ta technika a fascinovaly mě ty jako ty velký výpravy do těch dalekých krajů, říkám ty Verneovky, jo, nebo v ABčku tehdy bylo strašně, jsem fascinovaný Camel Trophy, což byla vlastně normální propagační soutěž pro výrobce cigaret, který jezdili Land Roverama v terénu a ty auta na Vyákov a bylo to úplně, oh, tyjo, to je boj. A nosili ty béžový oblečí, který mám.
0: No, neříkal jste si někdy, že jste měli spíše zvolit Land Rover, než
1: no, tak to celý vzniklo, že jo? Tak to celý vzniklo, protože my jsme v roce asi, to fakt před 20 lety, no, v roce 2006 s kamarádama řešili, že bychom jeli Land Roverem do Afriky a ten nápad pohořel na tom, že nemáme Land Rover. A já říkám, no tak vezmeme Trabanta.
0: No, lidi říkali, je to skoro stejný.
1: A lidi říkali, že to nejde a tím to celý začalo vlastně. No.
0: Za malou chvíli budeme pokračovat dál naším v povídání. Samozřejmě naším hostem je Dan Přibáň.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Danem Přibáněm, cestovatelem, režisérem, který Trabantem už projel Afriku, Hedvábnou stezku a Jižní Ameriku. Jak dlouho se chystá taková cesta a na čem může zkrachovat? Na čem to celé může prostě bouchnout?
1: Teď jde o to, která, jo? Protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za... My to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo? Prostě, jo? Protože to bylo jednoduchý. Ale třeba tahle poslední, to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Jo. Ještě, a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... Když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme měli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině, která to strašně zkomplikovala, do toho, že ta původní trasa byla vymyšlená jednoduše, že pojedeme jenom Ruskem do Magadanu a tím, že pojedeme tím Ruskem a máme to auto z toho Sovětského svazu, tak tam budeme mít jako nějaký jako podporu od těch místních mechaniků, který to jako můžou znát a můžou na to být díly. Teď jsme to kvůli té válce na Ukrajině tudy jet nechtěli, že jsme to celý naplánovali jihem přes Turecko, Irán, Turkmenistán, což jsou země, kde to auto samozřejmě v životě nikdo neviděl, nikdy tam ani nebylo. Jo, takže se takhle sčítali ty jako problémy a ty, a člověk by řekl jako výzvy. Ale jako tohle bylo něco, co jsme ještě nedělali.
0: To už přestávala být pomalu výzva toto.
1: No, ona to výzva byla pořád, ale člověk říkal, ježišmarja, proč to děláme?
0: No ano, a proč vlastně Luas? Proč Trabanty nahradili Luas auta, když říkáte i, že jak dlouho, že stál v garáži?
1: 2014 a 2026 let, no. Protože my jsme v Jižní Americe, když jsme jeli, tak jsme přejížděli Jižní Ameriku východ, západ, Guajany do Peru, Atlantik, Pacifik, a když jsem přijel do Pacifiku, tak tam byla nádherná pláž, po který místní zimě normálně jezdili. A my jsme říkali, tyjo, to je něco, to se jako nesmí jen tak někdy, to si musíme jako zažít a pojedeme do toho dalšího města po pláži. A teď jsme vyrazili, ale jako, že by nás napadlo řešit jako takovou věc, jako je příliv nebo něco podobného, že jo. Teďka samozřejmě příliv se absolutně vůbec neděje pravidelně, to je neočekávaná věc, kterou člověk nenaplánuje. No přišel příliv, že jo. Takže my jsme vlastně opravdu ty auta zachránili na poslední chvíli. Tam fakt stála voda, my jsme vrtali díry do podlahy, aby to z toho vyteklo prostě a krabíka jsme tam našli. A pak jsme putovali dál a vedli jsme nějaký debaty, jako zapíš, že nechceme už nikdy vidět žádnou vodu ani z dálky, ale potom jako, s čím by ten problém nebyl? A pak jako, tak to je jasný, to potřebujeme plovoucí auto. No a teď plovoucí auta jsou drahý z podstaty vůči Trabantu tehdejším toplem a Marek Sloboník, ten náš motorkář, a my jsme neměli připojení k internetu, to je jako strašně důležitá věc, teď už si to člověk neumí představit, teď si všechno vygooglá, jo. Tak začal popisovat auto, že viděl plavací, který je jako tak strašně divný a strašně onusný, že nemůže být jako drahý, prostě taková věc jako nemůže být drahá. A potom, a to je na tom jako to nejvíc fascinující, když jsme se dostali k internetu, my vždycky jsme někde někomu kradli Wi-Fi, že jsme si sedli jako někomu k fitku nebo ke kavárně
0: na
1: zápraží a připojovali jsme se tam na data, tak jsme zjistili, že já jsem tu věc viděl na naší úplně první cestě, když jsme se vraceli z té Hedvábné stezky na Ukrajině. A přišla nám tak strašně jako divná, že to je jediný auto za celou historii těch výprav s Trabantama, který jsme postavili s tím Trabantem k sobě a vyfotili jsme si to. To jsme nikdy neudělali. Takže my jsme to auto, který jsme si koupili v roce 2014 a s kterým jsme v roce 2024 jeli do Mongolska, poprvé viděli v roce 2007, seděli jsme v něm a fotili jsme si ho.
0: Takže jste měli fotky, takže, měli důkaz.
1: No, je to strašně roztomilý, že opravdu, tak jsem říkal. No, to je znamení, no a takže my jsme si ho koupili hlavně, protože nám to přišlo jako dobrý nápad, tehdy jsme si ho rok na to 2014 dovezli z Ukrajiny, jenomže právě potom poprvé se nám povedlo dostat nějaký film do kin, jsme měli Jižní Ameriku v kinech a následně v březnu 2000, nebo v dubnu, to je jedno, prostě v první polovině roku 2014 šel do televize náš seriál. A najednou jako strašně moc lidí po 7 letech našeho putování zjistilo, že existujeme. A my jsme říkali, sakra, tak ten, jako teď, když si někdo všim našich Trabantů, budeme dělat něco s nějakým Luazem. A vlastně jsme ho jako opravdu odložili a udělali jsme ty dvě velké výpravy, vlastně tu výpravu z Austrálie do Bangkoku, zpětku do Bangkoku a potom z celou Indii až domů. A pak jsme na to chtěli navázat, jakože, a už jsme to tak jako plánovali, jo, že ta cesta z Indie domů dojede domů, a to bude jako ten konec a začneme vlastně s těma žábama.
0: Tak se žábama jste skutečně začali, jenom to chvilku ještě trvalo. Dan Přibáň je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes vypravěč, cestovatel Dan Přibáň, který nejprve se žlutým trabantem objel svět, pak se pustil ještě do větší vizi autem, které plave, se vydal do Mongolska. To auto se jmenuje Luas, říkáte žlutá žába a to auto tedy umí plavat. A řekněte mi, než jste vyrazili na tu dlouhou cestu do Mongolska, tak testovali jste to tady v České republice, myslím to plavání hlavně.
1: No my jsme měli to tak, to byly v té výpravě bylo všechno jako dobře vymyšlené a pak nic nevyšlo, jo. Takže my jsme skutečně, když jsme to auto dokázali konečně zprovoznit, vyřešit všechny těsnění a tohleto, tak jsme s tím plavali nějakých 50 metrů rovně v takovém jako žlabu, ve kterém se měly mít tanky nebo vojenská technika, který byl plný vody, zjistili jsme, že to plave. No a potom jsme měli naplánovaný ještě test v lomu, aby jsme s tím třeba zkusili zatáčet, jo, protože ten žlab byl jenom o trochu širší než to auto. No jenom, že pak jsme měli veliký problémy s technikou, s motorem, než jsme odjeli a ten test nikdy nedošlo. Takže my jsme prostě odjeli s tím, že to auto se udrží na hladině a to je všechno. A vlastně ten první skutečný test probíhá až v Mongolsku na takový jako poměrně veliký řece, kterou jsme teda, jako vybrali jsme to místo aspoň trochu s rozmyslem, za prvý tam podle mapy byl přívoz, který nakonec ty auta nebyl schopný uvíct, to bylo pár barelů a taková podlážka. Ale hlavně nebylo nutné na ten druhý břeh jet, jo. Vlastně byla jedna alternativa bylo jet tudy, druhá alternativa bylo jet jinudy. Vlastně nebylo to jako bezpodmínečně nutné. Takže jsme jako neměli ten tlak, že se jako musíme za každou cenu dostat na druhou stranu. No, takže my jsme jako doopravdy reálně to poprvé testovali v Mongolsku a to druhý auto plavalo až v tom Mongolsku, protože v době, kdy my jsme testovali to plavání toho prvního, to druhý ještě nebylo celý složený. Takže Vašek, ten mechanik náš a šofér toho druhého auta, poprvé reálně za tím volantem seděl až uprostřed Mongolska, jo? Takže on prostě dojel autem, ujel jen 12 000 km a tam s tím jel do řeky. Jo?
0: To jste docela odvážný.
1: No, to je nejdůležitější věcí v životě člověka je nutnost, jo? Tam prostě jako nebyla možnost to vyřešit jinak.
0: No jaký to je pocit, když to auto vyjíždí do vody? Jak se chová? Co dělá?
1: No já to vždycky přirovnávám k horský dráze. Jo. Vy jdete na horskou dráhu s tím, že to má jako padat dolů a má to jet strašně rychle. Ale ten moment, kdy vás to jako táhne nahoru, tak člověk tak jako přemýšlí, jestli to byl dobrý nápad. To je fakt velký kopec, co to bude dělat, až pojedu dolů. Jo? A vlastně, jakmile jede nahoru, tak si není už jako úplně jistý, že to byl dobrý nápad, že to je fakt klpál. A pak jo, a je to hezký a strašidelný najednou. A tohle je hodně podobný. Jo. Ten člověk vlastně jako, není to samozřejmě, vyjíždí velmi opatrně, pomalu a teď najednou v jednu chvíli to plave, to je cítit, jo? Že to ztratí ten kontakt a najednou je z toho loď a teďka čím je člověk dál od břehu, tím víc, že je pod ním větší a větší hloubka, ale že když se to potopí, tak je to v háji. A je to jako fakt jako krásný i děsivý moment v tom, že to auto není moc dobře vymyšlený na to plavání. On ten, to je fakt pramice, jo. Ten okraj tý palu nebo toho bortu není moc daleko od hladiny. Nemá to vzadu žádný kryt, takže když se to zakloní, může to nabrat vodu, ale hlavně nemá to žádný lodní šroub. To pohání jenom to, že to zoufale otáčí kolečkama a tím se to odláží jako na základě fyziky, jako se to pohybuje a fakt to jako plave. Takže tam jsou jako spousty faktorů, který člověka děsí, ale pak je to jako hrozně hezký. Bylo to opravdu, my jsme to jako projeli, člověk se jako bál, vyjel na břeh, řekl, pojďme to udělat znova.
0: Takže čím víc vody potkávat tady potom. Jako no, směřovali jste jako to i k tomu, abyste nechali vozidlo
1: co
0: nejvíce plavat?
1: No, my jsme v tom Mongolsku museli trošku, tohle to třeba opravdu nebylo nutný, jo, to byl fakt jako test. My jsme na té původní trase, kterou jsme plánovali třeba tou Sibiří, tak tam bylo víc té nutnosti toho plavání než tady, ale jako vlastně to naše druhé plavání, to už nutnost byla, by to byla hlavně naše navigační chyba, protože to Mongolsku se strašně špatně orientuje, jsou velikánský pláně, a i když jsme měli GPSku, která nám ukazovala jako špendlík na mapě, tak furt, jestli má člověk je zlevo vpravo, určovali vrstevnice, jo, tam nejsou vesnice, tam občas je řeka, jo, když jsme našli dráty elektrického vedení, tak jsme byli šťastní, protože jsme věděli, že někam vedou. A prostě jsme byli na špatném břehu. A tak jsme se rozhodli, že teď už jako buď pojedeme strašně dlouho, než najdeme most, protože podle mapy tam měl být, anebo to přeplavem. Jo, ale takže to už jsme jako přeplavali, to nebyl takový veletok, to bylo několik takových jako úzkých ramen, ale vlastně vzhledem k tomu, že u toho auta to je takový jako lítání, jo, ten start a to přistání jsou nejnebezpečnější a ta plavba vlastně je v pohodě, takže vlastně překonat úzkou řeku nebo několik ramen úzký řeky znamená mnohem víc jakoby vplutí a vyplutí, vplutí, kdy je to největší riziko, jestli to nějak jako pokazí, potopí, nakloní.
0: No, jo, a to, jo,
1: takže vlastně opravdu to bylo spíš horší, jo, protože vlastně pak už jenom plavat je strašně jednoduchý.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s vypravěčem, cestovatelem, také filmařem Danem Přibáněm. A to by mě zajímalo, ta filmařina, ten dokumentární dílo, které vznikne z vaší cesty, kolik materiálu si vezete?
1: Strašně moc. Jako ono to ještě navíc, teďka vlastně jsme to natáčeli ve 4K v tom vyšším rozlišení, takže ty objemy dat jsou jako astronomický a spousta lidí si myslí, že to někam jako uploadujeme, ale ty objemy jsou tak astronomický, že bychom se museli dostat, já nevím, tady u nás na kole v Barrandově nebo někde, kde je jako fakt ta páteřní linka, kde je to extrémně rychlý, ale to není. Jo, takže my si opravdu vozíme harddisky, jo, ale a současně jak to probíhá, jo, my jsme, aby jsme ty data někam zabrali, tak jsme myslili, že Alza měla před odjezdem nějakou velkou slevu, nám to přišlo skoro jako chyba v systému na disky, tak jsme rychle nakoupili obrovský 20 terabajtový disky a takhle to jako my pitlikujeme, jo.
0: Jak takže, uchováváte třeba během té cesty, abyste o ní nepřišli?
1: Jsou jako kufří takový ten jako na munici nebo na zbraně, jo, ne, ale není to ten úplně nejdražší, protože ten zase my nemáme, ale je to prostě nějaká ta kopie takových těch, jak vždycky v těch filmech, v tom mají tu atomovou bombu, že jak to tak jako vycvaknou, je to odevřou, je to takový ten černý kufřík a v tom jsou ty stříbrné věci a ten displej, který počítá, tak tyhle ty typy kufříku, do těch si necháme vyrobit vyřezaný takový ty vložky, no a v tom jsou vložený ty harddisky s tím, že jsou vlastně dvě sady. Jo, a ještě to jsou jako otevřený harddisky, to nejsou jako, ty nejsou v těch krabičkách, jako, jo, to je opravdu to, co je vevnitř v počítači a máte na to tu redukci, aby to bylo menší a vlastně v každém z tom autě je jedna ta sada a kameraman vlastně každý den nebo maximálně každý druhý den to všechno musí zazálohovat, zkontrolovat, jestli je to stejný, ty data na obou těch discích a potom, když se dostaneme někam do civilizace, kde jsme trošku díl, tak buď to posíláme nějakou spedicí, ale většinou naštěstí se skoro všude objeví nějaký Češi, kteří se s náma chtějí sejít. Takže my vždycky někoho z nich také zneužijeme, jo? Že on také přijede a my řekne, OK, tak my ti řekneme, kde jsme, ale až pojedeš domů, tak ty dostaneš harddisk a tam ho odneseš. Takže to je jako pravidelně, jsme takhle po světě už jako využili spoustu poslů, což je bezpečnější, levnější a současně i rychlejší. Jo? Takže vlastně ten objem dat je jako obrovitánský a nezmenšuje.

0: se.
1: Takže přijedete z daty domů, a nebo už tady jsou, protože poslíček je dovezl ještě dřív, než jste přijeli vy. A za jak dlouho třeba jdete do střižny, nebo co
0: hned
1: se děje pak?
0: Jako my třeba tenhle ten film začal ten náš Michal, což mimochodem to je vždycky věc, kterou se strašně snažím vyzdvihnout. Těch dokumentárních filmů obecně, a u toho našeho obzvlášť, má ten stříhač tak jako astronomický podíl na tom celkovém vizení toho filmu. Takže stejně jako prostě stříhač filmu seriálu, nebo teda filmu Michal, anebo stříhači seriálu Michal, Petra a Pepa. Abych je tady však všechny tři jmenoval, má jako obrovskou zásluhu na tom, jak to vypadá. Jo, takže on dostal ty data, ještě než my jsme vůbec přijeli, a už se tím začíná probírat, a protože už to spolu děláme nějaký rok, tak jako ví přibližně, co má jako dělat. A já potom přijedu a vytváří se něco jako bodový scénář, do kterého jako já píšu, co si myslím, že by fungovalo, co by se mělo udělat, ale on stejně, plus má teda asistenty střihu, který mu to pomáhají připravit, ale jako je to třeba jeden člověk, většinou nějaký student, který chudák se tím probírá. A vlastně se to opravdu opracováváte jako sochařství. Máte ten blok kamene a vy z něj odebíráte ty věci, které tam nemají být, až vytvoříte tu krásnou sochu. Nebo doufejme, že krásnou. A takže ten stříhač jako opravdu sestavuje ty jednotlivé příběhy a já mu říkám, jo, to je dobrý, ale tady se stalo jako tohle, zkus to najít, nebo hele, tohle bych udělal spíš takhle, a pak se řeší, když se z toho vytvoří taky kostičky, jak se to poskládá, jo, tam ne vždycky ty věci jsou chronologicky seřazený tak, jak se staly, protože někdy to prostě funguje líp. Stejně jako se zejména u toho filmu řeší vlastně ty hmoty v tom ději, že třeba tenhle film je dělaný jinak než ty předchozí, kdy my jsme napřed udělali jakoby film o Mongolsku, který měl asi hodinu, a potom jsme udělali začátek a pak jsme řekli, jo, má to mít 2 hodiny, a vyrobili jsme to mezi tím v takový jako nařachaný formě, kde má být vlastně to nejvíc. A třeba teďka ve středu jde díl seriálu, který v tom filmu, kromě malinkatý pasáže, kraje jako písnička, reálně jsou 3 záběry. Jo? Takže to, co teďka vlastně půjde ve středu v televizi, je něco, co v tom filmu je zastoupený jedním jakoby songem, kdy kluci, že naši 2 Markové hrozně rádi skládají písničky, takže ještě je to muzikál navíc. Jo? Takže vlastně část je ta oprava té závady je uvnitř té písničky, skončí ta písnička, jsou 2 záběry a ta písnička a ty 2 záběry, nebo půlka té písničky a 2 záběry, je celý ten díl toho seriálu. Jo? Takže, takže vlastně najednou jsou tam věci, které nikde jinde nejsou, a zase ten Pepa, který třeba stříhal tuhle tu epizodu, to musí jako vytvořit z ničeho a já ho vlastně jako navádím, on mi to pak dá nějak postříhaný, já mu řeknu, jak bych to předělal, jo, takže to je vlastně strašně moc práce.
1: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit 2. největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dan Přibáň je naším hostem. Kdo by náhodou Dana Přibáně neznal, tak jenom připomenu, že projel s Trabantem celý svět, pak usedl do auta, které plave, a zamířil do Mongolska, vytvořil o tom film další, dokumentární, také seriál. A to je teď všechno hotové, to běží, vy přednášíte také, pořádáte různé přednášky. Ale co bude dál?
1: To my...
0: Až dopřednášíte.
1: No, my už teďka samozřejmě chystáme další cestu s tím, že ještě furt jako neříkáme, kam, že to furt není jako jistý. Vždycky se na to někdo ptá, tak já říkám, že to nebude Severní Amerika, kde jsme nikdy nebyli, protože prostě cestovat jako mezi Wendy's a Burger Kingem mi nepřijde jako dobrodružo. A nebude to Antarktida, to jsme jako reálně řešili, ale to je jako extrémně drahá. Plus jsme zjistili, že všichni kromě našeho kameramana nesnášíme zimu. Jo? Takže musíme na nějaký kontinent, kde už jsme byli, s tím, že chceme určitě vzít znova ty žáby. Za první to s nima byla fakt sranda a za druhý nám dali tolik práce a tolik peněz, že by byla škoda je nevyužít znova. Jenom ten náš motorkář Marek jel na té tříkolce, což je mimochodem světový rekord. On na té tříkolce jako udělal světový rekord. Ta věc se vyráběla v roce 1983 a od roku 1983 s tím nikdo neujel vzdálenost, která by se ani přibližovala tomu, co on ujel. Jo? To je opravdu jako světový rekord v jízdě na této nesmyslnosti. No a Marek řekl, že už na tu tříkolku nevleze. Jo? Já vždycky říkám, že to je buď tím, že je to fakt špatný, anebo je fakt starý. On tvrdí, že je to ten první případ. No, takže teďka řešíme nový vozítko, novou motorku pro Marka. Teď bychom snad měli jako někdy na jaře pro to jet. Takže doufám, že to dopadne. Ale jako příští rok bychom rádi vyjeli a věříme tomu, že tentokrát to vyjde, jo? Protože ty auta jsou víceméně kompletní. Už se v nich jako vyznáme a už v létě počítáme, třeba oni mají ty plachty na sobě úplně úžasný a ty kluci, co nám je šili ve Znojmě, tak by za náma měli přijet na základnu a už bychom je měli začít jako ladit, protože tam je potřeba něco opravit, něco předělat, takže počítáme, že v létě už jako ty auta svlíkneme z těch plachet konečně a pustíme se do toho.
0: Pustíte se do toho a příští rok někam vyrazíte.
1: Tak.
0: A já to vidím na Afriku.
1: My nemůžeme ani naznačovat.
0: Protože vy jste, jako když jste mluvil o Africe, tak úplně jste říkal, že je to trochu jiný kontinent, liší se od těch ostatních kontinentů, zkrátka
1: Afrika
0: výjimečná.
1: Je prostě výjimečná. Za prvý je to symbol, jo, prostě my, ta naše první cesta s těma trabíkama měla je do Afriky, my jsme se toho lekli, jeli jsme tu hedvábnou stezku a vždycky se někdo ptá, jako moje nejoblíbenější cesta, já říkám, že je to strašně nefér, jo, protože všechno mělo něco, ale jako když si musím vybrat, tak je to vždycky ta Afrika, protože jako už jenom ty zvířata, to skutečně nemá na světě obdoby, aby člověk jel a viděl tolik jako zvířat exotických. V džungli je slyší, jo. V těch pláních té Asie je vidí, ale většinou jsou ty zvířata jako tam jsou stáda velbloudů, ale ono to někomu patří, jo. Nejsou to. A tam prostě opravdu člověk, že vidí slona někde přes silnici, to je prostě...
0: Já se budu těšit na další vyprávění z vaší další cesty. To byl Dan Přibáň. Díky, že jste to byl.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident Petr Pavel ocenil jednotu spojenců na summitu NATO v turecké Ankaře. V novém boru se objevilo závažné kočičí onemocnění panleukopenie. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spojenci na summitu NATO v Ankaře podle prezidenta Petra Pavla zachovali jednotu a shodli se na posilování vlastní obrany. Zároveň připomněl, že členské státy znovu potvrdili pokračující podporu Ukrajině. Cílem podle prezidenta zůstává vyvíjet tlak na Rusko, aby pochopilo, že vojenské řešení konfliktu není možné. Pavel po skončení summitu ocenil věcný průběh jednání. Dodal, že schůzky neodpovídaly obavám z předchozí ostré rétoriky amerického prezidenta.
2: Jednání samotné proběhlo opravdu v atmosféře, která byla velice konstruktivní. Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něho udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo. Zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
0: U koček v Novém Boru na Českolipsku se potvrdil výskyt závažného onemocnění panleukopenie. Jedná se o virovou infekci přenášenou výhradně mezi kočkami. Podle informací města se nemoc objevila na sídlišti Rumburských hrdinů. Lidé by měli zkontrolovat, jestli jejich zvířata mají platné očkování. V případě zdravotních potíží by měli ihned navštívit veterináře.
3: Pozor by si měli dávat také ti, kteří přikrmují toulavé kočky. Virus se může udržet i ve sdílených miskách. Lidé by je měli důkladně čistit a dezinfikovat. Panleukopenie se projevuje prudkým zvracením, apatií a třeba i vysokou horečkou. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Zámecký areál v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku dlouhodobě čelí vandalismu a krádežím. Správce památky v reakci na to omezil otevírací dobu zámeckého parku. Nově je přístupný do 18 hodin. Původně byl v létě otevřený o 2 hodiny déle. Pokračuje kastelán Martin Váňa.
4: Samozřejmě je to věc, které bychom velmi rádi předcházeli. A když ti lidi budou muset, kteří to tady ukradnou, překonat doopravdy zamčenou překážku, tak pokud by to tady chtěl někdo znovu ukrást, tak je to v ten moment přitěžující okolnost a samozřejmě v ten moment už se bavíme o trestném činu. Sport.
0: Linda Nosková si na tenisovém Wimbledonu zahraje o postup do finále. Belgičanku Mertensovou porazila ve 2 setech a zítra se utká s Ukrajinkou Kostukovou. Semifinálový program odstartuje už ve 14 hodin a 30 minut Karolína Muchová proti Američance Goffové. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 306 ve směru na Ostravu jsou hlášené 4 srny v blízkosti dálnice, projíždějte proto opatrně. Dál na D1 taky směrem na Ostravu jsou na 210. kilometru kvůli odstavenému porouchanému autu neprůjezdné 2 jízdní pruhy. A v Benešově dejte pozor na nehodu v Nové Pražské ulici, srazila se tam 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: Dnes uslyšíte příběh krásné a silné lásky. Na jejímž začátku byly děti, loutky a divadlo.
6: Pár, který vám představíme, se dal dohromady, když na nebi zářily tisícovky barevných světel, ale zažil i okamžik, kdy to jedno nejcennější vyhaslo.
5: Jemu je 84 let, ona je o 2 roky mladší. Milují se tak moc, že by oba chtěli žít jednou spolu i tam nahoře. Jejich života a lásky si cení Petr Kostka
6: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Zlatá láska je málo pro označení života a délky vztahu Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových z Hradce Králové. Jejich láska je diamantová a stejně tak silná, průzračná a cenná.
1: Jsou spolu už 62 let. Jeden druhému pomáhal, plnil přání, držel za ruku, když bylo potřeba, a miloval nezištně.
0: To je důvod, proč jsme tento příběh vybrali a poslali k ním domů naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Vítám vás.
3: Vy budete paní Dvořáčková.
4: Já jsem Dvořáčková.
3: Já jsem Patrik a vy jste?
4: Zdena.
3: Zdeno, dobrý den. Kytičku od nás.
4: Ježiš, děkuju moc. Nádherná. Kytiček sice tady uvidíte kolem dokola spoustu, ale děkuju.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den. Vítám vás v Hradci Králové u Dvořáčkových, abyste si taky zaspomínali na to, jaký to bývalo a jaký to je dneska.
3: Přesně proto jsme tady.
5: Jsem na vás připravený teda, dokonale.
3: Dobrý den.
5: Ještě jednou vás zdravím.
3: A vaše křestní?
5: Jaroslav.
3: Jaroslav. Jaroslav a Zdena. Krásně. Manželce jsme dali květinu, pro vás mám něco sladkého, jestli můžete, nebo si to můžete dát dohromady.
5: Ježišmarja.
3: Bombonieru, srdíčko k té lásce.
5: Děkuji, to je lásky.
3: No mezi vámi dvěma.
5: Jo, mezi námi.
4: To výborně, protože manžel je diabetik, takže já se budu mít dobře.
5: Ženská.
3: Zase vám to veme.
5: No jo, mazaná pořád, no. I po těch 62 letech.
3: A proto jste spolu?
5: Asi jo.
3: Nejen proto.
5: Ne, protože se máme rádi, ne.
0: Na začátku vztahu Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových byla láska k lidem, mládeži a životu. Tu lásku hledali a rozdávali v partě mladých, kteří hráli pro děti loutkové divadlo v kulturním domě na Střelnici v Hradci Králové.
1: Každé nedělní dopoledne nabídli dětem pohádku a potom se přesunuli o patro výš na taneční zábavu a užívali si studentského života.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No a byli jsme tak hodně podobní s věkem, takže dvojice lásek se často střídali a prostřídávali. Musím říct, že můj muž byl šéf, je do dneška teda v naší rodině a u mě, a tento divadlo jako ved a ještě s jedním takovým starším pánem.
3: Takže vy jste se zamilovala jako k šéfovi nahoru?
4: Ani ne, on byl možná mezi těma posledníma, který jsem si já vybrala, prostřídali jsme se teda různě.
3: Jak když nějaký kluk chtěl oslovit dívku, když se chtěli dát dohromady, jak se to tak jako dělalo, jak ji oslovil, jak to holka poznala, že kluk má zájem?
4: Chodilo se na čaje, chodilo se tancovat, pak se doprovázelo, pak se domluvilo asi rande, nebo takovýmhle způsobem.
3: A jak se domluvilo to, že třeba někdo toho druhého doprovodí?
5: Protože když jsme skončili hraní a to, tak začalo třeba odpolední čaje nebo to, tak jsme šli těch 25 náslo tancovat a šli jsme s nima domů. Každý jsme si někoho vybrali nebo tak. No a pak jsme s ním šli buď to víckrát nebo už ne a šli jsme zase s někým jiným. No.
3: Kdy tedy si uvědomujete, že jste se skutečně dali dohromady? Máte nějaké datum, nějakou příležitost, na kterou vzpomínáte, že od té chvíle jste začali chodit spolu a už jste se nerozešli?
5: Máme. Bylo to na mostě, byl ohňostroj, 9. května na výročí vítězství ve válce. No a my jsme se tam sešli s partou, no a pak jsme se teda rozešli každý s tím, koho jsme měli rádi nebo oblíbenýho takhle. No já jsem oblíbený měl Zdeničku, tak jsem doprovázel až na Slezský, což je přes celý Hradec, no a tím jsme se vlastně 9. května seznámili. A bylo to 60. rok.
4: A při té cestě jsme se domluvili, že prostě jako by jsme to zkusili spolu chodit a pak už jsme to nevázali vlastně na ten kroužek, už jsme si to domluvali jako sami dva a no, tak to bylo. tahle ta doba krásná toho trvala až do té doby, než jsme odmaturovali a pak jsme se vlastně rozběhli do života, protože v té době fungovala doba umístěnek a já jsem byla, školu jsem měla učitelka mateřské školy a dostala jsem samozřejmě umístění do pohraničí, že? Takže že se tahle ta parta rozpadla. No, ale v té době jsme už s manželem teda jakoby chodili a pak to pokračovalo.
5: Jo, problém byl teda v tom, ale že byla doba, která byla a Zenina byla ve Vrchlabí jako učitelka a já jsem stavil stavby socialismu, plynovody po republice. Takže já jsem byl přes týden na montáži, Zdenina byla ve Vrchlabí, že jo, a v sobotu jsme se sešli v Hradci a začali jsme randit už hodně víc.
4: My jsme takový to randění odbyli v těch dvou letech, co, jak říká Jarda, já jsem byla v tom Vrchlabí a abych se dostala vůbec jako do Hradce, co jsem chtěla zpátky, a tak jeden jako z podmínek byla manželství. No, takže mě bylo 19 roku, když jsme zažádali o svatbu, abych já se tady dostala do Hradce. Já vím, že to zní blbě, ale prostě bylo to tak. No. Stejně bychom třeba ještě nějakou chvíli spolu chodili, ale takhle já jsem pak dostala místo tady. Konečně teda.
3: Trošku to vypadá, jako že Jarda měl být taková přestupní stanice na cestě do Hradce, ale nakonec se stal cílovou zastávkou.
5: Jo. No, ale nebylo to
4: možná,
5: ještě...
4: Možná, že jste na to trefil.
5: I pro mě to nebylo jednoduché, protože jsem byl na umístěnku na těch stavbách a okresní národní výbor v Pardubicích na svém zasedání rozhodl, že mě z plynostavu Pardubice pustí do Hradce, no a já už jsem mohl být potom se Zdeničkou.
3: Jak to fungovalo přes ten týden, kdy jste se neviděli? Mohli jste si volat, nebo jste jenom čekali, až toho druhého nejenom uvidíte, ale i uslyšíte až o tom víkendu?
5: Dovedete si představit, jaká byla fronta u ty telefonní budky na poště dvojce, když jsem si mohl zavolat do Vrchlabí. Já jsem bydlel Maringoce nebo někde, tak nějaký telefon to nepodal fuval. Jsem musel na poštu do budky a tam to vytočit, když byla ve školce, to prostě byla jiná doba.
3: Kdy jste oznámili svým rodičům, že už tak jako berete se jako dvojice a že plánujete třeba společný život?
5: Který rok?
4: Rok nevím, ale dřív byla taková jako doba, že se požádalo o ruku a udělalo se zasnoubení, takže já úplně do dneška vidím, jak moje rodiče seděli v... Měli jsme takový jeden pokoj, kde se chodilo jenom jako občas na Vánoce.
3: Parádní pokoj se tomu říkalo.
4: No, jo. A tam byla Jardova maminka s tatínkem, že jo, tam byli jako pozvaní, no a tam se to jako řeklo, tam se upekla jako ta svatba a takový. No, bylo to takový to požádání. My jsme se chechtali za dveřma, protože jsme čekali, se viděli poprvé, že jo, ty rodiče a tak jsme byli hrozně zvědaví, jak to dopadne, ale oboje byli bezvadní, takže to dopadlo dobře.
3: Byl jste nervózní, Jardo?
5: No asi hodně.
4: Musím říct, že jsme se nemuseli brát teda, jako jo, takže aby bylo nějaké řešení nebo takový dcerku nejstarší jsme měli za 2 roky potom po svatbě.

0: Jeli jsme s partou kamarádů hrát, zpívat a veselit se všelijak.
1: Začali jsme pořádat, že jsme zvali jiný kluby, které po republice byly, na takové setkání od pátka do neděle.
0: A protože manželka se věnovala dětem, tak já jsem se věnoval tomu, že celý život mám rád na něco hrát, takže hraju na harmoniku, ale noty neumím, ale zpívat umím. S tou harmonikou a byla parta, ještě druhý harmonikář s kytarou, s vozem, bouchem. No a co jsme si přepili, přehráli, to si nedovedete ani představit, že jsme taky na Stříbrňáku ráno plavali z hospody domů jen tak. Manželky nám odnesly strojení do kempu a my jsme připlavali, protože už se víc nedalo. Ale už bylo světlo, takže už jsme nezabloudili. Ano, prostě jsme měli nádherný život s tím karavanem. 45 let. No a teď už to nejde.
2: 45 let na cestách. Úžasný život plný poznávání, v lásky plném obětí. Myslím, že i na toulkách se lidé musí hodně vzájemně poznat.
3: Co kdybychom si manžele Zdenu a Jaroslava Dvořáčkovi vyzkoušeli? Co o sobě vědí? Jak si pamatují společně prožité chvíle? A jací jsou?
2: Patrik Rozehnal to zjistí vtipně položenými otázkami. Vyzpovídal oba zvlášť? A my vám teď jejich odpovědi dáme za sebe.
4: Jakou barvu na vás si myslíte, že vidí nejraději?
1: Modrou.
4: Proč si myslíte?
1: Protože mám modré oči.
4: Jakou barvu na své paní Jaroslavě vidíte nejraději?
0: Veselé barvy. Červenou, bílou.
4: Kde má tu nejroztomilejší pihu? Vyvalil oči.
0: To nevím. To už si nepamatuju. To nevím.
4: Co myslíte, že řekl?
1: Že asi neví. Že jo, já si myslím, že řekl, ale já myslím taky žádnou nemám asi.
4: Jak skončilo vaše první rande? Podali jste si ruce, řekl jste zase zítra, nebo dali jste si pusu. Co proběhlo?
0: Ve vší slušnosti a vzdálenosti.
1: Ale jestli mě dal pusu, to si už nepamatuju.
4: A jestli jste ji chtěla dostat, to si pamatujete?
1: No tak to určitě. Myslím, že ano.
4: Víte, čím chtěla být jako malá?
0: Myslím si, že od dětství má lásku k dětem. Všechno, co se týká dětí a jejich výchovy.
1: No já si myslím, že jsem si to snad přinesla už na svět, starat se o děti.
4: Kam jste ji poprvé pozval?
0: Myslím si, že na... nebo z těch takových zajímavých pozvání, bylo to, že jsme na motocyklu jeli na Suté břehy, já vzal kytaru sebou a tam jsem mi zpíval, hle,

0: milá Zdeníčko.
1: Kam vás poprvé pozval?
2: No jako do nějaké restaurace nebo tak určitě ne.
1: Tam nějaký výlet někam?
2: No, víte co, on měl motorku a tak to já jsem měla docela ráda, tak jsme jezdívali většinou třeba na seč nebo někdy na výlety na motorce.
1: Co manžela nejvíc rozčiluje?
2: Myslím si, že já občas.
1: Co vás osobně nejvíc rozčiluje?
0: No já jsem hluchý, když na mě křičí.
1: Co děláte jako první ráno, když vstanete? Co je vůbec ta první věc, co prostě uděláte rituálně?
0: No jdu na záchod.
1: První, co udělá, je opravdu první?
2: Jdu na záchod.
1: Je to slyšet, jo?
2: No tak my to tady máme tak malý, že o sobě víte všecko.
1: Má nějakou závislost?
2: Ne. Je velký kutil a někdy teda se jeho kutilství nedá vydržet.
1: Máte nějakou závislost?
0: Ne, já jsem šťastný se vším, mě to je jedno. Což některé lidi rozčilují.

0: Ale já prostě mám pohodu.
1: Proč by se do vás znova zamiloval?
2: Asi by nebyla žádná jiná. Si myslím, že by nenašel nějakou lepší. Nebo proč? Nebo si myslím, že mu takovýhle život, aspoň na to tak vypadá, spokojeně vyhovuje, takže by to možná si zvopáknul. Že by si mě zas třeba i vybral.
1: Proč byste se do ní zamiloval znova?
0: Pro její dobrý srdíčko ke všem lidem. Ale i ke mně, protože málo která by to se mnou vydržela. Ono těch mých vrtochů všelijakých je dost.
3: Je slyšet, že se oba dobře znají, aby ne. Jsou svoji už 62 let.
4: A teď bychom rádi poprosili Jaroslava Dvořáčka, aby nám zahrál na harmoniku, jako kdysi.
0: Jak je ta písnička pana prezidenta Masaryka?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vyprávíme vám dnes příběh zlaté, přesněji řečeno diamantové lásky Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových.
2: Krátce po svatbě se oba vrátili natrvalo do Hradce Králové a začali bydlet v domě u rodičů Zdeny na Slezském předměstí. Začal jim krásný život.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Naši to vzali tak, že vy jste se vzali, nebo mě jako řekli, tadyhle máš svoji kuchyňku, tady máš od nás nádobí, mamka mě nakoupila nějakou mouku a nějaké takové věci a váš. Jo, tím prostě postavila mě k hotové věci, ne, že bych jako, i když jsme společně bydleli, tak že bych byla jako s ní v domácnosti. Ne, já jsem prostě začala mít svoji domácnost a docela jsme si to užívali v tom, měli jsme motorku, takže jak říkal Jarda, že jsme jezdili jako po vejletech až do té doby, než se nám jako narodila ta dcerka.
5: Dcerka byla plánovaná?
4: Chtěli jsme, vyšlo to.
5: Kolik dětí jste na svět přivedli?
4: Měli jsme 3 děti. A jako kdybyste to vzali geometrickou řadou po 6 letech. Takže první dcerka se nám narodila v roce 63, pak byl syn 69 a nejmladší dcera 75.
5: Jaké to bylo, když na svět přišla první dcera pro vás? Jako novopečenou maminku, pro Jardu jako tatínka, teď jste najednou byli ta opravdová rodina. Jaké to byly pocity ty vnitřní? Já to chci slyšet od vás, co si z toho pamatujete.
4: Já si to pamatuju úplně všecko, protože já mám někde tady v mozku a v srdci zakódovaný, že jsem přišla na tenhle ten svět proto, abych se věnovala dětem, což se mě teda jako podařilo, takže ano. Samozřejmě ano. První je to vaše a potom kolik generací jsem odchovala už těch, no nechci říct cizích, ale těch jináčích dětí. Takže myslím si, že to vzal tak úplně normálně. Táta byl vzorný. My jsme totiž měli velkou výhodu pro život v tom, že jsme měli moje rodiče v baráku. Oni byli strašně hodní.
5: Jaké to je ale pro otce nějaký nával emocí? Kdy přišel, když jste se dozvěděl, že přišla zpráva z porodnice, narodila se nám? Co vás zalilo? Jaké pocity jste prožíval? Jak to prožívá otec?
6: Tedy i teď mám rád okolo sebe jak svoje děti, tak kamarády, tak společný život někde. Prostě my žijeme ne jenom my dva, ale ještě okolo nás. Od našich maličkých dětí, který jsem měl strašně rád, ohromně jsem si je užíval. Prostě mám rád děti jako babička.

0: Děti rostly, rodina prožívala obyčejné i veselé chvíle. To všechno do doby, než nejstarší dcera Ilona onemocněla. Bylo jí 39 let.
1: Nebylo jí dobře. Jako zdravotnice věděla, že není něco v pořádku, když ani léky na tišení bolesti nezabíraly. Vyrazila za svým gynekologem, aby ji uspal, a operací zjistil, kde je problém.
2: No a pak si manžela zavolal a řekl, že se podíval a že měla obrovský nádor na vaječníkách, který při normální prohlídkou ten doktor nemohl vidět. Bylo to rozlezlý po celém těle, takže vzali, co mohli, a užila si svý, prochodila všechny možné chemoterapie a ozařování a prostě fakt bojovali doktoři, musím říct, všechna čest. A prostě tak to najednou přišlo, že odešla. Nebylo pomoci. Už to doktoři nedokázali. No. Prostě je to strašná nemoc, strašná, strašná, zrádná v tom, že to hrozně dlouho netušíte, že ono to hrozně dlouho muselo růst, ale nedalo to o sobě vědět a pak už bylo pozdě. No. Takže ono je hrozný, ať odejde manžela nebo cokoliv, ale že prostě dáte všechno na světě, co máte, jen aby jí pomohli, a ono není nic, co by pomohlo. To je hrozné.
3: Já musím říct, že se postarali lékaři, co bylo dostupné, co bylo možné, ať už v hradecké nemocnici nebo v pražských nemocnicích, udělali všecko, co udělat šlo. Moc jim za to děkuju a víc se nedalo. Prostě bohužel.
2: Víte, když zůstala doma 11letá a 15letá holčina zůstali jako po ní, tak ty nás drželi při životě. Sice tátu zlatýho, hodnýho měli, ale nebyl zvyklý být mámou, že jo? Takže my jsme je vlastně do toho života tak pomohli postavit, a tím vlastně jsme převzali úkol za tu naši dceru. No, tím jsme my žili, jsme se museli držet, protože někdo tady musel být, nemohli ty děti tady zůstat sami. A se říká, že když přijde rodiče o dítě, že to je hrozný, tak to můžu potvrdit.
4: Ale ten okamžik, kdy přijde ta zpráva, že vaše dcera, vaše první dcera odchází, co člověk v tu chvíli prožíval, jak to na vás dolehlo? Vyhrknou se slzy, promítne se celý ten život, hledáte toho druhého, abyste se mohli chytit, obejmout?
3: Smutek, strašný smutek a bezmocnost, už jsem víc nemohl. Prostě udělalo se, co se dalo udělat, a dál bohužel život půjde dál, musel jsem to přežít. Bylo to těžký.
2: Víte, ono, to je to, co já říkám, že to zní asi, že nám to pomohlo, zní divně, ale kdyby jsme tady takhle seděli sami dva a prostě jsme se to dozvěděli a byli jsme jenom sami dva a pítvali to pořád, to nešlo. Tady byly ty dvě děti, a to vám pomůže. Práce a povinnost, a vidíte, že tady jste nutně potřeba, aspoň vy, když už není teda ten, kdo tady má být, to bych řekl aspoň mě, že mě to z toho pomalu dostávalo. Ten pocit, ty povinnosti, a víte, co mě nejvíc bolí, tak jako, že už tady není, a takový to už člověk prostě v sobě zapečetil, ale já, když se podívám na ty vlastně její vnoučata, že jo, moje pravnoučata, a na ty holky, jak úžasně žijou, tak to je to, co mě strašně bolí, že tohle ona měla s nima prožívat. To krásné, co prožívám já si to teď s nima strašně užívám, ale já bych jí to přála. Ona to měla, tenhle ten život prostě žít, ale život není spravedlivý, to všechny víme. A proč zrovna to potkalo naši rodinu, nevím, protože myslím si, že když lidi něco provedou, tak mají být potrestaný, ale my si ničeho nejsme vědomi, ale tak to přišlo.
4: To tak. Změnilo se něco pro vás? Přilnuli jste vy dva víc k sobě? Upevnil se ten vztah třeba, nebo že jste věděli, že víc musíte k sobě nějak zafungovat, nebo kvalita toho vztahu změnila se?
2: Se ptáte. Já musím říct, že kdybych měla jinýho manžela, nebo bych byla sama, takže já bych to nezvládla. Já bych to musela řešit úplně nějak, jak nejhůř to šlo, ale on se se mnou až tak nemazlil, spíš byl na mě, prostě stekal se žebrečím a že tady musím být pro ty malé děti a byl na mě ne zlej, ale nepřipustil, nelítoval mě a nutil mě k tomu, tohle musíš a tohle to je potřeba a já vím, že bych spíš měla říct, že mě měl hladit a litovat, ale mě asi pomohlo to, jak se ke mně choval. Ono mu to taky asi dalo hrozně, hrozně práce, ale máte pravdu, že nás to semklo strašně. Ale bez něj si to vůbec nedovedu představit.
3: Tak to je bohužel, nebo bohu dík, já nevím. Ale je to hezký, že jsme takhle spolu moc. Viď, babičko.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jsme rádi, že nám dnes popisují svůj život Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi. Jsou milujícími manželi, kteří při sobě stáli v dobrém i zlém.
2: Za jejich lásku k dětem, bolest, kterou museli překonat, a odhodlání žít dál a milovat, jsme se jim rozhodli věnovat skromný dar.
1: Velký kávovar, který jim poslouží v čase odpoledním, a digitální rádio, které jistě nadchne Jaroslava. Je to pro ně až do této chvíle utajeno.
3: Jste skoro dojatý, Jaroslave?
4: No. Pane Jar.
5: A rádio, podívej, že jo.
4: A rádio, 21. Hurá!
5: No teda,
4: počkej,
5: moc krát děkuji.
4: Počkej, já jsem si radost, já to, ježiš, to je krásný
3: rádio, no, digitální,
4: no, další, no tak.
5: A to opravdu posílaj Kostkovi, to ale opravdu nebylo potřeba. Ježiši, děkujeme moc krát, moc krát.
4: Jak to vědí, že my ve 3 hodiny pijeme kávu každý den?
3: Tak nějakým to asi zvědové řekli.
4: Asi jo, protože ve 3 hodiny my sedíme na verandě nebo tady.
5: Já to nebudu ani umět na tomhle, tady. To je takový co mele kafičko. Asi, že jo, nebo...
3: Je to naprosto jednoduchý.
5: Jednoduchý. Kostkovi jedině musíte přijet na kafe. Jinak to nechci.
4: Děkuji. Není... vlakem, ne autem. Zákaz používání auta.
5: No teda.
4: Protože to nemůžete se mnou do... My máme 7 schodů do sklepa. A tam zraje pivo a slivovice. Ježíš, to je krásný. Budu to umět pustit?
3: No, a vy už se těšíte na návod.
4: Mm-hmm. A na to, až odjedete, já si to budu moc pustit.
3: No. Na tomhle se možná uslyšíte i se svou paní v pořadu. Užijte si tuhle výhru, ať vám dělá radost, a vzpomenete si třeba na tu naši návštěvu a na Petra s Carmen, kteří vám tohle posílají. A moc děkuji za ten příběh, který jste o sobě prozradili a byli jste možná inspirací pro ostatní. Děkujeme moc.
5: Zdravujeme moc. A až je uvidíme třeba živě někdy, tak je hrozně rádi k nám pozveme i s váma. Vemte je do auta a přijeďte.
2: Milá Zdeno a milý Jaroslave, jste obdivuhodní.
1: Dovolte nám ale ještě zjistit, jaký máte pohled na lásku. Jak prožíváte společné chvíle a čeho si jeden na druhém ceníte? Jak se v lásce a klidu dožít diamantové svatby?
3: Jak vypadá taková láska mezi dvěma lidmi po 62 letech? Je to stejné jako na začátku, je to stejně vášnivé, je to usedlejší, je to moudřejší, je to klidnější?
5: Tak vášnivý to není, to musím říct rovnou. A řekla bych, že se o sebe víc bojíme. Bojíme se. Já se bojím, když jde do města, dlouho se nevrací, já se bojím, že brkne a zlomí si nohu v krčku, co by byl začátek konce, to víme. A bojím se, že bych třeba zůstala já sama. Toho se bojím úplně strašně a nejvíc. A jinak mě nevadí, když mu musím nějak, jak se říká, třeba posloužit nebo takový, to mě vůbec nevadí, aby mě to nějak bylo nepříjemný. Oba jsme staří, oba na nás už není takový pohled, tak jak bychom třeba chtěli, a to si uvědomuju a podle toho se chovám.
3: Jaká je ta láska tedy dáváte si pusu, objímáte se, jste spolu, usínáte spolu, zajímáte se jeden o druhého. Je to takové to milenecké nebo už ne?
4: Je to takové vážné a odpovědné. Je to odpovědnost toho vztahu, vážím si toho vztahu a bojím se toho, abych o něj nepřišel.
3: Kdyby jednou přišla ta chvíle, že každý z nás tam musí nahoru a pak si vás tam někdo nahoře postavil zase před sebe a před oltář a ptal se i tam, jestli i tam nahoře chcete být pospolu, třeba i na věky, jaká by byla vaše odpověď u takového obřadu, u takového oddávajícího tam nahoře? Zdeno.
5: S jiným bych být nechtěla.
3: Jaroslave.
4: Já, abych jsme tam zase šli spolu najednou.
5: Bych si přála taky, kdyby to tak šlo, když pěkně život končí a ví člověk, že tady ten konec přijde, tak aby jsme se vzali za ruku a šli spolu. To by bylo moje úplně největší přání a aby to se obešlo bez nějakého ležení v nějaký eldence nebo v nemocnici nebo bez nějakého marodění. Prostě přišlo to, bum, konec. Tak to je moje největší přání.
4: Takže na tom jsme se dohodli. Je to stejný ode mě. Zavřem a půjdem. Až nás pábu zavolá, dopijem a půjdem. A tak dále.
3: Čeho si na tom Jaroslavovi vyceníte partnersky?
5: Já si na něm cením to, že kdykoliv bych potřebovala nějakou i třeba horší věc, tak vím, že se na něj můžu obrátit a že co bude moc, mě pomůže. A já v něm prostě, já se vedle něj cítím jistá.
3: Jaroslave, na co jste hrdý?
4: To, že se uměla postavit do života a že tak velkou rodinu a moje Rozmary vždycky respektovala nebo je udělala tak nějak, aby to bylo pro oba přijatelné.
3: Když byste si měli promítnout celý ten svůj život a vlastně i tento pořad náš k tomu slouží, aby slyšeli váš příběh naši posluchači, ale i vy sami, jak byste ho zhodnotili? Jaké přívlastky byste mu dali? Co se vám na něm líbilo?
5: Já bych si ho strašně ráda znova zopákla, sice i s tou tragédií, která nás potkala, tak bych stejně takový život chtěla žít znova. Asi jo.
4: No a já si myslím, že jsme měli krásný život. Se vším. S manželstvím, s manželkou, tou její péči, úžasnou péči o mě. Až něco dojímá.
5: S rodičema jsme úžasně vycházeli. No, myslím si, že takový ty obyčejný starosti, co lidi mezi sebou mají a třeba se hádají a dělají si na schvály a takový, to nás všechno minulo. My jsme nic takového neprožili a ani jsme potom netoužili a škoda, že si lidi ten krátký život tím letím kazejí.
4: Porozumění jeden pro druhého, že prostě se respektujeme, že se uznáváme, že se k sobě chováme slušně, velmi slušně.
3: A milujete jí pořád?
4: To víte, že jo.
3: Pořád ho milujete?
5: Velmi.
3: Za co byste mu poděkovala?
5: Já bych mu poděkovala za to, jaký je. A že se nezměnil ani stářím, aby začal být třeba morousovatej, že je pořád občas dělá blbiny jako kluk a za to, že se mě s ním takhle hezky a spokojeně žije. Za to bych mu poděkovala. A to myslím úplně vážně.

0: Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi už vědí, že láska i hoře překoná. Hory přenáší a sílu dává. Že milovat znamená žít pro druhého. A pak je lásky dost pro každého.
1: Na lásce je nejkrásnější to, že ji nikdo nedokáže vysvětlit. Ale přece ji každý tak nádherně chápe.
0: Proto nehledejte pravidla lásky, ale milujte. Láska je nejmocnější silou na světě, protože dokáže překonat všechny překážky.
1: To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc. Policie varuje před nepovolenou úpravou vozů. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna poslala do dalšího kola zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2500. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Dopoledne pak poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Koalice počítá s růstem podpory o 50 tisíc na 400 tisíc korun.
2: Navýšení se bude týkat rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
3: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi.
2: Na zvýšení příspěvku byla ve sněmovně shoda, část opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické navyšování, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
4: Úplně stejně, jako ten princip funguje třeba u starobních důchodů.
2: Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného. Novelu teď posoudí Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Policisté varují příznivce tuningu před nepovolenou úpravou vozidel. Například při nedávném srazu těchto příznivců Chotíkově řešila policie 47 přestupků. Některé z nich se týkaly právě i úprav aut, říká policejní mluvčí Ondřej Hodan.
5: Při silniční kontrole tuningových, ale i jiných vozidel je pro nás naprosto klíčové to, v jakém stavu vozidlo odjelo ze stanice technické kontroly, kde se vše eviduje a fotí. No a pokud to vozidlo vypadá jinak, jsou tam nějaké úpravy, které jsou v rozporu s tou poslední kontrolou, jedná se o nevyhovující technický stav vozidla a to je samozřejmě přestupek.
0: Obyvatelé Teplic budou moci nově využít bezplatné konzultace v psychologické poradně pro mezilidské vztahy. Město podle webu na pilotní program do konce letošního roku přispěje částkou ve výši 151 tisíc korun. Konzultace jsou určené dětem, dospívajícím i dospělým a zájemci se na ně můžou objednat bez doporučení lékaře nebo školy. Sport. Ženská volejbalová reprezentace vstoupila do turnaje Ligy národů v Bělehradě prohrou s Německem 1-3 na sety. Vzdálela se jí tak šance na postup do play-off. Blokařka Ela Koulisiany popsala průběh utkání i velkou arénu, ve které bylo málo diváků.
6: Jo, je hezká, je super, je obrovská, ale není tady moc lidí, tak je trošku ticho. Začalo to super, my jsme pak asi trošičku polevili a Němky získali obrovský sebevědomí, začaly tlačit na servisu a měli pak tu hru mnohem lehčí.
0: Zítra odpoledne nastoupí volejbalistky proti Nizozemsku.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna dejte pozor na nehodu u Rohlenky. Na kilometru 207 narazilo osobní auto do dopravního značení. A na dálnici D1 z Ostravy do Přerova nepřehlédněte odstavený kamion za hranicemi. Na kilometru 303,5 blokuje odstavný pruh a vybočuje se. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu. Divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte. Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho léto budiš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík. A nebo vám v uších zní spíš to vančurovské tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.
3: Čas šel vpřed rychlým krokem, jako tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích.
2: V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
3: Prám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů.
2: V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami, končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplaty.
3: Zarůstá příliš každého léta, zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
2: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
3: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
4: Ach, ovšem.
2: Děl purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo jedna ti zpříma.
4: Ach, ovšem, koupejme se.
3: Škato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
4: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Důra.
2: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
3: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamená je tuto řádnost měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
5: Tento způsob léta...
2: Děl v posled odvraceje se od přístroje Celziova.
5: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu. Nuže ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
3: Škato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdo si neuměle postavil právě na okraji a dodal.
5: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
2: V tu chvíli kanovník Roch, muž jenž lépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz vroubící druhý břeh.
3: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany a tu nebylo nesnadné spatřiti mistra Antonína Důru, jenž maje jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
6: Hej!
2: Vykřikl kanovník.
6: Hej, pane, počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
5: Budiš.
3: Děl Antonín měně tělesné držení.
5: Čiňte si po libosti a přejděte. Spěchejte a vyste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech a jste-li dosti zručný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám proto činit i výčitek. Nuže vykročte, udeřte sandálem do tohoto proudu. Chtěl bych říct si několik pravd, jež je nutné slyšeti v pravý čas.
2: Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček, usedl na kamenný náhon a jel se odpovídati poněkud spílaje a přece nepřekročuje mezí ušlechtilého hovoru.
6: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
5: Dobrá.
3: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
5: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vykládá v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
7: Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský. Nosí v sobě pocit jistého outsiderství, který přemáhá svou snahou o důstojnost. Abého měl hrát Rudolf Hrušínský a Důrou měl být Otomar Krejča. Obdivoval jsem ho tenkrát a viděl v nějakých komediích. Říkal jsem si o něm, že jeho figura je majestátní, ideální pro Důru. Myslel jsem si, že jeho robustnost bude pro tuhle roli vhodná. Naštěstí, říkám naštěstí, protože další řešení bylo mnohem lepší, mi to Krejča odmítl. Prý vzhledem k daňovým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Krejča přečetl scénář a lekl se, že Důra má lézt z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Krejču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě ztotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu – Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli Abého ideální. Rudolf bydlel nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydleli nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charliem. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací matraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před 6, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem 8 se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem 9 se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem 4. pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché, i oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili, opalovali se, plavali, jezdili na kánoích a já se učil chodit po provaze.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pozor, plavčík přes palubu a u kormidla je žena. Takhle to zní docela přirozeně, vidíte. A přitom jde ale o názvy dvou starších samostatných rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli zábava, léto a taky voda. A skvělé herecké obsazení. Nakonec ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový sketch se jmenuje Topící se topič.
2: Haló? Haló, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ta Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor, upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka, že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vraště dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde čověče? Ještě, abyste nám tak vytahli nějakého recidivistu. To by nás z hora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka.

0: má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně. Hele, Rybka, a jak, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, vzpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedýchá? Cože vůbec nedýchá? Úplně přestal. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. To co to děláš, okoune? Máš dýchat do úst Ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, teď je to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy Rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
3: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každý můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
2: To není marný nápad,
3: co
2: na druhé straně, to není marný nápad.
3: No, prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
2: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že, rozumíte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
3: Jo, takhle, vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček, to je rozkaz libý uchu drsného chlapa.
4: Jo, drsného chlapa? Já tedy žádnýho drsného chlapa nevidím.
3: A co já? To si musíte pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, neplejte se do řeči mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zružovět vaše ctnostné ouško.
4: No když vás tak poslouchám, vlku, tak mi spíš obě uši modrají. Mohle k dákání vy říkáte drsná námořnická mluva?
3: Kapitáne, já vám teda do toho nechci mluvit,
2: tak
3: ale...
2: No,
3: ale bejt, no ne, ale přece jenom chci. Bejt to na mý lodi, víte? Jo. Tak takovouhle pasažérku pověsím na stožár a udělám z ní plachtu.
4: No dovolte, jaká já jsem pro vás pasažérka. Kapitáne, no. jak vůbec můžete dovolit, aby nějaký třetí důstojník urážel vašeho prvního kormidelníka?
3: Cože?
4: Ano.
2: Kormidelníka?
4: Ano.
2: To jako vy...
4: No vy vidíte snad někoho jiného?
2: No nevidím, to no, nevidím.
4: Nevidíte dvojmo?
3: To jsem blázen.
4: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
2: Podívejte se... Ale čistýho, co? Mm. Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
4: No prosím, prosím.
2: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
4: Ano.
2: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
4: Já sama, drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
2: No to nemáme.
3: Nemáme.
4: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka. Ostuda.
2: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
4: A vy mluvíte s dámou!
2: No.
4: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak. Takhle se mi to...

0: Líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
1: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega. Ale vytáhl jsem jedno děvče z vody. Jo, a za to tě takhle zřídila? Ale ona ne, manželka, vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
2: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi, hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
3: Kanibal onemocněl. Vyhledal kmenového čaroděje a postěžoval si mu, že ho silně pálí žáha. Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal: jedenkrát za měsíc jednoho požárníka.
4: Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána.
5: Kamaráde, uděláš mi skupinovou fotografii?
6: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu.
7: Napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky: vykoupat, páchne. I odepsal paní učitelce tatínek: nečichat, učit.
8: Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena a v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí a žena rychle odpovídá: já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: Co to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky. Ale
0: žraloci radši něco z masa, že salám, tlačenku, že
1: tak. S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne, oni na nejvíc tak školnici.
1: Oh, víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajetí pirátů.
0: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi, senilnímu pašovi.
1: Kde pak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary a měli by jsme bezvadný kožichy.
0: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva, a nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
1: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne. Vidíte, já se s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně.
0: No,
1: ona nám vyklepává mop přímo do oken.
0: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propos, váš manžel nejde na seznamovací večíry?
1: Ten padavka je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vály a v přístavu byl bál. My na palubě stáli a já na banjo hrál a holky byly krásný a uměli se smát.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už je asi zavál čas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze Stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho stodůlky na závěr, protože i léto a prázdniny prostě jednou skončí, ale zatím je to daleko. Tak si je užívejte a hlavně, jak říkám, ve zdraví. A brzy zase naslyšenou.

Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny. Honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková. Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku, žadonili děti. Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šeřilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer. Dano, domů, Toníku, Slávku. Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence. Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce. Mama mi dovolila, ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci. No a? Holka má být večer doma. Na co? Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem. Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne. Oh, ale jak vypadáš, kde se sválela? Staraj se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák, že můžeš každému poroučet? Ani první, já trefím i bez tebe. Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu. Moc si o sobě myslíš. Jednou jsi měl vyznamenání a děláš pána. Já si to nenechám líbit, ty tvoje keci, mumlala Anička v chůzi. Já mám samý od první třídy. A ty mi nemáš co rozprásk. Hehehe, ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně. Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umýt? Jdi, řekla paní Voříšková. Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla. Boule, to budu vypadat. Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě. Já jsem se praštila do hlavy, maminko. Paní Voříčková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy. Celé prázdniny se jí nic nestalo, ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jednou jí nebylo špatně od žaludku, až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi. Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl, he, nová móda praštěná dveřmi. A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a zase zavíraly a tou škvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomaleji, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec. Za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat a místo toho střídavě rozsvěcoval a zhasínal. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo. Pusť mě, ty. Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala. Ty padouchu, vykřikla náhle. A to bylo to pravé slovo pro velký hněv. Honza si představil sebe jako padoucha a sestru jako šerifku z westernu. Haha, já jsem padouch, smál se tak, až přestal držet dveře. Objevila se rudá Anička, nachystaná ke skoku. Honza se rozkročil, byl připraven utkat se se sestrou. Avšak Anička neskočila. Jsi padouch, vykřikla jenom. Jsi padouch, protože už tě hledali esembáci. Tak jsi padouch. Jak to, že Anička dala přednost mluvení místo rvačce?
A už tu máme vysvětlení. Tatínek stál za Honzou, chytil ho za límec a strčil do pokoje. Že se nestydíte, děti. Když se vrátil ke koupelně, aby spořádal Aničku, byly už dveře zavřené a bylo slyšet tekoucí vodu. Že se nestydíš, křikl tatínek, ale odpověděla mu jenom sprcha. Šššš.

A jak to vlastně dopadlo s tím vyšetřováním? Zeptal se po večeři tatínek maminky. Radši mi to nepřipomínej, řekla maminka. Doufám, že se už nic takového nestane. A podívala se významně na Honzu. Honza pokrčil rameny. To by si taky mohli vzpomenout, že jsem někoho zavraždil. Mami, řekla Anička, víš, že to bylo zrovna první den prázdnin? A teď je zrovna poslední den, ale to jsme byli doma jenom my dvě, viď? A kde byl vlastně Honza? Zeptal se tatínek. Prosím tě, s tebou přece, ty si taky nic nepamatuješ. V Kobylákově, na výstavě králíků, řekla maminka. Honza si vzpomněl, že na tuhle výstavu jezdívali každý rok s dědou. Letos prvně byli bez dědy. Maminka zrovna měla podlahu, když ten SMBák zazvonil a já jsem šla otevřít. No a co on řekl? Jak se tě na to zeptal? Zajímal se Honza. No říkal, máte syna doma? Já jsem hned neodpověděla, myslela jsem si, SMBák ze Stodůlek to není, tak co se s ním budu vybavovat? A on zas, tak máte syna doma nebo ne? Ne, povídám. A on, kde ho máte? Na výstavě králíků, povídám. On myslel, že si z něj dělám legraci, tak jsem mu vysvětlila, že jste jeli na výstavu chovatelů a on povídá, víte to jistě? A to už ve mně hrklo. Tak povídám, a stalo se něco? A on, no, něco se stalo. Já mu povídám, aby mi řekl, co se tedy stalo. Já už viděla Honzíka mrtvého. Ale ne, řekla Anička, ty jsi řekla, jestli bych se neměla radši jít projít a on řekl, že to bude nejlepší. No tak já jsem šla. Když Anička odešla, tak on mi povídá, je podezření, že se váš syn dopustil krádeže. On zase za mnou ruce. A co ty na to? No, mně se strašně ulevilo, že se ti nic nestalo a řekla jsem to. No co jsi řekla? Tak se mu nic nestalo, jsem řekla, nebo tak něco. A on povídá, tak vidím, paní, že krádež pro vás není nic. No, to si dovedu maminku představit, usmál se tatínek. No tak dál, mami, dál, pobídla Anička. Co ti řekl dál? Byl váš syn v Zeleném údolí? Já povídám, byl. A on na to, co o tom víte? Já, no, že tam škole jezdívá před prázdninami na pár dní, takže jste tam byli zas, že je to takový stanový tábor, stálý, že tam jezdí pionýři a taky děti z jiných zemí. No už jsem nevěděla, co mu mám povídat. A najednou on vybafnul, váš syn je v podezření, že odcizil jednomu cizímu státnímu příslušníkovi kameru, osobní doklady a větší částku peněz. Nemáte tyto věci někde doma? No mně se v hlavě všechno mlelo, řekla maminka, ale najednou mě napadlo, přece musí mít nějaký důkaz. Bez důkazu nemůžou zatknout ani vraha na tož dítě. A tak povídám, a podle čeho víte, soudruhu, že to udělal náš Honza? A on mi strčil před nos notový sešit. Jan Voříšek, 7. třída základní 9. leté školy Lhotka. To se našlo v Zeleném údolí, řekl. A otevřel ten sešit a tam byly na poslední stránce nakreslené trojúhelníky a jeden z nich byl přeškrtnutý. To je plánek stanové základny, povídá on. A tenhle přeškrtnutý trojúhelník je stan toho cizího státního příslušníka. Stan byl rozříznut nožem a váš syn spal vedle. Já jsem ho šla vyprovodit a najednou, to už byl v síni, mě napadne zeptat se, a kdy se to vlastně stalo, ta krádež? A on povídá, předevčírem. Předevčírem? Předevčírem? Ale to už byl Honza dávno doma. Vždyť, kdy pak jezdíváte do Zeleného údolí? Dobrých 14 dnů před vysvědčením. Tak jsem mu to řekla, že jsi to nemohl udělat. A co on? Vyhrkl Honza. On povídá, no tak to byl někdo jiný. A já povídám, tak Honzu nebudete stíhat? A on povídá, to by nemělo cenu. Já mu řekla, že jsem hned věděla, že to Honza neudělal, že kdyby to byla pošlapaná kukuřice nebo ovoce, to bych věřila, ale loupež ne. No a pak jsem přišla já, řekla Anička.
Ano, pak si přišla ty, řekla maminka. A představte si, že ona byla celou tu dobu pod oknem a všechno poslouchala. A co to bylo za esenbáka, zeptal se Honza. Ale mladej poštulka z Tišiny, řekl tatínek. On se otrká.

A co takhle spát, řekla maminka. Anička se naklonila k mamičinu uchu a něco šeptala. Nožičky, podívala se maminka. Prosím tě, v páté třídě. No, mami, páťák budu až ráno, řekla Anička. Mami, tak dlouho už jsme je nedělali. Paní Voříšková si sedla k Aničce na postel a Anička jí položila nohu do klína. Maminka zatahala Aničku za palec a řekla: Medvídek koala? Zde, řekla zřetelně Anička. Čertík Bertík? Maminka zatáhala Aničku za druhý prst. Tady, hlásila Anička. Křebílek? Zde, Vochomůrka. Emílek? Maminka tahá Aničku za malíček. Tady, směje se Anička. Mami, uvařím kašičku. Maminčiny prsty běží Aničce po lítku až do jamky pod kolenem. Anička se smíjí, smíchy a škube sebou, jako by chtěla utéci, ale maminka ji drží pevně, dokud se malíček v komůrce nenapapá. Dáme si ještě druhou nožičku, ptá se maminka. Ne, ne, ne, ne, křičí Anička, utlučená smíchy. Já už nemůžu. Dobrou noc, maminko. Dobrou noc.

0: Další noční linka je tady, moc vás tentokrát zdravím z pardubického studia, tady je Zdeněk Novák. No snad se mnou nestratíte, protože dnešní téma noční linky zní právě bloudění. I když dnes máme v autech navigace, bloudění třeba cestou na dovolenou není i s nimi vyloučené. A co teprve ta léta minulá, kdy jsme jezdili s papírovými autoatlasy. Pamatujete? Ztratili jste se s nimi někdy a museli se vracet? A byli jste někdy na cestách dokonale ztracení? Další kapitolou je, když se člověk ztratí v nějakém velkoměstě a navíc třeba v cizině. Stalo se vám to někdy a měli jste z toho například na krajíčku, že už jste nevěděli kudy kam? Zavzpomínejte na svá bloudění, ať už z dob před navigacemi v mobilu nebo z dob s navigacemi v mobilu a v automobilech. Své příběhy nám můžete telefonovat až do 1 hodiny noční, číslo k nám 731 800 900 nebo můžete psát na webu noční linky rozhlas.cz/linka a je to taky e-mailová adresa linka@rozhlas.cz. Tak se moc těším na vaše zablouděné vyprávění.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: první dnešní telefonující s datem 8. července. Tak kam zdravím z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, takže tady Jarda Okala, momentálně tedy v Praze v taxíku.
0: Jo, Praha taxík, no tak jako vhodnějšího kandidáta pro první telefonát jsem si nemohl přát než pana Jardu z taxíku, protože tam se teda to asi, ta jízda taxíkem z pozice řidiče hodně změnila, vidíte, za posledních 10-20 let.
1: No, co pak na taxíku, ale na taxíku to bylo vždycky, jako to bylo bezproblémový, protože ty se podíval do plánu, no a takže se podle toho. Dneska je to teda tak jednoduchý, že to může dělat cvičená opice, protože navigace vám slova vás dovede, to každý zná, už teď to
0: nebudu
1: mluvit, ale spíš mám několik hororových bloudících příběhů z minula, a to z toho civilního života, ne ani tak z taxikářského.
0: Jo, výborně.
1: No, já dělám veterány a jednou jsem měl do Děčína kvůli nějaký motorce, a ptal jsem se tam nějakého chlapíka na tu adresu, a protože to už to bylo ve čtvrti, kde by měli ty lidi se nějak znát, a on opravdu, on říká, mám šedruchý, hele, pojedeš ještě rovně, a za Pospíšilovic na jiném se dáš do Eva. No a zvíte, jak má vědět, že to je Pospíšilovic na jiném, že jo, no, to prostě, no, takže takovýhle. A nebo šli někam a teď manželka mi dělala navigátora, když jsme vždycky byla na dovolenou do jižních Čech. Když jsem poprvé na chalupu, tak jsem omylem jel do nějakého JZD, protože tam vedla krásná asfalt, byla hezčí než ta silnice, která pokračovala dál. Takže jsem jel po té hezčí a najednou tam byly okolo přerozený kombajny a jsem zjistil, že jsem nadvořil nějakým JZD. A vůbec nejhororovější bylo, to jsem byl s kamarádem ve východním Německu, já jsem tam jako rozjezdil, jsem tam měl dostřelce a tak dále, a Drážďany, Pirna, Budyšín, to jsem znal dobře. Ale to byl zrovna ten Mustermeister Leipzig, jo, z velkový veletry v Lipsku. Tak jsme říkali, podíváme se tam, protože tam jsme říkali, že tam vystavili nějaký auta, jako bývali v Brně, jo.
0: Do Lipska jste jeli prostě.
1: No tak jsme si to prohlídli dobrý, a do večera dali jsme si tam nějaký jídlo na ústánku, no a v noci, protože jsme spali u toho kamaráda kousíček od Pirny.
0: Což je u hranic kousek, no.
1: No, tak z toho Lipska jsme se potřebovali dostat jako k těm Drážďanům do té Pirny. A pořád jsem to opravdu nemohl. Měl jsem sice mapu, ale nějak to nesedělo, vždycky jsme zjeli nějak dvě, a zase jsme se vrátili na takový autobusový zastávce, tam stál policajt německý. Uniformně, tak jsem ještě říkal k tomu Jirkovi kamarádovi, říkám, počkej, toho se zeptám, ten to bude znát. Tak jsem k němu přišel, oslovil jsem ho, zeptal jsem se o německy, jestli neví, jak se dostaneme na výpadovku na Drážďany. A on se na mě tak podíval a normálně se z toho chvilku sesunul, ale jenom si to totálně ožralý.
0: Opilý policista byl, ano.
1: A to je asi tak všechno. Takže já bych ještě jednou pozdravil všechny posluchače.
0: Ano.
1: Mějte se všichni hezky, zdravím vás všechny, kteří jste na příjmu. A budu poslouchat další příspěvky.
0: Výborně, děkuji. Tak my jsme zaslechli tři dobrou příspěvky, noc. Dobrou noc od pana Jardy, on zmínil tu pozici, mluvil o manželce, tu pozici navigátora, to byla velmi důležitá funkce v době, kdy právě nebyly tyhle vymoženosti a kdy skutečně musel ten druhý, ten spolujezdec samozřejmě to tam kontrolovat, tady odbočit, tady se otočit a podobně. No tak přidejte svůj příběh na téma bloudění, ať už s moderními navigacemi, nebo z doby, kdy jsme měli autoatlasy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když vás tak poslouchám, vzpomněla jsem si na rok 1976 a naši historku. Řekla mi při písnice od kapely Kex paní Michaela z Brna, kterou teď zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A jsem napnutý tedy, co to bude za příběh na téma bloudění.
1: Bylo to v 76. roce, kdy jsme se vraceli s takovým, měli jsme postavený na korbě Avie 30 obytný vůz a jezdívali jsme takto do tehdejší Jugoslávie a vraceli jsme se z Jugoslávie zpátky do Československé republiky. A přijeli jsme už do Maďarska. Bylo to město, které se nazývá Šombatej. Je to na hranicích
0: se Slovenskem.
1: Chorvatska a Maďarska.
0: Takhle.
1: A my jsme potřebovali pokračovat na další město Nátkaniža. A protože tehdy samozřejmě nebyla žádná navigace, nic, takže jsme prostě přijeli na náměstí v Šombatej, jeli jsme směrem na Nátkanižu a vrátili jsme se zpátky na náměstí do Šombatej. Zkoušeli jsme to znovu. Po druhé jsme se vrátili na náměstí zase dalším jezdem a když to bylo, tak po třetí jsme se rozhodli, že oslovíme místního občana, který jel na kole, takže jsme se ho tázali, zdali tedy mluví rusky, protože tehdy samozřejmě v Maďarsku se mluvili rusky. Pán tvrdil, že teda gavariu pa rusky, ale my jsme ho vůbec nerozuměli. Takže nakonec ale jsme se nějak domluvili, že pan nás prostě vyvedl a opravdu jsme tedy trefili do Nátkaniže a pokračovali jsme dál směrem do Československé republiky. Ale bylo to velmi úsměvné, protože to bylo úplně neuvěřitelné.
0: Já vám úplně rozumím, protože názvy těch maďarských měst nám znějí úplně stejně všechny, vidíte.
1: Ano,
0: takový zvuk písmen.
1: A byl to i úsměvný, jak ten pán nás ujišťoval, že teda on opravdu mluví parusky, ale jsme ho vůbec nerozuměli.
0: No ale nakonec jste se tady dostali. No tehdy vlastně, vidíte se, jak se říkalo, do Jugošky jezdilo výhradně přes Maďarsko, to se nemohlo přes Rakousko.
1: Jinak to nebylo možné, protože to bychom museli mít přes Maďarsko, přes Rakousko výjezdní doložku, takže jsme prostě jeli jsme přes hraniční přechod Rusovce.
0: Ano.
1: No a pokračovali jsme přes Maďarsko a teď ještě tady to naše auto jelo velmi pomalu, takže my jsme většinou jsme jezdívali v pátek večer, vyjeli jsme z Brna, přespali jsme uprostřed Maďarska, a pak jsme pokračovali dále, protože my jsme jezdívali do Bašky na ostrově Krk, protože náš syn měl těžký ekzém a bylo nám to doporučeno, že tam je i ozdravovna pro děti, takže jsme tady tu cestu absolvovali mnohokrát a pak už jsme se v Šombatej nestratili.
0: Rozumím. No, když vzpomínáte na tuhle dobu a srovnáte to s dnešním ježděním, jestli tady ještě jezdíte občas, neříkám, že takovou dálku, ale jezdíte, tak dnes je to pohodička, ne? Používáte navigaci?
1: Ano, no samozřejmě, teď už je to úplně jiná doba a když si představíte, že jsme manžel vlastně řídil nákladák, protože tehdy na to nemusel mít zvláštní řidičské oprávnění, protože když se ta nadstavba na té korbě udělala, tak to samozřejmě pak se to bralo jako osobní auto a bylo to docela tedy náročné, protože on seděl v kabině, já vlastně se synem jsem byla v té boudě, která byla postavena na tom podvozku a hrozné bylo, že když jsem se s ním potřeba nějak domluvit, třeba by nám zastavil, tak jsme tam měli takové klepadlo, kterým já jsem z té kabiny nádstavby bušila do té kabiny.
0: No to už by asi dneska z hlediska předpisů nešlo, ne? Takhle se převážet v boudě.
1: Ano, teď už by to vůbec nebylo možné, ale tehdy to prostě tak možné bylo a docela bylo úsměvné, že tehdy se třeba do Jugoslávie nesměli převážet pohonné hmoty a my jsme tam měli takové tajné nádrže pod tím podvozkem, takže když tam procházeli pohraničníci nebo celníci, tak to vůbec neviděli, protože samozřejmě, kdyby jsme bývali v té Jugoslávii, vyžili jenom jenom z devizového příslibu, tak bychom tam mohli být tak pouhé 3-4 dny a museli bychom se vrátit domů.
0: To, co byste tam dali za tankování, tak jste ušetřili a měli jste to na jiné věci. Rozumím. No výborně, tak děkuji za historku paní Michaele z Brna. Zdravím tam na jihovýchod, tedy z pozice Pardubic, odkud dnes vysíláme.
1: A mějte se krásně. Nevím, že vysíláte z Pardubic.
0: Dneska vysíláme z Pardubic a zítra taky budeme, toto bude Mirek Hruban. Aha. Tak východočesky jsme si to tady zabrali, tu noční linku pro tyhle dvě noci. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou, dobrou noc.
0: Za chvíli nahlédnu do e-mailu od vás a taky na náš web, co jste nám napsali, a pak zase dáme prostor někomu z vás po telefonu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Na další minuty v noční lince strávíme v trošku, řekl bych, rychlejším tempu s Marcelou Holanovou.

0: časem, kdy jsem tu byl v Noční lince, tak jsme si povídali s jedním posluchačům a dostali jsme se pak k tématu bloudění na cestách, tak jsem slíbil, že tohle téma zařadíme, až tu zase budu, a je tu dneska. Bloudění na cestách v době před navigacemi a v době navigační. Tak, co jste nám napsali na webu rozhlas.cz/linka, pojďme se podívat do vašich příspěvků, tak napsal nám třeba pan Lukáš, když jsem slyšel dnešní téma, vzpomněl jsem si na jednu letní cestu na Lipno. Vyrazil jsem tam se svou starou Felicií s jediným cílem dát si v jedné hospůdce vyhlášené jahodové knedlíky. Jenže jsem minul správnou odbočku a místo k restauraci jsem dojel na úplně opačný břeh přehrady. Byl jsem sice trochu naštvaný, ale nakonec se ukázalo, že to stálo za to. Místní paní mi poradila správnou cestu a ještě doporučila malou hospůdku, kde byly jahodové knedlíky snad nejlepší, jaké jsem kdy jedl. Od té doby si říkám, že občas se vyplatí zabloudit. Člověk sice najede pár kilometrů navíc, ale může objevit něco, co by jinak nikdy nenašel, píše nám pan Lukáš Sklatov. Zdravíme na jich, děkujeme Lukáši za moc pěkný příspěvek, při kterém jsme jistě mnozí z nás dostali chuť na ty jahodové knedlíky. No tak kdo ví, třeba se objeví na našich talířích v dalších dnech. Pan František z Židlochovic nám píše, dobrý večer vám i posluchačům Noční linky. Nikdy jsem nebloudil, když jsem jezdil podle automapy, ale jak jsem si koupil navigaci, tak jsem zažil pár situací, a to hlavně, když jsem narazil na objížďky. Stalo se mě někde u Benešova o půlnoci, kde mě navigace navedla do lesa, a to potom nastal horor. To bylo po 50 metrech odbočte doleva, po 100 metrech odbočte doprava, takhle jsem o půlnoci jezdil po lese, potom jsem nakonec zastavil, vylezl jsem z auta a poslouchal jsem, kde asi jezdí auta, no tak jsem se dostal z toho lesa ven, no horor, píše pan František, tak děkujeme i za tenhle příspěvek. No, ona není navigace jako navigace a člověk si ji musí dobře naštelovat a třeba tam jako odškrtnout, některé to navigace mají, nespevněné cesty, to nesmí být zaškrtnuté, pak třeba přívozy, pokud nechce přívozy člověk jet, no a pak je dobré si navolit, jestli chcete v té dané zemi jet po placeném úseku nebo ne. Když odškrtnete třeba dálniční známku v Rakousku, že ji nemáte zaplacenou, tak vás to vede jinými cestami. Je to taky věda. Není to někdy úplně jednoduché ty navigace, ale na druhou stranu, když si vzpomenu na cestu třeba do Francie, když jsme jeli autem ještě v době autoatlasu, tak to teda bylo dobrodružo a skutečně musel být jako spolujezdec ten navigátor a všechno to pěkně hlídat. A jak jste na tom s blouděním vy? Nějaká historka, třeba při které se zasmějeme, dejte ji k dobru.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A do té doby si dáme folkovou klasiku. Stanky.

0: přemlouvání, tak jsem chlapečka nachystala, jeli do Prahy, nějak, já nevím, to byl nějaký zájezd o té kolegyně, nebo autobusem, dojeli do Prahy, omlouvám se Pražákům, jestli budu trochu nepřesná, už jsem v Praze nebyla dlouho, někde u Paláce kultury, že zaparkovali, no a teď jakože se řekl nějaký program, kdo chce se účastnit, může, nemusí, ale kdyby se teda někdo ztratil nebo něco, takže se prostě sejdou v tolik a v tolik u toho Paláce kultury.
1: Dnes kongresové centrum, ano, rozumíme si.
0: Jo, takhle nějak. No, tak maminka s tou kamarádkou, s tím jejím vnukem nebo s vnoučkou se vydali a teď tehdy ten malý Vladimírek, on měl šílenou zálibu v Cínových vojácích a někde to tam viděl, v nějaké prodejně, no a rozbil se dopředu, teď to viděl, ale tam zase budu v tomto nepřesná, prostě oni se minuli. Tam se dalo přijít ze dvou stran, každý šel jinou stranou, no a prostě najednou kluk pryč. A ještě teda předestřelám, že v tu dobu byla nějaká, prostě tam byla nějaká aféra, že se ztratilo dítě a pedofila a tak. No tak, co vás napadne, že? Chlapeček byl na to, jak dělaný, on byl takový holčičí, světlonkej, nádherný, modrookej, světlovlasy. No, máti začal našívat. Začali hledat. Teď se začali všichni ti účastníci se zapojili, jako by se po klukovi slehla zem. Teď už jako volali policii, policie se to zapojila, Matěj mě potom vykládala, říká, já jsem je viděla, oni se nalíží do popelnic a to. Takže ona jako první, říká, první byla šílená starost, druhá věc, co ti řeknu, jako jestli mám zavolat, nemám zavolat. Hledali, prostě hledali, teď se už blížila ta doba odjezdu, tak jako ti strážníci říkají, víte co, tak pojedeme tam, jako kdyby, jo, může se stát. Oni přijeli, kluk seděl v autobuse, seděl tam ještě s nějakou holčičkou a hráli nějaký pěsto nebo co. Moje máti, jako, dovedu si představit ten šok. Teď ona jako říká, Ladíku, prosím tě, jak ses tady odsnul? A on říká, babi, to je úplně jednoduchý, já jsem se ztratil, bylo tam moc lidí a já jsem prostě oslovil pána, on říká, no ale teď jsme ti říkali, on říká, no protože on šel s malou holčičkou a ten by mě neublížil. Jako logická úvaha docela.
1: No, to byl šikovný kluk.
0: Jo,
1: tak a jak vysvětlil, kam ho mají dovést?
0: No tak nějak si to zapamatoval, ten název, tak oni ho tam dovezli. No a teď jako celou cestu on byl teda výborně naladěný, že teda našel teda ty, jako to, co hledal, že by, no máti říkal, teď už to nejde, no ale podíváme se potom a tak. No a máti byla tak vyčerpaná, že ona mlčela a ten, ona říká, vrchol všeho, protože ten kluk se na mě obrátil a říká, moje máti nikdy nemluvila prostě, už vůbec ne ve spojitosti s vnukem, jo. On říká, babi, tobě něco je a máti povídá, je pozdní hodina. Běž do prdele.
1: No, mělo to dobrý konec, to jsem rád, no, paní Lído, že jste takhle dovyprávěla s tím jako grandiozním koncem, že to dobře dopadlo.
0: No, jako já jsem úžasla, když mi říká, víš, jak mě bylo, já, ten strach, to si, kdo to zažil, to si nikdo neumí představit toto. Jo?
1: Rozumím, to je to nejhorší, jako, když se ztratí
0: to
1: dítě. No.
0: Co ti řeknu, jo? Jako to bylo naše vymodlené dítě, jo? Jako podařilo se až na nějaký... No prostě ona už, jako ona to viděla úplně černě a teď babi, a to by něco je.
1: Rozumím.
0: Takže jako aspoň jsem to trošku tady taky oživila. No,
1: tak děkuji za brněnsko-pražskou historku a vůbec jste se neodchýlila, protože já jsem sice stanovil dnešní téma jako bloudění, ať už s navigací nebo ne, ale jako pod téma jsem vám navrhl ztracení se v nějakém velkém městě, třeba i v cizině nebo i v Česku.
0: No, já jsem to nesyslela od začátku.
1: No, takže v pohodě, takhle to taky může být. Můžete nám zavolat i, že jste se ztratili třeba v Paříži nebo v Berlíně, jak jste to řešili a co se s tím pojilo.
0: V obchodním domě, jo. Ale mně se tenkrát líbilo to, že si tak dovedl, že on byl jako introvertní, jo, spíš jako...

0: Já říkám, ty jsi neměl strach, on říkal, mami, měl děvčátku, tak já jsem si říkal, že jako takový člověk by nikomu neublížil.
1: Ano, ano. Paní jo. Lído, přeju vám dobrý večer a pak dobrou noc do Brna.
0: Dobrou noc.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Teď Olga Lounová.

0: užívat svět.
1: Užívat svět, třeba i s blouděním, s navigací, bez navigace, nebo prostě pěkně pěšky ve městě. Tak jak jste na tom s blouděním vy? Někoho zdravím, zatím nevím koho. Dobrý večer.
2: Příjemný dobrý večer. Z Hradce Králové do Pardubic zdraví Magdalena.
1: Zdravím vás, paní Magdaleno. Myslím, že jsme se před pár týdny slyšeli v noční lince, tak jsem rád, že ano. Jsme ve spojení. Takže koukám, že máte co říct i k dnešnímu tématu.
2: Já mám špatnou orientační schopnost.
1: A v terénu nebo ve městě, nebo oboje?
2: Oboje.
1: Mhm.
2: Takže já zabloudím i ve vlastním městě. To se mi stalo nedávno. Měli jsme poradu, jsem členkou jedné strany a měli jsme poradu a přátelé mi vysvětlovali, kudy se na tu poradu dostanu.
1: Mm-hmm.
2: A já jsem jako rodilá Hradečanda si spletla Malšovice s Moravským předměstím, takže když mě řekli, že za mostem zahnu doprava, doleva, kde, já už přesně si to nepamatuju, jak mi to říkali, tak jsem jako někam přijela. A říkám, jsem tady, ale nikde tady nevidím, měla být ta porada v hasičský nějaký...
1: V hasičárně prostě, no.
2: A pak ze mě vytáhli, že jsem úplně někde jinde. Na hlavní. A takže jsem se nakonec na tu poradu dostavila. Ale když jsem si udělala řidičák, takhle bylo to, ono to bylo, už je to hrozně dávno, tak jsem si dopoledne udělala řidičák. A můj manžel byl služebně v Bratislavě a já jsem chtěla za ním jet.
1: Mm-hmm.
2: Založila jsem svoji malou dceru a jela jsem do Bratislavy a už někde za Brnem, už nás stihla tma.
1: Mm-hmm.
2: A to bylo ještě kus za Bratislavu, já mám dojem, že to bylo ještě před Malackama, protože v té době byly na silnicích takový nějaký koberce, protože byla nějaká nemoc. Já nevím,
1: Slintavka, kulhavka, jo. Zase se to vrátilo před pár měsíci
2: a
1: taky.
2: Tam přede mnou zabrzdilo auto a já si v duchu říkám, tak policajti, co jsem asi provedla. A on mě dohodil, můj manžel s práteri. Takže bylo to štěstí, že jsem nevěla do tohoto, protože asi by mě to nenapadlo povalit. Mm-hmm. A největší úspěch, když jsem teda se mi podařilo bez zabloudění, dojet z Hradce do Gdaňska.
1: Do Dánska?
2: Ne, Gdaňsko v Polsku.
1: Jo, Gdaňsk, jo. No, a bylo to už v době navigací nebo ještě autoatlasů?
2: Ne. To bylo ještě možná za socializmu.
1: No jo, a to ještě nevedla asi ta hlavní dálnice, která dnes vede od Trutnova.
2: V tom 90. roce.
1: No, tak to jste kabrňák, paní Magdaléno. Děkujeme za vaše historky na téma bloudění.
2: Já vás moc zdravím.
1: Já vás taky. Mějte se krásně a dobrou noc.
2: Děkuji za ten český jazyk, který propagujete.
1: Myslíte rubriku Hezky česky vždycky po 19. Ano, vysíláme na vlna.
2: Vědomuju, jak je ta čeština bohatá a jak je člověk ještě nevzdělaný.
1: No, co se týká češtiny, tak se má člověk vždycky co učit.
2: Ano,
1: to je pravda.
2: Ale je to krásná řeč.
1: Ano, a takhle si s ní tady povídáme v noční lince i v té s datem 8. července. Mimochodem červenec, všude je to July, jul a tak, my máme krásný červenec. Ať se daří, nashledanou.
2: Nashledanou vám tež.
0: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda nás potěšil v noční lince. Teď je 3:15, tedy 23:45. A jestli se nepletu, tak jsme ve spojení s paní Ivetou, která se dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny a hlavně vás tam z těch mých rodných Pardubicích.
0: Rodné Pardubice, a kde jste teď? Odkud voláte?
1: Teď jsem trošku po Labi odplavala až do Poděbrace.
0: No tam je krásně, tam je krásně. A je to kousek.
1: Je to kousek, ale už jsem tady 55 let. Takže no,
0: a neměnila byste, vidíte.
1: Tak zvládní do lázní.
0: Výborně, tak paní Iveto, myslím, že z Pardubic do Poděbrad se nedá zabloudit dneska už.
1: No, jak kdo. Já jsem měla v Pardubicích babičku a ta byla schopná zabloudit kdekoliv. Když mě byly asi 4 roky, tak jsme byli u známých na chalupě a oni se mě vzali s dědou na ten týden do toho lesa, protože jsem byla pod černým kašlím a děda chodil hodně na houby a vždycky říkal babičce, bože, prosím tě, jenom okolo chalupy. No tak babička samozřejmě, jenom že v té době rostly, ty houby opravdu rostly a babička tady houba, tady hříbek a tady podborovák a tady liška a no a pak se přihnala bouřka a děda přišel domů a my nikde.
0: Na houbách se dobře bloudí, no, protože člověk si nevšímá, kterým směrem jde.
1: Tak nás začal hledat, no, nakonec nás našel pan Hajnej a zachránil nás. Tak to bylo jedno moje bloudění.
0: A můžu se zeptat, v kterých lesích to bylo? Někde tady u Pardubic?
1: Kolem na sever, někde u na sever. Mě byly 4 roky, takže to už... Nevím.
0: No, tam už mohou být rozlehlé ty lesy u nás a vrch, no.
1: Tam to bylo takový veselý. No a potom s mojí babičkou byla další příhoda, to, že já jsem měla dceru, stavěli jsme a babička s dědou přijeli a babička říká, děda vám pomůže a já vemu malou a já ji uspím. Ale od nás na náměstí to je prostě, jak se řekne, rovně za nocem. No tak to na zmrzlinu na náměstí, no jsme nějak v rámci ty práce nějak nevnímala i čas a najednou říkám do prčic, když ta babička měla být zpátky a děda říká, no to jsem zvědav, kde ji budeme hledat.
0: A to bylo kde, v Pardubicích nebo v Poděbradech?
1: To bylo v těch Poděbradech.
0: V těch Poděbradech.
1: No tak my jsme skočili s manželem na kolo a chtěli jsme křižovat Poděbrady.
0: A hledali jste babičku.
1: Hledali jsme babičku s kočárem. Můžu vám říct, že jsme lítali po Poděbrady hodinu na těch kolech a nemohli jsme ji najít. A já tak jsme se vrátili oba domů, já už ubrečená, protože to bylo více jak 3 hodiny. A jsem říkala, můžu být, já jdu pro policajty, to není možný, prostě... No a vzala jsem to kolo, že pojedu teda k těm policiím, na tu policii a babička si to přihnala úplně z druhé strany, od Limburka prostě přicházela s kočárkem, se sousedkou v družném hovoru.
0: Takže se, ztratila se nebo zapovídala se?
1: Ztratila se, naštěstí potkala teda paní, která bydlela u nás v ulici a znala nás, tak ji dovedla.
0: Jo.
1: A mě říká, já jsem ti to říkala, by si to
0: nikdy
1: nedávala, že se ztratí.
0: Teda, no tak to by člověk neřekl, že se dá v Poděbradech ztratit.
1: Dá, jak vidíte. No, jinak my jsme s manželem jezdili z orientační soutěže, takže mapa pro nás nebyla jaksi, jak to říká, prostý slovo. Ale měli jsme jiný problém. Já jako učitelka mateřské školy jsem s dětma cvičila vždycky zrcadlově. Takže když jsem řekla děti, zvihneme pravou ruku,
0: jo.
1: Já musela zvihnout levou. A pak jsme jezdili v soutěže a já jsem manželovi říkala, vlevo, manžel zahnul doleva a já na něj ječala, kam jedeš?
0: Jo. Chápu. No to je jako zubař, že jo, pravý zub, levý zub, taky se to musí učit jinak.
1: Takže pak jsme nejezdili levá, pravá, pak jsme jezdili ke mně, k tobě.
0: Jo. No, paní Iveto, hlavně, že to všechno dobře dopadlo. Děkujeme za tyhle historky s babičkou. To je vděčné, no.
1: Dneska tady byla dcera s vnučkou. Vnučka si právě stěžovala na manžela, říká, ten má orientaci houpacího koně. taky ten houpací kůň se houpe jenom nahoru dolů, ale náš můj, tak ten se ztratí všude. No. Na to zrovinka vzpomínali, jak jsme babičku hledali dost často.
0: Dobře, děkujeme, že jste se zapojila do dnešního tématu bloudění, ať už s navigací, anebo bez ní, a ať se daří v Poděbradech.
1: Mějte se hezky a
0: vy taky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: potěšili nás Naďa Urbánková a Karel Černoch v téhle písnice s názvem Slečna Sen. Koho zdravíme teď před půlnocí v noční lince? Tady je Zdeněk Novák z Pardubic.
1: Ano, tady je Marie z Dobříše.
0: Marie.
1: To asi nevíte, kde je. To je u Příbramy.
0: Ano,
1: já
0: ano.
1: Já bych jenom chtěla říci, že jsme, proč se to ozývá, no to je jedno, že jsme s bratrem jeli na výlet. Dostal k narozeninám tu navigaci, tak se to jelo vyzkoušet. A jeli jsme na zámek Švihov, což je v jižních Čechách, tak už před Šumavou. A jeli jsme, a teď se nám to moc nezdálo, jela jeho manželka a její kamarádka a já, a jeli jsme pořád. A ta kamarádka řekla, mně to připadá, že už jsme úplně na Šumavě. A můj bratr František, milovaný, řekl, já jsem tam dal tu vyhlídkovou jízdu. Takže aby to bylo co nejdelší, takže jsme jeli a pak už jsme byli úplně na Šumavě.
0: Počkejte, počkali to je zajímavá tam funkce navigace, vyhlídková jízda, jo?
1: No tam snad, já nevím, asi byla, že si mohl jít nejkratší cestu.
0: A nejdelší cestu.
1: No, no tak, ale pozor, ale teď tam byla doručovatelka poštovní a ptali jsme se, jestli tam někde je nějaký Švihov.
0: Aha.
1: Ona povídá, no to je tady osada, asi 5 baráků. Tak to jsme říkali, tak tam my nejedeme, my jedeme na zámek Švihov. Tak jsme jeli zpátky, Šenkova pila.
0: Takže žádná vyhlídková cesta, prostě jen špatně zvolený Švihov, no to znám.
1: Ano, špatně,
0: člověk si musí dát špatně pozor, ano.
1: Kdybychom tam dali zámek Švihov, tak to bylo asi lepší, no.
0: Ano,
1: ale
0: ano.
1: Nakonec jsme tam dojeli, ale ta navigace se nám vůbec nelíbila. To je, znáte to, za 50 metrů odbočte doleva.
0: Já už to mám vypnuté, jo, že se jenom dívám, už si nenechám do toho mluvit, jenom vždycky zkontrolu.
1: A za 50 metrů to byla polní cesta do pole, takže rozumíte, takže oni už to pak taky asi nepoužívali. Hmm. Ale jenom když je takové krásné téma obloudění.
0: No krásně jste se do něj zapojila, musím říct, no. A vlastně upozornila na to úskalí, člověk si musí dát pozor, když tam napíše lhota, tak si zkontrolovat, ano, jestli ta cesta vede do té správné lhoty. A pak už se může spolehlivě nechat vést, no.
1: To není jenom Lhota, to jsou ještě i jiné vesnice,
0: no,
1: které se nejmenují Lhota a musíte to opravdu asi upřesnit. Takže vám přeji krásnou dobrou noc, krásnou půlnoc. Já totiž jsem bydlela v Chrudimi dlouho. Takže mě jsou Pardubice taky hrozně milé, abych
0: no,
1: řekla pravdu.
0: Chrudim tam jsem často.
1: Byli jsme tam na zájezdu a měli jsme vedoucího, který se jmenoval pan Páv. A když jsme byli na tom zámku a tam byly krásní pánové.
0: V Pardubicích.
1: Párové, ano, teda pávové, tak to jsme udělali krásnou fotku.
0: Možná kdybych teď otevřel okno, jo, tady pod krovního
1: tak
0: studia v Pardubicích,
1: řvát.
0: Tak je, slyšíme tady řvát, no, je to tak.
1: No, tak dobře.
0: Dobrou noc.
1: Tak se mějte hezky, dobrou noc.
0: Vy taky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No, za chvíli i tady v noční lince, prostě všude v okolí bude půlnoc, tak si na ní počkáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Vladimír Mišík a Blue Effect.

0: A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Noční linka.
2: Právě byla půlnoc. 8. červenec se změnil v ten 9., což je 190. den roku 2026, a když to dopočítáme, tak zjistíme, že do konce roku zbývá 175 dní. Svátek mají Drahoslavy, tak milé dámy, všechno dobré a narozeniny, třeba hokejista Jiří Holík, nebo František Rinko Čech, nebo taky skokan na lyžích Roman Koudelka, tomu je 37, a americký herec Tom Hanks, 70. od dneška. A jinak před 20 roky vyhráli Italové mistrovství světa, ve finále zdolali Francii až na penalty. Tak to jen tak pro zajímavost, s čím má dočinění 9. červenec v historii, ale s čím má dočinění noční linka teď tedy s datem 9. To je téma bloudění. Ztratili jste se někdy s navigací, bez navigace, na čtyřech kolech, na dvou kolech, a nebo prostě obyčejně pěšky někde ve městě? Veselé, humorné historky ty přivítám především, už jsme jich tady měli hodně, takže pokračujeme v tom, máme na to další hodinku společně s příjemnými písničkami v podání Pavla Bobka, Petra Nováka, Rangers, Marty Kubišové. Připojte se, číslo k nám je 731 800 900, do noční linky dnes vysílané z Pardubic, a nebo je tu web noční linky rozhlas.cz/linka, tam je takový formulář a tam to můžete napsat. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Slíbil jsem Petra Nováka, takže zase ještě jeden Novák tady v noční lince. Tady je.

0: na regionálních stanicích Českého rozhlasu a taky na vlnách Českého rozhlasu Pohoda. Posloucháte Noční linku. Zdravíme do celého Česka. Zdravíme taky k Hradci Králové paní Marii. Doufám, že spojení se nestratilo a slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Výborně, tak paní Marie, i vy chcete přispět svou troškou do mlýna na téma bloudění. To jsem zvědavý, odkud to vezmete vy, z kterého konce.
1: No, z kterého konce. Je to někdy kolem 70. roku, kdy jsme jezdili každý první týden o prázdninách dvěma auty s dětma kolem 10 let. Cestovali jsme. Tehda se hodně jezdilo na Slovensko, ono nikam dál se pomalu nedostalo v té době. Mm-hmm. A jeli jsme na Slovensko a obyčejně, kam jsme dojeli, tam jsme mohli zastanovat, což taky teďka není možný. Mm-hmm. A několikrát ráno jsme se zbudili, že jsme stanovali někde za hřbitovem třeba. Mm-hmm. Nebo jsme dojeli na Slovensko a pořád si myslím, že tam někde kolem ty Královy hole, nebo prostě už nevím, kde to bylo. Vyjížděli jsme takhle k lesu a byl tam hajnej a taková cesta a on říkal, no jedete krásně, tam se dá krásně ve Mnicku parkovat. Tam je jedna cesta, to je takovej jako údolí a hory kolem. Tam se nemusíte ničeho bát, no jsou tam někdy zvířata takový, i medvěd se objeví. No ale jinak, aby se vám tam něco stalo, nebo někdo vás vykrat, nebo to se nestane. Tak jsme tam zajeli, postavili jsme dva stany a říkali jsme, no to musíme hlídat, kdyby náhodou nepřišel medvěd. A teď se díváme takhle do kopce tam nahoru a tam říkáme, tam jsou dva chlapy, co tam dělají. Samozřejmě, malí děti, říkáme, no, co to je? Do rána jsme s kolegyní neusnuli. Mm-hmm. Říkáme, to musíme hlídat. Ráno, když se objevil znovu hajnej tam, tak mu to říkáme a on říká, já se velice omlouvám. To jsou, oni tady kácej stromy, já vám to neřek, to mě to mrzí. A víte co, tehda prostě kam jste dojeli, tam jsme mohli parkovat.
0: Takže vlastně bloudění bylo povoleno, že jo? Nedalo se zabloudit.
1: Bylo povoleno. A jinak s tím blouděním stalo se mně taky, podle mapy jsem manžela vedla, že jo? A furt mu říká, musíš jet doleva tady. A on mě říká, nemůžu. Já říkám, prosím tě, podle mapy to je. Když jsme dojeli,
0: viděl, tak nás k němu odvezl docela dálka, píše Eva z Litvínova. Dobře to dopadlo, zasmáli jsme se, ale tehdy vám asi, paní Evo, víte, do smíchu nebylo. No, pan Standa nám napsal, dobrý večer, já takhle bloudil s kamarádem Rudou, mohl to být tak rok 1995. Na kolech cesta Benecko přes rovinky, rovinka na Mísečky, bylo to na jaře, my v lehkém oblečení, no a v té době byl na horách ještě sníh, jdeme najednou všude sníh. Bloudili jsme dlouho, pak jsme si vzpomněli na takovou malou radu, že když najdeme na kopci potok, tak buď někam dojdeme, nebo se vleje do větší řeky a určitě někam dojdeme. Došli na Dolní Mísečky, vše dobře dopadlo. Rok 1995, my ročník 1986, takže to bylo celkem záživné pro nás jako pro děti. Díky, pane Stando, za příspěvek. Co jste nám ještě napsali? Pan Michal, onehdy jsem se ztratil v rozmaní je členem areálu prodejny nábytkářského obchodního řetězce. Naštěstí jsem jim tam při tom bloudění nic nerozbil a vydržel jsem to na záchod. Švédský, jaké štěstí. Wilken Tour, píše pan Michal. Předtím jsem totiž pil ten jejich věhlasný bezedný nápoj. Tak ano, bloudění v obchodních domech, to by se taky dalo popsat v naší noční lince. Čím větší, tím horší. Dneska ty komplexy jsou obrovské a někdo na to nemá prostě buňky a chodí dokola, ztrácí se a dá si tam někde dostaveníčko, schůzku, stretnutí je někde právě v obchodním domě u nějakého obchodu, než ho najdete. No, někdy to stojí za to. Děkujeme za příspěvek. Ještě tady vidím zprávu od paní Lídy z Moravy. Hezký večer všem posluchačům. Navigaci v autě nemáme a tak se stalo, že cesta trvající 3 hodiny se nám prodloužila na 4,5. Chci také popřát paní Noře, věrné posluchačce k svátku, pevné zdraví a mnoho krásných nočních linek. Dobrou noc všem hodným lidem přeje paní Lída z Moravy. Tak děkujeme za všechny příspěvky, ty, co jste nám napsali na téma bloudění. Pokud ještě někdo stačí rychle napsat, má hbité prsty, tak můžete rozhlas.cz/linka a nebo je tu náš e-mail linka@rozhlas.cz, kam nám napsal jeden z posluchačů, pan Miloslav. Dobrý večer, můj návrh na téma noční linky. Někdy i já porušuju pravidla. No vidíte to, tak někam si to založím. Třeba v budoucnu tohle téma zvolíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes tedy na téma bloudění, ztratila jsem se, navigace, nenavigace, však to znáte.

0: Noční linka, vysíláme z Pardubic, tady je Zdeněk Novák, zdravím pana Honzu od Mělníka, jsme ve spojení. Dobré brzké ráno.
1: Tady Honza z Libiši od Mělníka. Když mi bylo tenkrát 30 let, v 68. roce, tak Sparta klub dělal zájezdy vlakem do států Norsko, Dánsko, Švédsko a ještě to už si nepamatuju další. A dostávali jsme tam mapu na A4 papíře, z druhé strany popis, kady se má chodit do těch dobrých míst, tak jsem šel a v Kodani jsem náhodou chodil a pak jsem našel park Tivoli, řekl, no já jsem hravej takovej.
0: Jo, tam jsou kolotoče a tak.
1: Jo, tak no a různý ty peníze, za peníze se tam hrálo a když jsem tam přišel asi ve 3 hodiny, to se, 10, ve 3 hodiny jsem tam byl a začal jsem tam prostě hrát. To tam se museli, tam dostali jsme na $1 peníze, no tak jsem si vyměnil tam nějaký ty jejich žetony, kterýma se dalo hrát. No tak jsem hrál, no a najednou byla tma, no samozřejmě v Tivoli moc světla nebylo, na té mapě jsem nic pořádného nenašel a v 10 hodin odjížděl dál vlak z Kodaně, takže jsem musel honem hledat výstup z Tivoli parku. Uhum. A on ten Tivoli park nemá jenom jeden východ. No já jsem tam bloudil, no pak jsem teda podle ty mapy, jak to našel jsem i ten, i našel jsem i nádraží, ale to, když jsem došel na to nádraží, tak jsem měl takovou strašnou kliku, že jsem naskočil do posledního vagonu, tenkrát se v těch vagonech dalo na stupátkách jet a otevřít si dveře za jít. Dneska už to nejde, že jo.
0: A ten vlak jel kam? To jste jeli do Oslo?
1: Co?
0: To jste jeli dál do Oslo, pak z té Kodaně?
1: No, Oslo jsme jeli pak do Švédska, do Stockholmu.
0: Takže jste pokračovali v cestě prostě z té Kodaně.
1: Pokračovali jsme dál, ale já měl strašnou kliku, že jsem náhodou, protože já jsem neuměl skoro tenkrát, to mě bylo 30 let, jsem neuměl skoro slovo cizicky, jenom rusky, že jo. No tak jsem měl strašnou kliku z kufry a to všechno ve vlaku.
0: Jasně, co byste dělal, no, musel byste pozdějším vlakem, jak byste je hledal.
1: V noci v 10 hodin se odjíždělo, ráno se přijíždělo do dalšího hlavního města, takhle jsme byli 5 dní, jsme takhle jezdili.
0: No, tak to teda jste si ušetřil velké strašná, komplikace. Mobily nebyly.
1: To byla strašná klika, v tom Tivoli parku jsem se opravdu ztratil.
0: Jak jsem se ztratil v Tivoli? Komentoval posluchač Honza od Mělníka, my mu děkujeme za to, že se zapojil do dnešní noční linky na téma bloudění. Tak ať se nestratíte, tak, pane Honzo. Ať se daří. Dobrou.
1: Tak,
0: dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jestli pak to teď bude v noční lince obloudění někde ve městě, pěšky, anebo obloudění v autě s navigací, bez navigace. Dobrý večer, pozdní večer, brzkou noc.
1: Dobrý večer, tady Jarmila z Vysočiny.
0: Zdravím, paní Jarmilo.
1: No, jelikož jsem bydlela na Hájence, tak moje první bloudění bylo, když mi bylo 6 roku. Šla jsem totiž do lesa, tam hnedka za Hájenku, protože tam byl křížek věnovaný druhý světový válce, nějakému vojákovi, a rostly tam dvě lípy. Takže tam rostly hřiby, dubáci a kuřát, pak zadu kousek kuřátka, takže naše mamka, když chtěla vyvařit polívku, tak hnedka řekla, hala, skočte mi pro hříbky, ať můžu dělat polívku.
0: Nebo pro kuřátka.
1: No, tak když byla houbovka, tak jsme šli ke křížku, že jo? No a když byly kuřátka, tak jsme šli tam kousek za hřiště vejít do toho mešičku pěkně. No a jednou jsme takhle šli na ty kuřátka a ono jich tam bylo tolik a my jsme šli s bráchou, ono mu byly 4 roky, jo. My jsme šli a šli, až jsme došli 4 kilometry do Nepomuku. No, ale ono to bylo docela strach, protože jsem nevěděla dokonce, kde jako šu.
0: No.
1: A pak jsme teda viděli cedulu Nepomuk, jo. Říkám, ty brďo, my jsme daleko. No musíme se teda vrátit, ale půjdeme po silnici. Tak jsme šli, bráška bečel, jo, ten byl tý mamko, teda mamko. Já se bojím, už se ztratím, my už nedojdem. To bylo jak normálně.
0: No pro něj to nebyly 4 kilometry, ale 40 s těma nožičkama malýma, že jo?
1: No. A teď jelo MBčko, ta stovka, jo, taková, béžová. A samozřejmě my jsme šli po kraji a já jsem teďka na něho. Prosím tě, breč. Ať si nás všimnou. A on se nás opravdu, on teda přijel a pak se vrátil. A přitom teda naši nám nakazovali, ne abyste seděli někomu do auta.
0: Zimu, no.
1: Jenže my jsme byli tak zoufalí a on, když viděl, jak jsme ubulený, nebo hlavně brácha, tak prý, co jsme se nám stalo. Já říkám, no my jsme šli, mamka nás poslala do lesa na kuřátka a my jsme šli a pořád jsme necházeli a pak jsme najednou byli až tady. A odkaď jste prej, no říkám z Hladova, ježišmarja, no to teda, pojďte, já vás tam dovezu.
0: Tak.
1: A já říkám, tak to ze mě spadlo a prostě jsme teda byli doma a mamka, kdy jste tak dlouho, prosím tě.
0: Nic netušila.
1: To bylo 11:30, ne, my jsme šli v 9. A potom další teda velký zabloudění bylo, když jsem byla v učení v Třešti, protože jsem byla na podnájmu u Procházku, tam byli staří takový manželé a měli obchod Koloniál kdysi a teďka z toho měli sklad, ale tam bylo věcí, ten starých, to já zbožňuju úplně, jo. Já když jsem něco potřebovala nebo tak, tak on mi prostě pan Procházka vždycky vyšel stříc a půjčil mi třeba kárku a já jsem jezdila na kopřivy. Mě tam totiž říkali kopřivová vílo, protože já jsem se nudila, že jo. Tak jsem chodila taky na kopřivy, na maliny, po škole, po praxi, tam jsem vyplela před úřadem kus tak 20 metrů růží, jo, abych se nenudila, jo, pěkně, jako sama od sebe. No a teďka, když jsem teda, nasušila jsem 7 piplů, jo, a teďka jednou jsem prostě teda šla to, na Špičák tam tím směrem a opravdu to bylo docela krušný, protože jsem přišla i na dřevo, na takový suk, že jsem si topila, topení jsem si měla jako obstarat sama a no to, ty aktivity moje, to bylo jedno, že jo. Akorát jsem měla zakázáno se vodit pánské návštěvy.
0: Tak a teď k tomu ztracení se, prosím.
1: No a teďka vám tady to řeknu, já jsem šla taky až docela daleko a tam jsou vlastně ty lesy hluboký a teďka jsem, už se šeřilo. Já jsem teda měla maliny, měla jsem nějaký dřevo, jo, ale To bylo tak prostě, že tam byly vidět jenom takový průseky, jakoby nahoře, když jsem se podívala, jakoby obdélníky nebo to. To jsem měla docela nahráno, protože jsem nevěděla, já jsem totiž nešla jenom rovno, já jsem šla kousek tam, napravo, nalevo, ne, po těch lesních cestách. A teďka teda jsem tam viděla bagr, nebo nějaký, jo, to, ne, bagr, to lesní těžební
0: techniku traktor, prostě, no, a pointa toho?
1: No. A pointa je to, že jsem si tam rozhodla, že tam budu přespím.
0: No.
1: Když je tam traktor, tak tam musí ráno někdo přijít.
0: Mm.
1: No, ale pak mě to nedalo, já říkám, ale tak to zkusím. Víc jsem šla furt nahoru, tak musím jít dolů. Logicky myšlení, že jo. Tak jsem šla, ale měla jsem nahnáno Procházkový, měli o mě strach. Pan Procházka mě šel naproti už hledat. Jo. A teďka měl, on teda jako neměl, myslím, cukrovku, ale už mu bylo...
0: A jak to dopadlo? Jak to dopadlo?
1: No, že si mě pak zim se mě dělali srandu v hospodě, když jsem šla náhodou třeba na kavčo nebo tak, ty známý. Že když jsem řekla tady tu příhodu, tak říkám, no ale pan Procházka mě naš. A i sušenku, aha, on ti dal sušenku. No jo, ale maliny voněly po chalupě a já jsem měla takovou radost, ty suky a tohle, jo. No, to bylo úplně neskutečné. Takže jsem se teda zachránila jako napůl sama, no, vlastně svým myšlením bych řekla.
0: Dobře, děkujeme paní Jarmilo za příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě určitě jeden příběh na téma bloudění a navigace a podobné záležitosti stihneme. Dopřejeme si teď vaše patejdla a pak se s někým z vás zase spojíme. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu.
3: Agnes je moja.

0: pokračujeme. Jestli se nepletu, tak teď se s dalším z posluchačů vydáme do Německa, který tam zažil velké bloudění. Tady je noční linka, kdo je tam? Dobrý večer.
1: Zdravím, tady je Ruda z Ústeckého kraje. Já bych se s vámi rád podělil o jeden zážitek, který jsme zažili, když jsme jeli s kapelou z koncertu z Německa. A my jsme zabloudili takovým šíleným způsobem, že jsme bloudili 4 hodiny, tam předělávali snad, já nevím, 4 ulice, prostě 4 nějaký, prostě, no úplně jsme zabloudili, 4krát jsme se ocitli na té samé značce Umleitung.
0: Umleitung je objížďka německy.
1: To znamená objížďka, přesně tak. Nakonec jsme nepochopili, jakým způsobem záhadně jsme se odtamtud vymotali a nakonec to dopadlo tak, že jsme normálně složili jako dokumentární písničku, která se jmenuje Umleitung od projevu radosti. Tému jako zpíváme přesně, co se nám stalo a že nás vlastně ještě cestou nakonec pak zastavili jako i policajti a všem jsme málem ještě dostali pokutu, že jsme jeli v obci trošku rychleji. No my jsme byli rádi, že jsme odtamtud vymazali, že jsme se dostali do Čech a byla noc, nikde jsme se nikoho nemohli zeptat. Takže s tím jsem se rád chtěl podělit s vámi.
0: A ta písnička, ta byla v němčině nebo v češtině?
1: V češtině
0: se jménem Umleitung. To mě povězte, v které části Německa jste takhle bloudili. To bylo ještě za minulého režimu ve východním Německu někde?
1: Ne, bylo po revoluci, ano. Ale samozřejmě navigace ještě neexistovaly. Byli jsme podle mapy, jsme prostě nevěděli, byli jsme celý auto vzhůru, 5 lidí prostě, jo. Hledali jsme, koukali jsme, pozorovali jsme, no 4krát jsme se minimálně objevili u té samé značky Umleitung prostě, takže to bylo takový legrační, tak jsme se tomu zasmáli, jsme kvůli tomu složili písničku.
0: A to bylo teda někde u hranic nebo hodně hluboko v Německu?
1: To bylo hluboko, no.
0: No vidíte to, takže jste takhle hráli u sousedů, jo? Projevy radosti, no, říkáte?
1: Ano.
0: Projevy radosti Umleitung. No já to tady hledám, bohužel teda i nemáme v hudební databázi. Nevím, jestli to bylo někdy natočeno vůbec.
1: Bylo, jasně, CDčko se jmenuje Již a ještě ne.
0: No tak vidíte, hledám, ale bohužel, že bychom si to pustili, nemám to tady nikde, nevidím to tady, ale tak představivost bude pracovat. A to bylo jediné vaše bloudění v Německu, jinak...
1: To bylo zatím jediné naše bloudění, co jsem zažil nejvošklivější, že jsme fakt byli úplně zoufalí, že jsme už prostě si říkali, no to není možný, kam se dostali. No a nakonec jsme se vymotali a nevíme do dneška nikdo jak. Prostě
0: ale vymotali. Výborně.
1: To celkově asi 4,5 hodiny, no.
0: Ty jo, tak to bylo dlouhé. No pane Rudo, tak hlavně, že jste se zase našli a jezdíte dál?
1: Já jsem s kapelou skončil.
0: Skončili jste.
1: Rozděl jsem svoji kapelu jinou, a takže to jsou zase jiný příběhy.
0: Jo, dobře. Tak třeba zase při nějakém dalším tématu. Ať se vám daří, hezky se vyspěte.
1: Přeju vám krásnou noc všem.
0: Vám taky.
1: Do celé republiky. Naslyšte.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak a teď Karel Gott, ten taky hodně jezdil zpívat do Německa.

Jeli jsme z Ostravy do Těšína na trhy, je to už hrozně dávno, auto jsme museli nechat v Českém Těšíně, pěšky jsme šli přes most do Polského, zpátky jsme se zase vraceli přes most, ale naše auto nikde. Po dlouhém hledání jsem si vzpomněla, že jedním mostem se chodí tam a druhým zpátky. Auto jsme našli a jeli zpátky na Ostravu, cedule ukazovaly doleva, třikrát jsme jezdili pořád dokola, až jsme se nakonec vymotali. Zdravím všechny posluchače, Soňa z Jižní Moravy. No tak děkujeme za tenhle příběh, paní Soňo. No a vlastně Soňa udělala tečku za dnešní noční linku, protože pár minut zbývá do jedné hodiny noční, musíme končit, ale noční linka to bude vlastně už zase dnes o 23. Zdeňka Nováka vystřídá, Miroslav Hruban budeme zase vysílat z Pardubic a Mirek si s vámi bude povídat o toulání přírodou a krásných místech a rozhledech. Někdy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer s dalším vydáním pořadu, který vám v tomhle čase od pondělí do pátku nabízí výběr z galerie archivu mluveného slova. No a všechny dnešní ukázky spojuje jedno jediné jméno, totiž herce a humoristy Miloslava Šimka.

0: Zuzana Burjánová, nebo Zuzanka Burjánová, jak se říkávalo, patřila k těm několika půvabným zpěvačkám, které v Semaforu doplňovaly vystoupení jak skupiny kolem Jiřího Suchého, tak pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ostatně jejich návštěvní dny jsou asi notoricky známé. Co zůstává, řekněme, trochu stranou, to jsou rozhlasové archivy. Najdeme tu například rozhovor s oběma pány, Šimkem a Grossmanem, o knížkách a jejich oblíbených autorech a dokonce i několik povídek, čtených ještě v tichu rozhlasového studia, bez těch známých výbuchů smíchu divadelního publika.
1: Jakožto chudí chlapci dáváme samozřejmě přednost knihám brožovaným a z těch si ještě vybíráme hlavně legraci. Já osobně nevím jak Slávek, ale já dávám přednost tedy knihám s anglickým takovým suchým humorem, K.R.G. Brown a podobně. A samozřejmě, abych se dostal i na druhou stranu, tak mám moc rád Slávek, taky určitě Ilfa a Petrova.
2: Tak já ze satiriku mám hrozně rád Zoščenka a potom z našich autorů Achille Gregora, který ovšem teď poslední dobou se nějak odmlčel, což mě...
1: To já si přidám, tedy jednak mám rád Gregora, ale hlavně Jirotku a je mi osobně moc líto, že po Saturninovi a po Muži se psem začal pan Jirotka psát takové povídky o lešeních a lešenářích. A těm jsem se už tolik bohužel nesmál, ale první Jirotkovy věci mě připadají skutečně na vrcholu humoristické tvorby. Já mám moc rád romány pro kluky, Slávek taky my do dneška kupujeme a jsme rádi, že se vycházejí Fogladovy knihy.
2: To říkáme v každém rozhovoru, který vždycky děláme, tak se přiznáváme k dílu Jaroslava Foglara. Vždycky čekáme, kdo z nás to jméno řekne dřív.
3: A vy jste nezažili tu přímou vlnu těch Foglarové, když to vycházelo, řekněme, v Mladém Hlasateli?
1: Prakticky už ne, my jsme...
3: To byly přílohy Mladého Hlasatele, že Hoši od Bobří řeky třeba ty vycházely jako přílohy Mladého Hlasatele.
1: My jsme 40. a 41. ročník, takže jsme začali vnímat později.
2: Pak jsme to sbírali, že jo, to se vyměňovalo mezi klukama, to byl takový podobný obchod.
1: Třeba za sbírku známek se dostal ročník Hlasatele a takovýhle.
3: A co vás na povídce lákalo? Uvažovali jste třeba někdy o tom, jestli to víc píšete protisk nebo víc projeviště jako monolog?
1: Nás na povídce před lety lákalo to, že jsme ji neuměli psát. My jsme neuměli napsat povídku, my jsme uměli, třeba říkali jsme si, že napíšeme hru a tu jsme napsali a neuměli jsme napsat krátkou, třeba 4-5minutovou povídku s poentou a najednou se nám to začalo dařit, tak opojení snad nějak tím, že jsme to uměli, jsme jich vychrlili 50-60.
2: Myslím, že podvědomně nějak jsme měli na mysli to jeviště, protože vycházelo to z nutnosti vlastně i to naše psaní pro klub Olympik ještě v tehdejší době, protože tam bylo takové malinké jevišťátko, kde nešla hrát nějaká větší komedie.
1: Tak tam jsme to museli číst a krom toho jsme každý týden prakticky museli přijít s novou povídkou, protože publikum bylo víceméně stále. Tak to nás nutilo
3: psát. No a ta povídka pro jeviště, ta užívá zřejmě určitě sytějších barev,
2: je taková drsnější, řekl bych. Drsnější humor, než takový, jaký dočíná.
3: A taky jednodušší obrazy, aby byly na první poslech srozumitelné, ne?
1: Ano, člověk musí počítat s tím, že vtip a gag a poenta musí být jasná, přímočará, k tomu se nemůžete už nikdy vrátit. Jako při čtení, když vás něco zaujíme, tak si ho přečtete po druhé, po třetí, ale tady to musí dopadnout i hned. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Na místo zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslíkům. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Sběr jsem zhromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Čierné Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil, Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem polepoval obrázky z Murzilky a pionírské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionír vše potřebné pro život. U nás doma se totiž o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionírská vedoucí Jiřina věděla, co nám schází a častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy vedoucí vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček mráz odešel příliš brzy a nemohl nám pak vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, neboť plamének, který děd v srdci zažehl, hřál. Ale maminky ze staré školy nás i byly a laskavého dědu mráze nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionilský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, svou sem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. To jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti, naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou kločili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji, s písní na rtech, celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. V den nejslavnější pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu Nenasitu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického to brouka hubili. V noci pak podél tratižňovou hlídku drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlíku kuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýrů a svazáckého pracovníka v našem obvodě. Jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní ji naučím a tanců do nohou vložím. Ach, to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Vím, práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někdy uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: My s Jirkou hrozně rádi vzpomínáme na doby, když jsme spolu začínali psát. To jsme oba studovali, byly to doby takové bezstarostné, ale už jsme inklinovali k divadlu. A protože já jsem musel čas od času předstírat i před domovem, že pilně studuji, tak jsme většinou psávali v městské knihovně, tam je taková studovna. No a čas od času jsme přecházeli vedle do čítárny, kde byly veškeré dostupné časopisy a noviny a to jsme my už snad od malička hrozně rádi pročítali. No a jednou v té čítárně došlo k takové velmi zajímavé situaci a příhodě, které by
1: čítárně přímo snad rozpojit. Ani ne. To bylo mimo čítárnu a sice na chodbě, a respektive ani ne na chodbě, jako na přilehlé místnosti k té chodbě. A my jsme jednou do té místnosti zašli a teď jsme z ní opět vyšli a viděli jsme, že současně s náma vyšel z té místnosti takový pán, jemuž vzadu spod saka čouhal téměř až na zem takový zvláštní tkaloun.
5: No, dva tkalouny.
1: Dva tkalouny, to mohou být. A tak jsme šli za ním až do té čítárny, on si usedl za stůl a čet. A teď my stáli před tou čítárnou a říkali jsme si, to je škoda, aby člověk s takovýma krásnýma kalounama byl nevyužitej v podstatě.
5: No, nás mrzelo zkrátka, že už nemůžeme chodit po té chodbě za ním a dívat se, jak mu
1: vlají.
5: Šle vlají dole a případně upozorňovat lidi a říkali, jak je to pěkné. Tak jsme si vymysleli takový trik, jak toho muže dostat od novin z čítárny na chodbu.
1: A sice Slávek vyšel.
5: To jsme tenkrát nějak losovali, na koho to padne.
1: Ano, Slávek byl muž číslo jedna. Šel za tímhle tím pánem přes celou tu čítárnu, on seděl úplně aj vzadu někde u těch nejodbornějších listů, sklonil se nad ním a diskrétně mu říkal, pane, venku na vás čeká nějaký mladík, chtěl by s vámi hovořit. A on se tak divně díval, řekl, na mě? Ale přesto vstal a šel přes celou tu čítárnu znova a krásně ty kalouny byly viditelné na veliká vzdálenost. A teď já jsem se třás s každým krokem, který on učinil, zkracoval tu vzdálenost, až na mě bylo, abych s ním o něčem pohovořil a o něčem důležitém. A teď jsem záviděl strašlivě Slávkovi, který stál vzadu a mohl se smát, on to taky dělal. A ten pán se zastavil proti mně. No a já jsem říkal, pardon, dobrý muži, ale děti za vámi chodí a smějí se, že máte nějakou tkaninu tady vzadu za sebou. A teď on se otočil, viděl ty tkaloviny a to přišla ta nádherná Slávková chvíle, protože on zezadu viděl, jak tenhle pán se zoufalým úsilím ty tkaloviny nacpává na patřičné místo.
5: A pak, přestože od nás vlastně to byla taková klukovina a drzost, tak on naopak Jirkovi strašně děkoval, že ho na to upozornil a sunul mu do rukou nějaké peníze.
1: Já je nevzal Jirka, samozřejmě.
5: A byla to nádherná příhoda, na to moc rádi vzpomínám.
1: A jsme rádi, že jsme tomu pánovi ukázali, že naše mládež je opravdu čestná.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jiří Grossman jako kotě si příst. Stejně jako o 2 roky dřív Jiří Suchý po tragickém Šlitrově odchodu, musel se i Miloslav Šimek po smrti svého kamaráda a přítele rozhodnout, jak dál v životě a na jevišti. Hledal někoho, kdo by co nejméně připomínal stylem humoru právě Jiřího Grossmana. A tak si našel nejprve Luďka Sobotu a počase také tehdejšího spíkra hudební skupiny Plavci Petra Nárožného. No a poměrně nesourodá trojice, v níž byl Petr Nárožný začasté v roli nespoutaného cholerika, byla na světě.
2: Vážení přátelé, chcem-li dnešní večerní představení pozvinout vpravdě na evropskou nebo na světovou úroveň, neměla by v žádném případě chybět přece ukázka velkého klasického herectví, klasického dramatu, prostě toho, čemu se říká velké divadlo. Popravdě řečeno, buďte upřímní, ruku na srdce, nejste tak trochu zklamáni? No, koho jste vlastně viděli? Pár blikotavých hvězdiček pop music, že? Pavla Bobka, který snad byl slavný před světovou válkou. A dneska se celkem marně pokouší dojímat pamětníky. Šimek, Sobota, vidíte oba, ani jeden, ani druhý, žádní velcí herci to nejsou. A tady hrála celkem obyčejná kapela. Ale jak vždycky velmi trefně a velmi vtipně podotýkám, utopenému dešť nevadí, jsem tady já. Napověda. A mohu vás ujistit, že nejen tak nějaký napověda, mohu vás dokonce ubezpečit, že milánská Skala, metropolitní opera v New Yorku i naše české národní divadlo, naše zlatá kaplička, všechny tyto vážené instituce by byly velmi rády, kdybych právě já křepěl v jejich koukaní. Já tak nečiním, já naopak přicházím mezi vás, jako napovídá misionář, abych vám dokázal, že je napovídá osobnost, je-li to člověk s talentem, posvěcený s tou rancí geniality, a to myslím, je můj případ, dokáže ze Šimka a ze Soboty z těchto dvou nedouků vyrazit jiskru pravého herectví, herectví velkého a dramatického, talentovaného a zasvěceného totálního divadla v tom nejvlastním...
3: Ty mlčíš, ty mluv, až my dva nebudeme vědět. Říkám, zales a napovídej, my hrajeme.
4: To je správný, ale co hraje?
3: To, co on bude napovídat.
4: Co budeš napovídat, figuro?
2: Já tady mám jenom lucernu, já se sebou nic jiného nevzal.
4: Mám lucernu, hrajeme lucernu. Hrajeme lucernu. Ostatně šrámkovo hry se nám vždycky líbí.
2: Odkud to mám vzít?
3: Okay, Tomáš, spočítej si, kdyby na normálním divadle se v 7:30 začalo, kde jsou teďka s dějem.
2: No jo, na normálním divadle, pozor. Na našem divadle, kdyby jsme začali v 7:30, tak je to ve 7:45 už dávno vypískaný. To jsme byli s direktory na požárním schodišti.
4: To se byli ten slabý děj, co u vás byl vypískaný. Přeskakujeme a hrajeme tady tu sílu, co ti tu už bylo.
2: Vážení přátelé, ale to není špatný nápad. To není špatný nápad. V tom případě se nám z Lucerny nabízí úžasně atraktivní a divácky také nesmírně vděčná scénka v hustém havrovém lese. No, ať už Lucernu znáte nebo neznáte, je to jedno. Dejte křídla fantazii a račte si představit hustý havrový les. Doslova habr vedle habr.
4: Hele, už ho to vzalo.
3: On snad dojí stromy, nebo...
2: Co bych dojí stromy? Já ukazuju hustý habrový les, doslova habr vedle habru. Já ukazuju habr, ne bambus. Měsíc dávno zapach, bezvěstná noc, velmi sugestivní atmosféra, tma jako v pytli, tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je mokřina, tu je kamen.
4: Pardon, kdo říká?
2: Mlinář.
4: Kdo ho bude hrát?
3: Třeba já mám rád moučný. Co říká?
2: No, co jsem říkal?
3: Co jsi říkal?
2: No, říkal jsem, tak jdem tady pozor, paní knižno, tady je mokřina, tady kamen.
3: Tak jedem, paní kněžno.
2: Ale ne, tak jedem, paní kněžno. Tak jedem, to já říkám prakticky před každou větu, to já možná neustále, to má strašně pletlo. To je taková dohoda. Takový úzl mezi hercem a napovědem, že vám začíná text. Já mu říkám, neustále, to má strašně pletlo. Teď se vám začíná od toho tady pozor, pozor, tam vy až mluvíte. Tak jenom tady pozor, paní kněžo, tady je mokřina, tady je kamení.
3: Pozor, pozor!
2: Ale jaký pak pozor, pozor? To přece není rozhlas v obci. To textu máte jenom jednou pozor, jednou pozor. Dávejte si na ty věci trochu pozor. Tak jeden tady pozor, paní knižno, tady box na dvě kamení.
3: Jednou pozor!
2: Čeče, co to číslujete? Jednou pozor je v textu, ne? Vy musíte říct jednou pozor, no samozřejmě. Ale přitom nesmíte říct jednou pozor. Je vám to jasný? Podívejte se. Jednou pozor řeknete a přitom jednou pozor neřeknete a je to. Tak jeden tady pozor, paní knižno, tady je kamení a ty mokřina.
3: Tady pozor, paní knižno, tady je kamení a tady máte mokřinu.
2: Mokřinu jsem říkal, to slyšeli všichni. Švachtavá mokřina, ne mokřina.
4: Ta mokřina by mě silně zajímala. Mohl byste přesně určit hranice té mokřiny?
2: Ale to diváka nezajímá.
4: Mě tady to zajímá, abych si nerad nabral do bod.
2: Dobře. Tady je někde rozsáhlá mokřina, taky se to táhne kolem mě do zádu. Tady je hranice, vy stojíte na suchu.
4: Takže vy v tom čvaňáte. Já mít vaše boty, tak tam lezu taky. Vy byste tam možná mohli s kalhotami. Kolej a koukám, ty už tam byli, jo?
2: Co by tam byly kalhoty, co by tam byly boty? Starejte se, osujte si. Taky nekomentuju, co máte na sobě. Minář!
3: Přítomen!
2: Podívejte se. Vy v tom textu máte prakticky dvě varianty. Nic jiného tam nemá. Dávejte pozor. Máte tam tu mokřinu, máte tam to kamení. Ať už to neskazíte, říkejte se pro sebe. Kamení, mokřina, mokřina, kamení, kamení, mokřina, mokřina. Nic jiného tam nemáte. Mokřina, kamení. Dvě varianty držíte v hlavě. Dvě varianty. Mokřina, kamení, kamení, mokřina. Tak jeden tady pozor, paní knižo, tady mokřina, tady kamení.
3: Tady pozor, paní knižo, tady mokřina a tu jsou dvě varianty. Hraju v tom taky. Šimek Miloslav. V lomu 10.
2: Samozřejmě na vás dojde.
4: Děkuji, já teď zůstanu.
2: Mlinář, vy se zastavíte na hranici.
4: Pardon, ještě jsem se...
2: Vy se zastavíte na hranici.
4: Já jsem se chtěl zeptat věce, jak hustě na Habrovém lese.
2: To jsem si na začátku říkal dvakrát.
4: A mohl bych zatím, abych byl trošku využitý, dělat v tom případě Habr.
2: Nevím, no tak. Dělejte Habr, ale tohle spíš desatera. Ale si já vím, jestli víte, jak je to na divadle papér.
4: No ne, že bych se klátil a že bych snažil nešumit.
2: Dáte se a šumte se.
3: Prosím vás, ať čumí, ale ať se neklátí. Mě mlátí větvema.
2: Hejte se, neklátě se, mlátí tě o větvema.
4: Já se přesadím.
2: Tak se přesadím.
3: Já radši vytrhnu.

0: si zajít, kurva, a dělat pelíše. Ale jaký pak útulek, žádný zajíc není ve scénáři, odkaž já si měl vyběhnout.
1: Může se objevit, já vás chci informovat.
0: Ne, co mě informujete, tady žádný zajíc nemá co dělat. Když jsi nějaký vlez, jak mu kopnu hlavu.
1: Mně se to líbí.
0: Ale mlčte.
2: Mně se to nelíbí, že mu chcete okopávat hlavičku.
0: Vy nejste schopni říct boxinu s kamením a bedry, když vám něco nelíbí. Vaše slova.
3: No věci, zlaté, vemte to rychle. Ze mě padají šišky.
0: Pánové, jestli si myslíte, že mě budete dráždit, tak mi dráždit nebudete. Já vám říkám, připravte se, hrajem.
3: Příprava hotová.
4: Příprava hotová.
3: Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová.
1: Odjet.
0: Hrubo, mě jste zblbli! To není nádraží. Ruce na pánové. Znova. Na značky. Tak jdem, tady pozor, paní knížo, tady je kamení a ty mokřina.
3: Tady pozor, paní knížo, tady je kamení a tady je mokřina.
5: Ach, jak mokro.
6: Mafio.
0: Ale to říká. Ale lidi, ty role jsou tak jenom dvě.
3: A já jsem Mlina.
0: On je Mlinář.
3: Vytáhněte stavidla.
0: Co vy si vás?
4: Ne na mě bude, ženskou já rád nebudu, s tím nepočítejte. Radši hrou dřevo, jsem smrk.
0: Tak to jsem tady zbytečně, šel jsem, že se brám, můžu odejít.
4: To může?
0: No prosím.
3: Leda, že byste to přepsal rychle na dva Mlináře.
0: Jsme rovnou mohli hrát Mlináře, hodí tě od raupacha. Nejsou velikonocí.
4: Tě budu hrát, tomuhle otci ne, to bych si pomohl.
3: Nazdar táto, kde jsem ti našel.
4: Včera kněžnu a jde mi text tady na kafíčku.
5: Ach, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudy není možná?
4: Nebo mé střevíce a šaty. Jinudy není možná, ale.
0: Čak, dorajte ženskou, no tam jen kněžnu.
3: Jsem naštvaná.
0: Ale jste naštvaná. Podívejte si, jak vy to děláte, jak vy to hrajete.
5: Ach, je mokro, mé střevíce a šaty. Jinudy není možná, vole.
0: Herečky by se o to porvali. Já vám to přidehrou, dívejte se na mě, jak to má vypadat.
5: Ach, jak mokro. Mé skřevíce.
0: Pohled dolů.
5: A šaty.
4: Jo, já si takhle budu zvedat šaty. Já jsem kněžna, pane, já nejsem hampíznice. Já jsem šaty viděl doufám, já mám na zámkyni a ne jedny, plný skříně.
0: Ale mlčte, co máte na zámku. Mě vaše feudální poměry nezajímá. Stejně o to přijdete. Jinudy není možná.
4: Tak jak mokrá mé střevíce a šaty, jinudy není možná.
0: Jen tudy.
4: Jen tudy.
0: Ne, Mlinář.
4: Ne, Mlinář.
0: Ale ne, Mlinář.
4: Nedívej se na něj, Lučku. Zůstane ti to.
0: Znova. Ach, jak mokrá mé střevíce a šaty. Jinudy není možná.
4: Jak mokrá mé střevíce a šaty. Jinudy není možná.
0: Jen tudy.
3: Jen tudy.
0: Tudy.
3: Jen tudy, tudy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Další semaforská hvězda, gentleman Pavel Bobek. Ale na závěr ještě jednou k Miloslavu Šimkovi. Představí se jako průvodce oblíbeným pořadem Zavězte prosím, volá semafor. V něm, ať už po telefonu nebo přímo na jevišti divadla Semafor, vystupovali různí atraktivní hosté, mezi jinými třeba i Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř nebo scenárista Jaroslav Dítl. Tak, všechno dobré a ve zdraví brzy naslyšenou. S tím se dnes loučí ve studiu autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Dítle, my si moc vážíme toho, že jste přijal naše pozvání, že jste navštívil naše divadlo. Vidíme vás tady velice rádi vždycky, jak v hledišti, tak na jevišti. My víme, že váš pracovní den je náročný. Hned bychom ti mohli začít. Já doufám, že ta beseda bude taková upřímná. Některé dotazy jsou tady přímo provokující, možná některé i indiskrétní a nevhodné, ale já už jsem taková povaha, že rád přečtu. Ale ten první je takový celkem solidní, jak z dotazníku. Jak vypadá váš pracovní den?
3: Ráno vstávám, zbuzen dětmi, potom je odvezu do školy, cestou vememe 200 rohlíků, protože jsme se na to uvázali, že budeme dovážet rohlíky na svačinu.
2: A jako do školy?
3: Ano, do školy.
2: Vy máte vlastní už pekárnu? Tak... Já jsem leco slyšel, co máte, ale pekárnu, to je přehnané.
3: Já jsem taky slyšel, že peču ty scénáře dost jako housky, ale to není ten případ. To není ten případ. Já jsem se uvázal jednou, že budu každé pondělí vozit housky do školy a pak se ukázalo, že se nikdo neuvázal na úterý, středu, čtvrtek, pátek a tak to vozím každý den. No, tak tím začne můj den.
2: Potom... A vejdou se děti do auta, že tam 200 rohlíků. Jo,
3: ano.
2: Obložený.
3: 200 rohlíků není tak moc. Neboli tam přijde 6 dětí a 200 rohlíků. Všechno to vyklopím, jedu zpátky, přečtu si denní tisk, s tím jsem dost rychle hotov.
2: A píšete asi kolik hodin denně?
3: Ne hodin, ale stránek, 15 stránek denně.
2: Který ze seriálů vám nejvíce vyhovoval, který vám nejvíce přirostl k srdci?
3: Aha. Každý seriál, bych řekl, pro něco ho má autor rád. A to i seriál, který je zavržen, i ten, který má zcela prostřední úspěch. Takže já nevím, jestli je to tím, že si čím horší je kritika, tím víc na něm lpím a říkám si, ale přece jenom nevšimli si těch hodnot a tak dále.
2: Tak můžeme rovnou, když to takhle říkáte, navázat na další otázku. To asi tady někdo naráží na jeden z vašich seriálů. Viděl jste někdy, jak jsou ve skutečnosti organizovány žně?
3: To má co dělat s plechovou kavalerií.
2: Asi, ano.
3: Ano, ano. No, viděl, ale protože nemám kvality pana Hitchcocka, tak neumím psát horory a tak jsem to udělal po česku.
2: Šíří se o vás pomluvy, že své seriály píšete na kšeft. Můžete to vyvrátit? To až drzej dotaz, jo, ale já se omlouvám, se může přijít kdokoliv. Někdy mívá vycházky polepšovna, takže se nedivte. Že...
3: Ta otázka má na mysli, jestli se seriály živím?
2: Asi takhle by se to dalo říct, že...
3: A představte si, že se živím seriálem.
2: No, je to taky v pořádku.
3: Já jsem myslel, že to trestu.
2: Ne, v pořádku. Jenom se mi líbil ten dotaz svojí drzostí, tak jsem ho sem šoupnu. Když běžel v televizi seriál Nejmladší z rodu Hamrů, nutila mě žena sázet brambory a sekat trávu. Při nemocnici na kraji města jsem polikal aspirin a pil čaj. Nepřipravujete, prosím vás, seriál Hospoda na kraji města?
3: No, napsal bych to strašně rád. Musíme poradit tomu dotazovateli, že teď se sestavuje v televizi ideově tematický plán, ať se to tam pokusí dát.
2: Jste pověrčivý. Mám na mysli 13 dílů vašich seriálů a tak dále a tak dále.
3: Ne, to nemá nic společného s pověrčivostí. To vycházíme z americké tradice nebo amerických zkušeností. Každý čtvrt rok má 13 týdnů a oni plánují taky, takže to na čtvrt roku vlastně akorát vyjde. Jenže oni dělají seriály delší, 26, 52 dílů a tak dále.
4: No, jestli to už nikoho nebaví. No.
2: Počítáte někdy do svého seriálu s obsazením dvojice Šimek Sobota? A to zajímá mě. Ale nepsal jsem to, to psal Sobota.
3: No, herce obsazuje režisér a autor...
2: Ale že to může autor ovlivnit, no.
3: Autor to může ovlivnit, ale...
2: To jsem chtěl slyšet. Nemusíme to rozbírat, pane. Pracuje se vám lépe na postavě muže nebo ženy?
3: To je dotaz pro docenta Plzáka.
2: Ne, ne, ne. To je na vás, stále na vás.
3: Teda, jestli píšu radši mužskou postavu nebo ženskou?
2: Ano.
3: Mužskou.
2: Můžem si to tak přeložit. Mužskou.
3: Ano.
2: Dobře. Slyšeli jsme o vás, že byste dokázal zdramatizovat i telefonní seznam. Řekněte nám na to svůj názor.
3: No, když mi dáte smlouvu, tak to zkusím.
2: Divadlo pro vaše uši. Pane Uhlíři, vy jste skutečně skladatel. Vy jste zatím neřekl ani slovo, ale to... To nevadí. Teď se tomu nevyhnete, teď je dotaz přímo na vás. Co říká pan hudební skladatel, tady už vás někdo zná, možná to bude soused, rozšíření a prodloužení trasy C našeho metra.
5: Tak podívejte se, já bydlím na Kačerově, takže já to metro používám velmi často. A když dřív byla konečná na tom Kačerově, tak ten vlak tam vždycky stál... Třeba 5 minut, člověk měl čas, přišel do něj, i si čet noviny, pak teprve odjel. Dneska, jak je to prodloužení, tak to ten vlak jenom prohučí.
6: Nepočká.
2: Počkejte, tak já vás začal poslouchat teďka. Já se prohlížím dotazy a vy zatím takto ledabile tady hovoříte. Čeče, vy jste neuvítal moc prodloužení trasy metra. Jste divný občan, vy byste to zasypal nejradši, že jo? Hlavně, že k vám to dojede, ostatní, ať tam chodí pěš.
5: Já jsem chtěl říct, že to jezdí rychle.
2: Ale ne, ne, ne, víme, jak jste to myslel. Já jsem se zamýšlel nad dalším dotazem a teď jsem ho pochopil. Pane Uhlíř, nevíte, čím to je, že vás naše maminka 50 let nemůže ani vidět? Teď jsem to pochopil. Teď ten dotaz jsem pochopil. Další dotaz na vás, pane Uhlíři. Jsem začínajícím skladatelem. Mohl by mě pan Uhlíř poradit, jak začít skládat píseň a jak vůbec ve skladatelování, divné slovo, postupovat?
5: Poradit můžu, ale nebudu se nějak rozpovídávat.
2: Ne, ne, ne, ne, ne, stačí, když jste se rozpovídal o metru, stručně.
5: Tak já půjdu ke klavíru.
2: No, nejlépe tuhle, Pavlíku, zase tebou musíme šíbrovat, prosím.
5: Tak, sledujte se mnou, jak já tvořím populární píseň. Mohu posloužit příkladem ze své vlastní dílny. Začínám od textu. To je poměrně jednoduchá záležitost, důležité je mít hlavu. Teď co to ta hlava je, že třeba stříhali do hola malého chlapečka. A nebo je jaká je, nebo motorest. To je prostě věta nebo slovo, které vám na první poslech vleze do hlavy, tomu se říká hlava. Já v současné době pracuji na písni Pojď, zůstaneme přáteli. To je také typická hlava. Když milenci cítí, že to hlavní mezi nimi již vyprchalo, a jinak proti sobě nic nemají, použijí právě této hlavy. Pojď, zůstaneme přáteli. Teď máme-li hlavu, přidáme k ní ještě několik dalších veršů, na kterých už tolik nezáleží, čímž nám vznikne základ budoucí písně. Já ten základ mám, tak já vám ho prozradím. Pojď, zůstaneme přáteli, hlava. Když láska odešla nám, rány po čase se zacelí a zbývá pouze malý šrám.
2: Thank you.
5: Hezké, že? Je také možné požádat o spolupráci textaře, ten vám dodá verše podobné, rozdíl jenom v tom, že se s ním potom dělíte o peníze. No a to už jsme u nejdůležitější fáze tvorby, tou je právě dělení, tou je právě hledání melodie. Co vám mám povídat, trvá to celé hodiny, celé dny i celé noci, to si prostě nedá poručit. Já vás na to upozorňuji proto, abyste si nestěžovali, že ten pořad je moc dlouhej. Já se tady budu takhle probíhat po klávesách, prozatím prstama. Ono z toho něco vyjde. Nemusím tak daleko, když se jedná o šlágr. Ta hlava je, pojď zůstaneme přáteli, že? To je přesný.

0: treba tak
1: leží. Páni a pani...
2: Pozor. To není objemné.
1: To tleskaj, protože tu písničku poznali. To je Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Lady Carnival. To je Lady Carnival tohleto. To je to samý. To zpíval God před 15 lety, tuhle písničku.
0: Tak už se v tom neráchej. Tohleto je pro skladatele psychicky velmi náročný okamžik. Sám sebe přistihuje při krádeži. Je tedy zlodějem i policistou v jedné osobě. Ale tvorba proto nepřestává. Nepřestává.
1: Lady Carnival, to
0: já vím. Tak já půjdu dolů. Ano, nejdřív to bylo. To bylo kradený a teď udělám. A je to původní. A vy mě můžete dělat sbor.
1: My tady?
0: Ano, takový křový. Já budu zpívat a vy po mně budete opakovat jako, tutéž větu.
1: Jako takový pánkovci. Jako,
0: pánkovci jo? Takový.
1: Tak nás to nauč, ať...
0: Já píšu sdělnou hudbu, to hned pochopíte.

0: To něco je, ale... To něco je taky. Kůň bílý. Kůň bílý se to jmenuje v originále. Marie Rotrová to, myslím, zpívala před 15 lety, taky ty... Ty hodně pamatuješ, jak je vidět.
1: Tak já si to přemoduluju.
0: Kůň bílý.
1: Já to hrál až doteď. V C-dur. A to je taková tónina jako u blbej. Já udělám C, C7, F-dur. A jsem v F-dur. To byla takzvaná modulace bičem. A teď taky to, co já složím, nemusí být žádný disco.
0: Ono ani nebylo zatím doteďka.
1: Taky už nebude. To může být klidně valčík.
0: Tak ale měli by si skládat hlavně pro mladý. Jsou tady hodně mladý, tak...
1: Tak to bude pochod! Pojď, zůstaneme přáteli, když láska odešla nám. Zdáš po čase se zase a týká
2: pozdravíš. Jak je to dál?
0: Po zámce druhé, formevo batajon, maršo, maršo. Zpívám francouzsky, jestli jste nepoznal. Tak právě si v semaforu složil Marsejezu.

nádraží. Ne, ještě nepřijela. Má zpoždění. Čekám jí každou chvíli. Čekám jí už léta. Ovšem také je možné, že byla odkloněna na jinou trať a že naší stanicí nikdy neprojede.